Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná.
2: Je naprosto.

V letech 1962 až 2023 se Zlatou slavicí stalo jen 11 zpěvaček a jen 9 z nich se podařilo zvítězit více než jednou. Jednou ze zpěvaček, které mají více vítězství, je právě Hana Zagorová, která zpívala velice rozmanitý repertoár. V roce 1976 pro ní skladatel a textař Pavel Žák napsal hit Maluj zase obrázky.

vajíčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Hana Zagorová obdržela od svých faninek a fanoušků prvního zlatého slavíka v 31 letech. Bylo to za rok 1977. Jaký byl ten rok u nás v Československu? Hned 1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77. 27. dubna byla v Karlových Varech dokončena rozsáhlá budova lázeňského hotelu Thermal. 27. června byl František Tomášek jmenován kardinálem. 14. září byla v areálu Pražské zoo uvedena do provozu lanová dráha. 20. října zahynula při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště manželka prezidenta Gustáva Husáka Věra Husáková a také její osobní lékař a tříčlenná osádka stroje. 1. prosince připustili na svém jednání členové UVKSČ počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku 6. pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Nowy Me, Nowy New.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Beckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží. Právě v Petřkovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a Písnička v bílém, což dá se říct byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

Po střední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad Písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířené médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z malých, ale významných pražských divadel. Na JAMU absolvovala ve Státním divadle Brno, kde už předtím hostovala. Těsně před dokončením JAMU ale už přešla do Prahy. V hlavním městě Československa začala tehdy účinkovat v revue s názvem Právě odbylo půl v městských divadlech pražských. A co je důležitější, v nahrávacích studiích začaly vznikat její nahrávky s Točrem, orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma a Gomora. Tenkrát vznikly hity Bludička Julie, Gvendolína nebo Já jsem tvá neznámá.

Do velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru a nejen slavičí kariéru Hany Zagorové a teď to vezmeme rychle. 1969 hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74 hostování v divadle Semafor, a to v roli Bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s ním se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery se postupně stávají Michal Prokop a Petr Rezek, s nímž naspívala úspěšné duety Asi Asi, Dotazník nebo Duhová víla.

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

A teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desítce. Rok 1974, poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976, první stříbrný slavík. 1977, první zlatý slavík. A v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavíčích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

0: Zagorka a Goťák spolu. Od roku 1968 do roku 1997, tedy dlouhých 30 ročníků, byla Hana Zagorová mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a České republiky. A její jméno je ve výsledcích 49 ročníků anket popularity. Hana Zagorová také účinkovala v televizním muzikálovém zpracování Basovy Madam a sedm loupežníků. Hrála a zpívala v televizní pohádce podle Karla Čapka o tlustém pradědečkovi, ve filmu Trhák, v dětském televizním muzikálu Kouzelná čepice, v pořadech Zaváté studánky, Cesta ke štěstí nebo v recitálech Můžeme dál s tehdejším manželem Vlastimilem Harapesem, Setkání s Drupim nebo Dluhy Hany Zagorové a s dalším manželem Stefanem Margitou měli pořad Hogo Fogo. S jejími písněmi existují už dva muzikály a zpívala také jednu z hlavních rolí muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru v roce 2007 v pražském divadle Kalich, kde zpívala i hit Já ty oči znám.
1: Já už znám ty oči hada, já je tenkrát

chlap mi říkal, chci tě. Jednoho jsem chtěla já, a když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá.

černou na rohu. Stokrát za den padlá pana, tenhle obchod dobře šel. A když potkala jsem

Hold me cool. Majitel těch divných očí.

Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 a zemřela 26. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby. Loučí se Martin Hrdinka a vzpomínám na Hanku.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Dobrou náladu se budeme snažit přinést nebo udržet u vás tam na té druhé straně, kde nás posloucháte. Je tu páteční vysílání, možná brzo pondělní pro ty, co nás poslouchají v repríze. Už na mě mává zdraví a ke slovu se chce dostat Václav Knop. Dobrý den, Václav.
2: Já toho moc neřeknu, jenom dobrý den, těším se, že jsem zase s vámi.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná. Patrik Rozenal vás zdraví, Václav Knop je tu s námi. Máme hodinu před sebou, téměř ukrajeme z ní už každou minutu a ty nejbližší minuty budou patřit komu?
1: Tak já tady mám možnost si vybrat a vidím tady, že je tu Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Já jsem v té době, když oni byli jaksi velmi aktivní a působili v divadle Rokoko, tak já byl ještě student na gymnáziu, ale samozřejmě jsem je sledoval a hlavně se mi líbili jako dobrá dvojka, že oni dělají takový blbinky v televizi a tak to se mi líbilo.
0: O Kouli a Krychli mimo jiné bude řeč tedy v téhle dnešní ukázce.
2: Říkám vám, to je úplně jasné. Na mě se dá stavět. Já jsem Krychle. Když to vy nemáte žádnou stabilitu, vy jste šíleně labilní.
3: Už jste se někdy koulel? Znáte ten krásný pocit? Zafouká vítr a vy se koulíte.
2: To je to, jen zafouká vítr a vy už se koulíte.
3: Já se koulím, no.
2: To já ne. To já si stojím jednou provždy pevně na svém. Nejvíc, když mě tlačí jedna hrana, tak se překlopím na druhou. Ale to nikterak neporuší mou geniální stabilitu, protože mám všechny hrany stejné. Budoucnost patří k rychlým.
3: To je hnusný pocit být hranatej. Já někdy, když dlouho stojím, tak mám dojem, že hranatí... Hranatí. Já jsem koule, já jsem rád koule.
2: Koule? Jaký to hnusný patvar.
3: Hnusný patvar.
2: Kvůli mně museli vymyslet krychlový metr, aby vůbec mohli změřit mou velikost.
3: Po mně pojmenovali městečko a zpívají písničku.
2: Jo.
3: Koulíne.
2: Na počátku všeho byla krychle.
3: Koule. Svět je koule a objevil ho Kolumbus.
2: Krychlov.
3: Ten jistě dřív, ale Kolumbus taky. To byla koule náhodou, Kolumbus.
2: Ne, to byla bedna a to je právě krychle.
3: Vy to nějak sprošťujete.
2: Naopak, já to tvůrčím způsobem rozvíjím.
3: Co prosím?
2: Co vlastně? Všechno.
3: Co všechno?
2: Všechno jsou vlastně krychle.
3: Aha.
2: Svět je jedno velké krychloviště.
3: Kouloviště, od jak si
2: krychloviště. I vy jste vlastně krychle, jenže to nevíte. Ale jen si vzpomeňte, vy jste ještě nebyl takhle kulatý. Ale vy jste zradil svůj krychlý původ. Skulatěl jste nám.
3: Neříkejte to na nás. Já jsem původně krychle. Já se za kouli jenom vydávám, abych zmátl ostatní koule, chápete?
2: Takže vy jste vlastně chytrý a hodný krychl.
3: Koule, říkejte všude, koule.
2: Koule?
3: Někdo to bude poslouchat a znáte to. Jak koule? Před koulemi koule, chápete?
2: A před krychlemi krychle?
3: No.
2: A co tím sledujete?
3: Jak víte, prosím, tak svět patřil krychlým.
2: Ne, teď patří krychlým.
3: No jo, dobře, teď patří krychlým. Předtím patřil koulím, že jo?
2: Ano.
3: No a teď patří krychlým, jo. A co já vím, co se stane zítra? Nevím. Tak to koulima je to, no. Chápete to, jo?
2: Ne.
3: Je, ty jsi se zatvářil hloupě jako jedna moje známá koule, ta má taky takový vykoulený vouči a obouči, má namaulouvaný. Co se nám stalo?
2: Nikde to neříkejte, ale čistě mezi námi.
3: Jo.
2: Já jsem v podstatě koule.
3: Vy jste koule, to je báječný, to se můžeme bavit tak kulturně, tak mezi námi jako koule.
2: Vy jste říkal, že vy jste krychle.
3: Já jsem říkal ze strachu, že vy jste
2: krychle. Já jsem říkal, že vy jste koule, tak jsem říkal, že jsem krychle, aby jste
3: smysl.
2: Co je blbost, krycha nebo koule?
3: Ne, ten pojem jako, víte?
2: Pojem od Fibicha.
3: O jakýho Fibicha?
2: O Jízdeňka.
3: Dejte vy si na mě bacha.
2: Jakýho?
3: Sebastiána. Abyste pozdě nehonil Fibicha. Já jsem vlastenecká koule. Hoj.
2: To je hrůza.
3: Víte?
2: To by se mi taky mohl dát zavřít.
3: Co pak jsem krychle?
2: No to jedna koule nikdy neví, dneska...
3: Jak to myslíte to dneska? Já si zapíšu, já.
2: Dneska, jako nevčera, víte?
3: Jako zítra myslíte, jo, zítra?
2: Co já vím, co bude zítra?
3: Budou samý koule, to je domluvený u koulatýho stolu.
2: Jo. A co když budou krychle?
3: Sakra, že vy jste vážně krychle?
2: No. Leda, že by jsem byl taková kulatá krychle.
3: To je možný. Já mám někdy pocit, když jsem takhle sám, tak mám pocit, že jsem taková hranatá koule.
2: Tak to vidíte. Tak co si počnem, když takhle vypadám?
4: Já si vypadám jako, víte, ošklivý pohled, no. To...
2: Víte co? Zrušíme geometrii.
4: To je anarchie, to já nechci potom
2: tak dobře, tak zrušíme deskriptivní a necháme jenom geometrii.
4: No a tím vůbec nic nevyřešíme.
2: Ale bude mít pocit, že jsme něco vyřešili.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: O koulích a krychlích jsme si dlouho nepovídali.
1: Ano, jako by to bylo dneska, jako kdyby to natočili včera, dneska to vysíláme.
0: A přitom 60. léta. Osobně jste je viděl v divadle teda v Rokoku?
1: Ne, osobně ne. Já jsem je viděl jenom v televizi, kde se hodně vyskytovali a ve filmu, že jo. No, ale oni byli, ten byl jistě zcela dobrý manažer, určitě dobrý manažer, pan Ostřel, takže on si tam vzal ty dobrý zpěváky, který mu to divadlo udělali, mu zesky.
0: To bylo takové malé muzikálové divadlo, tak, vlastně, takový malý Karlín na Václavském náměstí v podstatě.
1: Ano.
0: Takže tam spousta zpěváků i začínalo, typu Helena Vondráčková, Marta Kubišová, že jo. Ano,
1: tam získávali své ostruhy.
0: Ano. No, kam jste chodil vy, mládí?
1: Já jsem byl ve takovém studentském, v Turnově, ve studentském divadelku, které se jmenovalo Kompas, a my jsme kamarádili s Paravánem. Paraván bylo divadlo, které bylo kdysi v činoherním klubu ve Smečkách. A je Erpik a on byl takový jako kamarád od toho našeho...
0: Tam byl i Miloš Kopecký, ne? V Paravánu nebyl?
1: To si nejsem jistý. A my jsme tam i hostovali. My jsme hráli i, že jsme nějaké představení tam odehráli. Takže to jsem byl tam. No ale já jsem v té době vlastně do Prahy jezdil opravdu minimálně. Já jsem jezdil do Liberce, do divadla. A to jsem jezdil skoro každý týden. Já jsem tam viděl všechny inscenace. Pač to bylo za rohem a divadlo tenkrát bylo geniální tam, ohromný.
0: Čím vás to divadlo dostalo tehdy, mladí, jste si řekl, zůstanu u toho, budu to dělat, nebo prostě není to jen tak jako ta studentská láska, ale na celý život?
1: No, bylo to tím, že já jsem, prostě to byly ty 60. léta, které byly lehce k tomu 68. roku volnější. A já jsem v té době byl na gymnáziu v Turnově a chodili jsme s kamarádem do kina a to byl jeden flák vedle druhého, ale nejenom český filmy, ale i cizí, západní, francouzský a tak dále. A to nás strašně sformovalo. Já jsem šel potom studovat filmařinu a já jsem chtěl být teda herec. Že? No a to jsem na tom trval tak dlouho, až jsem opravdu na tom se trval.
0: Co tomu řekli rodiče?
1: No nejdřív nechtěli. Já jsem chtěl už do Prahy na konzervatoř, když mi bylo 15, ale to v hrůze si představili, že piju, jsem obklopen děvami.
0: Všichni si to myslejte.
1: Takže řekli, ne, musíš udělat maturitu, až uděláš maturitu, tak si pak dělej, co chceš. No, takže jsem udělal maturitu, to bylo strašně pěkný, protože já jsem vlastně udělal talentové zkoušky na divadelní fakultu a už jsem v březnu před maturitou dostal papír, kde bylo napsáno, že jsem přijat na divadelní fakultu s podmínkou, že udělám maturitu, složím maturitu. No tak jsem ten papír vzal a chodil jsem od profesora k profesorovi, říkal jsem, já už jsem přijatý, jo, jenom tu maturitu potřebuji. Neboj se, Václave, to dopadne. A dopadlo.
0: Vyšlo to. Tak Darek Vostřel, Jiří Šašek jsou ve hře, byli vybráni do první ukázky dnešní humoriády, můžou obsadit i tu druhou, budete-li chtít, ale proti nasadíme zase něco novějšího, ať to je třeba pestřejší a složitější, nevím, pro vás. Rádio S pro seniory v podání Zdeňka Izera, ukázka z Telebazaru. Tak co si vyberete? Námořnický uzel, Silvestr 68, tedy takže pozor, anebo Rádio S pro seniory se Zdeňkem Izerem. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kaříte na čísle 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, teď je to opravdu jenom na vás.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

kolem známých míst.

viva.

0: pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Václavem Knopem zvedáme telefonní sluchátko vám, co voláte a chcete ještě hlasovat. Přidat svůj hlas buď na konto Darka Vostřela s Jiřím Šaškem nebo pro Zdeňka Izera hlasujete. Vybíráte si. Dobrý den po telefonu tedy.
2: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela Ústí nad Labem. Já bych dala Bčko pana Izera a chtěla jsem vám říct, že já jsem se osobně sešla s panem Vostřelem a s Jiřím Šačkem a mám je podepsaný.
1: Krásné, máte to štěstí, závidím, tak děkuju za to.
2: Ale sice už to je asi 50 let.
1: No jo, ale máte tu vzpomínku a tu šanci jste měla se s nimi potkat, já už nesenu z archivu.
2: Ano.
1: Tak děkujeme, mějte se krásně. Ať se daří. Kam teď přepojeme na telefonu 731 800 900?
3: Dobré odpoledne, tady posluchačka z Nového Města nad Metuji a já bych prosila pana Izera a přeji krásný víkend.
1: I vám, ať se vydaří, děkujeme. Dobrý den zároveň.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
5: Dobrý den.
4: A taky hlasuju pro Zdenka Izera.
1: Dobře, tak taky ho máte mít, tedy, když jste si pro něj takhle dali většinu těch hlasů. Radio S pro seniory začíná vysílat.

0: Vážení posluchači, vítejte na vlnách Rádia S, Rádia pro všechny seniory. My jsme si vyslechli první pecku, Slepička Krupinata. No a já dostávám informaci, že máme na drátě prvního z posluchačů, takže dobrý den, tady Robert Mladý, Rádio Senior.
1: Dobrý den, tady Marie Matlíková. Já bych vám ráda nejdřív řekla, že se mi moc líbí vaše rádio, ty vaše písničky, co nám pouštíte, i co nám hezkého povídáte.
0: Tak to mě samozřejmě těší.
1: Jenom vám mám takový problém, už několik let mě trápí křečový žíly. Tak jsem si říkala, jestli byste mi něco neporadili, když jste pro ty seniory.
0: Ale to je... Paní Smatlíková, mě je 39 a mám křičáky jak horolezecký lana. Takže prostě chce to od důchodu k důchodu zkusit běhat bez hůlky. Oni ty křičáky nějak povolej nebo nepovolej, uvidíte sama, prostě na tohle se těžko něco radí. Samozřejmě ostatní posluchači, pokud máte nějaký problém, třeba jako paní Smatlíková, nebojte se zavolat, když vám nepomůžem, tak se vám určitě uleví. Já mám tady další pecku, je to písnička v podání Michala Kocába, píseň Stáří, takže něco pro vás. Posloucháte rádio S, rádio pro všechny seniory. To je frekvence, mě z toho hrábne snad. Pozvi mě dál. Já jsem stáří, to mohl vymyslet nějaký blázen a mám z toho deprese úplně. Pakárna, tyjo, to je diskografie, to je gerontopop tohleto. Tohle. Já jsem tvé stáří.
2: Tak za 20 vteřin jdeme.
0: A ty mi taky polip, ty. Samej důchodce, tady mě z toho fakt hrábne.
2: 3, 2, 1, go!
0: Tak to byla píseň v podání Michala Kocába, Stáří, něco pro vás. No a já mám informaci, že máme na drátě další posluchačky, prý to jsou žáby z domova důchodců.
3: Dobrý den, my tady s holkama tak trochu oslavujeme a rádi bychom si skočili. Pusťte nám něco od té podlahy.
0: Vaše přání je nám rozkazem, je tady Přemek Podlaha a podívej, jsou tam mšice, podívej.

0: že šilhám.
1: Rýden, vy jste si objednával pizzu?
0: Já to tady trošku slovím, cože?
1: Jste si objednával pizzu?
0: A jestli nesete pizzu s háčkem, tak jo.
1: Ne, s seferonkama.
0: S seferonkama, no dobrý, tak to tady položte.
1: Teda páně, vy tu máte přístroj. Musí být strašně zajímavá práce dělat v rádiu, vy.
0: To jo, hlavně když hrajete pro samý báby a dětky jako já. Fakt od vás teda.
2: Za 15 vteřin jdeme.
0: V lesbě na hrb nejdeme, já obědvám. Já tady nechci mít vředy jak pomeranče, prosím tě. Já tam pustím další pecku, jo? Je telíče. Uvoli. Carára mrskla ceckem. Proč krám nechodí? Protože má křečák jak hovado. To je jasný, ne?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Zdeněk Izer v téhle ukázce možná bude pokračovat, budete-li chtít ukázka z Telebazaru. Tak pracoval někdy se Zdeňkem Izerem?
5: Ne.
4: Václav Knop?
5: Ne, nikdy. Jenom ho z dálky obdivuju.
4: Dokážete si představit, protože u vás ve studiu se natáčí audioknížky, že by třeba nějakou audioknihu natočil?
5: Možná, že ano. A muselo by to samozřejmě být na vlně jeho humoru. No. Řekl bych, že asi bych mu nedával nějakého těžkého remarka nebo něco takového. Ale asi by to byl tak dikčně na tom špatně není.
4: No.
5: Jde o to zvládnout ten rozsah té knížky, že jo.
4: To si zkoušíte ve studiu, když někdo přijde nově, jako jak to zvládne, nebo jestli tu dikci má. Jestli ta představa, kterou si člověk učiní, je splněna pak za tím mikrofonem.
5: No, tak my to dopředu odhadujeme. Pak máme možnost dívat se na různý ty servery,
4: ano.
5: A díváme se, kdo čte.
4: Ano.
5: My máme hodně z těch lidí, kteří čtou všude a jsou velmi frekventovaní, tak ty používáme, ale jestli bude do budoucna víc práce, tak už jsme uvažovali se synem o tom, že uděláme den otevřených dveří a že si tam pozveme prostě lidi, kteří tam přijdou, natočí kus, poslechneme si je, jestli vůbec to rádio, jestli ten mikrofon je vezme, ano, a odhadneme, jestli by byli schopni něco prostě províst, jo? Něco přečíst. Ono to totiž není jednoduchá záležitost, to je opravdu, to je věc, která je velmi těžká. Jo? A musí ten člověk dopředu být schopen tu interpretaci udělat. Jo? No tak...
4: Trošku toho herectví, které v sobě mít, že to
5: samozřejmě,
4: musí být herectví,
5: samozřejmě,
4: to zvládne.
5: Protože když si poslechnete občas někde nějaký audio, tak s hrůzou zjistíte, že to dělají lidi, kteří teda vůbec nemají k tomu... Nemají ten talent, nemají ty schopnosti to udělat.
4: Ten cit.
5: A když máte, musíte mít samozřejmě v první řadě řemeslo. A když máte to řemeslo, to znamená, umíte mluvit, myslí vám to, jste schopný číst a tak dále, tak pak se nad to, nemusíte na to myslet, a nad to si potom dáte ten prožitek, nějaký, já nevím, nějakou prostě nějaký ty parádičky, který, když to řemeslo nemáte, musíte na to řemeslo myslet, tak na ty parádičky vůbec
4: není
5: nedojde.
4: Není to k uvěření.
5: Tak.
4: Co uměla inteligence?
5: Prosím vás, zatím ne, protože je to hodně znát. Jo. Samozřejmě to zkoušej, dělají to.
4: Oni říkají, že ona se učí,
5: ano, no. Ale zatím to, tam chybí to srdce.
4: Chybějí ty parádičky.
5: Ty parádičky, protože každý z těch herců, který jsou...
4: Má jiné,
5: má své šuplíčky, ze které ano. Vytahuje a myslím si, že dokud tedy tyto interpreti nepodlehnou tomu, že neprodají svůj hlas té umělé inteligenci, tak to zatím ještě pořád bude dobře.
4: No jo, ono to může být i takhle.
5: Ano.
4: Že si řeknou a dost.
5: No hejte se,
4: já bych tam chodil, jo, a tam pošlu svůj hlas.
5: Mě je kolik je, že jo? Ano. A když mi někdo přijde a řekne, helejte, prodejte nám hlas za 20 milionů, tak já řeknu, jo, jak dlouho vydržím, tak ho tady to máte.
4: Toho začnu asi taky trénovat. Vážení, komu vydáte svůj hlas? Za 4 koruny v SMS-ce nebo za jeden telefonát, abyste slyšeli jiný oblíbený hlas. Zdeňka Izera v dokončení scénky Radio S pro seniory a nebo Lubu Skořepovou, Tonda Fiat, tak se jmenuje její vyprávění o automobilu z pořadu 6. den je sobota, což nabízím do hry. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo píšete a odesíláte SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jaký humor, humoristu, jméno si vyberete? Zdeňka Izera nebo Lubu Skořepovou, komu dáte přednost? Po telefonu 731 800 900. Sbíráme vaše hlasy s Václavem Knopem, dnešním hostem Humoriády. A vy stále můžete volat. Dobrý den tedy.
2: Dobrý den, Míle, ale pozor, převozdila jsem přesídlil v Prahy 8, byl bych pro paní Skořepovou. A jak se bavili o těch hlasech? Pana Klopa zdravím. Já mám totiž s panem Klopem, jsme se viděli, s těma lidma, co jsem mluvil taky, ale s Patrikou Slavou jsem se neviděl. A já jsem třeba zkombinoval dva hlasy, který Růžena Merunková, pan Klopa se ví, o koho je Patrik.
1: Ano, taky, ano.
2: A ona společně s Jakubem Bažantem namluvili film o Sokolském sletu v Listí nad Labem. A víte, že ten tandem se povedl?
3: No.
2: To musí taky člověk spárovat, že jo, ty dva hlasy, aby spolu rozuměli. Ale nedělejte to znovu, protože namluvit němej film, to je strašný. To musíte počítat i písmenka, aby se to tam vešlo. Ale to vlastně oba znáte, že?
3: Ano,
2: to je taková produkční věc. Takže pánové, pro paní Skořepovou, že to je taky pilíř.
1: Dobře. Děkuji. My děkujeme za zavolání. Ať se vám daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, pánové, tady Honza z Cholině. Já vás moc zdravím a potřeboval bych, prosím, Bčko.
1: Potřeboval jste Bčko. Automobilové povídání a paní Skořepovou. Dobrý den, kdo teď je na telefonní lince?
5: Dobré dopoledne, pánové. Tady vás Petr z Hloty. A vyslali byste pokračování s panem Izerem.
1: Děkuji za to. Mějte se pěkně a sečetli jsme zatím hlasy. Není to Zdeněk Izer, je to zase pestré. Chcete víc a spíš Lubu Skořepovou a její povídání nazvané Tonda Fiat.
6: Měla jsem dukát. Nenašla jsem ho na Panských Lukách. Byl po mamince. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku. Jenomže já bratra nemám. Za to vlastníme já a můj muž Hinek dvoustopé motorové vozidlo. Jmenuje se Tonda Fiat. To je on? Nedávno vám nám začal chrchlat. Střílel jak rota na manévrech. Nakonec škyt. A zhasnul docela. Hinek nadzdvihl tadyhle tu kapotu a pravil, že Tonda potřebuje nový palec. Nikdy jsem netušila, že motor má i prsty. A zároveň mě bylo uloženo, abych já šla ten náhradní palec koupit. No tak jsem si vyzvedla všechny peníze z vkladní knížky a vtrhla do mototechny. Tam jsem se dozvěděla, že palec od rozdělovače je takový kousek bakelitu s takovým plíšečkem, tak ve velikosti asi višně v čokoládě. No, a stojí pouhých 10 korun 50 haléřů. Já jsem nikdy netušila, že na autě může být něco tak laciného. A zároveň mě bylo laskavě sděleno, že tato součástka není. Již dlouho nebyla a nějaký čas ještě nebude. Pátrně nikdy. Pan vedoucí však byl gentleman. Pošeptal mě, abych se obrátila na jistého pana Kalouska, automechanika. Jo, pozor, peníze nepřijímá, to by se urazil. Teda normální peníze. Pan Kalousek je natvrdý. Ne, alkohol nepije. Nýbrž valuty. Tedy eventuálně by to spravilo i zlato. No, Rothschilda v příbuzenstvu nemáme, ale já mám dukát. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku a panu Kalouskovi za palec od rozdělovače. Vzal jej do své mozolnaté dlaně, kousnul do něj a pravil, no, uvidím. No, viděli jsme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já jsem znal docela dobře, protože když já jsem v 84. nastoupil do Národního divadla, tak ona tam samozřejmě byla. Ona tam byla od roku 1945. Oni tam přišli s nesvatbou tenkrát do takového studentského nebo řekněme mládežnického souboru.
1: Ano.
3: A už tam vlastně zůstala. Byla velmi vstřícná. Ona, já jsem nezaznamenal od toho roku 84 do 94, co jsem tam byl, že by nějak zestárla, že by se změnila. Ona byla pořád stejná. A byla samozřejmě, jak mnozí kolegové mi ukazovali, že je šílená, tak ona velmi ráda vyprávěla o tom, že má doma ty skřítky.
1: Ano.
3: A že ty skřítky, že si s nima povídá a že tam chodí. Já jsem teda u ní doma nebyl. Byli tam nějaký tam kolegové měla? Jiní a ty říkali, že teda je možné, že tam mohli být, protože v tom, jak bych se to řeklo, zvláštním uskupení jejich věcí v tom bytě mohli klidně tedy jako bydlet. Ale ona měla takovou aktivitu, tak do pozdního věku. Ona, když odešla z Národního divadla, tak normálně dál pokračovala. Ona hledala další a další příležitosti, hrála v divadle. Prostě do konce života.
1: Já jsem říkal, že to byla nejdéle aktivní herečka, co se týká toho času, které strávala na těch divadelních prknech. Tak třeba ještě vyberete i s jím Tondou Fiatem. A nebo o filmu se rozpovídá Miroslav Horníček, zkusíme dát proti s Václavem Knopem. Vyberte si 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriádě, vybírejte dál a hlasujte pro Lubu Skořepovou nebo Miroslava Horníčka. Tak co to bude?
2: Zdravím vás, stop, oba dva, stop, Ljuba, stop,
1: dobře.
2: Radek, stop.
1: Výborně, děkuji.
3: Telegraficky, skvělý.
1: Kdo další hlasuje?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím Patriku, vás i pana Knopa.
3: Díky.
4: A chlapi, já bych dal hlas panu Horníčkovi.
1: Píšu mu bod, je to na střídačku. Díky. My děkujeme, ještě někomu přibude bod? Kdo tam je?
5: Tady Roman Michalovič, vysoký Patriku, já dávám pana, zdravím pana hosta a zdravím Patriku vás. Dávám 3 hlasy Ačko, Patriku.
1: Dobře, děkujeme, tak i tyhle hlasy pomohly. Zůstaneme u Luby Skořepové.
6: Už týden jezdíme jak po másle. Ovšem, pan Kalousek byl nejen čestný muž, ale i vzorný manžel. Dukát nepropil v myslivecké, věnoval jej paní Kalouskové k výročí sňatku. Paní Kalousková se těšila, že si z něj nechá udělat takový rozkošný přívěsek na krk. Leč už rok marně toužila po finském obývacím pokoji. I vešla do prodejny nábytku a po krátkém srdečném rozhovoru s vedoucí paní Skočnou změnil dukát majitelku a pan Kalousek bydlel po Finsku. Leč neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Vedoucí paní Skočnou zaskočil osud v jejím slepém střevě. Ještě před operací projevila svou vděčnost chirurgovi doktoru Vaňkovi. A tak paní Vaňková našla zlatý dukát pod stromečkem. Pířila se, že si z něj nechá udělat takovou spínací brož tady do těch míst. Leč touha po dovolené na francouzském pobřeží v Côte d'Azur u ní zvítězila nad marnivostí. A tak vedoucí čeroku slečna Krupičková se mohla svému nastávajícímu pochlubit zlatým dukátem. Vedoucí zajásal totiž ten snoubenec a těšil se, že si konečně bude moci nechat spravit tady ten špičák vlevo na hlavu. Leč chrup snoubence musel ustoupit do pozadí, neboť v popředí se vynořil problém, jak proniknout do bytového družstva mimo pořadník. Oba snoubenci vešli za vedoucí bytového družstva paní Kamencovou a záhy si odnášeli legitimaci číslo 3, zatímco paní Kamencová si večer lásky plně prohlížela zlatý dukát. A prohlížím si jej s láskou dodnes, neboť je po mamince. A vedoucí bytového družstva Kamencová, to jsem já.
1: Humoriáda. Máte něco po mamince?
7: Mám, ano, mám. Chystám to předat tedy své dceři, protože jsou to takové jaksi zvláštní věci, tedy typu ženského, že jo. Ale maminka měla třeba přenádherné, protože jsme z toho Turnova, tak měla přenádherný náhrdelník, náušnice, prsten a náramek z českých granátů udělaný. Hmm. Ale nádherně, protože tam se to dělá samozřejmě v té šperkárně, v té škole, tyhle ty věci. Takže já osobně jako mám vzpomínky takového typu, že maminka napsala třeba seznam věcí, toto jsem a vše, protože byla paní učitelka, tak napsala komu co patří, ano. A kdo se má o to dál starat a já mám doma ten seznam, protože ten je pro mě daleko cennější.
1: A vy ho teď posunete dál a přidáte další jména, napíšete, je mi to jasné. No, ze seznamu budeme vybírat za malou chvíli poslední ukázku, tak určili posluchači, že nás to čeká a do té doby si ještě pustíme jednu písničku. Teď Jakub Smolík, Můj kůň a hřích.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: pevně mi voní dým.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Závěrečná ukázka je na Václavu Knopovi, aby vybral ze seznamu ještě nějaké jméno. Tak které?
3: Tak já bych si vybral, jak přežít žárlivost. Halinu Pavlovskou.
4: Jiná má kamarádka má šíleně žárlivého manžela. Ten je tak žárlivý, že ona se s ním bojí dívat i na televizi. On totiž sleduje, jak se ona dívá na herce a mučí jí dotazy, zda by eventuálně herci dala. Přítelkyně se nedávno opozdila, šla z práce a protože chtěla zabránit scéně, tak pro jistotu hned ve dveřích volala. Dneska udělám tvoje nejoblíbenější jídlo, budou škubánky. A manžel se na ní vrhl a sfackoval ji. Dohra byla u doktora a muž tam docela vážně tvrdil. V tu chvíli, jak řekla, že mi udělá škubánky, tak mi bylo jasný, že jde od milence a že jemu už dala naše maso. Má další rada pro přežití žárlivosti proto zní. Nevina nikoho nezachrání. Nikoho nezachrání ani nebezpečí. Jeden můj kamarád na venkově měl hysterický záchvat žárlivosti, protože si všiml, že když hasili jejich stoh, tak jeho žena stála obzvlášť těsně vedle traktoristy. Jeden můj známý odešel z domova. Truchlil. Všiml si totiž, že jejich jezevčík se přátelsky choval k instalatérovi. A bylo mu tedy jasné, že instalatér spí s jeho ženou. Jak přežít žárlivost? Má rada zní, pomohou vám lži. Po návratu ze služební cesty mé sestřenici její manžel řekl. Musel jsem spát se sekretářkou v jednom pokoji, protože to při rezervaci spletli a v hotelu nebylo jiné místo. Má sestřenice nejdřív řvala. A snad mi nechceš namluvit, že jsi s ní nic neměl. A pak se sestřenice vzpamatovala a dodala. No vlastně, je to možné, protože víš, jak jsi byl pryč, tak jsem se přes noc zdržela u šéfa, no a taky mezi náma nic nebylo. Chcete zachránit vztah plný žárlivosti? Tak se řiďte touto radou. Pozor, pravda vás zabije. A myslím tím, že i když vás žárlivec přistihne, tak v zájmu zachování vztahu je důležité lhát. Lhát a lhát. A ještě jednou pozor. Někteří muži jsou často tak znaveni milenkou a manželkou, že se k nevěře přiznávají rádi. Proto je nejen důležité se nepřiznat, ale dokonce ani na okamžik nedat svému partnerovi šanci, aby se přiznal on. A když nelze jinak, musíte partnerovi v přiznání fyzicky zabránit. Chcete přežít žárlivost? Tak buďte taktní a žárlete. A buďte rádi, když máte na koho. Čínské přísloví říká, žena, která nežárlí, je jako míč, který neskáče. A já netakticky říkám, muž, který nehřeší, není muž.
1: Humoriáda.
2: Ta dnešní touhle ukázkou končí a budu se těšit na další vydání.
5: Toto uteklo, tak prosím, brzy naslyšenou.
2: Je to tak, loučí se Václav Knop i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.
6: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: абсолютно онуру.
1: Je 5 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Křižovatka Tolstého a třídy legionářů v Jihlavě se kvůli stavbě vodovodu uzavře. Premiér chce na jednání vlády znovu řešit rostoucí ceny nafty a benzínu. Ve věku 80 let zemřel Richard Tesařík, spoluzakladatel skupiny Jojo Band. Dnes čekáme zpočátku slunečno, postupně oblačno, teploty až 25 stupňů. Hezké pondělní ráno vám u zpráv přeje Adéla Zachová. Řidiči ode dneška neprojedou křižovatkou Tolstého a třídy legionářů v Jihlavě. Kvůli stavbě vodovodu bude křižovatka do konce týdne uzavřená. Objízdná trasa povede Jiráskovou, Fricovou a Havlíčkovou ulicí. Omezení se zatím nedotkne městské hromadné dopravy. Práce a částečné dopravní omezení budou ale pokračovat i v příštím týdnu. Vláda se bude dnes znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Ve videu na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO, když odpovídal na dotazy veřejnosti. Na jednání kabinetu to chce probrat s ministryní financí Alenou Schillerovou z Hnutí ANO. Pokračuje Babiš.
3: Došlo k tomu, že rafinerii málo a v podstatě to vypadá, že mají nepřiměřené zisky, mají ten spread. Rafinářské marže obrovský. No a teď vidíme, že to stoupá.
1: Babiš už dříve připustil, že by vláda mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. Opakovaně snížit spotřební daně na naftu a benzín se ale kabinet nechystá. Ceny paliv rostou od jara kvůli konfliktu na Blízkém východě. Babiš ve videu dodal, že nikdo nesmí vydělávat na válce. Zemřel zpěvák, textař a spoluzakladatel kapely Jojo Band Richard Tesařík. Bylo mu 80 let. Informoval o tom jeho syn Štěpán. Skupinu Jojo Band založil spolu se svým bratrem Vladimírem v polovině 70. let. Kromě hraní v kapele vydal Tesařík i několik sólových alb a účinkoval v muzikálech. Na české scéně patřil mezi průkopníky hudebního stylu reggae nebo ska. Svého bratra přežil o více než 20 let. Vladimír zemřel v roce 2003 po hodě na kole. Volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála strana Alternativa pro Německo. Podle úplných výsledků dostala AfD 43,8% hlasů. Druhá skončila s asi 17% dosud vládnoucí CDU, kterou volilo o skoro 20% lidí méně než naposledy. Do zemského parlamentu v Sasko-Anhaltsku se dostalo celkem 6 stran. 5% hranici těsně překonala také strana spojenectví Sáry Wagenknechtové. Ta jako jediná připustila povolební spolupráci s AfD.
2: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková postoupila na US Open do čtvrtfinále. V souboji s Ukrajinkou Martou Kostiukovou využila wimbledonská šampionka až 6. matchball. Po premiérovém titulu v Londýně je teď Nosková v New Yorku poprvé v kariéře v nejlepší osmičce.
4: Jo, tak je to super. Já jsem ráda, že pořád přežívám od kola do kola. Mohlo to ujít úplně na opačnou stranu, takže jsem ráda, že se mi tohle už nějakou chvíli nestalo, že jsem měla několik matchbullů a pak jsem ten zápas prohrála, takže těším se na další zápas.
1: Další zápas čeká Noskovou zítra. O postup do semifinále se utká se světovou jedničkou Sabalenkovou z Běloruska.
2: Počasí.
1: Ve Vatíně a Bystřici nad Pernštejnem je teď 6 stupňů, v Dukovanech 10. Dnes ráno očekávejte polojasno až skoro jasno a v údolích ojedinělé mlhy. Během dne bude převážně oblačno, výjimečně se může vyskytnout slabý déšť, spíše na severu Vysočiny. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů a povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný jihovýchodní až jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dejte pozor, mezi obcemi Vepříkov a Miřátky na Havlíčkobrodsku střetla se tam dvě osobní auta. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pátá hodina, pátá minuta, přejeme dobré pondělní ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Je tady 7. zářijový den, tak ať se vám vydaří. Co se týká svátku, tak dnes ho má Regina, tak blahopřejem všem Reginám. Narozeniny oslaví rokový hudebník Vilda Čok, ten je ročník 1961. V roce 1964 se narodil herec a zpěvák Segvan Toffy. Slavit dnes bude i bavič a imitátor Zdeněk Izer, ten se narodil 7. září 1966. Tak pánové, ať vám slouží zdraví, ať jste stále dobří v tom, co děláte v té vaší profesi. Jinak je to také přesně 30 let ode dne, kdy americký zpěvák Michael Jackson zahájil koncertem na Letenské pláni v Praze světové turné ke svému albu History. Tehdy koncert navštívilo na 130 tisíc diváků, možná, že jste byli mezi nimi. A je to taky 25 let ode dne, kdy tým chirurgů v New Yorku jako první na světě úspěšně operoval pomocí robotů pacientce ve francouzském Štrasburku nemocný žlučník. Co dalšího se 7. září přihodilo, to nám řekne Petr Jungmann už za 7 minut.
2: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Dnes píšeme 250. den roku. Je pondělí 7. září. Svátek má vládkyně královna Regina. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Poslední česká královská korunovace ve svatovícké katedrále v Praze se konala před 190 lety v roce 1836. Korunován byl ten den císař Ferdinand I. Dobrotivý. Obchodní dům Českého a Moravského svazu výrobních družstev Dům Družba na pražském Václavském náměstí byl slavnostně otevřen před 50 lety v roce 1976. Dnes je to Debenhams. Michael Jackson před 30 lety poprvé a naposledy vystoupil v České republice. 7. září 1996 koncertoval na Letenské pláni. Na show, která právě v Praze zahájila světové turné History, se přišlo podívat víc jak 130 tisíc fanoušků. První transatlantická operace pacienta se odehrála před 25 lety. Tým chirurgů v New Yorku úspěšně operoval 7. září 2001 pomocí robotů pacience ve francouzském Štrasburku nemocný žlučník. Před 15 lety odpoledne.
3: Pád ruského letadla zavinil smrt 3 českých hokejových mistrů světa. Zemřeli Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček.
2: V letadle Jak-42, které se zřítilo u letiště Tunošna krátce po startu, zahynul s našimi hokejovými hrdiny i kompletní tým Lokomotivu Jaroslavl. 85 by dnes bylo režisérce komedie Století s tebou mě baví svět a dalších úspěšných filmů Marie Poledňákové. Narodila se v Jihočeských Strakonicích. 65 má dneska Vilém Čok. A kulatou 60 slaví bavič a imitátor Zdeněk Izer. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: To byl Petr Mok, písnička Sny zůstanou v 5 hodin a 18 minut.
1: Počasí.
0: Máme pondělí 7. září, dnes ráno čekáme na Vysočině polojasno až skoro jasno, v údolích ojediněle mlhy, během dne bude převážně oblačno, výjimečně se může objevit slabý déšť, a to spíš na severu Vysočiny. Teploty se dnes dostanou na 22 až 25 stupňů Celsia a povane slabý proměnlivý, přechodně mírný jihovýchodní až jižní vítr.

Přejeme pohodové ráno v 5 hodin 22 minut. Tady je Český rozhlas Vysočina. Letecká základna v Náměši nad Oslavou opět hostí mezinárodní cvičení přesunutých leteckých nábočích. Jak bude letošní Ample Strike vypadat? Jaká technika přiletí, které země se zapojí a co to bude znamenat pro lidi žijící v okolí? Na to po 8 hodině odpoví řídící cvičení plukovník Aleš Cápal. No a ve středu 9. září začíná nová sezóna Maxa ligy. Na domácím ledě se představí jak Dukla Jihlava, tak Horácká Slavia Třebíč. V prvním utkání sezóny přivítám Dukla Jihlava v Horácké aréně tým HC Frýdek Místek a Horácká Slavia Třebíč přivítá na svém novém ledě v aréně tým HC Tábor. Tak přijďte podpořit hokejisty a vytvořit jim pořádnou domácí atmosféru.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Přejeme vám dobrý den v pondělí 7. září roku 2026. Před námi jsou krátké zprávy, nachystala je Adéla Zachová.
2: Půl šesté.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Okrouhlickou ulicí v Havlíčkově Brodě řidiči tento týden neprojedou. Dělníci tam opravují kanalizaci. Osobní auta objedou u zavírku přes ulice Perknovská, Jahodova, Husova a Havlíčkova. Vozidla nad 3,5 tuny si trasu prodlouží přes Okrouhlici a Veselý Žďár. Tento týden také městské autobusy nebudou zajíždět na zastávku Okrouhlická. Vrchní soud v Praze dnes znovu projedná případ řidičky, která v roce 2022 zemřela dva dny po potyčce s cyklistou. Muž ji podle obžaloby několikrát udeřil, vinu ale odmítá a tvrdí, že konflikt vyvolala řidička. Lékaři její smrt spojili se syndromem zlomeného srdce. Znalci ale nedokázali potvrdit souvislost mezi potyčkou a úmrtím. Proti loňskému rozsudku městského soudu se odvolaly všechny strany. Minimální mzda by se měla od ledna zvýšit o 2500 korun na 24 900 korun. Návrh dnes projedná vláda. Pro rok 2028 počítá s dalším růstem zhruba o 2000 korun. Se zvýšením na jednání tripartity souhlasili zástupci odborů i zaměstnavatelů. Minimální mzdu v Česku teď pobírá asi 180 000 lidí. Před sídlo Evropské komise v Bruselu dnes přijedou demonstranti v kamionech. Akci pořádají zástupci evropských oceláren. Požadují okamžité změny pravidel a rovné podmínky pro importovanou ocel. Vadí jim, že dovážené produkty z ocely nemusí dodržovat přísná unijní pravidla, například o ochraně klimatu. Podle zástupců evropských oceláren hrozí omezení jejich konkurenceschopnosti nebo rušení pracovních míst kvůli přesunu výroby mimo Unii. Belgičan Wout van Aert vyhrál zkrácenou 15. etapu cyklistické Vuelty. Připsal si tak druhé vítězství na letošním ročníku a upevnil si vedení podovací soutěži. V čele závodu zůstává Španěl Enric Mas s více než dvouminutovým náskokem na Rakušana Felixe Gala. Čech Jan Hirt je celkově 19. Dnes ráno očekávejte polojasno až skoro jasno a v údolích ojediněle mlhy. Během dne bude převážně oblačno, výjimečně se může vyskytnout slabý déšť, spíše na severu Vysočiny. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů a povane slabý proměnlivý, přechodně mírný jihovýchodní až jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Ze silnic Vysočiny nemáme hlášené žádné nehody a také dálnice D1 je průjezdná bez komplikací. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Sazenice dubů, buků a jedlí letos na mnoha místech nepřežily extrémně horké počasí. Lesníci odhadují, že škody půjdou do stovek milionů korun. Nejvíce zasažené jsou lesy na jihu Čech, Vysočině a na Moravě. Podrobnosti na Českém rozhlasu Vysočina přidáme za chvíli. Dobrý

0: Helena Vondráčková a sladké mámení, 5 minut před 6:45 na Českém rozhlasu Vysočina. Extrémní sucho a teploty zničily v lesích po celé republice sazenice letos vysázených stromků. Největší škody zaznamenali lesníci na Vysočině, Moravě a taky v Jihočeském kraji. Výsadbu musí obnovit třeba v Písku, kde v lesích uschly především listnaté stromy.
1: Vidíte sama, že sazenice, která je tady od konce dubna, je úplně suchá.
2: Na jedné z pasek lesů města Písku stojím právě s hajným Pavlem Keclíkem.
1: Ta ztráta je tady minimálně 50%, když se budeme bavit jenom o buku.
2: S jednatelem lesů města Písku Václavem Zámečníkem se teď přesunu na vedlejší plochu, kde jsou vysázené jehličnany.
3: Hlavně douglaska z borovicí, je to sázený strojem ve stejný čas jako ty duby a buky ke konci dubna. Ta borovice, protože se sází jednoletá, malinká a byla víc skrytá buření, tak ty ztráty jsou tam poznatelně menší než u těch listnáčů.
2: Ploch, na který jsou sazenice zničené, je zhruba 50%. Ztráty půjdou podle Václava Zámečníka do milionů korun.
3: Dneska stromek je 10 korun a 100 000 stromků, to je milion. Nejde jenom o výměnu stromků, ale je to i o té lidské práci, že pokud se vylepšuje, tak už je to náročnější, musí se hledat ty místa, musí se daleko šetrněji manipulovat s materiálem, zacházet se stromkama jinak. Vlastně to vylepšování je daleko finančně náročnější než to první zalesnění.
2: Kvůli suchu budou lesy města Písku pěstovat i víc sazenic, doplňuje Václav Zámečník.
3: Před kůrovcem nám stačilo 500 000 sazeniček, po kůrovci 1 000 000. Teď jsme si mysleli, že se budeme vracet k tomu menšímu množství, ale zřejmě ten 1 000 000 budeme se pěstovat dál.
2: Velké škody na výsadbě mají letos i lesníci v jiných krajích, dodává předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Jiří Svoboda.
4: Tak je to samozřejmě Brněnsko, na jihovýchodní Moravě, je to potom Hodonínsko, okolí Strážnice, v jižní části Vysočiny je to samozřejmě Třebíčsko, Jaroměřicko, to jsou, řekněme, suchem nejvíce ohrožené oblasti i v minulosti, a letos zejména tedy ty výsadby byly postiženy významně. Z jehličnatých dřevin nejvíce asi ztrát utrpěla výsadba jedlí, protože jedla je náročnější na vodu než ostatní jehličnany a ty ztráty budou nepochybně v řádech několika stovek milionů korun.
2: Lesníci začnou s obnovou výsadby na konci října. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.

0: To byla vzpomínka na zpěváka, který se jmenoval Joe Cocker, Noblesse Jamais v 5.47. Za chvíli tady budou makovičky. Jakým způsobem by děti chytly žraloka, tedy pokud by si troufly? Odpovědi uslyšíte za chvíli.
1: Počasí.
0: Přejeme vám krásné pondělní ráno, po ránu čekáme na Vysočině polojasno až skoro jasno, v údolích ojediněle mlhy, během dne bude převážně oblačno, výjimečně se může objevit slabý déšť, spíš na severu Vysočiny. Odpolední teploty budou mezi 22 až 25 stupni Celsia.

0: 9 minut před 6 hodinou ladíte Český rozhlas Vysočina v pondělí 7. srpna. Já osobně bych se žralokům vyhýbal, ale kdo ví, makovičky asi mají větší odvahu.
1: Makovičky. Jak se chytají ryby?
2: My s taťkou chodíme na ryby a na to je potřeba prut, návnada a háček. Háček se dá na takovou šňůru, tam se napíchne třeba žížala, hodí se to do vody a až tam bude něco silného a ohne se vám prut, tak škubněte a vytáhněte, můžete vzít podběrák.
3: To máte takový tam točící.
4: Roztáhnete přít na nějakém potoku a oni vám tam uvíznou a pak je můžete chytit.
1: Může rybář ulovit i žraloka?
2: Na to byste potřeboval takový nejsilnější prut a takovou speciální návnadu. To je taková zlatá ryba, která je došedivá.
4: Uděláte jeřáb, který má na konci velký háček. Pověsíte na něj nějakou rybu a žralok ji ucítí, tak za ní popleva a když ji chytne, tak vy tím jeřábem ho můžete vyndat.
1: Makovičky.

0: Je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Koaliční rada bude jednat o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Horké léto nepřežily ani experimentálně vysazené teplomilné dřeviny. Vrchní soud v Praze dnes projedná případ řidičky, která v roce 2022 po dvou dnech zemřela po potyčce s cyklistou. Dnes čekáme zpočátku slunečno, postupně oblačno, teploty až do 25 stupňů. Hezké pondělní ráno vám u zpráv přeje Adéla Zachová. Lídři koalice se dnes vrátí k jednání o státním rozpočtu na příští rok. Motoristé ani SPD nesouhlasí se schodkem 389 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí pod vedením hnutí ANO. Předseda motoristů Petr Macinka chce najít úspory třeba ve zdravotnictví nebo na provozu státu.
2: Nejsou to návrhy o stovkách milionů korun, ale o miliardách a v součtu si myslíme, že snad by mohlo být možné na základě těch našich návrhů se dobrat k snížení toho schodku třeba aspoň o 20 miliard.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO vidí jako reálné snížit schodek spíše o jednotky miliard. Některé návrhy motoristů podle ní vyžadují změny zákonů, které není reálné do konce roku ve sněmovně stihnout. Lesní porosty vysazené v uplynulých letech ve velkém usychají. Podle lesníků je na vině sucho a horko posledních měsíců. To poznamenalo dokonce i exotické dřeviny, které experimentálně vysadili na Vysočině. V Budišově na Třebíčsku umírají i stromky zvyklé na subtropické podnebí, říká tamní lesní správce Rostislav Čech.
3: Dřeviny, které zkoušíme, jako jsou třeba cedry, cipřiše, břestovce, spoustu druhů cizokrajinných jedlí se zkoušelo, borovic, sekvojovec. Tyhle ty dřeviny nás taky zklamaly, protože je tam vysoká mortalita u některých druhů až 80%, což je fakt jako alarmující.
1: Vrchní soud v Praze dnes znovu projedná případ řidičky, která v roce 2022 zemřela dva dny po potyčce s cyklistou. K odvolacímu soudu se případ dostal poté, co se proti loňskému rozsudku městského soudu odvolali všechny strany. Muž ženu podle obžaloby několikrát udeřil. Podle lékařů pak zemřela na takzvaný syndrom zlomeného srdce. Znalci ale nedokázali potvrdit, že příčinou smrti s konfliktem souvisí. Cyklista vinu odmítá a tvrdí, že incident v centru Prahy podle něj vyvolala řidička. Podle jeho obhájce Vlastimila Rampuly by neměl být ani ve tříleté podmínce za těžké ublížení na zdraví.
4: Trváme na tom, že to nebyl můj klient, který začal takto tento incident, ale byla to právě poškozena se svou dcerou. On byl do této situace vmanévrován a bohužel to skončilo tak, jak skončilo.
1: Státní zástupce trvá na tom, že cyklista za smrt řidičky může a žádá pro něj nepodmíněný trest. Při nehodě nákladního letadla v americkém Miami zemřelo nejméně 5 lidí. Další 3 lidé jsou ve vážném stavu. Nákladní Boeing 767 společnosti Amazon při přistání na letišti v Miami přejel runway, narazil do vozidel a začal hořet. Na místo pak rychle přijelo asi 60 hasičských aut. Provoz na letišti je po nehodě omezený. Příčiny havárie nákladního letadla zatím nejsou známé. Bude je vyšetřovat federální letecký úřad. Sport. České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Číňankami 70-74 po prodloužení. Po výhře Američanek nad Itálií 55-52 přišly i o šanci na postup do play-off. Na závěr základní skupiny je dnes čeká souboj s Američankami. O utkání s Čínou mluvila pivotka Natálie Stoupalová.
5: Tohle bylo tak strašně blízko, že se to ani nedá prostě popsat teďkom. Strašný smutek, strašná bolest. Já si myslím, že už nám moc nezbývaly síly. Prostě byli jsme ve stresu a dělali jsme prostě asi jednoduché chyby. Nezvládli jsme prostě skórovat tak, jak bychom chtěli.
0: Počasí.
1: V Jihlavě a Velkém Meziříčí jsou teď 4 stupně, v počátkách 11. Dnes ráno očekávejte polojasno až skoro jasno a v údolích ojedinělé mlhy. Během dne bude převážně oblačno, výjimečně se může vyskytnout slabý déšť. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů a povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný jihovýchodní až jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Jihlavě na silnici 38 stojí porouchané nákladní auto. Počítejte tam se zdržením. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 6:05, ladíte Český rozhlas Vysočina, máme pondělí 7. září a máme pro vás takové překvapení. Po celé září budeme myslet na vaši, na naši, zkrátka na naši společnou bezpečnost. Každé ráno tady budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září každé ráno poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: Osvěžte se s námi v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabídneme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak si správně počínat v připojovacích a odbočovacích pruzích. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Připojovací a odbočovací pruhy patří k místům, kde se řidiči nejčastěji dostávají do zbytečných konfliktů. Někdo zdrychlí, jiní brzdí, někdo se snaží vtlačit do proudu aut na poslední chvíli. Přitom pravidla jsou jasná. Je dobré si je občas připomenout. Vy víte, jak správně využít připojovací a odbočovací pruh? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pro oba to platí stejně. Vždycky, když tam jsou vyznačeny na té vozovce, tak je řidič povinen nepoužít. A to pravidlo, které je, tak pokud sjíždím z té dálnice nebo silnice, tak bych ten odbočovací pruh měl použít, co nejdřív je to možné. To znamená, jakmile začne, já se dám stranou a bez problému odbočím.
2: A jak je to u připojovacího pruhu?
3: Tam bych ho měl využít co nejdelší dobu tak, abych v podstatě získal tu rychlost, kterou mají ta ostatní vozidla, která se po té komunikaci pohybují, a já se bez problému zařadil někam mezi ně.
2: Dokážete popsat nějaký problém?
3: Je určitě chyba najíždět tam okamžitě. Nevyužít celého prostoru toho připojovacího pruhu, a nebo se v tom připojovacím pruhu pohybovat nějakou konstantní rychlostí třeba 40 km v hodině a čekat, až vás někdo pustí. Prostě zvyšovat tu rychlost, abych vyrovnal stejně s těma na silnici a potom se tam bez problému připojit plynule.
2: Můžu předjíždět připojovacím pruhem, pokud najíždím na dálnici?
3: Pokud já jsem v tom připojovacím pruhu rychlejší než ta vozidla, která jedou po té komunikaci, tak se to nebere jako předjíždění.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra ráno si povíme, kdo má přednost při najíždění do prostředního pruhu.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.
0: Za několik sekund bude 7:15.

0: UB40 a Pretenders, I Got You Babe, 6 hodin a 18 minut. Kolem budovy poslední zbytky po stavbařích a na chodbách krabice, uvnitř už ale malí obyvatelé. Děti z domova v Jemnici se po prázdninách nastěhovali do nově zrekonstruované budovy. Ti starší mají dokonce vlastní byty, do kterých se za chvíli vypravíme.
1: Počasí.
0: Dnes ráno čekáme na Vysočině polojasno až skoro jasno, v údolích ojediněle mlhy. Během dne bude převážně oblačno, výjimečně se může objevit slabý déšť, a to spíš na severu Vysočiny. Teploty se dostanou na příjemných 22 až 25 stupňů Celsia. Přejeme krásné 7. září.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: To byla Eva Farná na Českém rozhlasu Vysočina. Děti z dětského domova v Jemnici se museli na prázdniny odstěhovat. Teď se vrací do úplně nového bydlení. V závěrečné fázi rekonstrukce domova totiž přišly na řadu interiéry, které jsou dnes k nepoznání. Vznikly i úplně nové prostory od lepšího zázemí pro personál nebo šaten až po cvičné byty, kde se ti starší připravují na samostatný život.
1: Ještě je to všechno ve fázi stěhování, tak se omlouvám, že to nemáme všechno ještě špíglnýgl.
2: My teď s ředitelkou dětského domova v Jemnici, Jiřinou Kynelovou, vstupujeme do, no to je nová budova, nový areál.
1: Opravený, zrekonstruovaný vlastně od půdy až po sklepy.
2: Tady je vidět, že práce ledva skončily, venku ještě vidíme dokonce nápis stavba povolená, jsou tady nějaké ještě parkové úpravy, asi se dělají.
1: Parkové úpravy, seje se trávník a samozřejmě odklízí se zbytky po stavbě.
2: Nicméně děti už jsou tady?
1: Ano, ano, děti tak už máme
2: běžný
1: provoz, určitě. Pojďte tady. Máme tady tři rodinné skupiny.
2: Čem je to tu jiné proti té předchozí budově?
1: Tak zásadní změna je, že máme teda cvičné byty, které jsme doposud měli jenom na odloučeném pracovišti v Budkově. A naše děti trošku těm budkovským záviděli, že oni mají takovej nácvik samostatnosti. V jednom bytě je chlapec, Mario, který mu bude teďka 18. A v druhém bytě je dívka Sofie, která už je zletilá a studuje katolické gymnázium v Třebíči.
2: Dobrý den.
1: Oba ty byty se skládají z kuchyňky společně s obýváčkem a potom z ložnicí. Jo, takže je to běžně zařízené jako v domácnosti, děti se tu učí samostatnosti, sami si perou, sami si vaří, sami si zašívají, míjí nádobí a hlídají si hlavně rozpočet, který mají na celý měsíc, takže se učí jakoby samostatnosti, aby si potom byli jisti více, když odchází do samostatného života.
2: To je pěkný byt.
3: Ano, je to krásný.
1: Já myslím, že se mu tady líbí, že?
3: No, je to tady hrozně krásný.
2: Mě tak napadá, kde ty děti byly, když se to dělalo všechno?
1: Děti byly na táborech a nebo jsme je přestěhovali na odloučené pracoviště v Budkově.
2: Ještě, že se to stihlo.
1: Stihlo se to, stihlo a jsem za to strašně moc ráda.
2: V Jemnickém domově aktuálně žije 24 dětí. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jemnicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 7.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Řidiči ode dneška neprojedou křižovatkou Tolstého a třídy legionářů v Jihlavě. Kvůli stavbě vodovodu bude křižovatka do konce týdne uzavřená. Objízdná trasa povede Jiráskovou, Fricovou a Havlíčkovou ulicí. Omezení se zatím nedotkne městské hromadné dopravy. Práce a částečné dopravní omezení budou ale pokračovat i v příštím týdnu. Pojišťovny v Česku čím dál více využívají umělou inteligenci při likvidaci škod. Nejčastěji ji nasazují u rozbitých čelních skel aut. Například Direct pojišťovna zrychlila díky umělé inteligenci administrativu skoro o 90%. Co dříve likvidátorovi trvalo zhruba 20 minut, zvládne systém asi za 3. Podobně AI využívají také Kooperativa nebo Česká podnikatelská pojišťovna. Řada budov v Česku se dnes rozsvítí červeně. Do podpory Světového dne Duchenovy svalové dystrofie se večer zapojí třeba pražská Petřínská rozhledna, Mostecký hrad Hněvín nebo východočeské divadlo v Pardubicích. Vzácné onemocnění způsobuje odumírání svalů. Pacient končí na vozíku a může mít problémy s dýcháním a polykáním. Zpomalit nemoc dokáže nový nákladný lék, který loni schválila Evropská komise. V Česku se zatím běžně ze zdravotního pojištění nehradí. Osmiletý Jáchym ho podle tatínka Martina Salota užívá jako jeden z prvních českých pacientů na základě výjimky. Tisíce Srbů dnes míří do Bělehradu na pohřeb odsouzeného válečného zločince Radka Mladiče. Rakev s jeho tělem je dopoledne vystavená v jednom z tamních kostelů. Po poledním pohřebním obřadu se pak průvod přesune na Topčiderský hřbitov, kde bude Mladič uložen. Bývalý velitel armády bosenských Srbů zemřel na konci srpna ve vězení v Hágu. Odpikával si tam doživotní trest za genocidu a válečné zločiny za války v Bosně v 90. letech. Velkou cenu Itálie Formule 1 vyhrál italský pilot Mercedesu Kimi Antonelli. Přitom startoval až z 19. místa. Závod v Monze tak poprvé od roku 1966 ovládl domácí jezdec. Dnes ráno očekávejte polojasno až skoro jasno a v údolích ojedinělé mlhy. Během dne bude převážně oblačno, výjimečně se může vyskytnout slabý déšť. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů a povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pozorněte na Havlíčkobrodsku. V obci Květinov došlo k nehodě dvou osobních aut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jak už od nás víte, zemřel zpěvák a textař Richard Tesařík. Spoluzakladateli Jojo Bandu bylo 80 let. V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina na něj za chvíli vzpomínáme. Teď máme 6.33.

0: To byla skupina Katapult, písnička Někdy příště v 6 hodin na 40 minut na Českém rozhlasu Vysočina. Ve věku 80 let zemřel zpěvák a textař Richard Tesařík. Výraznou část své kariéry spojil se skupinou Jojo Band, kterou založil se svým bratrem Vladimírem. Vydal taky několik solových alb a hrál v muzikálech.
1: Jojo Band vznikl v roce 1975 a postupně se zařadil mezi známé české kapely. Proslavili ho skladby v latinskoamerických rytmech s neotřelými texty, jako třeba Jedem do Afriky, Karviná nebo Rybitví.

0: V Jojobendu se vystřídala během let celá řada hudebníků, třeba i Ondřej Hejma. Jeho jádro ale tvořili bratři Tesaříkovi. Mladší bratr Vladimír zemřel v červnu 2003 na následky zranění po pádu z kola. V roce 2011 popsal Richard Tesařík v rozhovoru pro Radiožurnál, co ho na reggae zaujalo.
1: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný a jak rád tancoval brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně, a navíc tam byly úplně nové možnosti v tom skládání, jako ona je taková veselá hudba, takže tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
0: Richard Tesařík se ale věnoval hudbě i mimo kapelu, působil jako solový zpěvák a byl autorem vlastních písní. Zkušenosti postupně předával taky jako učitel.
1: Já jsem začal učit teď na podzim na Mezinárodní konzervatoři obor zpěv, hlavně interpretaci tedy, ale zpěv tam učím taky jako pokročilejší žáky.
0: Vedle koncertování s Jojobendem zpíval i ve známých českých muzikálech. S bratrem Vladimírem se společně objevili například v muzikálu Galileo, Touha nebo Tajemství. Richard Tesařík pak pokračoval i po bratrově smrti. Letos pro Český rozhlas vzpomínal na své muzikálové začátky.
2: Když jsme začali, to tam Janek Ledecký nabít Hromníky v Hamletovi, že jo, tak to bylo takový reviální číslo. Sice to sklízelo úžasný úspěch, ale tam jsme jenom zpívali a tancovali s bráchou.
0: Richard Tesařík spojil s Jojobendem prakticky celou svou kariéru. Kapela loni oslavila 50 let na scéně. Martin Fischer, Český rozhlas.

0: 6.46.
1: Počasí.
0: A na Českém rozhlasu Vysočina už je s námi meteorolog Mojmír Martan. Dobrý den vám přeji.
2: Pěkné ráno.
0: Máme tady 7. září roku 2026. Jaké máme ráno? Jaký bude den z pohledu počasí?
2: Tak ráno máme většinou polojasné, na Pelhřimovsku až oblačné. Teploty se pohybují od 12 do 4 stupňů. Chladnější hodnoty jsou v údolích na východě kraje.
0: To je tedy aktuální stav. Jak bude v průběhu dne?
2: Tak mělo by být převážně oblačno, v průběhu dne se výjimečně může vyskytnout velmi slabý déšť, spíše v severní části kraje. Později večer se začne od západu oblačnost zmenšovat, 22 až 25 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty, foukat bude slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jihovýchodní až jižní vítr.
0: Takové bude pondělí, jak vypadá předpověď na úterý?
2: Tak úterý bude ve znamení slunečného počasí, bude jasno až polojasno, ranní teploty 14 až 11, v údolích ojediněle až 8, odpolední teploty se vyšvihnou na 28 až 31 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, během dne mírný vítr jižních směrů.
0: Říká meteorolog Mojmír Martan, moc vám děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Za chvíli skupina Jelen, Klidná jako voda, anebo Pavel Bobek, Víc nehledám. Přejeme krásné ráno.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.

0: Vlado, řekni fór.
1: To takhle novomanželé sedí u stolu po obědě a manžel říká, miláčku, to jídlo bylo dnes báječné. Opravdu, tu konzervu si ohřívala sama?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: To byl Dalibor Janda, před námi jsou zprávy, přejeme hezké pondělní ráno.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Děti z jemnického domova můžou využívat cvičné byty. Pojišťovny v Česku využívají umělou inteligenci hlavně na likvidaci škod čelních skel. Požáry na západě Bosny a Hercegoviny spálily přes 14 000 hektarů lesa. Pondělí bude polojasné s teplotami do 25 stupňů. Na řadě jsou zprávy, ve studiu je s nimi Adéla Zachová. Dětský domov v Jemnici se stěhuje do zrekonstruované budovy. Děti bydlely celé prázdniny na odloučeném pracovišti nebo byly na táborech, aby bylo možné dokončit modernizaci vnitřních prostor. Přibyly například dva cvičné byty, kde se zletilí obyvatelé domova připravují na běžný život, přiblížila ředitelka Jiřina Kýnelová.
3: Je to běžně zařízení jako v domácnosti, děti se tu učí samostatnosti, sami si perou, sami si vaří, sami si zašívají, míjí nádobí a hlídají si hlavně rozpočet, který mají na celý měsíc, takže se učí jakoby samostatnosti, aby si potom byli jisti více, když odchází do samostatného života.
1: Umělá inteligence pomáhá pojišťovnám v Česku s likvidací škod, většinou na rozbitých čelních sklech u aut. AI takto využívá například Kooperativa, Česká podnikatelská pojišťovna nebo Direct pojišťovna. Ta uvádí, že AI zrychlila administrativu skoro o 90%. Co dříve trvalo likvidátorovi 20 minut, zvládne umělá inteligence za 3 minuty. Pavel Lukeš z Direct pojišťovny říká, že se tím zkracuje i doba, po kterou klient čeká na vyplacení peněz.
4: My máme ten proces nasazený, řekl bych, už přes půl roku, s tím, že neustále děláme pokroky v tom, jakou míru škod ten proces vlastně automaticky zpracovává. S tím ještě vidíme, že AI se velmi posouvá v tom, jak rozumí fotkám, rozumí stále větším detailům.
1: Během 3 let chce pojišťovna automatizovat vyřizování zhruba 70% všech přijatých pojistných událostí. Hasiči v Bosně a Hercegovině zasahují u několika lesních požárů. Informuje o tom bosenský server Klix. Na západě země už požáry zasáhly asi 14 000 hektarů. Oheň zatím neohrožuje žádné domy, ale kouř se rozšířil i nad chorvatské pobřeží Jaderského moře u Splitu. K hašení v náročném a obtížně dostupném terénu je kromě hasičů povolaný vrtulník bosensko-hercegovinské armády. A na místě pomáhají také dvě hasičská letadla z Chorvatska.
2: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové vyhráli v ligovém utkání nad Spartou 1-0 a v tabulce se posunuli na průběžné 8. místo. Ve svém prvním startu za východoch Čechy zapsal gólovou asistenci útočník Tomáš Čvančara, který přišel k týmu před pár dny. Jeho výkon chválil i trenér David Horejš.
5: Po prvním tréninku, co on absolvoval, tak jsme tak nějak prostě byli přesvědčení, že bude hrát, protože měl chuť v tréninku, takže jsme do toho šli. On se cítil dobře připravený, to je na tom hřišti ukázal, že pro ten Hradec odezval maximum.
2: Počasí.
1: V Libici nad Doubravou a Hubenově je teď 6 stupňů, v Černovicích 12. Dnešek očekáváme polojasný až skoro jasný, během dne bude převážně oblačno, výjimečně se může na severu Vysočiny vyskytnout slabý déšť. Povane mírný jižní vítr a na teploměru naměříme 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Mezi Žirovnicí a obcí Častrov na Pelhřimovsku došlo ke střetu motorky a osobního auta. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Jeden jízdní pruh je uzavřen. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Uschly i cedry nebo cypřiše. Letošní léto těžko přežívaly i sazenice exotických dřevin, které experimentálně vysadili lesníci na Vysočině. I na teplomilné stromy běžně odolávající suchu bylo horké počasí příliš. Do běžných porostů se navíc začíná znovu stěhovat kůrovec. A neohružuje už jenom smrky, jak uslyšíte v reportáži Milana Soldána po 7:45.
2: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

horší. Mít ale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: To byl Petr Spálený, obyčejná žena, za chvíli Kateřina Marie Tichá Plamen nebo Václav Neckář v písničce Lásko ztracená. Teď 3 minuty před 7:45 se podíváme na 7. zářijové události i s Petrem Jungmanem. Například dnes je to přesně 30 let ode dne, kdy americký zpěvák Michael Jackson koncertoval na Letenské pláni v Praze. Tehdy ten koncert navštívilo na 130 tisíc diváků a možná, že vy jste byli mezi nimi.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dnes píšeme 250. den roku. Je pondělí 7. září. Svátek má vládkyně královna Regina. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Poslední česká královská korunovace ve svatovícké katedrále v Praze se konala před 190 lety v roce 1836. Korunován byl ten den císař Ferdinand I. Dobrotivý. Obchodní dům Českého a Moravského svazu výrobních družstev Dům Družba na pražském Václavském náměstí byl slavnostně otevřen před 50 lety v roce 1976. Dnes je to Debenhams. Michael Jackson před 30 lety poprvé a naposledy vystoupil v České republice. 7. září 1996 koncertoval na Letenské pláni. Na show, která právě v Praze zahájila světové turné History, se přišlo podívat víc jak 130 tisíc fanoušků. První transatlantická operace pacienta se odehrála před 25 lety. Tým chirurgů v New Yorku úspěšně operoval 7. září 2001 pomocí robotů pacience ve francouzském Štrasburku nemocný žlučník. Před 15 lety odpoledne.
3: Pád ruského letadla zavinil smrt 3 českých hokejových mistrů světa. Zemřeli Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček.
2: V letadle Jak-42, které se zřítilo u letiště Tunošná krátce po startu, zahynul s našimi hokejovými hrdiny i kompletní tým Lokomotivu Jaroslavl. 85 by dnes bylo režisérce komedie Století s tebou mě baví svět a dalších úspěšných filmů Marie Poledňákové. Narodila se v jihočeských Strakonicích. 65 má dneska Vilém Čok. A kulatou 60 slaví bavič a imitátor Zdeněk Izer. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: Před chvílí Petr Jungmann vzpomínal na Michaela Jacksona, teď jsme si hráli Tinu Turner, oba dva už zpívají v hudebním nebi. Máme 7.18, přejeme dobrý pondělní den.
1: Počasí.
0: Dnes ráno čekáme na Vysočině polojasno až skoro jasno, v údolích ojediněle mlhy. Během dne bude převážně oblačno, výjimečně se může objevit slabý déšť. Tak jsem to chtěl říct. A to spíš na severu Vysočiny. Odpolední teploty budou mezi 22 až 25 stupni Celsia a povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný jihovýchodní až jižní vítr.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Plamen a Kateřina Marie Tichá 7 minut před 7:30 na Českém rozhlasu Vysočina. Před 4 lety zasadili lesníci na Vysočině na 8 hektarech desítky druhů exotických dřevin. Chtěli zjistit, co by bylo možné pěstovat při pokračujícím oteplování. Letošní léto ale bylo příliš, a to i na cedry nebo cypřiše. Navíc se o slovo opět začíná hlásit kůrovec.
1: V Budišově jsme v roce 2022 na podzim se rozhodli pro takový výzkumný úkol, aby jsme vyzkoušeli jak naše hospodářské dřeviny, tak především dřeviny geograficky nepůvodní.
2: Lesní správce Rostislav Čech mi ukazuje školku v Budišově na Třebíčsku, kde lesníci experimentálně zasadili několik desítek druhů stromů, které by v případě postupující globální změny bylo možné pěstovat i tady na Vysočině.
1: Pěstovali jsme je na této lokalitě, která je svým, řekněme, půdním uskupením velice náročná a těžká pro zalesňování.
2: Průbířským kamenem se stalo letošní extrémně horké a suché léto.
1: A to je i pro tyhle ty dřeviny, které zkoušíme, jako jsou třeba cedry, cypřiše, břestovce, spoustu druhů cizokrajinných jedlí se zkoušelo, borovic, sekvojovec, i pro tyhle zaravy, i pro tyhle ty dřeviny jsou tyhle ty poměry půdní a vlhkostní doopravdy nepřekonatelnou překážkou.
2: Přitom tady jsou zasazené i stromy, které se běžně vyskytují v horkých, suchých oblastech.
1: Tyhle ty dřeviny nás taky zklamaly, protože nerostou, jak by měly, nepřirůstají. Je tam vysoká mortalita, u některých druhů až 80%, což je fakt jako alarmující.
2: Letošní léto ale samozřejmě nepoznamenalo jenom exotické dřeviny, ale hlavně běžné lesní porosty. Začínají se dokonce vracet škůdci, kteří v nedávných letech napáchali v českých lesích miliardové škody. Pokračuje oblastní ředitel Lesů České republiky v kraji Vysočina František Holenka.
3: Protože díky současný nebo letošní epizodě tepla a nedostatku srážek jak na Vysočině, tak všude, tak samozřejmě už se nám projevují lýkožrout smrkový, a nejenom lýkožrout smrkový, ale začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt lýkožrouta modřínového a i borového, nebo škůdců na borovici a na modřínu. Takže na to bych chtěl upozornit, že se nám to rozjíždí ve větším. V případě, že nepřijde dostatek srážek v příštím roce, tak si umím představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 20.
2: Pokud se situace nezlepší, mohla by podle Holenky přijít krize v roce 2028. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
5: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
6: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
4: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
7: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
8: To máte zrovna na plotně.
7: Ano.
8: Můžu se podívat, něco nahlédnout. Krásně to bublá.
7: Bude s celerovým pírem.
9: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
4: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: O Krouhlickou ulicí v Havlíčkově Brodě řidiči tento týden neprojedou. Dělníci tam opravují kanalizaci. Osobní auta objedou u zavírku přes ulice Perknovská, Jahodová, Husova a Havlíčkova. Vozidla nad 3,5 tuny si trasu prodlouží přes Okrouhlici a Veselý Žďár. Tento týden také městské autobusy nebudou zajíždět na zastávku Okrouhlická. Koaliční rada bude dnes jednat o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD požadují nižší schodek, než navrhlo ministerstvo financí. To počítá s deficitem 389 miliard korun. Koalice se zatím neshodla, kde by bylo možné ušetřit. Předseda motoristů Petr Macinka řekl, že podle něj by bylo možné najít úspory až ve výši 20 miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale tak výrazné snížení schodku neočekává. Případ cyklisty, který se v Praze dostal do potyčky s řidičkou, dnes znovu projedná vrchní soud v Praze. Žena dva dny po konfliktu zemřela. Cyklista podle obžaloby způsobil její smrt. Státní zástupce proto požaduje nepodmíněný trest. Muž vinu odmítá a odvolal se proti tříleté podmínce za těžké ublížení na zdraví. Znalci nedokázali potvrdit, že mezi potyčkou a úmrtím byla přímá souvislost. Evropská unie dnes potvrdí balík unijních investic pro Grónsko. Dohodu přímo v grónském hlavním městě Nuuku oznámí šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Sikela. Podle něj bude 27 investovat například do vzdělávání nebo těžby nerostných surovin. Zástupci Bruselu se v Grónsku sejdou například s grónským premiérem Jensem Frederikem Nielsenem nebo dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou. Americká tenistka Jessica Pegulaová porazila na US Open Rumunku Kristeovou 6-3, 6-4 a ve čtvrtfinále narazí na Krajanku Navarovou. Do dalšího kola postoupil i jiný domácí tenista. Ben Shelton porazil přemožitele Jiřího Lehečky Řeka Tsitsipase 6-2, 6-3 a 6-4 a čeká ho obhájce titulu Carlos Alcaraz ze Španělska. Dnešek očekáváme polojasný až skoro jasný, během dne bude převážně oblačno, výjimečně se může na severu Vysočiny vyskytnout slabý déšť. Povane mírný jižní vítr a na teploměru naměříme 22 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dejte pozor, v Třebíči v ulici Velkomeziříčská probíhají tam práce na inženýrských sítích. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 7 hodina 33. minuta. Minulou středu v televizi začala Superstar 2026. Víte, kdo vyhrál Superstar v roce 2018? Ta, která teď bude zpívat s Markem Lamborou. Tereza Mašková.

0: Už za měsíc 8. října uvidíte skupinu Olympic v Jihlavském DKO v rámci Bombardiák Tour 2026. Věřím, že tam dojde i na jasnou zprávu, kterou jsme si dohráli v 7.41 v pondělí 7. září. Jsme Český rozhlas Vysočina, teď vám Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo nabídne zajímavosti o mrtvém moři.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Tom Jones v 7.46, za chvíli se makovečky v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina pustí do chytání žraloka. Jsou odvážné, no.
1: Počasí.
0: Teď po ránu čekáme na Vysočině polojasno až skoro jasno, v údolích ojediněle mlhy. Během dne bude převážně oblačno, výjimečně se může objevit slabý déšť, a to spíš na severu Vysočiny. Teploty se dnes dostanou na 22 až 25 stupňů Celsia a povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný jihovýchodní až jižní vítr.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina.

0: Hodiny na Českém rozhlasu Vysočina ukazují 10 minut před 8 hodinou, je pondělí, je 7. září. Za chvíli tady bude Anaka s písničkou Vždycky se budeme znát. Už je to neuvěřitelných 10 let od chvíle, kdy tato písnička vyšla. Za tu dobu se z ní stal symbol toho, že některá setkání nekončí posledním tónem, protože kdykoliv je s námi Anaka na koncertu, tak má pocit, že se všichni tak nějak známe. Proto pojede Vždycky se budeme znát podzimní tour. V rámci něj sice vynechá Vysočinu, ale jsou města, do kterých to nemáme tak daleko. A nebo si počkejte na příští rok. V dubnu Anaka i s Českým národním symfonickým orchestrem bude mít koncert v pražském O2 Univerzum. První termín 23. duben 2027 už je zcela vyprodán, ale Anaka přidává druhý termín hned o den později 24. dubna. Tak tam vstupenek ještě je spousta, tak jestli chcete Anaka vidět naživo právě i s Českým národním symfonickým orchestrem v dubnu příštího roku můžete. Makovičky. No a teď už ten žralok, děti, tak pojďte, no. Já bych se bál.
1: Jak se chytají ryby?
2: My s taťkou chodíme na ryby a na to je potřeba prut, návnada a háček. Háček se dá na takovou šňůru, tam se napíchne třeba žížala, hodí se to do vody a až tam bude něco silného a ohne se vám prut, tak škubněte a vytáhněte, můžete vzít podběrák.
3: Tam máte takový tam točící.
4: Roztáhnete přijít na nějaké potoku a oni vám tam uvíznou a pak je můžete chytit.
1: Může rybář ulovit i žraloka?
2: Na to byste potřeboval takový nejsilnější prut a takovou speciální návnadu. To je taková zlatá ryba, která je došedivá.
4: Uděláte jeřáb, který má na konci velký háček. Pověsíte na něj nějakou rybu a žralok ji ucítí, tak za ní poplevá a když ji chytne, tak vy tím jeřábem ho můžete vyndat.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Detektivové vyšetřují zákeřný útok kyselinou na krásnou mladou ženu. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Někdy je cesta k úspěchu až příliš dlouhá. Robert Redford ve filmu Přirozený talent. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila herce Miloně Čepelky oblíbenou hru divadla Járy Cimrmana Vražda v saloním kupé. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Je 8 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Premiér Andrej Babiš připustil snížení schodku. Žďárská průmyslová škola otevře nový obor požární ochrany. Předseda SPD Tomio Okamura pogratuloval německé AfD k vítězství ve volbách v Sasku-Anhaltsku. Pondělí bude polojasné s teplotami do 25 stupňů. Na řadě jsou zprávy, ve studiu je s nimi Adéla Zachová. Vládní koalice bude dnes jednat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD kritizují navrhovanou výši schodku 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky by se dalo uspořit zhruba 20 miliard. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Odmítl ale, že by se šetřilo na navyšování platů státních zaměstnanců nebo na přidání peněz do zdravotnictví. Premiér je také proti návrhu předsedy SPD Tomia Okamury na zrušení humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky.
5: Tady je nějaké rozhodnutí Evropské unie ohledně jejich ochrany, takže my samozřejmě tohle nemůžeme udělat, protože bychom museli platit pokutu. Ty dávky se snížily z 90 na 62 tisíc, ty dávky jsou nižší, než dostávají naši spoluobčané. To bude předmětem debaty, ale nevím, jak bychom to mohli dělat v rozporu s tím, co rozhodla Evropská unie.
3: Podle Andreje Babiše by šlo šetřit například na provozních výdajích jednotlivých ministerstev. Nový maturitní obor požární ochrany budou moci studovat středoškoláci ve Žďáře nad Sázavou. Tamní průmyslová škola jej otevře poprvé příští rok. Absolventi následně najdou uplatnění například u Hasičského záchranného sboru České republiky. Na Vysočině podobně zaměřený středoškolský obor dosud chyběl.
6: Výuka naváže na obory ze strojírenství, elektrotechniky a informačních technologií. Studenti se budou zároveň věnovat požární ochraně, prevenci, poskytování první pomoci, ale také důležité kondiční přípravě. Nedílnou součástí výuky budou také exkurze a praktická cvičení. Magdalena Machová, Český rozhlas.
3: Povolební vývoj v Sasku-Anhaltsku bude mít podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů velký symbolický význam pro další směřování Německa. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD pogratuloval vítězné AfD, se kterou je SPD v Evropském parlamentu ve společné frakci. Předseda starostů Vít Rakušan naopak na síti X varoval před ohrožením demokracie. Volby v Sasku-Anhaltsku jasně vyhrála pravicová AfD se 44% hlasů. Druhá skončila se 17% CDU. Sport. Tenistka Linda Nosková porazila na US Open Martu Kostyukovou z Ukrajiny po setech 7-5, 5-7 a 6-4. V New Yorku tak slaví premiérový postup do čtvrtfinále singlu, ve kterém narazí na světovou jedničku Sabalenkovou z Běloruska. Češka využila proti Kostyukové až šestý matchball a i když patří na okruhu WTA k těm flegmatičtějším hráčkám, v závěru už moc klidná nebyla.
7: No tak moc ne, už se mi kopala ruka už při tom druhém samozřejmě, ale tyhle ty zápasy. V poslední době mi přijde, že jich je až moc, kdy jsem vlastně blízko a potom se to zase vzdálí a potom se zase blízko a taháme se na konci, takže není to úplně nejlepší pro moje mentální zdraví, ani pro můj tým, ale tyhle ty zápasy jsou na čem záleží nejvíc.
3: A české basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Čínou 70-74 po prodloužení. Kvůli výhře Spojených států amerických nad Itálií 55-52 navíc přišly i o teoretickou šanci na postup do play-off.
4: Počasí.
3: Jihlava hlásí 4 stupně, Přibyslav a Moravské Budějovice 8. Dnešek očekáváme polojasný až skoro jasný a během dne bude převážně oblačno. Výjimečně se může na severu Vysočiny vyskytnout slabý déšť. Povane mírný jižní vítr a na teploměru naměříme 22 až 25 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na silnici 406 mezi Jihlavou a Kostelcem došlo ke střetu dvou osobních aut. Nehoda je bez zranění a na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Jeden jízdní pruh je uzavřený. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Letecká základna v Náměšti nad Oslavou opět hostí mezinárodní cvičení předsunutých leteckých nábočích. Jak bude letošní Ample Strike vypadat? Jaká technika přiletí? Které země se zapojí? A co to bude znamenat pro vás, kteří žijete v okolí? Na to se po 8:45 zeptám řídícího cvičení plukovníka Aleše Cápala. Tak zůstaňte s Českým rozhlasem Vysočina. Je pondělí 7. září 8:05.
4: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

Helena Vondráčková, taky Jiří Korn, já půjdu tam a ty tam. Kam půjdete v pátek nebo v sobotu na folkovou Lipnici? Mohli byste Lipnici nad Sázavou od 11. do 13. září ožije právě folkovou hudbou, různými příběhy a parádní atmosférou. Během 3 dnů tam vystoupí zavedená i nová jména české hudební scény. Čeká na vás čtení současné poezie, divadlo, různé workshopy, také večerní táborák nebo snídaně v trávě. Kdo vystoupí? Třeba Midi lidi, Iva Bitová, taky Petr Lihard, Severní nástupiště a spousta dalších. Takže folková Lipnice v Lipnici nad Sázavou už o tomto víkendu.

0: To byla zpěvačka Šerf, 8 hodin a 15 minut tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Přejeme vám dobré pondělní ráno, dnes čekáme dopoledne polojasno až skoro jasno, v údolích ojediněle mlhy. Během dne pak bude převážně oblačno, výjimečně se může objevit slabý déšť, a to spíš na severu. Vysočiny teploty dnes budou dosahovat 22 až 25 stupňů Celsia. Jaké bude letošní cvičení Ample Strike? Zeptáme se plukovníka Aleše Cápala už za chvíli.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Skauti ze Světlé nad Sázavou se rozhodli pečovat o skautské památníky na Vysočině. Několik jich s nimi navštívíme při 35. ročníku Orlovské šlápoty. Ta se letos navíc koná v den narozenin zakladatele českého junáka Antonína Benjamína Svojsíka.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byl Dan Hůlka v 8.19 v pondělním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Na vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou dnes začíná tradiční mezinárodní cvičení Ample Strike. Toho se pravidelně účastní technika vojáci několika armád. Na Českém rozhlasu Vysočina vítám řídícího cvičení plukovníka Aleše Cápala. Přeji vám dobrý den.
1: Dobré ráno všem.
0: Mohl byste nám prosím v krátkosti Ample Strike představit?
1: Cvičení Ample Strike je jedno z největších leteckých cvičení na území České republiky. Je to mezinárodní cvičení zaměřené na výcvik předsunutých leteckých návočích. My během něj cvičíme postupy a taktiku letectva při provádění blízké vzdušné podpory pozemních jednotek.
0: Jaké země se letos zúčastní a jaká technika přiletí?
1: Letecká technika, tak nejvíc úsilí dávají naše letouny České L-159, vrtulníky UH-1 a AH-1 a účastní se i vrtulníky MI-171. Významnou část pokryje německé letectvo z Eurofightery, Alpha Jety a Learjety, které budou lítat s německých základem. Z Dánska si přivezou bezpilotní prostředek Jump, Slovensko posílá L-39 a MiG-17, Maďaři vrtulník H-145, Slovinci letoun PC-9, Holanděni Learjet L-39, Španělé vrtulník EC-665 a Chinook. A možná jsem některé zapomněl.
0: Kdy budou muset lidé žijící v okolí počítat s hlukem?
1: Tak hluk se bude soustředit převážně do oblasti vojenských výcvikových prostorů Boletice, letiště České Budějovice, kde jsou zaparkovány 159, letiště Bechyně, kde jsou vrtulníky MiG-171 a na polním letišti v Boleticích jsou vrtulníky AH-1 a UH-1. Od nás v Náměšti lítají většinou cvičné platformy a vrtulníky do prostoru Boletice. Dá se předpokládat malá hluková zátěž, jakoby standardní lítání v době od 9 do 12 hodin.
0: Říká plukovník Aleš Cápal. Děkuju za rozhovor, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Jsme s vámi i na Náměšťsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Teď už stavím reaktor tlačítkem HO1 a uvidíte, jaká je zvuková kulisa po rychlém stavení reaktoru.
2: S vedoucím útvaru simulátory Zbyňkem Mahalem jsme v jaderné elektrárně Dukovany u trenažeru, opravdu obrovského, zabírá celou místnost. Je vlastně takovou věrnou kopií elektrárenského velína, kde se neustále cvičí zdejší pracovníci. Z Dukovan Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: A už vlastně jsme v plné sklizni.
4: Provází mě skladem plným bedínek s červenými plody.
5: Veronky jsou zde, klasika je zde.
4: Z Kožichovic, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Je 8:30.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: Řidiči ode dneška neprojedou křižovatkou Tolstého a třídy legionářů v Jihlavě. Kvůli stavbě vodovodu bude křižovatka do konce týdne uzavřená. Objízdná trasa povede Jiráskovou, Fricovou a Havlíčkovou ulicí. Omezení se zatím nedotkne městské hromadné dopravy. Práce a částečná dopravní omezení budou ale pokračovat i v příštím týdnu. Umělá inteligence už v některých českých pojišťovnách vyřizuje většinu škod na čelních sklech. Systém dokáže zpracovat například fotografie poškozeného auta a urychlit vyřízení celé pojistné události. Direkt pojišťovna uvádí, že AI zvládne některé úkony za 3 minuty místo původních 20. Pojišťovna chce během 3 let automatizovat zhruba 70% všech přijatých škod. Využití umělé inteligence podle ní zkracuje i dobu, po kterou klient čeká na vyplacení peněz. Vláda dnes projedná výši minimální mzdy na příští 2 roky. Od ledna by mohla vzrůst o 2500 korun na 24 900. V roce 2028 by pak měla podle odhadů stoupnout ještě asi o 2000 korun. S návrhem souhlasili odboráři i zaměstnavatelé. Kabinet bude jednat také o tom, jestli má v Česku pokračovat střídání letního a zimního času. Polská armáda dnes pořádá ukázkové cvičení s ostrou municí. Ve vojenském prostoru Nova Demba budou v akci například stíhačky F-16, vrtulníky, drony nebo nejnovější tanky Abrams a Leopard. Polští vojáci předvedou také boj proti bezpilotním letounům. Akce je součástí mezinárodního veletrhu obranného průmyslu, který začne v Kielcích zítra. Zúčastní se jí i polský ministr obrany Vladislav Košiňák-Kamiš. Fotbalisté Hradce Králové v 7. kole šance ligy porazili Spartu 2-1. Liberec vyhrál stejným výsledkem severočeské derby na hřišti Jablonce. Mladá Boleslav zvítězila 4-0 nad Baníkem Ostrava a Zlín podlehl 1-3 Teplicím. Dnešek očekáváme polojasný až skoro jasný. Během dne bude převážně oblačno. Výjimečně se může na severu Vysočiny vyskytnout i slabý déšť. Povane mírný jižní vítr a na teploměru naměříme 22 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Na dálnici D1 mezi 119. a 141. a půltým kilometrem ve směru na Brno je pomalu jedoucí vozidlo údržby a zpevněná krajnice je uzavřená. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Bohužel nevydrží ani odolné dřeviny ze subtropických oblastí. Na Vysočině vedra zničila nejenom sazenice smrků, ale třeba i experimentálně zasazených cedrů a dalších exotických stromů. Lesníci navíc varují před návratem kůrovce. Podrobnosti k tématu nachystal redaktor Českého rozhlasu Vysočina Milan Soldán, který se za chvíli dostane ke slovu. Teď je 8:33, je pondělí, je 7. září. Dobrý den.
6: Mám asi dlouhý do půl pasu.

0: To byly Rangers 4 minuty před 8:45 na Českém rozhlasu Vysočina. Extrémně horké a suché léto neničilo jenom úrodu na polích. Škody sčítají i lesníci. Na některých místech uschlo až 80% sazenic stromků. Tématu se věnuje Milan Soldán. Přeji ti hezké ráno.
1: Krásný dobrý den, tak já jsem se byl v některých lesích na Vysočině podívat, a to společně s pracovníky Lesů České republiky. No a ta situace je v rámci kraje dost odlišná. Zatímco třeba v okolí Javořice nejsou ty škody až tak moc patrné, než by tam žádné nebyly, tak na Třebícku je to opravdu tristní. Ten okres byl už vlastně při poslední kůrovcové kalamitě nejvíc poškozený z celého kraje. A teď tam ve velkém schnou i ty nově vysázené porosty na těch holinách. Netýká se to ale zdaleka jenom smrků, ony předčasně opadávají třeba i listnaté stromy, navíc u nich hrozí pád ulamujících se uschlých větví, takže pozor, lidé by při procházkách v lesích měli dávat opravdu velký pozor, aby nepřišli k úrazu, protože ty větve můžou opravdu padat.
0: Milane, víme, že lesníci na Vysočině experimentují i s různými druhy dřevin.
1: To je pravda. Před 3 lety vysadili ve školce u Budišova několik desítek druhů stromů, které u nás nejsou úplně běžné. Chtěli tak zjistit, jestli by u nás šlo pěstovat s pokračující klimatickou krizí nějaké jiné ty třeba teplomilnější rostliny. Ale ani ty nepřežili to letošní léto. Z velké části usychaly například i cedry, cypřiše, sekvojovce. Schnou ale i dokonce jinak odolné borovice, které mají hluboký kořenový systém, protože voda chybí právě v těch nízkých půdních vrstvách. Naopak relativně dobře, a to je opravdu ku podivu, se začíná dařit některým invazivním druhům, které k nám byly zavlečené zcela neúmyslně a vlastně se ale ani v těch lesích pěstovat nějak jakoby nesmí.
0: Milane, co to bude znamenat do budoucna?
1: Lesníci se teď velmi obávají toho, co nás postihlo před několika lety, tedy kůrovcové kalamity. Kdyby teoreticky mohla propuknout a co jí může zabránit, tak to nám teď neprozradím, to si můžete poslechnout v reportáži, kterou jsem v lesích natočil, a to v 10 hodin 20 minut.
0: Říká Milan Soldán, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou a krásné pondělí.

0: Vlado, řekni fór.
1: To takhle novomanželé sedí u stolu po obědě a manžel říká, miláčku, to jídlo bylo dnes báječné. Opravdu, tu konzervu si ohřívala sama?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Děti z Jemnického domova můžou využívat cvičné byty. Dnes je světový den Duchenovy svalové dystrofie. Řada budov se v Česku rozsvítí červeně. Donald Trump bude dnes telefonovat s prezidenty Ruska i Ukrajiny. Pondělní dopoledne očekávejme polojasné, teploty se vyšplhají na 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Adéla Zachová. Dětský domov v Jemnici se stěhuje do zrekonstruované budovy. Děti bydlely celé prázdniny na odloučeném pracovišti nebo byly na táborech, aby bylo možné dokončit modernizaci vnitřních prostor. Přibyly například 2 cvičné byty, kde se zletilí obyvatelé domova připravují na běžný život. Přiblížila ředitelka Jiřina Kýnelová.
2: Je to běžně zařízení jako v domácnosti. Děti se tu učí samostatnosti. Sami si perou, sami si vaří, sami si zašívají. Míjí nádobí a hlídají si hlavně rozpočet, který mají na celý měsíc, takže se učí jakoby samostatnosti, aby si potom byli jisti více, když odchází do samostatného života.
0: Řada budov v Česku se dnes rozsvítí červeně. Do podpory Světového dne Duchenovy svalové dystrofie se večer zapojí třeba Pražská Petřínská rozhledna, Mostecký hrad Hněvín nebo Východočeské divadlo v Pardubicích. Vzácné onemocnění způsobuje odumírání svalu. Pacient končí na vozíku a může mít problémy s dýcháním a polikáním. Zpomalit nemoc dokáže nový nákladný lék, který loni schválila Evropská komise. V Česku se zatím běžně ze zdravotní pojištění nehradí. 8letý Jáchym ho podle tatínka Martina Salota užívá jako jeden z prvních českých pacientů na základě výjimky.
3: Vlastně před nasazením toho léku musel Jáchym projít určitým vyšetřením, včetně magnetické rezonance svalu. Tyhle ten typ vyšetření vlastně v čase se bude opakovat, aby jsme právě věděli, k jakému zpomalení došlo nebo jak ta progrese vlastně vypadá. Takže další vyšetření takovýhle by pravděpodobně mělo být koncem roku, tak uvidíme.
0: Jedno balení léku Duvizal vyjde zatím na více než 400 tisíc korun. Roční léčba tak stojí podle váhy dítěte 4 až 10 milionů korun. Americký prezident Donald Trump by dnes mohl po telefonu jednat s prezidentem Ruska Vladimirem Putinem. Poté se má spojit i s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským. Píše to ukrajinský server The Kyiv Independent s odkazem na nejmenovaného amerického činitele. O víkendu s Putinem a Zelenským mluvili Trumpovi vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff. Ti přijeli nejdříve do Moskvy a pak do Kyjeva jednat o možných krocích k ukončení války. Trump se s nimi o tom má před telefonátem ještě poradit. Sport. Španělský tenista Carlos Alcaraz postoupil na US Open do čtvrtfinále. Druhý nasazený hráč a obhájce titulu si poradil 6-4, 6-3 a 6-4 s domácím Tomem Paulem a v dalším kole narazí buď na Řeka Tsitsipase nebo Američana Sheltona. A plážové volejbalistky Lucie Knoblochová a Adéla Petříková se v Itálii staly vícemistryněmi Evropy v kategorii do 20 let. Ve finále nestačily na Rakušanky Bergerovou a Hohenauerovou. Počasí. Hubenov a Havlíčkův Brod hlásí 10 stupňů, Nový Rychnov 11. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne čekejme převážně oblačno, výjimečně může na severu Vysočiny zapršet. Vítr povane mírný jižní a teploty vystoupají na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dejte pozor na silnici 360 u obce Jimramov a Korouhev na Žďársku. Došlo tam ke střetu dodávky a osobního auta. Na místě probíhá vyšetřování nehody. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hezké pondělí, příjemný start do dalšího pracovního týdne, který je před námi. Máme 4 minuty po 9 hodině a s Dášou Kubíkovou si už za pár minut připravíme sírovou omáčku, která se samozřejmě dělá z různých druhů sírů. Dneska nás čeká ale jedna speciální. Připravíme si ji z pravého anglického cheddaru. Více za chvíli.
1: dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Chuť masa s přílohou často vylepšují nejrůznější omáčky, ať už jde o česnekovou klasiku, jakou je třeba rajská, koprová nebo svíčková, nebo kulinářské dobroty, pepřová omáčka či snad holandská omáčka. Velmi dobrá je ale také omáčka z čedaru.
2: Omáček je nepřeberné množství a většina z nás se opakovaně vrací k těm, které máme nejraději. Občas je ale dobré vyzkoušet i něco nového. A tak se u nás doma Michal Kubík pustil do omáčky ze známého anglického sýru, do omáčky z čedaru.
3: Na pánvi, kde jsme orestovali maso, budeme pokračovat v přípravě omáčky, to znamená v tom výpeku z masa. Do toho výpeku přidáme narovno nakrájenou cibuli, kterou z prutka orestujeme. Do ní potom přidáme 2 lžičky obyčejné hořčice. Mícháme, zlehka restujeme na pánvi všechno dohromady. Poté přidáme papriku, nejlépe uzenou papriku. Přidáme vývar a omáčka už začíná pomalu vypadat jako omáčka. V tuto chvíli, když omáčka lehce probublává, tak přichází okamžik, kdy přidáme nastrouhaný čedar. Ten dodá tu jedinečnou chuť. A potom na zjemění přidáme do omáčky ještě smetanu. To všechno pěkně promícháme, povaříme zlehka a omáčka je hotová.
2: Pokud si vybereme, že si na pánvi nejprve orestujeme kuřecí plátky, krkovici nebo jakékoliv jiné maso, dáme ho stranou a výpek využijeme k omáčce, kterou pak není potřeba příliš solit, protože sýr cheddar je sám o sobě slaný dost. Omáčku solí pouze lehce dochutíme a přidáme i trochu pepře. Příloha k masu může být jakákoliv. U nás to byly noky a krkovice přelité cheddarovou omáčkou. Taky zkuste a dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Další dezinformace na sociálních sítích, další téma pro redaktory našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz. Tentokrát se v rubrice Ověřovna věnují manipulativním příspěvkům o příčinách tragických záplav v Nepálu a Číně. Detaily k tomu uslyšíte už za pár minut. Ve studiu přivítám redaktorku Terezu Pešoutovou. Teď přichází na řadu zpěvačka Sandra.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: 9 hodin 20 minut v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Možná i vy jste na internetu v poslední době narazili na informaci, že za ničivé povodně v Nepálu a čínském Tibetu ve skutečnosti může stavba vodní elektrárny. Není to ale pravda. Tématu si věnují redaktoři serveru iRozhlas.cz v pravidelné rubrice Ověřovna. A z detaily je ve studiu s námi už kolegyně Tereza Pešoutová. Přejeme ti hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Popišme prosím nejdřív tu dezinformaci.
1: Příspěvek se objevil před týdnem na síti X a nazbíral tam už 11 milionů zhlédnutí. Autor uvádí, že Čína u ledovce zrovna stavěla vodní elektrárnu a stavební práce způsobily, že se jeho část zřítila, sesunula a proměnila v lavinu plnou bahna. Uživatel sítě X, který je podle svých slov Američan, taky obvinuje média z údajných lží. Prý v nich totiž slyšíme jen levicové hlasy, které událost připisují klimatické změně.
0: A jak je to tedy doopravdy?
1: Čína v Tibetu vodní elektrárny skutečně staví, souvislosti mezi stavbou jedné z nich a povodní ale odborníci vylučují. Serveru iRozhlas situaci popsal glaciolog Jan Kavan z Přírodovědské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Podle něj samotná stavba elektrárny nemohla sesuv ledovce způsobit.
2: To, co se děje někde dole rádově kilometry nebo desítky kilometrů dál po proudu, je jako hodně lokální záležitost, takže to si myslím, že by nemělo ovlivnit prostě to vysokopoložené místo toho ledovce.
1: Na dezinformaci původně upozornila americká stanice CNN, tak tomu uvedla, že daná teorie postrádá jakékoliv faktické opodstatnění. A další média dodávají, že sociální sítě teď zaplavily umělou inteligencí vygenerovaná videa a fotografie právě ze záplav v Nepálu a Číně. Stanice France 24 třeba upozornila na falešné video, jak slon zachraňuje uvízlého muže.
0: Co v tuhle chvíli odborníci říkají o skutečných příčinách povodní?
1: Podle nich se skutečně zřítila část himalajského ledovce. Následná lavina doplněná o horniny dopadla do údolí a vytvořila hráz, za kterou se nahromadila voda. Ta

0: pohřešují a naděje na jejich nalezení s postupem času klesají.
1: Tolik redaktorka Tereza Pešoutová, děkujeme a podrobnosti a taky další díl ověřovny najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Přejeme hezký den, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: V dopoledním vysílání za pár minut další díl pořadu bejvávalo s Mírou Markem. Do té doby třeba Radek Tomášek nebo taky skupina, která si říká Starship. Tak hezké dopoledne s námi.

0: Dvě minuty po půl desáté posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Už druhý týden chodí školáci do školy, my se do školních lavic teď také vrátíme v dalším dílu pořadu Bejvávalo. Tentokrát se zaměříme na školní sešity. Dřív totiž byly i břidlicové destičky. Víc o tom Míra Marek právě teď.
1: Bejvávalo.
2: Kterak se do škol zaváděly vlastenecké školní sešity. Je-li školním sešitem, řekněme, soubor přesně seříznutých, stejně velkých papírů pevně spojených s obálkou, ať už linkovaných nebo nelinkovaných, pak tato pomůcka vznikla až se zavedením strojní výroby papíru v polovině 19. století. Do té doby žáci psali na břidlicové destičky. Byli jsme v té době vlastně Rakousko a významnou součástí obyvatelstva českých zemí byla německá populace. A tak se záhy i kolem školních sešitů děly národnostní třenice. Na konferenci učitelstva v roce 1879 v Uherském Brodě zazněl referát o zavedení vlasteneckých sešitů učitele Alfonze Metznera, dodávaných knihkupectvím Jindřicha Fitzingera z Těšína do zdejších škol. Čeští vlastenci ale přesto nejvřeleji doporučovali písanky Musilovi, které, cituji, opravdu jsou vlasteneckým podnikem. Musilovy písanky byly na krajské výstavě v Jihlavě roku 1877 vyznamenány diplomem. Alfons Metzner získal zlatou medaili od ministra kultury a vyučování Karla von Stremajera. Jindřich Fetzinger vydával písanky, které se Musilovým velmi podobaly, ale na rozdíl od nich nepodávaly žádné obrázky z českých dějin. Navíc prý posílal českým učitelům na Moravě nabídku pouze v němčině. Fetzingerovi sešity měly zaplavit některé okresy na Moravě i v Čechách, přestože k obrázkům na obálkách byl připojen až nepřátelský text. Zakázalo je samo ministerstvo kvůli vyobrazením povstání haličských rolníků. Roku 1881 se učitelský sbor v Litni usnesl, že nebude nadále užívat v místě obvyklé sešity firmy Eichmann a spol. Z Hostinného, protože majitel je nepřítelem českého národa. Vida, jak důsledně naši předkové dbali na své priority. Byť výrobek byl dobrý. No a zítra staročeská moudra týkající se zářijového počasí.
1: Bejvávalo.
0: Může nám konopí pomoci proti chronické bolesti? Zeptáme se na to. Čeká nás totiž další díl pořadu Minuta pro zdraví s paní doktorkou Irenou Zemenovou. Ještě předtím Marie Rotrová, Mike and the Mechanics nebo taky Marika Gombitová, Chlapci v pasci. A tím začneme. Hezké dopoledne s námi.

0: zdraví.
1: Jak je to s tím konopím? Pomáhá proti chronické bolesti?
2: Chronické bolesti trápí spoustu lidí. Z léků, které máme k dispozici, jsou známé brufeny, nurofeny, novalginy. Ty patří do skupiny nesteroidních antiflogistik. A pak máme opiáty, třeba i slabé. A u těch víme, že jsou návykové. A u těch antiflogistik jsou celkem známé nežádoucí účinky. Myslím tím bolest žaludku, sklony ke krvácení do střev. Takže nám nakonec to konopí vychází jako dobrá volba. To, že pomáhají od bolesti, je už prokázáno, potvrzeno i na studiích. Horší to je v současné době s dostupností.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Už tuhle středu 9. září startuje nová sezóna Maxaligy, ve které se nám hned v rámci prvního dne představí i dva vysočinské týmy. Více si o tom budeme povídat za pár minut, zůstávejte s námi. Teď si dáme Šenkýřku a Jardu Hypochondra.

Iveta Bartošová zpívala o lásce. Já bych pro změnu teď trošičku raději mluvila o té hokejové lásce, protože fanoušci, spozorněte, šály připravit, dresy už klidně vyžehlit, obléknout, i když radši dresy nežehlete, prosím vás, to by nedopadlo dobře. Hlasivky nastartovat ve středu 9. září v 17 hodin 30 minut po letní pauze se zase rozezní a ožijí zimáky. Maxa Liga je zpátky a Ačko už hlásí, jdeme na to. Dukla Jihlava doma totiž vyzve Frýdek Místek a horácká Slavia Třebíč přivítá v nové HKNP aréně Tábor, takže žádné výmluvy typu já bych šel, ale hurá všichni na hokej, přijďte fandit, řvát, tleskat a pomoci klukům urvat první body sezóny. Znovu připomínám, ve středu 9. září to všechno vypukne v 17 hodin 30 minut. Buď v Jihlavě, nebo v Třebíči. Volba, kam vyrazíte, je jen a pouze na vás.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Je 10 hodin. Horké léto nepřežily ani experimentálně vysazené teplomilné dřeviny. Ministerstvo zdravotnictví by podle Adama Vojtěcha mohlo ušetřit miliardy korun na systémových opatřeních. Na pohřeb odsouzeného válečného zločince Radka Mladyče se do Bělehradu sjíždějí tisíce jeho příznivců. Pondělní dopoledne očekávejme polojasné, teploty se vyšplhají na 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Adéla Zachová. Lesní porosty vysazené v uplynulých letech ve velkém usychají. Podle lesníků je na vině sucho a horko posledních měsíců. To poznamenalo dokonce i exotické dřeviny, které experimentálně vysadili na Vysočině. V Budišově na Třebíčsku umírají i stromky zvyklé na subtropické podnebí, říká tamní lesní správce Rostislav Čech.
2: Dřeviny, které zkoušíme, jako jsou třeba cedry, cypřiše, břestovce, spoustu druhů cizokrajinných jedlí se zkoušelo, borovic, sekvojové. Tyhle ty dřeviny nás taky zklamaly, protože je tam vysoká mortalita u některých druhů až 80%, což je fakt jako alarmující.
1: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO jedná na úřadu vlády s motoristy o možných úsporách v rozpočtu jeho rezortu na příští rok. Vojtěch při příchodu řekl, že počítá s úsporou 6 miliard korun v úhradové vyhlášce. Další jednotky miliard by se podle něj daly najít v některých systémových opatřeních. Po Vojtěchovi má o rozpočtu vyjednávat ministr školství Robert Plaga za ANO. Navržený schodek 389 miliard korun by chtěli motoristé snížit alespoň o 20 miliard. Podle premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše je možné uspořit maximálně jednotky miliard. Babiš také odmítl zásahy do výdajů na platy vojáků, policistů a učitelů nebo na investice. Na Bělehradském hřbitově Topčider bude popolední pohřben odsouzený válečný zločinec Radko Mladyč. Někdejší generál bosenských Srbů zemřel koncem srpna v haagském vězení, kde si odpykával doživotní trest za genocidu a další válečné zločiny. Zejména Evropská unie, ale i domácí lidskoprávní a občanské organizace kritizují srbskou vládu za to, že dovoluje velebení Mladyče a sama se ho účastní.
3: Srbský prezident Aleksandar Vučić se podle svých slov pohřbu Radka Mladyče nezúčastní kvůli státní návštěvě, kterou hostí. Očekává ale, že se do Bělehradu sjedou až 10 000 příznivců odsouzeného válečného zločince. Veteránské organizace v Republice Srbské zorganizovaly autobusové výpravy. Například z oblasti východního Sarajeva se do srbské metropole vydala kolona desítek autobusů. Kvůli popírání válečných zločinů a oslavování válečných zločinců, což je v Bosně a Hercegovině trestné, lidé podali jen během uplynulého týdne tamní prokuratuře už desítky tisíc podnětů. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Liberce se v neúplné tabulce šance ligy posunuli na druhé místo o bod za vedoucí Slávii. V sedmém kole nejvyšší soutěže vyhráli severočeské derby v Jablonci 2-1. Hradec Králové porazil stejným výsledkem Spartu, Zlín podlehl Teplicím 1-3 a Mladá Boleslav porazila Ostravu 4-0. Kouč Baníku Roman Skuhravý přiznal, že jeho tým trápí z kraje sezóny kolísavá forma.
4: Ten výsledek je odrazem toho, jakoby, co se dělo na hřišti, co se týká zodpovědnosti. A my jsme ve fázi, kdy nás tohleto asi nepotkalo naposledy. Ta syrovost a ty výkyvy prostě tam jsou. Jeden zápas vám funguje defenzíva, druhý zápas o trošku líp ofenzíva, takže bez jakýchkoliv výmluv jsme dostali školu z efektivity a zaslouženě jsme prohráli. Počasí.
1: V Třebíči je teď 12 stupňů, v Telči a Libici nad Doubravou 16. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne čekejme převážně oblačno. Výjimečně může na severu Vysočiny i zapršet. Vítr povane mírný jižní a teploty vystoupají na 22 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Havlíčkobrodsku mezi obcemi Horní Krupá a Lysá došlo k havárii motocyklu. Probíhá tam vyšetřování nehody a jeden jízdní pruh je uzavřený. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Od krávy k jogurtu, doslova jen pár metrů. V dnešním příběhu z Vysočiny vás totiž vezmeme do mlékárny, kde mají všechno hezky pohromadě. Tak přijměte pozvánku na tuhle návštěvu, dáme si skupinu Turbo a hned potom vyrážíme.
0: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Máte rádi jogurty s džemem? Lucie Jelínková z Ovesné Lhoty také. A tak se rozhodla spojit dvě podnikání dohromady. Tedy k marmeládovně si přibrala ještě mlékárnu.
2: S Lucí Jelínkovou stojím v kravíně zemědělského družstva v Ovesné Lhotě. Já o vás vím, že vyrábíte džemy a marmelády, ale pustila jste se i do mléka.
3: Jsme k tomu přišli jak slepý k houslím. Majitel vlastně té mlékárny byl před rozhodnutím, jestli mlékárnu držet dál, a přišla vlastně nabídka, jestli bychom si vlastně tu mléka nechtěli propojit s tou naší výrobou, kde děláme ty džemy.
2: Dovedu si představit jogurt s výbornou domácí marmeládou.
3: My to máme opravdu kratičkou dobu, zatím držíme stále pořád stejnou recepturu, jako tady byla doteď. Lidi jsme si tady nechali, co jsou vlastně ve výrobě.
2: My teď z kravína od počátku toho mléka půjdeme do výrobny. Jak se tak dívám, od krávy do té vaší mlékárny je to doslova pár kroků.
3: Ano, tady zrovna jdeme vlastně okolo dojírny, kam ty kravičky každý den chodí, a nám to teče přímo do té naší mlékárny. Je to opravdu přes zeď.
2: Dnešní výroba už skončila, vy jste mi říkala, že tady se začíná hodně, hodně brzy.
3: Ráno ve 4.
2: Protože se dojí.
3: Ano, aby nám sem nateklo opravdu čerství, a hlavně je to samozřejmě i tím, že ráno se začne stáčet a chvilku to trvá, než se to do těch lahví naplní, a pak nám vlastně řidiči odjíždějí na Prahu, Pardubice, Jihlavu a mají to na celý den.
2: Jaké mléko vám sem teče? Už nějak jako převařené?
3: Úplně čerstvé. Sbírá se nám tamhle do toho kotle. Tomu kotli se říká pako. Nevím, jestli odborně, nebo my ho mu tady tak říkáme.
2: Velký nerezový kontejner, to je pako.
3: To je pako. A odsaď jde potrubím přímo k té výrobě, kde to prochází pasterem. Teprve pak se plní vlastně do lahví.
2: Teď už jsme v té výrobně. Tady někde vzniká jogurt, kefír, tvaroh. To znamená, že do mléka přidáváte ty potřebné kultury.
3: Máme tam, jestli se nepletu, 8 druhů jogurtu, příchutí, kde opravdu ženy ručně musí nandat do každé skleničky s dobicím pytlíkem, džem, a pak už vlastně to mléko s tou kulturou se tam vlastně plní na těch jehlách.
2: Takže vám zraje jogurt v té skleničce?
3: Dáváme ho do těch skleniček a pak to dáváme do zracího boxu.
2: Teď se budeme podívat do lednice na výsledek.
3: Je to opět vedlejší místnost.
2: A tady bude zima a je kolem nás spousta přepravek, takže tady mléko a máte i polotučné, tučné?
3: Je to všechno jeden druh, takže vlastně záleží spíš na kravičkách, co nám nadojí, ale vždycky má minimálně 3,5%. Vidíte tady ty zákysy, ochucená mléka, jogurty, sýry, tvarohy.
2: I tvaroh máte ve sklenici?
3: My děláme vlastně...
2: Sepnula nám tady ventilace. Ten tvaroh je tam doslova nacpaný, jak je tuhý. Dovedu si představit, že musí být ideální do buchet.
3: Určitě nevyteče.
2: Co máte ráda vy z mléka?
3: Já jsem tady dost živá teda teďkon poslední dobou na jogurtech.
2: Máslo a krásně zabalené v papíru.
3: Připravený na odpolední rozvoz, kde se vlastně jezdí mezi lidi. Zastaví tady v okolních vesnicích, vyloženě mají daný jasný časy, v kolik hodin kde, a všichni ty lidi si dojdou k autu a mají už předem objednaný, jestli chtějí mlíko nebo jogurt, co chtějí dovíst.
2: Z Ovesné Lhoty Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: My pokračujeme dál. Teď se vrátíme do letošního léta. Právě v průběhu letošního léta těžko přežívali i sazenice exotických dřevin, jako jsou cedry nebo cipřiše, které experimentálně vysadili lesníci na Vysočině. I na teplomilné stromy, běžně odolávající suchu, bylo až příliš horké počasí. Do běžných porostů se navíc začíná znovu stěhovat kůrovec a neohrožuje už jenom smrky. Více se tomu budeme věnovat v reportáži Milana Soldána. Teď si dáme Karla Zicha. Hezký pondělní den, příjemný start do dalšího pracovního týdne.

0: Chelsea a také Celeste Buckingham na srdci. Teď se zaměříme na to, co mají na srdci především lesníci. Před 4 lety zasadili právě lesníci na Vysočině na 8 hektarech desítky druhů exotických dřevin. Chtěli zjistit, co by mohlo nebo bylo možné pěstovat při pokračujícím oteplování. Letošní léto ale bylo příliš i na cedry nebo cypřiše. Navíc se o slovo opět začíná hlásit kůrovec.
1: V Budišově jsme v roce 2022 na podzim se rozhodli pro takový výzkumný úkol, aby jsme vyzkoušeli jak naše hospodářské dřeviny, tak především dřeviny geograficky nepůvodní.
2: Lesní správce Rostislav Čech mi ukazuje školku v Budišově na Třebíčsku, kde lesníci experimentálně zasadili několik desítek druhů stromů, které by v případě postupující globální změny bylo možné pěstovat i tady na Vysočině.
1: Pěstovali jsme je na této lokalitě, která je svým, řekněme, půdním uskupením velice náročná a těžká pro zalesňování.
2: Průbířským kamenem se stalo letošní extrémně horké a suché léto.
1: A to je i pro tyhle ty dřeviny, které zkoušíme, jako jsou třeba cedry, cypřiše, břestovce, spoustu druhů cizokrajinných jedlí se zkoušelo, borovic, sekvojovec, i pro tyhle zaravy, i pro tyhle ty dřeviny jsou tyhle ty poměry půdní a vlhkostní doopravdy nepřekonatelnou překážkou.
2: Přitom tady jsou zasazené i stromy, které se běžně vyskytují v horkých, suchých oblastech.
1: Tyhle ty dřeviny nás taky zklamaly, protože nerostou, jak by měly, nepřirůstají. Je tam vysoká mortalita, u některých druhů až 80%, což je fakt jako alarmující.
2: Letošní léto ale samozřejmě nepoznamenalo jenom exotické dřeviny, ale hlavně běžné lesní porosty. Začínají se dokonce vracet škůdci, kteří v nedávných letech napáchali v českých lesích miliardové škody. Pokračuje oblastní ředitel Lesů České republiky v kraji Vysočina František Holenka.
3: Protože díky současné nebo letošní epizodě tepla a nedostatku srážek jak na Vysočině, tak všude, tak samozřejmě už se nám projevují lýkožrout smrkový a nejenom lýkožrout smrkový, ale začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt lýkožrouta modřínového a i borového nebo škůdců na borovici a na modřínu. Takže na to bych chtěl upozornit, že se nám to rozjíždí ve větším. V případě, že nepřijde dostatek srážek v příštím roce, tak si umím představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 20.
2: Pokud se situace nezlepší, mohla by podle Holenky přijít krize v roce 2028. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jestli pak tušíte, co všechno může ovlivnit barvu květů, hortenzí a zda se jim daří lépe ve stínu nebo naopak ve slunci, odpovědi na to nabídneme v dalším díle Babských rad. Nenechte si je ujít už za pár minut. Valdemar Matuška, Když jdou na mužskýho léta, tak tenhle song si dáme právě teď. 3 minuty před 10:30.

0: Skupina Brontosauři v dobrém dopoledni 7 minut po půl jedenácté. A jestli pak víte, co může ovlivnit barvu květů hortenzií, tak to nám řekne Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Růžové, fialové, bílé, modré, hortenzie hýří barvami. Zajímavostí je, že je barva květů závislá na obsahu chemických prvků v půdě. Tyto zdobné květiny vyžadují zeminu bohatou na živiny, která dokáže zadržovat vlhkost. Hortenzie mají vláknitý kořenový systém blízko povrchu, proto je naprosto klíčové dopřát jim kvalitní mulč. Naopak přímé slunce hortenzím poškozuje listy a květ. Milují spíše stanoviště v polostínu a stínu. Známe jich okolo 80 druhů. Půvabná barevná květina, které se daří divoce růst na exotických ostrovech, se dá snadno pěstovat i ve velkém květináči. Květy hortenzií jsou velmi dekorativní a i když je usušíte, udělají vám v interiéru parádu. Jen při umístění myslete na to, že aby si sušený květ zachoval svoji barvu, nesmí být vystaven přímému slunečnímu svitu. V Japonsku je hortenzie symbolem vděčnosti a omluvy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Pokračujeme dál v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina a ještě před 11. hodinou stihneme vyspovídat web editora Českého rozhlasu Vysočina. Zjistíme, co je nového na webu a taky sociálních sítích, jako je Facebook nebo Instagram.

0: 10 hodin 45 minut ve studiu Českého rozhlasu Vysočina. Je se mnou už web editor Vít Hrdlička, čeká nás světový rekord silové trojbuhařky ze Žďárska, emancipovaná samice Trnorepa v Jihlavské zoo a soutěž na našem Facebooku i příběh buku u kostela svatého Jakuba. Digitální platformy Českého rozhlasu Vysočina mají za sebou další týden plný zajímavostí. Víte, vítej.
1: Dobré dopoledne.
0: Začneme velkou sportovní zajímavostí. Tereza Březková z sboru na Žďársku ovládla v Jihoafrické republice juniorské mistrovství světa v silovém trojboji a vytvořila nový světový rekord. Neuvěřitelné to, děvče.
1: Je to neskutečný výkon. Tereza zvládla v součtu dřepu, bench pressu a mrtvého tahu zvednout 620 kg a druhou závodnici v pořadí porazila o 57,5 kg. Přitom se k silovému trojboji dostala teprve před 3 lety, když jí kamarádka poprvé vzala na vysoké škole do posilovny. Na našem Facebooku a Instagramu máme video z dopoledního vysílání a na webu je dostupný celý dopolední rozhovor.
0: Na našich sociálních sítích máme také novinku ohledně pořadu Pojďte s námi do zoo. Trochu se změnil formát a na Facebooku a Instagramu odstartovala soutěž.
1: Je to tak, najdete tam soutěž o komentovanou prohlídku pro 4 osoby. Stačí tam odpovědět na jednoduchou otázku a na konci měsíce vyhlásíme vítěze. V prvním díle představujeme Trnorepa zdobeného, ještě roztrhnutým ocasem. Chovatelka Petra Škárková v rozhovoru popisuje, jak je u sebe doma chová a jak vypadají jejich souboje.
0: To zní zajímavě. Zajímavý byl ale i vstup našeho regionálního stopaře Adély Zachové. Minulý týden se totiž vydala do Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem. Co zajímavého tam objevila?
1: Adéla se podívala do venkovní expozice zvané Park horníků. Městské muzeum tam atraktivní formou přibližuje bohatou hornickou historii, která je s Bystřickem a jeho okolím neodmyslitelně spjatá. Krátké video a s ukázkou toho, co všechno můžete v parku vidět, najdete na našem Facebooku i Instagramu.
0: No a na závěr se podíváme na anketu Strom čtvrtstoletí, ve které má Vysočina hned 2 zástupce. Jedním z nich je i známý jihlavský buk u kostela svatého Jakuba Většího.
1: Přesně tak. Buk získal titul Strom roku už v roce 2003 a to díky studentům Jihlavského gymnázia, kteří tehdy po celém městě poctivě sbírali podpisy. Bývalé studentky na to dodnes úsměvem vzpomínají. Nadace Partnerství teď spustil hlasování o strom čtvrtstoletí, kde soutěží i chudobínská borovice. Hlasování probíhá až do 5. října a na našem webu vysočina.rozhlas.cz si můžete přečíst celý tento milý příběh.
0: No, musím říct, že jihlavský buk je opravdu nádherný. Kdo tu ještě, nebo kdo ho ještě neviděl, tak zajděte ke kostelu svatého Jakuba, určitě si ho prohlédněte. Za mě je to velký adept na vítězství. Víte, my v tuhle chvíli děkujeme a těšíme se zase za týden, co si pro nás připravíš. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina pokračujeme dál ve společnosti Jany Kiršner a taky Petra Habky. Skladba Bude mi lehká zem. To je song, který nás čeká. No a po 11. hodině vás pozveme na krásnou akci, která už se blíží. Pozveme vás na 35. ročník mlékárenských dnů do Přibyslavy. Povídat si o nich budeme přímo spolu organizátorkou se

Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku a Málku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: A Málka. Krásná zdravá svačina.
4: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: V Česku se po tropickém zítřku ochladí. Žďárská průmyslová škola otevře nový obor požární ochrany. Průmyslová produkce v červenci meziročně rostla. Nejvíce k tomu přispěla výroba aut a elektřiny. Pondělní dopoledne očekávejme polojasné, teploty se vyšplhají na 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Adéla Zachová. V Česku se během týdne ochladí, předpovídá to Český hydrometeorologický ústav. Dnes teploty vystoupají až k 27 stupňům, v úterý až k tropickým 33. Pak se začne ochlazovat a ve zbytku týdne by měl teploměr ukazovat maximálně kolem 20 stupňů. Meteorologové také očekávají, že hlavně ve středu a ve čtvrtek bude pršet. Teploty mírně vzrostou znovu o víkendu, vystoupat by mohly až k 23 stupňům. Nový maturitní obor požární ochrany budou moci studovat středoškoláci ve Žďáře nad Sázavou. Tamní průmyslová škola jej otevře poprvé příští rok. Absolventi následně najdou uplatnění například u Hasičského záchranného sboru České republiky. Na Vysočině podobně zaměřený středoškolský obor dosud chyběl.
5: Výuka naváže na obory ze strojírenství, elektrotechniky a informačních technologií. Studenti se budou zároveň věnovat požární ochraně, prevenci, poskytování první pomoci, ale také důležité kondiční přípravě. Nedílnou součástí výuky budou také exkurze a praktická cvičení. Magdalena Machová, Český rozhlas.
4: Průmyslová výroba v Česku roste už 18. měsíc v řadě. V červenci se podle Českého statistického úřadu zvýšila o 3,1%. Oproti červnu ale růst zhruba o 1% zpomalil. Zvýšení produkce pozitivně ovlivnila hlavně výroba automobilů a elektřiny. Mírný pokles zaznamenala naopak výroba plastových výrobků nebo chemických látek. Podle Veroniky Doležalové z oddělení statistiky průmyslu rostla i celková hodnota nových zakázek.
6: Hodnota nových průmyslových zakázek se v červenci meziročně zvýšila v naprosté většině sledovaných odvětví. Nejvíce růst podpořila tři silná odvětví zpracovatelského průmyslu. Výroba motorových vozidel, výroba elektrických zařízení a výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů.
4: Indičtí záchranáři pokračují v prohledávání budovy, která se včera zřítila v Dillí. Po nehodě je nejméně 6 mrtvých. Budova na jihozápadě hlavního města sloužila jako studentská ubytovna. Zatím není jisté, kolik lidí může zůstávat pod troskami. V domě bydlelo zhruba 30 studentů, informoval server Indian Express. Sousední dům evakuovali kvůli obavám, že by se mohl také zřítit.
7: Sport.
4: Baseballisté Třebíče porazili poslední tým nejvyšší soutěže Sabat Praha jednoznačně 3-0 na zápasy. Udělali tak důležitý krok k záchraně v extralize. Definitivní jistotu zachování nejvyšší soutěže pro příští sezónu může týmu z Třebíče přinést už následující série s Technikou Brno. A to opět v případě vítězství 3-0 na zápasy. Domácímu publiku se hráči New Clears představí v úvodním utkání v pátek 11. září.
0: Počasí.
4: Jihlava a Bystřice nad Pernštejnem hlásí 18 stupňů, Havlíčkův Brod 17. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne čekejme převážně oblačno, výjimečně se může na severu Vysočiny zapršet. Vítr povane mírný jižní a teploty vystoupají na 22 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Ze silnic Vysočiny nemáme hlášené žádné nehody a také dálnice D1 je průjezdná bez komplikací. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Máme 4 minuty po 11. hodině, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Mléko, jogurty, sýry, tvaroh, taky ochutnávky a pořádná porce tradice. Přibyslav se už tuto sobotu 12. září promění v místo, kde si na své přijdou nejenom milovníci mléčných výrobků. Koná se tu totiž 35. ročník mlékárenského dne. Návštěvníci se mohou těšit na výstavu, ochutnávky, soutěž, přibyslavský krajáč i možnost poznat výrobky českých i regionálních producentů. Co všechno jubilejní ročník nabídne, o tom si budu povídat dnes spolu s organizátorkou celé akce mlékárenského dne, a to Janou Krejčovou. Vítejte, hezké dopoledne.
8: Dobré dopoledne.
0: Hosté Heli Dvořákové.

0: Už na 35. ročník mlékárenského dne vás budeme zvát dnešním dopoledním rozhovoru.
1: Host Heli Dvořákové.
0: Mým hostem je spoluorganizátorka téhle krásné akce Jana Krejčová. Jani, hned na úvod, Přibyslav čeká už 35. ročník mlékárenského dne. Když byste přeci jenom měla posluchačům jednou větou říct, proč stojí za to v sobotu 12. září přijet, co byste jim slíbila?
2: Slíbila bych jim, že v Přibyslavi zažijí mléčný a sírový ráj a kde si na jednom místě mohou nakoupit a ochutnat výrobky a speciality, které jen tak běžném obchodně nekoupí, a to mnohdy za výrazně levnější cenu, ať už je to třeba kraskarského mléka, ovčího mléka nebo kozího mléka.
0: Mě ta představa toho sírového ráje velmi nalákala a věřím tomu, že i naše posluchače. 35 let, to už je opravdu dlouhá tradice. Co pod vás způsobilo, že se vlastně mlékárenský den v Přibyslavi dokázal udržet a stále přitahuje návštěvníky a vlastně i samotné producenty, výrobce?
2: Jednak je to podpora ze strany města Přibyslav, ať už stávajícího starosty nebo i těch starostů předchozích. Dále neuvěřitelně přátelská atmosféra, která mezi mlékaři panuje. Není tam taková ta rivalita. A obrovský dík patří jak ochotným organizátorům ze řad zaměstnanců města, protože my si to organizujeme sami, nemáme na to žádnou agenturu, tak i mlékařům, kteří do Přibyslavy stále se vracejí a řekla bych, že je rádi. A jak jsem říkala, návštěvníci zde mají možnost nakoupit a ochutnat zdarma velké množství výrobků.
0: Ten 35. ročník mlékárenského dne se uskuteční v sobotu 12. září v Přibyslavi na náměstí, ale co všechno vlastně návštěvník v sobotu uvidí? Výstava bude v radničním sklepení a ve farní stodole. Co tam dál na něj čeká?
2: Tak v radničním sklepení na něj bude čekat 11 výrobců a ve farní stodole 8 výrobců. Jsou tam i drobné farmy. Uh-huh. Návštěvníci mají možnost s nimi na místě pohovořit a sdělit jim, jak daný produkt jim chutná. V podzemí a ve farní stodole se ochutnává a hned na náměstí, na Bechyňově náměstí, mohou návštěvníci své nákupní tašky naplnit.
0: To je krásné. Když se přeci jenom řekne právě ten mlékárenský výrobek, tak mám pocit, že si řada z nás představí mléko, jogurty nebo sýry. Ale vůbec, jak dneska je široká ta nabídka těch výrobků, které mohou návštěvníci třeba i na tom místě ochutnat?
2: Nabídka je velmi široká a pestrá. Návštěvníci mohou ochutnat nebo i si nakoupit. Jsou to různé pečené sýrové sneky, výrobky s různými příchutěmi a kořením. Tvarohy, pomazánky, žervé, sýrové tyčinky, sýry na kryl, nakládané sýry a v loňském roce byly hitem výrobky s proteinem.
0: No je to velké lákadlo. Sýrový ráj, o tom si dnes povídáme. Čeká nás Přibyslavi už tuhle sobotu v rámci 35. ročníku mlékárenského dne. Tak zůstávejte s námi.

0: Velké publikum, odborná porota a i potlesk bude na 35. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi.
1: Host Heli Dvořákové.
0: Právě o tom si dnes povídám se spoluorganizátorkou této akce Janou Krejčovou. Pojďme teď ale trošku naše posluchače pro změnu vyškolit v nakupování. Jani, když stojíme v obchodě před regálem s jogurty, podle čeho poznáme ten kvalitní výrobek?
2: Tak většinou to není ten nejlevnější. U mě je to trošku specifické, protože já hodnocení těch výrobků znám a znám i ty výrobce, takže když jdu nakupovat, tak si pod každým tím výrobkem představím toho konkrétního výrobce a pak ho s láskou nakupuji. Ale zásadně já nekupuji polské výrobky. A zde bych chtěla apelovat na posluchače, aby kupovali české výrobky a podpořili domácí trh, protože Česká republika má kvalitní mléčné výrobky a český trh potřebuje naše zákazníky. Naše odborná komise, která zasedá před mlékárenským dnem a vždycky zasedá ve středu a v sobotu se koná mlékárenský den, tak vždycky hodnotí vysokou kvalitu přihlášených výrobků do soutěže. Neobjeví se tam většinou žádný propadák. To bývalo v prvních ročnících, kdy třeba se neudělovala ani druhá, ani třetí cena, protože ten výrobek se to takzvaně nezasloužil. Ale dneska opravdu výjimečně se tam objeví nějaký špatný výrobek a opravdu Česká republika má kvalitní mléčné výrobky a jedním, podle čeho se to pozná, tak je, že bývají i ohodnoceny velmi kvalitní výrobky značkou Klas nebo regionální potravina.
0: To znamená, že když tady jsme v tom obchodě, díváme se na ten, dejme tomu jogurt, na tu přední stranu, nebo bychom měli přeci jenom ten výrobek otočit, přečíst si veškeré to složení a co bychom tam případně měli i hledat?
2: Tak obal je marketingová záležitost, takže určitě hledat, otočit a hledat složení a zemi původu. Výrobek s dlouhým výčtem surovin a spoustou éček asi nebude ten nejkvalitnější. Jo. A pak záleží na prioritách jednotlivce. Jedna zástupkyně mlékárny říká, že kde není tuk, tak tam není chuť. Ale je to samozřejmě o prioritách zákazníka. Někdo má rád nízkotučné výrobky, tak potom preferuje výrobky, kde mají napsáno light.
0: V tom případě, co je podle vás ta největší chyba, kterou my rádi při nákupech mléčných výrobků děláme?
2: Že vybíráme ty nejlevnější výrobky.
0: A to je ten průšvih.
2: Řekla bych.
0: Co síry? Máte nějaký jednoduchý trik, jak v obchodě poznat kvalitní sýr a třeba se nenechat nalákat jen právě tím zmiňovaným hezkým obalem?
2: Já se úplně do této oblasti nechci pouštět, protože já nejsem žádný specialista na sýry. Já jsem jen takový organizátor, který to dává všechno dohromady. Na toto by vám fundovaně odpověděl inženýr Jiří Kopáček, což je předseda Českomoravského svazu mlékárenského, který mimochodem vydal dvě nádherné publikace, Putování za sýry se to jmenuje. Ale dle mého je ta země původu taky zásadní. Samozřejmě výborné jsou švýcarské sýry, italské, holandské, francouzské, ale u všech mléčných výrobků platí to stejné. Země původu a ten složení, ten obsah. A soudný člověk by měl sám zhodnotit, jestli je za tak nízkou cenu vůbec možné ten výrobek vyrobit.
0: My teď opustíme supermarkety, taky různé potraviny a vrátíme se zpátky do 35. ročníku Mlékárenského dne a zaměříme se taky na odbornou porotu. Co všechno bude v sobotu hodnotit?

0: Miroš Birka a skladba 22 dní, kdyby 22 dní, mnohem méně dnů zbývá právě do 35. ročníku mlékárenského dne. Dnes je mým hostem spoluorganizátorka této akce Jana Krejčová. Ta samotná akce pro veřejnost, Janí, jak už jsme tady říkali, začíná v sobotu, ale pro odbornou porotu to celé začne už teď ve středu, což je za pár dnů. Na mlékárenském dnu budou právě odborní porotci hodnotit, co všechno musí ten výrobek splnit, aby přeci jenom zaujal tu porotu. Je nejdůležitější chuť, nebo odborníci sledují i mnohem více aspektů?
1: Odborníci hodnotí podle několika kritérií. Je to chuť a vůně, potom vzhled a konzistence, inovace a také samozřejmě ten obal. Mm-hmm. Ale chuť a vůně mají největší váhu. A dlouholetým předsedou odborné komise je pan docent Jiří Štětina z Vysoké školy chemicko-technologické a v letošním roce máme zatím aktuálně přihlášených 55 výrobků do hodnocení.
0: Řekněte mi, může odborná porota objevit mezi těmi výrobky něco, co by běžný zákazník v obchodě třeba vůbec nečekal, například zajímavou kombinaci chutí nebo i méně obvyklý druh síra?
1: Samotní výrobci se snaží přijít vždycky s něčím novým a toho zákazníka ten výrobek zpestřit. Inspirace hledají například třeba i v arabském světě. Jednou jsme měli také sýr s černuškou, takže i takové zajímavosti se určitě vyskytnou.
0: No to tedy. Vysočina je významný zemědělský region. Jak moc je právě pro naše místní zemědělce a taky výrobce důležité to, že se mohou právě na 35. ročníku mlékárenského dne představit přímo vlastně se svými výroky a přímo svým spotřebitelům?
1: Tak je to přímý kontakt výrobce se spotřebitelem a výrobci při ochutnávání přímo vidí tu reakci zákazníků. A třeba například někomu se zdá, že ten sýr nevoní příliš, tak ho nemá rád a nejí ho. Uh-huh. A na mlékárenském dní ho může ochutnat a zjistí, že vlastně je výborný a dokonce je i nízkotučný.
0: Takže mu dáme šanci díky tomu. No, velkou tradicí je také divácká soutěž a to Přibyslavský krajáč. Co návštěvníci hodnotí a proč je podle vás zajímavé dát na svůj vlastní chuťový dojem?
1: V prvních ročnících zákazníci hodnotili pouze jeden výrobek z každé mlékárny, ale již od roku 2003 se hodnotí celkový dojem z prezentace té mlékárny. Je to takové komplexní hodnocení, jak se jim líbí expozice připravená, jak jim chutnají výrobky a jaký jim výrobci podají výklad.
0: Mě by jenom zajímalo, když se teď zeptám úplně mimo, jak moc jsou třeba přísní ti porotci z řad lidu?
1: Z lidu. No tak ty jsou taky přísní. Odborníci ty jsou ještě přísnější. My jsme vždycky říkali, tak to nějak ty ceny rozdělat, tak má každý nějakou, že jo? Oni ne, to bychom tady nemuseli být, jo? Takže ty jsou opravdu přísní. Je. Není to, že bychom každé mlékárně nějakou tu cenu dali. A porotci z lidu jsou samozřejmě taky přísní, že jo? To vidí hnedka zákazníci, jak se začnou tvářet, že jo? Když ten výrobek ochutnají.
0: Aha, ta reakce nebo,
1: takhle výrobci to vidí hnedka, jak zákazník ochutná. Ochutná ten výrobek, tak vidí, jak se tváří, jestli chutná nebo nechutná.
0: My si dáme písničku, hned potom budeme myslet i na vás, kteří máte alergii na laktózu. Jestli i pro vás bude 35. ročník mlékárenského dne mléčným rájem. Dozvíte se odpověď za chvíli.
2: Host Heli Dvořákové.

0: Dvořákové.
1: Na 35. ročník mlékárenského dne do Přibyslavy vás dnes zveme se spoluorganizátorkou Janou Krejčovou. Jani, když mám alergii na laktózu, mohu i já vyrazit na 35. ročník mlékárenského dne?
2: Můžete. I takové výrobky tam zákazníci najdou. Dokonce jsou součástí i hodnocení odborné komise, jsou přihlášeny do soutěže.
1: Tak to je dobrá zpráva. No a teď ten samotný program. Ono to slavnostní zahájení začíná v sobotu, ale když jsme se tady o tom bavili během písničky, tak byste mi říkala, ne, my už začínáme, ale v pátek. Tak jak to tedy?
2: Přesně tak. Kulturní zařízení od 17 hodin pořádá vernisáž výstavy a v 19 hodin vystoupí v kulturním domě pěvecký soubor Primadonky. A když přejdeme k sobotě, tak v sobotu kromě těch mléčné akce, tak na pódiu vystoupí tři skupiny hudební, je to Titanium, Claytent a od 13 hodin Terasa. V 10.15 se uskuteční soutěž pití mléka, to je taková oblíbená atrakce pro děti i pro dospělé. A ve 14 hodin na pódiu proběhne vyhlášení divácké soutěže Přibyslavský krajáč a budou se losovat mléčné ceny. V základní škole Přibyslavy je den otevřených dveří a je tam taky školní kavárna, to je taky velmi oblíbené mezi návštěvníky, protože se tam můžou posadit a dát si výborný zákusek, který upekly paní učitelky, nebo i páni učitelé, nevím, s dětmi a suroviny na tyto výrobky nebo ty zákusky jim dodávají i naše vystavující mlékárny.
1: Teda vy jste v Přibyslavě mysleli úplně na všechno?
2: No, pak máme ještě Janáček galerii.
1: Ano.
2: Tam je výstava Petra Máši, což je místní přibyslavský sochař a teď i malíř, protože tam vystavuje obrazy. Na hasičském cvičišti o 14 hodin, to je velmi oblíbené, tam je odpoledne s hasiči, a to je víceméně pro děti. Je to soutěže pro děti, ukázky akční techniky, například vyprošťování z vozidla. A na tom samém hřišti se večer od 8 hodin koná taneční zábava a vstupné je zdarma. A náš ten sobotní večer zakončíme netradičně, protože jsme vždycky měli ohňostroje a ohňostroje jsou nyní zakázané, takže o 9 hodin bude bublinová show Marka Kodeše. A jinak ještě návštěvníci, kteří mají rádi historii, tak mohou v sobotu vystoupat na Přibyslavskou věž nebo navštívit štolu pod farou.
1: Ale to je neuvěřitelné. Já jenom poslouchám, hltám, co všechno nás tam v Přibyslavě čeká. Letošní 35. ročník je jubilejním ročníkem. Připravili jste i v tomhle ohledu něco k tomuto výročí, nebo je nějaký moment nebo část programu, kterou byste návštěvníkům vy osobně opravdu doporučila, aby ji nepromeškali?
2: Tak nového máme to, že naše paní sekretářka připravuje mlékařský fotokoutek a potom také od kraje Vysočina budeme mít půjčený trenažér kravského vemene, takže návštěvníci si můžou zkusit, jak se dříve ručně dojilo. A pak, co já mám i velmi taky ráda, a je to u farní stodoly, tak nám tam paní slouká máslo, přímo slouká máslo a návštěvníci mohou ochutnat čerstvé máslo s chlebem. Takže to je, a je to také zdarma, jo? Takže to je velmi oblíbené.
1: To je úplně návrat do dětství, když to tak posloucháme. Samotná poslední závěrečná otázka. V kolik je nejlepší do Přibyslavy přijet, když to celé začíná? Nebo kdy je ten moment, kdy opravdu koupím to, co chci, abych nepromeškala nic podstatného?
2: To je strašně těžká otázka.
1: Pardon.
2: Protože návštěvníci jezdí ráno do Přibyslavy, už brzo ráno, že aby se nakoupili. Ale samozřejmě s tím jsou spojené dlouhé fronty. Že? Naše místní lékárna tam má frontu prostě dlouhou, už o 8 hodin tam zákazníci čekají, aby se nakoupili jejich výborné výrobky. A mnohdy před polednem už fronty nejsou, ale samozřejmě může se stát, že už všechny výrobky nejsou k dispozici. A co se týká radničního sklepení a farní stodoly, tak tam do 13.15 vybíráme vstupenky, kde každý návštěvník může hlasovat, je ta soutěž o krajáč Vysočiny, nebo Přibyslavský krajáč, ano, to byl krajáč Vysočiny, dneska to je Přibyslavský krajáč, takže kde můžou, každý návštěvník může hlasovat a potom z těchto vstupenek se ve 14 hodin na pódiu losují návštěvníci a můžou vyhrát tašku s mléčnými výrobky.
1: Takže ještě krásná cena navíc pro ty, kteří hlasovali. Já moc děkuji, že jste dnes byla naším hostem, že jste nás pozvala na ten sobotní mléčný ráj do Přibyslavy. Doufám, že jsme zlákali i vás, milí posluchači, na 35. ročník mlékárenského dne. Už v sobotu to všechno odstartuje v 8 hodin 45 minut slavnostním zahájením na náměstí v Přibyslavi a nás na tuhle krásnou akci pozvala spoluorganizátorka Jana Krejčová. Moc za to děkuji a přeji hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Hosté Heli Dvořákové.

písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

Jennifer Rush v 11 hodin 46 minut. Pomalečku se od mikrofonu s vámi loučí Hela Dvořáková. Přeji vám hezký zbytek pondělního odpoledne. No a připomínám, že zítra po 11. hodině nás čeká další zajímavý host. Jeden ze spoluorganizátorů Folkové Lipnice, která nás pro změnu pod hradem Lipnice čeká už od pátku 11. září až do neděle 13. září. Těšit se můžete na folk, alternativu, literaturu i setkávání a taky připomínku tradice legendárního festivalu písní za mír z 80. let. No a co se týče hudebníků, vystoupí Iva Bitová, Midi lidi, kapela, Bratry Orfovi a spousta dalších, ale to předbíhám, protože víc nám o tom zítra po 11. řekne jeden z organizátorů, a to Rostislav Šíma. Tak si rozhovor s ním rozhodně nenechte ujít, protože údajně se bude hrát na místě i ping-pong.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Nová informační tabule u jihlavské nemocnice ukáže volná místa a pomůže řidičům s parkováním. Premiér chce na jednání vlády znovu řešit rostoucí ceny nafty a benzínu. České basketbalistky do play-off mistrovství světa nepostoupí. Bude oblačno až polojasno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné poledne přeje Jaromír Kulhánek. Počet volných míst v připravovaném parkovacím domě u jihlavské nemocnice bude evidovat elektronická informační tabule. Pomocí kamery má řidičům ukazovat nejen neobsazená stání, ale také sbírat data o počtu aut, která do Jihlavy směrem od Pelhřimova přijedou. Vedení kraje chce, aby tabule v budoucnu informovala také o dalších parkovištích a řidiče k nim rovnou navedla. Pokračuje hejtman kraje Vysočina Martin Kukla z Hnutí ANO.
2: Na té letce budeme moct informovat o mimořádných událostech, o dalších parkovištích, které se tady v Jihlavě plánují. Já si dokážu představit, že takováto cedule do budoucna by mohla být i v Havlíčkově Brodě.
1: Vláda se bude dnes znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Ve videu na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO, když odpovídal na dotazy veřejnosti. Na jednání kabinetu to chce probrat s ministryní financí Alenou Schillerovou z Hnutí ANO.
3: Došlo k tomu, že rafinerii málo a v podstatě to vypadá, že mají nepřiměřené zisky, mají ten spread. Rafinářské marže obrovský. No a teď vidíme, že to stoupá.
1: Babiš už dřív připustil, že by vláda mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. Opakovaně snížit spotřební daně na naftu a benzín se ale kabinet nechystá. Ceny paliv rostou od jara kvůli konfliktu na Blízkém východě. Zemřel zpěvák, textař a spoluzakladatel kapely Jojo Band Richard Tesařík. Bylo mu 80 let. Informoval o tom jeho syn Štěpán. Kromě hraní v kapele vydal Tesařík i několik solových alb a účinkoval v muzikálech. Na české scéně patřil mezi průkopníky hudebního stylu reggae. Svého bratra přežil o více než 20 let. Vladimír zemřel v roce 2003 po nehodě na kole. Při havárii nákladního letadla v americké Miami zemřelo nejméně 5 lidí, další 3 jsou ve vážném stavu. Nákladní Boeing 767 společnosti Amazon při přistání na letišti přejel runway, narazil do vozidel a začal hořet. Na místo pak rychle přijelo asi 60 hasičských aut. Provoz na letišti je po nehodě omezený. Příčiny havárie nákladního letadla zatím nejsou známé, bude je vyšetřovat federální letecký úřad. Sport. České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Číňankami 70-74 po prodloužení. Po výhře Američanek nad Itálií 55-52 přišly i o šanci na postup do play-off. Na závěr základní skupiny je dnes čeká souboj s Američankami. O utkání s Čínou mluvila pivotka Natálie Stoupalová.
4: Tohle bylo tak strašně blízko, že se to ani nedá prostě popsat teďkom. Strašný smutek, strašná bolest. Já si myslím, že už nám moc nezbývaly síly, prostě byli jsme ve stresu a dělali jsme prostě asi jednoduché chyby, nezvládli jsme prostě skórovat tak, jak bychom chtěli.
1: Turecké volejbalistky získaly po druhé v řadě evropský titul. Více než dvouhodinové finále s Itálií vyhráli doma v Istanbulu 3-2 na sety. Bronz získali obhájkyně stříbra Srbky, české volejbalistky skončily 11.
0: Počasí.
1: V Jihlavě a Košeticích teď mají 19 stupňů, v Libici nad Doubravou 21. Bude oblačno až polojasno s teplotami od 22 do 25 stupňů. Přidá se mírný jihovýchodní až jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 mezi Loktem a Koberovicemi. Silničáři tam průběžně uzavírají levý jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zdarec jak palec, od mikrofonu vás všechny zdraví Jarda Hypochondr, jsou tady písničky pro Vysočinu, jak jinak než na vaše přání, takže zavolejte na číslo 22 155 49 99 a pošlete někomu písničku, udělejte radost. SMS-kové číslo je jiné, 90 011 04. Nejdřív napíšete slovo píseň, mezeru a krátkou zprávu. Pokud jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz. Pojďte rozdávat radost.
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: Včera jsem zpívala na balkóně a lidi po mně házeli brambory a rajčata. Dneska jdu znovu. Ještě potřebuju cibuli, papriku a salám.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
0: Ano, přesně tak, písničky na vaše přání. A já si nemůžu odpustit, musím dát první písničku, a to Karviná od Jojo Bandu, protože zemřel vynikající borec, vynikající muzikant, textař, hudebník Richard Tesařík.

0: Pepičku, proč kreslíš tátovi modré vlasy?
1: No, protože nemám plešatou pastelku.
2: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
3: A už tady mám první přání. Jardo, prosím, zahraj pro Miloše Zednička do Třebíče písničku Fernando od Věry Špinarové. Díky, Věra. Tak jo?

0: A on mi říká, hele Jardo, moje žena je jasnovidka, fakt to. Říkám, jak jsi to poznal? No hele, zavolal jsem jí z telefonu mýho kolegy, jo. A ona hned, co se děje, lásko? Hned věděla, že jsem to já.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: No a teď píše Anča, že po tři přeje písničku Ztrácí se od Marka Ztraceného a posílá to Peťánkovi do práce a píše Vrať se. Peťánku, vrať se z té práce včas.

0: get no stupa.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Na Vysočině probíhá týden duševního zdraví. Co všechno je pro vás nachystáno, řekneme zítra ráno, kdy se taky vypravíme do Pelhřimova a prozradíme, kam se přestěhuje část Muzea rekordů.
3: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu.
4: No a další přání má Jarek Střeště, jako vždy přidal jeden vtípek. Ty Pepo, co jsi dělal, než jsi se oženil? No co jsem chtěl? Dobrý den, zahrajte prosím pamětnickou písničku Bylo léto, kterou naspívala Lilka Ročáková. Díky, Jarek, je to tady.

0: Mladá hezká prodavačka v prodejně obuvi se ptá zákazníka: no a prosím vás, jaké máte číslo? Vy chcete moje číslo? No počkejte, já mám tady vizitku.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: No a na telefonu čeká Zdeněk z Těchorazu, toho už jsem dlouho neslyšel. Nazdar!
3: Nazdar, Jarouši, Hypouši, já tě taky samozřejmě zdravím do Českého rozhlasu Vysočina, všechny posluchače, písniček na přání, no a celou tu naši fanklubáckou partu, protože jsem si taky užíval, jako ty někde u moře, já jsem si užíval zase wellness pobyt v Praze v Motole, víš, co to je Motol, jo?
2: Nevím. Já vím, no ty máš furt něco extra. No.
3: Takže jsem si tam užíval takový wellness pobyt, ale zatím dobrý, hele, už jsem se vrátil a...
2: Už jsi zdravý?
3: Užívám. No ještě nejsem, ale prostě je to dneska 3 týdny, co mě vezli na sál, takže za 3 týdny po operaci nemůžu být jako zajít, kor našich letech, ne? Co si budem povídat. No, no
2: jasně, jestli ti měnili celou hlavu, tak to není jen tak, viď?
3: A jasný, no. Byla to operace hlavy, takže doufám, že nezadrhává moc, ne? Mluvím srozumitelně
2: zatím. Ne, jsi úplně v pohodě.
3: Dobrý. Hele, necháme to být, no, ale včera jsme si udělali výlet s Helenkou, byli jsme na pouti ve Foukací Miníkově, teda v tom, jo, ve Větrným, takže písničku pošleme tam taky Fantovům, tam jsme si dali chlebičky, ano, to jak je to na pouti, věď, panouči. Takže, no a zpátky jsme šlapali na Ekolek přes Šimanov, jo, z Bylidy, Dučejov, no a v Milíčově, člověče, zase problém jsem měl, víš, jaké vidne, víš.
2: No to nevím, no asi se zapomněl jsi někde v hospodě, ne?
3: Ne, no právě, v hasičárně, tam jsou dobrý kamarády, došlo mi palivo v elektrokole, víš, co to je, jo?
2: No to je jasný. Konec,
3: ale 3 kilometry do Rychnova, prostě ti dojde. A tam měli takovou pěknou rozjetou akci už v sobotu a včera pokračovali a měli vzpomínku na kamaráda, který už je tam někde u nebeských brán, ale je to od nich hezký, že tam na něj žehnali. No a tak mi poskytli to palivo, tak jsme si tam pěkně pokecali a já jsem jim teda slíbil, že nechám tomu kamarádovi zahrát do nebíčka, nejen za ty rychnovský kamarády, hasiče a všichni, kteří ho měli rádi, ale i za mě a za Helenku a poslali jsme mu pěknou písničku od Queenu a ty, co tam našel, já to neumím přečíst, jo, jak je to cizí název. Takže bychom to poslali tam a máme
2: Bicycle
3: tam...
2: Race Queen.
3: Jo. A ještě bych tuhle tu písničku taky poslal Jirkovi a Hanice Zemanové, která je taky z Milíčova a ona ráda tenhle český rozhlas poslouchá a je to naše nová fanklubačka, o které já jsem vůbec nevěděl, jo, takže písnička pro ní a ráda by s náma jela někdy na to, na ten sraz fanklubačka.

0: Romáku, takže Haničku, jestli posloucháš, mějte se hezky, Jardo, zahraj to. A ještě tahle písnička pro všechny Haničky, Petry a mojo miláčka Líjáčka, protože jak jsem byl na wellness pobytu, tak jsem nemohl volat, jo? Takže dodatečně, co měli svátek ještě v srpnu. Jardo, puš to, ať to nezdržu, mějte se krásně a někdy ahoj.
1: Je to tady, čau.
0: Jo, já.

0: Dřív jsem se chtěl stát řidičem autobusu, protože se mi líbilo takový to při otevírání a zavírání dveří. No jo, ale pak jsem objevil pivo v plechovce.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: No a na půdě svého domu čeká Jirka z Třeště, protože tam má lepší signál. Nazdar.
3: Ahoj, Jardo, zdravím všechny posluchače. Je to pravda, je tady lepší signál. A to se stalo ještě, když pouštěla písničky Naďa Urbánková. A mě, jak jsem se s ní domlouval, takovou písničku má zahrát a vypadl mi signál a tak mě potom sprdla a říkala, příště, až mi budete volat, tak mi nepokládejte telefon, když to zvednu. Takže já opravdu musím vylíst až na půdu a taky se stalo, že jsem v zimě chtěl písničku, tak jsem vylez na půdu a protože bylo zima, jako hodně mrzlo a zuby mi cvakaly rakouskou hymnu pospátku a Naďa se ptala, co to tam cvaká. Já povídám to, já se třesu tady zimou na půdě, jako musím vylíst kvůli lepšímu signálu na půdu, tak se Naďa smála. A tak já bych jí chtěl připomenout a vybral jsem dneska písničku Svítá nad velkou louží od Naďi Urbánkovi.
2: Ano, Naďa byla velká žena, krásná žena. Ano, přesně tak. Posílám do nebíčka. Naděnce, tobě děkuju za krásnou historku. A až polezeš z té půdy, tak opatrně nespadni, prosím tě, jo?
3: Jo, to je v pohodě. Děkuju za zahrání a všechny zdravím. Ahoj, čau.

0: posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: Ano, přesně tak, a pro Zdendu teď posílá Ilča písničku Tanec v čase od Ilony Čákový.

0: napsal jsem sousedce, nají špinavé auto takhle prstem, jo. Umyj mě. No a ráno čtu na mým autě, zastav se večer, napustím vanu.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A už mám tady další přání a je to písnička, je to skupina Regina Spektor, všem Reginám k svátku, všem dnešním narozeným novým oslavencům vám do rádia a všem posluchačům posílá Silvie.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Skauti ze Světlé nad Sázavou se rozhodli pečovat o skautské památníky na Vysočině. Několik jich s nimi navštívíme při 35. ročníku Orlovské šlápoty. Ta se letos navíc koná v den narozenin zakladatele českého junáka Antonína Benjamína Svojsíka.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Ano, a teď mi tady přišlo krátké přání. Jardo, máš tam něco od Petra Spáleného? A co říkáš třeba, mám tady kolej Albertov. Může být? Může, no to mám radost.

0: Takhle 10 let od maturity. Hele, kluci, sejdeme se v hospodě u koček, jo? Je tam krásná prsatá servírka. 20 let od maturity. Hele, sejdeme se znovu u koček, točí tam skvělý pivo. 30 let od maturity. Sejdeme se tradičně u koček, jo? Vařej tam i dietní jídla. 40 let od maturity. Hele, sejdeme se u koček. Je tam bezbariérový přístup, co? 50 let od maturity. Sejdeme se v restauraci u koček. Tam jsme ještě nebyli.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: A mám tady poslední přání, a to Adamovi Zíkovi do Pelhřimova písničku Miluju a maluju od Zdeničky. Vašek Neckář, mějte se, smějte se. No a zase zítra po 12. v písničkách pro Vysočinu s vámi Jarda Hypochondr. Čau, čau.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Třináct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Náměš nad Oslavou hostí mezinárodní vojenské cvičení leteckých návočích. Koaliční rada bude jednat o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Motoristé i SPD chtějí nižší schodek. Požáry na západě Bosny a Hercegoviny spálily přes 14 000 hektarů lesa. Bude oblačno až polojasno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. 26 vojenských týmů z 19 zemí se zapojí do cvičení předsunutých leteckých návočích Ample Strike, které dnes začíná na základně v Náměšti nad Oslavou. Cvičení potrvá do 17. září a lidé musí počítat s intenzivnějším leteckým provozem. Pokračuje řídící cvičení Aleš Cápal.
3: Luk se bude soustředit převážně do oblasti vojenských výcvikových prostorů Boletice, letiště České Budějovice, kde jsou zaparkovány 159, letiště Bechyně, kde jsou vrtulníky místo 71 a na polním letišti v Boleticích jsou vrtulníky AH1 UH1. Od nás v Náměšti lítají většinou cvičné platformy a vrtulníky.
1: Lídři koalice se dnes večer vrátí k jednání o státním rozpočtu na příští rok. Motoristé ani SPD nesouhlasí se schodkem 389 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí pod vedením hnutí ANO. Předseda motoristů Petr Macinka chce najít úspory třeba ve zdravotnictví nebo na provozu státu.
4: Nejsou to návrhy o stovkách milionů korun, ale o miliardách a v součtu si myslíme, že snad by mohlo být možné na základě těch našich návrhů se dobrat k snížení toho schodku třeba aspoň o 20 miliard.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO vidí jako reálné snížit schodek spíš o jednotky miliard. Některé návrhy motoristů podle ní vyžadují změny zákonů, které není reálné do konce roku ve sněmovně stihnout. Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září. Hasiči v Bosně a Hercegovině zasahují u několika lesních požárů, informuje o tom bosenský server Klix. Na západě země už požáry zasáhly asi 14 000 hektarů. Oheň zatím neohrožuje žádné domy. Kouř se ale rozšířil i nad chorvatské pobřeží Jaderského moře u Splitu. K hašení náročném a obtížně dostupném terénu je kromě hasičů povolený vrtulník bosensko-hercegovské armády a na místě pomáhají také dvě hasičská letadla z Chorvatska. Sport. Plážové volejbalistky Lucie Knoblochová a Adéla Petříková se v Itálii staly vicemistrněmi Evropy v kategorii do 20 let. Ve finále ale nestačily na Rakušanky Bergovou a Hohenauerovou. A šipkařské Czech Darts Open vyhrál dvojnásobný mistr světa Angličan Luke Littler. Světová jednička tak získala jako prémii necelý milion korun.
2: Počasí.
1: V Třebíči teď mají 21 stupňů, ve Vatíně a Hubenově 19. Bude oblačno až polojasno s teplotami od 22 do 25 stupňů. Přidá se mírný jihovýchodní až jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozorněte v Květinově na Havlíčkobrodsku, v centru obce tam došlo k nehodě.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host. Je naprosto.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Dnes přijal naše pozvání muž, který stojí za jedním z nejúspěšnějších českých seriálů posledních desetiletí. Je scénáristou, producentem, režisérem i pedagogem. Podepsal se pod seriály Vyprávěj, Co jste hasiči, Všechny moje lásky, filmy Bobule, Rafťáci, Rok podvraťáků, Jak přežít svého muže nebo milion. Je autorem, který dokáže obyčejné lidské příběhy proměnit v příběhy, ve kterých se poznávají statisíce diváků. Mým dnešním hostem je televizní a filmový producent, scénarista a režisér Rudolf Merkner. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste si našel čas a dorazil do studia.
2: Já děkuji za pozvání, je to moc milý.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Rudolfe, seriál Vyprávěj se stal fenoménem. Vy jste se ale k tomu scénáři dostal až jako čtvrtý scénarista, kterého producent oslovil. Proč jste do toho šel?
2: Já hlavně děkuji za ten krásný úvod, to mě úplně teď zaskočilo. Jak jste to hezky popsal, ani jsem nevěděl takhle, že se někdo na mě kouká. No, scenáristi obvykle se těší, až budu mít práci. A já jsem čekal skoro 10 let, abych dostal nějakou šanci. A psal jsem si do šuplíku. No a když po 10 letech vám kdokoliv nabídne jakoukoliv práci, tak jste za ní vděčný. A je úplně jedno, jestli jste čtvrtý, třetí nebo druhý. Prostě máte radost, že vám někdo zaplatí za to, co děláte. Což u scenáristů na začátku, když píšete nějaké náměty, když děláte ty první koncepty, tak není prostě obvyklé. Ani dneska to není obvyklé.
1: A proč jste to vzal? Jako bylo to, to jenom, že byla nějaká práce, tak jste po ní skočil? Nebo?
2: Jo, rozumím. Ne. Tam to byla obrovská výhoda v tom, že my jsme s Tomášem Bařinou natočili film Bobule. A říkali jsme si, natočíme druhý film a měli jsme takovou touhu natočit film ze svého dětství, protože jsme milovali Amarcord, a nevím, jestli ten film ještě dneska někdo zná, od Federica Felliniho, a my jsme ho prostě milovali a tak jsme si sbírali historky z dětství. Jak mě poštípali včely, jak mě babička namazala sirupem místo to, aby to byl krém na opalování, jak jsme udělali se skřínky králikárnu, když šel děda do hospody. A prostě jsem si sbíral tyhle ty jako krásné historky, které jsme viděli v tom Amarcordu, že fungují a že jsou prostě skvělý, se dobře natočej. I ze školy, jak jsme prostě byli takový jako divoký. No a my jsme asi rok si ty věci střádali a Tomáš Bářa najednou vlastně chytnul takovou vlnu v reklamě. On natočil třeba reklamu Bobika, jestli znáte.
1: Tak to zná, myslím, úplně každý.
2: A prostě najednou byl jako hrozně in a vlastně to pořád jako, najednou ho to tolik nezajímalo, to psaní toho našeho jako filmu. A zavolal Filip Bobinský, jestli náhodou nechce napsat seriál vzpomínkovej, jako z dětství, jako retro. No a já jsem měl vlastně hrozně moc nabito, takže pro mě to vlastně byla jako radost, pro mě to bylo jenom jako pokračování v té jako práci. Sice ne filmem, seriálem, ale vlastně bylo to úžasný.
1: A do jaký míry je seriál inspirovaný vaším osobním příběhem a příběhem vaší rodiny?
2: Tak já si myslím, bych se nebál říct, že skoro jedna ku jedný. Protože diváci to vědí, protože my se o tom dost často bavíme na sociálních sítích, oni se mi na to dost často ptají. A tak třeba moje teta Magda, což je Slovenka, má 2 sestry, Eva Kerestéšová ve Vyprávě je Slovenka, má 2 sestry, všechny 3 jsou blondýnky, teta a její segry taky byly všechny blondýnky, můj táta dělá v Metroprojektu, Karel dělá v Metroprojektu a já jsem vlastně, víte, ono, když píšete seriál, který má nějaký vývoj, ne, když je to takový ten redundantní seriál, jako jsou třeba kriminálky, kde vždycky jako začínáte zase z nuly a je to jenom jedna kauza, vlastně ty postavy se nikam nevyvíjejí. Ale když se vám ty postavy vyvíjejí, tak vlastně vy to držíte třeba na 10 dílů. Jo, jakoby, co dělá Oskar, co dělá, nevím, Martin, co dělá Pepa. A když tam těch postav máte 20 a má to být třeba za 20 let, tak tam těch kombinací je hrozně moc. A já jsem vlastně si říkal, abych to jako uhrál těch 40 let, tak musím nějaký klíč. Tak jsem zvolil naši rodinu a v podstatě jsem jako obsal ty osudy té naší rodiny skoro jedna ku jedný. Samozřejmě jsou různě promíchané ty postavy, ale držel jsem se toho, kdy se co stalo, abych se v tom zorientoval.
1: Psalo se to takzvaně samo?
2: No, co to je samo? Psaní je, nemyslím teď jako básnička nebo nějaká krátká povídka, ale když píšete jako delší text, tak je to vždycky řehole. Jo. To jako samo nejde, to musíte prostě sedět od rána, od česti.
3: Musíte to vysedět.
2: Musíte vlastně to vysedět, no.
3: Ale já se spíš ptám na to, jestli právě tím, že jste nemusel nic nového jakoby vymýšlet, nebo...
2: Jo, takhle, to se mi psalo samo. To jo, to jako takhle,
3: tak to, myslím,
2: to nadšení tam bylo, to nadšení tam
3: tak,
2: bylo.
3: Tak, ano.
2: To, ta radost toho tam byla a taky hrozná nervozita, protože my jsme vlastně byli nějaký nízkorozpočtový seriál na pátek jako rodinný. Měli jsme malý rozpočet a museli jsme vlastně si hrozně moc různě vymýšlet a vypomáhat, aby jsme to vůbec natočili, některé ty situace. A naproti nám třeba běžela Zdivočelá země. Jo. Mm. A já vždycky říkám, tak Zdivočelá země tam má 20 tanků, jak prostě, nebo 10 tanků, jak jedou prostě někde na hranicích a tam Martin Dejdar přijede na koni a vy nám tady nechcete dát ani tank v srpnu, aby byl stále jako někde na ulici. Jo, tak jsme potom si vymodlili jeden tank, ale ten nepoměr byl jako obrovský, jako v těch rozpočtech. A takže já jsem si jako byl nadšený, ale vlastně jsem se hrozně bál, jestli to ty diváci jako vůbec přijmou, jestli to vůbec bude bavit. Protože to byl vlastně skok do takového jako vody, kde jsem nevěděl, jestli to ty lidi bude bavit, se dívat skrz rodinu na tu velkou historii.
3: No, diváky to bavilo nesmírně a neustále ještě baví. A vaši rodinu to taky bavilo?
2: Nebyli
3: naštvaní, že se v těch postavách poznávali?
2: Ne, ty jsme zrovna včera mluvili s tetou Slovenkou, tetou Magdou, zdravými, která je vlastně předlohou té Evy a ani dneska vlastně i už jí to i ty kamarádi vždycky říkají, my jsme asi viděli vyprávěj, ona tam, ta Eva udělala tohle, to si fakt jako udělala a musí to někdy jako vysvětlovat, ale ne. Já jsem jim to všem řekl, že to budu psát a vlastně potom jsem mi používal i takovou studnici nápadu, že jsem se každýho ptal na různý detaily. Příklad, byl tam díl o DDR, tak jsem prostě si svolal rodinu a museli mi vyprávět všechny zážitky z DDR, co tam dělali.
3: Jste si je posadila, tak
2: no,
3: vyprávějte.
2: No a jo. Opravdu jsem si nahrával jako normálně na záznamník a pak jsem to přepisoval, protože to jsou detaily a proto si myslím, že to ty lidi mají rádi, který nevymyslíte, že prostě tam jedna herečka řekne, že tady ty Němci to mají skvělý, oni mají ty malý brambůrky kulatý, jo, který v té době prostě byly jako in. A to si máma vzpomněla, tak jsem to tam hned dal, protože my jsme tady neznali žádný jiný než ty velký rozvařený brambory. To jsou takový jako blbosti, ale když jich tam máte prostě 10, tak je to zábavný a když jich tam máte 100, tak ty lidi to potom začnou milovat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Seriál Vyprávěj měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládli jako dyslektik?
2: Strašně.
1: To pro vás muselo být nesmírně jako energicky náročný.
2: Já jsem to všem napsal na začátku, že jsem jako dyslektik. Ano. A každým díle jsem vždycky, že tam já ty chyby mám. Já se na to přiznám, já když jsem unaven a i ty bychom si třeba psali SMSku, tak by napsal třeba my jsme šli do rozhlasu s někým i. Protože mi to nějak ten mozek nesepne potom, jo. A pak by si říkal, já jsem zároveň vystudoval český jazyk
1: literaturu
2: na peďáku.
1: Ano.
2: To znamená, že vlastně já to jako umím. A ten mozek mi to prostě nedává v té první chvíli. Ale jak to děláte, tak se vlastně zvyknete, že musíte, že jde o ten příběh, že jde o to téma, o ty charaktery. A máte nějaký jako kontrolní mechanismy, který jsem vždycky dělal, to jsem zapomněl, jsem napsal díl. A pak jsem se dal třeba hodinu a ty jsem se podíval třeba. Takže projedeme si CTRLF ovy, všechny ovy jako já nevím, Novákovi, Františkovi a ty jsem se kontroloval, jestli to je jako někým i pak SZ, jestli to je s někým nebo z něčeho, pak li na konci vždycky. A tak vlastně jsem to takhle jako mimo technický pomůcky jsem si potom dělal, abych to celý jako fakt ještě jako zkontroloval, abych nebyl úplně za úplnýho hlupáka. Mm. Takže z hlediska dyslexie to bylo fakt trápení.
1: Já se nemůžu nezeptat na Rafťáky, který formovali celou moji generaci a byl to ten film, jeden z prvních filmů, kde já jsem vůbec třeba zaregistroval nějakou jako teenage, jak to říct, jako erotiku, nebo vlastně podle mě to spoustu kluků mojí generace opravdu jako formovalo a bylo to šokující v té době. Jak napsat takhle kultovní film, kultovní jako teenage komedii?
2: Tady musím říct, že já jsem tam byl přizván.
1: Jste přizván.
2: Já jsem byl přizván k Karlosem, teda Karlem Janákem, protože jsme spolu dělat snowboardňáky, ty nám nějak nevyšly, to je taková legrační historka, ale on je vlastně, on umí ty puberťácký komedie a on napsal asi třeba 300 stránek Rafťáků a teď říkal, hele, Ruďochu, já to potřebuji nějak jako přepsat, ještě mi tam chybí nějaký jako linky, tak mi to začni prosím tě jako psát. A současně se to nějak začalo jako natáčet, jo. Takže já si myslím, že jako my chytám takových třeba, troufnu si říct, třeba 40%.
1: Tak to je ale
2: velký kus. Jasně, samozřejmě, ale jako si říct, jakože ten duch jsem vzal toho Karla, protože Karel opravdu, on je starší než já, je to jaderný fyzik, Karle, zdravím tě, ale on je pořád puberťák. On je pořád, jako to je stejně, jako to bylo před těmi vlastně 20 lety. A ty teenage sexy, no já jsem tam taky některý psal, některý jsme společně vymýšleli a myslím si, že tam bylo jako obrovský štěstí v tom, že zaprvé ten Karel jakoby žil jakoby těma teenage jako blbostma, jako byly prci, prci, prcičky a tak. A současně se mu tam povedl jako geniální cast těch dvou kluků. Versus ty holky, protože když se na ty holky podíváte, tak to jsou vlastně dneska všechno většinou nějaký top herečky.
1: Ano.
2: Runka Kubařová, Eliška Křenková, že? Andrejka Kerestešová. A ty všechny byli mladí, my jsme tam všichni, já jsem tam jezdil na to natáčení samozřejmě, jsme všichni na těch lodích a bylo to něco jako neuvěřitelného. Jako bylo to vlastně, ale my jsme to tak jako v té době nevnímali, my jsme prostě jenom jako blbli a bavilo nás jako blbnout a udělat prostě sex na vseníku, nebo v té dodávce, že jo, tam takový ty srandičky a tak. Takže my jsme to brali jako nějakou v tu chvíli jako přirozenost, která nás jako bavila, jo, nebo kterou jsme jako žili, nebo chtěli jsme, aby jsme se na to jako dívali, no.
1: No vy jste se stal součástí toho, jak vy říkáte, cirkusu. Vy jste pracoval dlouhý rok jako scenárista, ale teď jste se postavil konečně i za kameru jako režisér. Jaký to byl pocit najednou mít na starosti celý štáb herce, mít to takhle všechno jako na ramenou?
2: Já jsem vždycky chtěl být režisér, jo, protože člověk vlastně ani neví, co to je ten scenárista a dramaturg už neví vůbec nikdo, co to je. A takže já jsem chtěl být ten režisér, jo, v té 7. třídě, no, v 6. třídě. A vlastně pořád jsem točil filmy a pak až ta paní profesorka a tím, že jsem se asi 6krát nebo 7krát dostal na FAMU, jsem začal studovat tu literaturu, abych nešel na vojnu. Tam jsem najednou jakoby zjistil, že ty příběhy jsou vlastně ještě lepší, větší, silnější, je to ta nejdůležitější na tom celém jako v tom systému. A pak vlastně mi vlastně oslovil Tomáš Bařina, pak že Karel Janák a tak další. Takže vlastně jsem se najednou stal scenáristou díky tomu, že vlastně někdo jako chtěl využít ty mý služby a vlastně pak mě to vlastně bavilo a neměl jsem nějak potřebu, když jsem třeba na vyprávě některý díly točil nebo na jiných seriálech, ale vlastně nikdy jsem neměl jako potřebu vyprávět, jako být na tom place, protože mě to vlastně jako zdržovalo od psaní těch příběhů. Teď jsem se to konečně jako splnil, ale vlastně ta doba už vlastně zase jsem zjistil jako dál, že ty filmy už jako nejsou, jak jsem říkal, tím etalonem nebo tím, proč já jsem se stal tím scenáristou a režisérem a ta doba se jako zásadně mění, takže zase vlastně teď jsem třeba napsal knížku, zase jsem se jako vrátil k tomu příběhu, k tomu, co vlastně to na tom to nejdůležitější a nejzábavnější, když jste v tom příběhu.
1: Když píšete scénář, představujete si už konkrétní herce do těch rolí, nebo to přijde až posléze?
2: Až posléze. Já to mám jako hodně oddělený. Jo, jak jste říkal o tom Jirkovi Bartoškovi, ty tři scénář, tak pak se ještě říká, jeden film napíšete, druhý film natočíte a třetí film sestřiháte. A to jsou tři různé věci. Jo, opravdu to tak je. A já miluji jako tu fázi, když jste v tom příběhu jako ten scenárista, že to je vlastně váš svět a vlastně to musím říct, že mě úplně nejvíc jako baví, když žijete s těma figurama a vlastně teď oni vás nějak jako asi ubližujou, nebo se zabíjejí, nebo si jsou nevěrní, nebo tak dále. A vlastně mě by tam jakoby ty herci jako rušili. Jo, protože to znáte, když chodíte na castingy, jak často je to zvláštní mix, než se jako usadí výběr nějaký.
1: Už ta chemie zafunguje i mezi těma.
2: A já kdyby se třeba upnul v uvozovkách na vás a pak jste řekl třeba, že nemáte čas a teď by to hrál, já nevím, teď mi napadá váš kolega ten...
1: Honza.
2: Hrál by to Honza, tak já bych prostě byl úplně z toho zničený, že tam pořád jako vidím Oscara a ne, a přitom to hraje Honza. Takže až když se jakoby ta postava najde ten toho svého herce, tak potom to jako přijmu, ale nikdy dopředu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Vy a vaše bývalá manželka, herečka Jana Bernášková, vy jste, jestli můžu takhle zabrouzdat do osobního tématu, jste se rozešli, ale dodnes o sobě mluvíte s obrovským respektem a našli jste model společné péče. To mě zaujalo, protože to je v dnešní době poměrně neobvyklé. Co vám pomohlo k tomu, abyste ten rozchod takhle zvládli? A jak ta střídavá péče vypadá?
2: Co mi k tomu pomohlo? Já si myslím, že jako pokora, že je člověk jako věřící a že si říká, že je jenom jednou, jo. A nemá si cenu dělat ještě jako víc špatných věcí, než jako v tom životě potká. Takže tam vlastně k tomu přistoupila nějaká vlastně jako vnitřní vědomá jakoby jako nastavení, že takhle to chci, nechci, aby ty mý děti zažívaly něco, co jako vidíme jako v těch jako jiných případech, kdy vlastně jakoby ty rodiče si ty děti vezme jako rukojmí jakoby svých nevyřešených jako konfliktů, jo. A my jsme tu péči nastavili tak, jak jsme si představili, že by to mohlo být pro ty děti nejlepší. Už takhle funguje 2 roky a myslím, že jim to jako doufám teda, že jim to nějak jakoby tolik jakoby nekazí ten jakoby jejich svět, že oni vlastně bydlí v jednom bytě a my se tam s Janou střídáme.
1: To mně přijde obdivuhodný a přijde mi to jako skvělý nápad.
2: Já jsem mluvil s nějakýma právníkama, který nastavovali tu střídavou péči.

0: Či před třeba 5 lety jsme nějakým večírku a oni právě vysvětlovali, že takhle oni to zamýšleli.
1: Původně, to je ta původní idea.
0: To byla ta původní idea, že vlastně právě, aby jako ty děti byly jako chráněný, že se tam ty rodiče budou střídat a oni to potom dělali naši dva, jakoby nějaký naši známí podobně. A my jsme to nejdřív jako s Janou říkali, když jsme byli spolu, to je takový divný, že se tam jako střídají, ale pak jsme vlastně viděli, že jakoby tím dětskám to jako prospívá, ono se to potom samozřejmě časem změní třeba, ale na tom, jako v tom začátku si myslím, že je to dobrý, protože ty lidi, ty děcka jsou, se cítí doma, takhle já se stěhu každý týden, takže jsem pořád už 2 roky, mám jako kufr a jako já nevím, kde ty věci mám a teď jako jsem dospělej. A teď, když musí to dělat ty děti, to by mě fakt jako, oni vlastně nemají domov, oni vlastně nevidí, jako podle mýho nemají, a teď mi se mi mluví vystudovaný pedagog, že taky učím, že oni nemají vlastně jako takový ty, to první zkušenost s životem je, že nemají domov. Jo? Vždycky ta první zkušenost životní vás nějak formuje dál. To, co vidíte poprvé, vám připadá normální. Takže vlastně pro ně to bude jako, pro tyhle ty děti z těch rozvedených rodin, to je jako normální a myslím si, že to mají v tom těžší. No.
1: Tady tu náročnou situaci přemýšlel jste někdy, že byste jí třeba tisknul do scénáře nebo do nějakého příběhu?
0: Jo, určitě bude, no.
1: Bude tam, jo.
0: Už je zapsaná, včetně scény rozchodu. Jani, zdravím tě.
1: V listopadu byla premiéra filmu Milion. Mě zajímá, kde jste přišel na ten nápad, že za první narozené dítě dostane rodič milion. Mně přijde jako dost vtipný, teda musím říct.
0: Myslím, že to byl Tomáš Bařina, že jednou přišel do hospody už před lety a říkal, hele, můj strýc se zbláznil, on chce prodat horu. Já, horu, a kdo by chtěl horu? No, jako na štěrk na dálnici. A vyhlásil takovou soutěž u nás v rodině, že chce dalšího vnoučka a tomu dá ten jako milion za ty...
1: Takže to je zase jako z reálného prostě příběhu, to vás jako nenapadlo někde ve snu, ale prostě opravdu vám to někdo jako zase takhle předměste, řekl, jo, skvělý nápad, tak to dám do filmu.
0: Já jsem jako kubisti, kteří říkají, já nehledám, nebo my nehledáme, my nacházíme ty artefakty, jo. Takový koncept umělecký. To znamená, že já jenom chodím a vlastně ty věci snažím se vědomě nacházet a uchovávat si je. Ale to je spousta historie, které jsou neuvěřitelné, ale jsou prostě, píšu se takový deníček, kde si píšu ty poznámky a už i v Rafťácích to tak bylo, tam je spousta. Třeba taková scéna se sekerkou, jestli jste to pamatujete, tu scénu, jak tam obtesává takový opilej hasič.
1: Jo, ano. No. To je u toho bálu, že?
0: No. To je moje historka, kdy jsem byl se svýma synovcema v cirkusu a mě si fakt vyhlí takovýhle opilej jako cirkusák a začal mě obtesávat nožema, že jo? A já jsem byl úplně z toho vyřízený, včetně těch forků, ještě neodcházejí, teď mi zavaž oči a tak, jo. A nebo zase, jak tam máte tu scénu v Rafťácích, jak oni vlezou po ten stůl, jak se tam potkají.
1: No tak, to je taky z reálného předobrazu.
0: To není z reálného předobrazu, ale to je, jestli jste viděl Někdo to rád horké.
1: Asi jo.
0: Což je nejslavnější komedie, ano, černobílá. Ano. Nemůžete se pamatovat, ale tam ta scéna je. A my jsme ji prostě jenom vzali. Já jsem říkal, hele, já to chci jednou zažít, si to natočit, jak se tam oni schovávají pod tím stolem.
1: Říkám, Mádl se tam schová, ano.
0: No. Takže vždycky to někde vidíte a vlastně to nějakým způsobem použijete.
1: Mě by ještě zajímalo, když jste psal vyprávy, tak jste v jednom rozhovoru říkal, že jste během toho psaní vyhořel. Jak takový vyhoření probíhá? Nebo jak byste to popsal? Ten pocit.
0: Šílený.
1: Co se během toho děje? Co během toho cítíte?
0: Nic. Já nevím, nepřeju vám to, nikdy by vás to potkalo, ale vlastně tak moc pracujete, že se jednou neprobudíte a sedíte na posteli a nemůžete se zvednout. A pak vám žena řekne, ty máš jít do práce. Jo? Já řeknu, jo. Teď si nějak vyčistím zuby, dojedu do té kanceláře, kterou tam si zase sednete a koukáte. Pak otevřete takhle ten notebook, vidíte tam ten kurzor toho Wordu. Je vám tak špatně, že jdete na záchod, kde se prostě vyzvracíte. Pak se mete karimatku a jeden spíte, no. Tak takhle to probíhá. Takže vás někdo mluví, tak jenom tak jako civíte. Jo. Jo. Takový zvláštní stav úplného jako totálního odpojení se od těla, od fyzična. No, trval to rok.
1: A jak nahodíte zpátky řemen v takové situaci?
0: Já jsem, ono dneska se tomu říká jako to vyhoření, ten burnout. A jsou to různě jako metody, jo. Ale já jsem vlastně zjistil, že nesmím nic dělat, no, že musím prostě... Já jsem byl, ještě odbočím, já jsem byl kolem 20 nemocnej s rukama, já jsem hrál rugby a měl jsem tady v ruce třikrát trombózu. A to vždycky se, když vám to jako ta ruka oteče, to je takové jako žilní uzávěr, jestli, no. A vlastně, když vám ta ruka oteče, tak máte vlastně vždycky tři řešení. Buď vám ji uříznou, přežijete to, nebo jste mrtvej. A pro mě to vždycky byly tak, jako poprvé jsem říkal, OK, říkám, doktor, si děláte prdel, jste mi chtěl uříznout tu ruku. On říkal, jo, jo, jsme tím ale uřízli. Po druhé už víte, do čeho jdete. A po třetí už je to fakt jako, to už je konečná, to už prostě vám ten mozek pracuje, co se všechno stane, že ty představy, že se bojíte toho, že v lese se vždycky bojíte toho, co by tam mohlo být. Kdybyste nevěděl nic, tak se nebojíte ničeho. Že? Takže já jsem, to bylo šílený. A já jsem tam měl podobný jako úzkosti, jako v tom vyhoření. A viděl jsem, že jediný, co musím, jako se trvat v nějakým jako vnitřním takovým jako tom standby módu a že to přejde. Jo, takže vlastně já jsem si jakoby modelově to, jsem na to vzpomněl, co se mi stalo v těch 25 a prostě jsem to držel a viděl jsem, že to přejde. Měl jsem docela dost peněz jako z toho, tak jsem to nějak přežil. No.
1: To si vůbec nedokážu představit, že člověk opravdu rok jako...
0: Samozřejmě tam děláte nějaký věci, ale je to takový to... Já nevím, jestli to znáte, jste jako mimo, jo, že prostě nejste ve svý, znáte to, že jste někdy probudíte, nejste ve svý kůži.
1: Zóně off.
0: Off, no, no, ale jakože musíte to udělat, ale vlastně, jo, tak já tam sedím, Rudo, jo, jo, dobrý, dobrý, jo, a ty se tam nebavíš. Ne, já se bavím, jo, dobrý, jo. A vlastně pořád jako tak jenom, no, hele, kdyby dneska věděl, že muži nějakýho psychoterapeutovi, nebo, ale říkám to všem teda, nebo že na to, že dneska se s tím dá pracovat, kdybych to v té době jako věděl, tak to okamžitě udělám. Ale ono to v té době nebylo jako tak jako popsaný, ani to nebylo tak jako definovaný, že to opravdu takhle závažná věc. Já jsem nějaký pocit, jsem prostě jenom unavený, jsem to prostě přetáhl. No. A když to bylo dlouho, tak jsem říkal, tak to nějak prostě musíš vydržet. No.
1: Co vás v současné době vytěžuje? Vy připíšete knížku?
0: Já jsem napsal knížku, teď v říjnu vyjde.
1: Už jste ji napsala, už vyjde v říjnu. Mm-hmm.
0: Teď právě jsme dofinalizovali, teď jsme dodělali obálku, je to detektivka. A já jsem teď dlouhou dobu přednášel na univerzitě detektivní příběhy, abych se to naučil, abych jako si to osvojil. A měl jsem hroznou touhu to vždycky napsat. A tak jsem napsal svůj první díl takového detektiva, který je v roce 45 na barikádách, bojuje vlastně jako povstalec a současně Němci, když utíkají, tak se za ním staví jeho kamarád Němec a přidá mu složku, že asi někomu přeskočilo, že na těch barikádách se nacházejí rozsekaný kusy těl ženských a že to chce, že by to chtělo vyšetřit, že on už musí jako zmizet do té Plzně. No, takže on jako vlastně na barikádách a přitom vlastně vyšetřuje takového nějakého masového respektive sériovýho vraha.
1: A jak se kniha jmenuje?
0: Případ pražské bestie.
1: Případ pražské bestie.
0: A všem to doporučuje, to napínavý.
1: Rudolfe, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil jsem do studia. Já vám popřeju krásný zbytek dne a díky ještě jednou, že jste přišel.
0: Já děkuju za pozvání a přeju krásný den.
1: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl scénárista, producent a režisér Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Do lesů se vrací kůrovec. Donald Trump bude dnes telefonovat s prezidenty Ruska i Ukrajiny. Baseballisté Třebíče udělali důležitý krok k záchraně v extralize. Bude oblačno až polojasno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Kvůli horkému a suchému létu se do lesů začíná ve větší míře vracet kůrovec. Porosty jsou z nedostatku vláhy oslabené. Líkožrouti tentokrát nenapadají jenom smrky, ale také stromy s hlubším kořenovým systémem, pokračuje krajský ředitel lesů České republiky na Vysočině František Holenka.
2: Začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt líkožrouta modřínového a i borového nebo škůdců na borovici a na modřínu. V případě, že nepřijde dostatek srážek v příštím roce, tak si umím představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 20.
0: V areálu univerzitního kampusu v Brně unikla toxická chemikálie. Záchranáři ošetřili jednoho člověka s popáleninami na ruce a převezli ho do nemocnice. Z budovy se samoevakuovalo asi 120 lidí. Hasiči teď pracují na bezpečném odstranění látky, jak upřesňuje jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
3: Jedná se o únik několika desítek mililitrů toxické látky v laboratoři. To nebezpečí se týká opravdu jenom té budovy. Není nutná evakuace okolních a přilehlých objektů. A my v tuto chvíli vstupujeme v protichemických oděvech do objektu, abychom tu situaci na místě vyřešili.
0: Americký prezident Donald Trump by dnes mohl po telefonu jednat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Potom se má spojit i s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským. Píše to ukrajinský server The Kyiv Independent s odkazem na nejmenovaného amerického činitele. O víkendu s Putinem a Zelenským mluvili Trumpovi vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff. Ti přijeli nejdřív z Moskvy a pak do Kyjeva jednat o možných krocích ukončení války. Trump se s nimi o to má před telefonátem ještě poradit. Sport. Baseballisté Třebíče porazili poslední tým nejvyšší soutěže Sabat Praha 3-0 na zápasy. Udělali tak důležitý krok k záchraně v extralize. Definitivní jistotu může týmu z Třebíče přinést už následující série s Technikou Brno. A to opět v případě vítězství 3-0 na zápasy. Domácímu publiku se hráči Nuclears představí v úvodním utkání v pátek 11. září. Počasí. V Havlíčkově Brodě a Velké Meziříčí teď mají 22 stupňů, v Moravských Budějovicích 20. Bude oblačno až polojasno s teplotami od 22 do 25 stupňů. Přidá se mírný jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte v pražském směru dálnice D1 na 143. kilometru u Velkého Meziříčí. Stojí tam porouchaná dodávka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je tady dobré pondělní odpoledne a vy krátce po 14. hodině posloucháte Český rozhlas se Vysočina. Proč budou dnes večer některé budovy v Česku nasvícené červeně? No, je to na podporu Světového dne vzácné Duchennovy svalové dystrofie. Ta způsobuje ochabnutí svalů. Existuje ale nový lék, který nemoc zpomaluje. A my o něm budeme mluvit v naší reportáži zhruba za 15 minut.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. My vás dnes zveme do Třebíče na řemeslnický jarmark, který se tam bude konat už tuto sobotu, a pozve nás pan Milan Noha. Já vás zdravím, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem. Paní Magdalena Dařbujanová, ta spolu s manželem provozuje mincovnu a uměleckou výrobu, medaile, šperky, mince, no ale věnuje se také modiství a považte autorské výrobě dámských klobouků a fascinátorů. Vy víte, co je fascinátor, to je, když máte vášku na hlavě nebo motýla, parádní věc. Marie Pavličková z Moravských Budějovic kombinuje cínování a paličkování a háčkování, a to jsou úžasné věci, které pod jejíma rukama vznikají. Pojďme dál, Jindřich Toman, štípané holubičky, to je přímo hit. Pan Tomán vám to ukáže, jak se to dělá, možná vás to i naučí. Kateřina Rohovská, to je keramička, výtvarnice, která vyrábí hrnky na kávu. No a tu kávu tady rovnou můžeme popíjet. Já vám ji uvařím. No a pan Luboš Jan z Třebíče je kovář, ale umělec, který má místo štětce, to je umělec, místo štětce má perlík, parádní. Pak tady bude Lenka Oborná, to je spisovatelka, dělá sci-fi fantasy literaturu a uvádí ji v prostředí, řekněme, internetovém, ale tady uvidíte a ty knížky budou jaksi hmotné. No, paní Dana Kuchaříková bude péct koláčky, dudáci, František Malý, to je slavná osobnost, učitel na ZTŮ Žhrotovice. A bude tady mít Kateřinu Chmelovou, Lukáše Slatinského, Markétu Votavovou. Bude to parádní dudácké vystoupení. A nebudou sami jako dudáci, bude tady i houslistka Hana Kozubíková a dudačka Zdena Hadrabová ze Strakonic. Parádní, jsou členky Jihočeského folklorního sdružení. Takže to bude špička. A náš tady přibyslavický Jan Kejnovský je dlouholetým členem souboru Okřešánek a hraje na harmoniku a nám tady zahraje plno lidovek, anebo co si budeme přát.
0: Na řemeslnický jarmark můžete vyrazit už tuto sobotu mezi 10. až 16. hodinou na Šmedalův statek, který najdete v Cyrilometodějské ulici v Třebíči. A z Centra tradiční a lidové kultury nás na něj pozval pan Milan Noha. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi in-

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Na Vysočině probíhá týden duševního zdraví. Co všechno je pro vás nachystáno, řekneme zítra ráno, kdy se taky vypravíme do Pelhřimova a prozradíme, kam se přestěhuje část Muzea rekordů.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Marcela Holanová zpívá ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Dnes je světový den povědomí o Duchennově svalové dystrofii. Je to vzácné onemocnění, v rámci kterého postupně odumírají svaly. Pacient přestane chodit a může mít i problémy s dýcháním a polikáním. V Česku má Duchennovu svalovou dystrofii přes 350 chlapců. Zpomalit tuto vážnou nemoc dokáže nový nákladný lék. V Česku ho zatím plošně zdravotní pojišťovny nehradí. Osmiletý Jáchym sirup za miliony užívá na základě výjimky.
1: Jáchyme, tobě před chvilkou skončila škola, je to tak?
2: Jo.
1: Do jaké třídy ty chodíš?
2: Do třetí.
1: Do třetí třídy a sešli jsme se tady v parku. Jak se ti sem na kopeček šlo? Maminka doplní?
3: Hůř než po rovince.
1: A tebe ty nožky bolí, když jdeš, máš nějakou větší námahu?
2: Jo.
1: Máš tady rodiče, Hanu a Martina. Vy někdy využíváte i kočárek?
3: Využíváme na další vzdálenosti, bereme kočárek, zatím se tam vejde, tak využíváme.
4: Protože vlastně nikdy nevíme, kdy ho ty nohy vlastně začnou reálně bolet a vždycky je lepší ten kočárek vzít.
1: Kdy jste se dozvěděli, že Jáchym má tu Duchennovu svalovou dystrofii?
3: My jsme to zjistili kolem druhého roku jeho věku, když jsme si už tehdy všímali, že vlastně schody jsou pro něho jako velký problém a skončilo to touhle diagnózou.
1: Jáchym teď sedí na lavičce, má nohy v tureckém sedu. Je tohle pro tebe příjemné?
2: Jo.
1: Já jsem tvoje rodiče poprosila, aby sebou vzali ten hodně drahý sirup. Ta roční léčba může být podle váhy dítěte i na nějakých 8 milionů korun. Ty si ho dáváš každý den?
2: Jo, dvakrát.
1: Dvakrát denně?
2: Po jídle.
1: Dáváš si ho po jídle pravidelně ráno a večer?
2: Jo.
1: A dáváš si to na lžíci?
3: To je stříkačka, takže stříkačkou to zvládá rovnou do pusy.
1: Má to nějakou příchuť?
2: Je sladký a pak je hořký.
1: Takže nejdřív sladký a pak hořký.
4: Je to vlastně přípravek, který zpomaluje to onemocnění jako takový, v tomhle případě primárně ty ztráty té chůze. Takže nám to vlastně velmi získává čas, který je jako klíčový v tuhle chvíli.
1: Ta krabička je bílá, je tady nápis Duvizat. Jáchym bere ten lék, tu suspenzi od dubna, teď je září. Vy víte nějaké výsledky?
4: Vlastně před nasazením toho léku musel Jáchym projít určitým vyšetřením, včetně magnetické rezonance svalu. Tyhle ten typ vyšetření vlastně v čase se bude opakovat, aby jsme právě věděli, k jakému zpomalení došlo nebo jak ta progrese vlastně vypadá. Tak uvidíme.
1: Podmínkou pro užívání nové drahé léčby je to, aby pacient s Duchennovou dystrofií ještě chodil a byl starší 6 let. To v Česku splňuje asi 60 chlapců. Jestli se bude léčba hradit z veřejného zdravotního pojištění, aktuálně projednává Státní ústav pro kontrolu léčiv. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.

0: Máme krátce po půl třetí a vy jste na vlnách dobrého pondělního odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Máte rádi jogurt s džemem? Lucie Jelínková z Ovesné Lhoty také, a tak se rozhodla spojit dvě podnikání dohromady. K marmeládě

0: Mládovně si přibrala i mlékárnu.
1: S Lucí Jelínkovou stojím v kravíně zemědělského družstva v Ovesné Lhotě. Já o vás vím, že vyrábíte džemy a marmelády, ale pustila jste se i do mléka.
2: Jsme k tomu přišli jak slepí k houslím. Majitel vlastně té mlékárny byl před rozhodnutím, jestli mlékárnu držet dál, a přišla vlastně nabídka, jestli bychom si vlastně tu mlékárnu nechtěli propojit s tou naší výrobou, kde děláme ty džemy.
1: Dovedu si představit jogurt s výbornou domácí marmeládou.
2: My to máme opravdu kratičkou dobu, zatím držíme stále pořád stejnou recepturu, jako tady byla doteď. Lidi jsme si tady nechali, co jsou vlastně ve výrobě.
1: My teď z kravína od počátku toho mléka půjdeme do výrobny. Jak se tak dívám, od krávy do té vaší mlékárny je to doslova pár kroků.
2: Ano, tady zrovna jdeme vlastně okolo dojírny, kam ty kravičky každý den chodí, a nám to teče přímo do té naší mlékárny. Je to opravdu přes zeď.
1: Dnešní výroba už skončila, vy jste mi říkala, že tady se začíná hodně, hodně brzy.
2: Ráno ve 4.
1: Protože se dojí.
2: Ano, aby nám sem nateklo opravdu čerství, a hlavně je to samozřejmě i tím, že ráno se začne stáčet a chvilku to trvá, než se to do těch lahví naplní, a pak nám vlastně řidiči odjíždějí na Prahu, Pardubice, Jihlavu a mají to na celý den.
1: Jaké mléko vám sem teče? Už nějak jako převařené?
2: Úplně čerstvé. Sbírá se nám tamhle do toho kotle. Tomu kotli se říká pako. Nevím, jestli odborně, nebo my ho mu tady tak říkáme.
1: Velký nerezový kontejner, to je pako.
2: To je pako. A odsaď jde potrubím přímo k té výrobě, kde to prochází pasterem. Teprve pak se plní vlastně do lahví.
1: Teď už jsme v té výrobně. Tady někde vzniká jogurt, kefír, tvaroh. To znamená, že do mléka přidáváte ty potřebné kultury.
2: Máme tam, jestli se nepletu, 8 druhů jogurtu, příchutí, kde opravdu ženy ručně musí nandat do každé skleničky s dobicím pytlíkem, džem, a pak už vlastně to mléko s tou kulturou se tam vlastně plní na těch jehlách.
1: Takže vám zraje jogurt v té skleničce?
2: Dáváme ho do těch skleniček a pak to dáváme do zracího boxu.
1: Teď se budeme podívat do lednice na výsledek.
2: Je to opět vedlejší místnost.
1: A tady bude zima a je kolem nás spousta přepravek, takže tady mléko a máte i polotučné, tučné?
2: Je to všechno jeden druh, takže vlastně záleží spíš na kravičkách, co nám nadojí, ale vždycky má minimálně 3,5%. Vidíte tady ty zákysy, ochucená mléka, jogurty, sýry, tvarohy.
1: I tvaroh máte ve sklenici?
2: My děláme vlastně...
1: Sepnula nám tady ventilace. Ten tvaroh je tam doslova nacpaný, jak je tuhý. Dovedu si představit, že musí být ideální do buchet.
2: Určitě nevyteče.
1: Co máte ráda vy z mléka?
2: Já jsem tady dost živá teda teďkon poslední dobou na jogurtech.
1: Máslo a krásně zabalené v papíru.
2: Připravený na odpolední rozvoz, kde se vlastně jezdí mezi lidi. Zastaví tady v okolních vesnicích, vyloženě mají daný jasný časy, v kolik hodin kde, a všichni ty lidi si dojdou k autu a mají už předem objednaný, jestli chtějí mlíko nebo jogurt, co chtějí dojíst.
1: Z Ovesné Lhoty Irena Šarounová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky dobré pondělní odpoledne.
1: Počasí.
0: Teď zdravíme taky meteorologa Petra Hrušku. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den.
0: Dnešní odpoledne už není, tak bych řekl, typicky letní. Ty teploty asi nebudou tak vysoko, ale je docela příjemně.
2: Ano, máme většinou takovou oblačnou oblohu, ale aj ta oblačnost je častočně priesvitná, takže trochu aj slnko sa ukazuje, někde občas i polojasno. Zrážky žiadne, tie teploty sú väčšinou od 21 do 25 stupňov Celzia, vo vyšších polohách okolo 19 stupňov. Aktuálne najteplejšie majú Libice nad Doubravou, no a fúka nám mierny juhovýchodný alebo južný vietor.
0: Nejaký déšť by sa mohol objaviť odpoledne, anebo pak v noci na zítřek?
2: Dáž sa neobjaví, môže vypadnúť niekde pár kvapiek z tej oblačnosti, ale máme pri zemi dosť suchý vzduch, takže všetko sa to odparuje, aj keď niečo z tých mrakov sa snaží padať, nejaké zrážky, ale nedarí sa im to, takže len fakt nejaká tá dažďová kvapka je jednotlivá, takže v podstate nič. A potom v noci tá oblačnosť ubudne, malo by byť polojasno až jasno, minimá 13 až 10 stupňov, v údoliach lokálne okolo 8 stupňov Celzia. No a vietor slabý, premenlivý, alebo bude bez vetrie.
0: Zítra bude to počasí podobné ako dnes?
2: Čaká nás slnečné počasie a aj dosť teplo. Oproti dnešku sa oteplí obloha jasná alebo skoro jasná, maxima 28 až 31 stupňov Celzia. Vietor spočiatku slabý, premenlivý, potom behom dňa mierny južných smerov.
0: Počasí nám předpověděl meteorolog Petr Hruška. My vám za to děkujeme, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Děkujem, příjemný den, naslyšenou.
0: No a my pro vás za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina budeme mít řidičskou abecedu, a to až do konce září, kdy vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.

0: Krátce před 15. hodinou jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak si správně počínat v připojovacích a odbočovacích pruzích. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda. Připojovací a odbočovací pruhy patří k místům, kde se řidiči nejčastěji dostávají do zbytečných konfliktů. Někdo zdrychlí, jiní brzdí, někdo se snaží vtlačit do proudu aut na poslední chvíli. Přitom pravidla jsou jasná. Je dobré si je občas připomenout. Vy víte, jak správně využít připojovací a odbočovací pruh? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
2: Pro oba to platí stejně. Vždycky, když tam jsou vyznačeny na té vozovce, tak je řidič povinen nepoužít. A to pravidlo, které je, tak pokud sjíždím z té dálnice nebo silnice, tak bych ten odbočovací pruh měl použít, co nejdřív je to možné. To znamená, jakmile začne, já se dám stranou a bez problému odbočím.
1: A jak je to u připojovacího pruhu?
2: Tam bych ho měl využít co nejdelší dobu tak, abych v podstatě získal tu rychlost, kterou mají ta ostatní vozidla, která se po té komunikaci pohybují, a já se bez problému zařadil někam mezi ně.
1: Dokážete popsat nějaký problém?
2: Je určitě chyba najíždět tam okamžitě. Nevyužít celého prostoru toho připojovacího pruhu, a nebo se v tom připojovacím pruhu pohybovat nějakou konstantní rychlostí třeba 40 km v hodině a čekat, až vás někdo pustí. Prostě zvyšovat tu rychlost, abych vyrovnal stejně s těma na silnici a potom se tam bez problému připojit plynule.
1: Můžu předjíždět připojovacím pruhem, pokud najíždím na dálnici?
2: Pokud já jsem v tom připojovacím pruhu rychlejší než ta vozidla, která jedou po té komunikaci, tak se to nebere jako předjíždění.
3: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, kdo má přednost při najíždění do prostředního jízdního pruhu. Posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. A než budou zprávy v 15 hodin, tak si ještě můžete poslechnout naše vysílání skupinu ABBA.

0: Malka, skrásna zdravá svačina.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Policisté varují, přibývá ztracených a zraněných houbařů. Minimální mzda bude v příštím roce 24 900 korun. Vláda schválila její výpočet. Hokejisté Česka vstoupí do šampionátu v Německu zápasem z Nory. Zítra očekáváme slunečno s teplotami do 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Se začátkem houbařské sezony policisté apelují na bezpečný pohyb v lese. Po ztracené houbařce museli na konci minulého týdne pátrat u obce Knížata na Pelhřimovsku. 84letou ženu, která se oddělila od své rodiny, se jim za pomoci psovodů a hasičů podařilo najít. Lidí, kteří se při pobytu v lese ztratí nebo zraní, v tomto období přibývá, pokračuje policejní mluvčí Michaela Lébrová.
3: Houbaři by měli navštěvovat lesy, které dobře znají. V případě, že se vydají do jim neznámých lesů, neměli by chodit sami, popřípadě si zapamatovat alespoň orientační body, podle kterých najdou cestu zpět.
2: Příští rok stoupne minimální mzda na 24 900 korun. Vychází to z koeficientu, který dnes schválila vláda. Oproti letošku tak částka vzroste o 2,5 tisíce korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. V roce 2028 pak minimální mzda stoupne nejspíš o další 2 tisíce. Podle Juchelky je cílem vlády, aby byla minimální mzda do budoucna na úrovni 47% průměrné mzdy, jak stanovuje zákoník práce.
4: V roce 2027, ten příští rok, by to měl být ten poměr minimální k té průměrné mzdě ve výši 44,6%, o rok později by měl být 45,8%.
2: Za minimální mzdu pracuje v Česku zhruba 5% zaměstnanců. Na bělehradském hřbitově Topčider bude dnes odpoledne pohřbený odsouzený válečný zločinec Radko Mladič. Někdejší generál bosenských Srbů zemřel koncem srpna v Hávském vězení, kde si odpykával doživotní trest za genocidu a další válečné zločiny. Zejména Evropská unie, ale i domácí lidskoprávní a občanské organizace kritizují srbskou vládu za to, že dovoluje velebení Mladiče a sama se ho účastní.
5: Srbský prezident Aleksandar Vučić se podle svých slov pohřbu Radka Mladiče nezúčastní kvůli státní návštěvě, kterou hostí. Očekává ale, že se do Bělehradu sjedou až 10 000 příznivců odsouzeného válečného zločince. Veteránské organizace v Republice Srbské zorganizovaly autobusové výpravy. Například z oblasti východního Sarajeva se do srbské metropole vydala kolona desítek autobusů. Kvůli popírání válečných zločinů a oslavování válečných zločinců, což je v Bosně a Hercegovině trestné, lidé podali jen během uplynulého týdne tamní prokuratuře už 10 000 podnětů. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští hokejisté zahájí mistrovství světa v příštím roce zápasem proti Norsku, které na minulém turnaji získalo bronz. Mezinárodní hokejová federace zveřejnila program na svém webu. Do šampionátu vstoupí Češi 14. května. Postupně národní tým vyzve Kazachstán, Spojené státy, Maďarsko, Dánsko, Slovensko a na závěr Kanadu. Všechny zápasy Češi odehrají v Düsseldorfu.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra očekáváme slunečno s teplotami od 28 do 31 stupňů. Foukat má slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Opatrně teď na silnici 23 ve Vladislavi na Třebíčsku. Havaroval tam motocyklista.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je pondělí 7. září a vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina 5 minut po 15. hodině. My se za několik minut podíváme na praktické využití umělé inteligence ve firmách. AI už dnes našlo své uplatnění například i v pojišťovnictví. S čím tam pomáhá likvidátorům, tak to uslyšíte v našem vysílání.
7: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: pro zdraví.
1: Jak je to s tím konopím? Pomáhá proti chronické bolesti?
2: Chronické bolesti trápí spoustu lidí. Z léku, které máme k dispozici, jsou známé brufeny, nurofeny, novalginy. Ty patří do skupiny nesteroidních antiflogistik. A pak máme opiáty, třeba i slabé. A u těch víme, že jsou návykové. A u těch antiflogistik jsou celkem známé nežádoucí účinky. Myslím tím bolest žaludku, sklony ke krvácení do střev. Takže nám nakonec to konopí vychází jako dobrá volba. To, že pomáhají od bolesti, je už prokázáno, potvrzeno i na studiích. Horší to je v současné době s dostupností.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: V Českém rozhlase Vysočina vám dospíval Pavel Bobek už tento víkend, konkrétně dokonce od pátku 11. Opět vás čeká festival Folková Lipnice, začíná tedy v pátek 11. a potrvá až do neděle 13. září v Lipnici nad Sázavou v místním amfiteátru. Jednak navazuje na historii Folkové Lipnice z 80. let, pokud ještě si ji pamatujete, no a tak vás tam taky čeká samozřejmě i letos spousta takového podobného vystoupení, i když interpreti už jsou samozřejmě především ze současnosti, například vystoupí Medy lidi, Iva Bitová, vystoupí taky Petr Lihart, Severní nástupiště, no a spousta dalších, kromě hudebního programu se ale můžete těšit i na spoustu dalších věcí kolem, například si tam zahrát ping-pong, zajít se podívat na promítání, u večerního táboráku si upéct špekáčky, anebo posnídat v trávě. Tak vyrazte, Český rozhlas Vysočina vás zve na Folkovou Lipnici, začíná už tento pátek a trvá až do neděle.
1: Český rozhlas Vysočina, písnička.

0: Vysočině probíhá týden duševního zdraví. Co všechno je pro vás nachystáno, řekneme zítra ráno, kdy se taky vypravíme do Pelhřimova a prozradíme, kam se přestěhuje část Muzea rekordů.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Aleš Brichtám a dívka s perlami ve vlasech ve vysílání Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. V Česku už dnes nenajdete pojišťovnu, která by nevyužívala nástroje umělé inteligence. Ať už v podobě chatbotu při komunikaci se zákazníky nebo při výběru vhodného produktu na míru, nebo dokonce při vyhodnocování škod. Například Direct pojišťovna do AI investuje desítky milionů korun ročně a už několik měsíců na ní spoléhá i při likvidaci škod u aut.
1: Ať si to umíte líp představit. Tak teďka tady konkrétně máme případ klienta, který má škodu na svém skle a jde vlastně o to, že má poškozené zorní pole.
2: Říká za Direct pojišťovnu Hana Finsterlová a rovnou ukazuje i dokumenty, které musel klient doložit. Ať už jde o fakturu nebo fotografie, nic už dnes nemusí kontrolovat samotný likvidátor. Práci za něj udělá právě AI agent.
1: Konkrétně ten agent čte tu registrační značku, takže kontroluje i to, zdali ty fotky náhodou nejsou k jinému vozidlu, než k kterému ho máme tady nahlášené. Dívá se na to poškození, kde je, jestli to souhlasí s tím, co nám klient hlásil, jestli to poškození není ještě třeba jinde.
2: Co dřív likvidátorovi trvalo 20 minut, zvládne AI za 3 minuty. Výhodné je to i pro samotné klienty, protože po odevzdání všeho potřebného dostanou teď mnohem dříve zpětnou vazbu. Někdy ale i umělá inteligence narazí na problém.
3: U každého z toho procesu je spoustu okamžiků, kdy se AI rozhodne, že na to nestačí.
2: Potvrzuje Pavel Lukeš, který má v Direct pojišťovně na starost právě IT a rozvoj umělé inteligence. Ověřit takové postupy právě na čelních sklech podle něj dává smysl i proto, že se většinou jedná jen o menší částky do 10 000 korun. Podobně uvažovala i konkurence. Na skla používají AI taky u České podnikatelské pojišťovny, říká mluvčí Adéla Janů.
4: Právě na oblasti likvidace pojistných událostí je možné ukázat efektivitu AI či automatizace. Letošní zima se promítla do historicky nejvyššího počtu škodních událostí na autosklech. Delší zima totiž znamená častější údržbu silnic a větší množství posypu a štěrku, který může poškodit sklo.
2: Šlo téměř o 8 000 škod, z toho přes 6 000 bylo zcela bez zásahu likvidátora. Přesto ale v ČPP podle Janů zůstává kontakt s člověkem prioritou. Automatizace je spíš výpomoc. Počet zaměstnanců proto nesnižují. Propouštět kvůli AI se nechystá ani Generali Česká pojišťovna, Allianz nebo Kooperativa.
5: Umělou inteligenci v současné době nevnímáme jako proces, který by měl nahradit samotného člověka. Vnímáme ji spíš jako podporu pro naše odborníky a jako přínos pro zrychlení třeba likvidace pojistných událostí pro naše klienty.
2: Říká mluvčí Kooperativy Milan Káňa. Letošní report společnosti Softec, která vyvíjí pro pojišťovny software, ale stále ukazuje mezery. Nejtěžšími oblastmi automatizace podle něj zůstávají komplexní produkty pojištění majetku a životního pojištění. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Výťah opět nechodí, tak zdolat 13 poschodí, zostává mi znovu po svojich. Na schodoch čo si šramotí a neon, kde tu mne svieti, ešte že sa po tme nebojím. A počuť hlasné stereo aj výstrahy pred neverou, kto si čo si vrta v paneloch.

Máme krátce po půl čtvrté a vy jste na vlnách dobrého pondělního odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnešní bývávalo s Miroslavem Markem nás zavede do školních lavic. Máme totiž stále ještě začátek školního roku a dnes budeme mluvit o tom, jak kdysi vypadaly vlastenecké sešity.

0: Dávalo.
1: Kterak se do škol zaváděly vlastenecké školní sešity. Je-li školním sešitem, řekněme, soubor přesně seříznutých, stejně velkých papírů pevně spojených s obálkou, ať už linkovaných nebo nelinkovaných, pak tato pomůcka vznikla až se zavedením strojní výroby papíru v polovině 19. století. Do té doby žáci psali na břidlicové destičky. Byli jsme v té době vlastně Rakousko a významnou součástí obyvatelstva českých zemí byla německá populace. A tak se záhy i kolem školních sešitů děly národnostní třenice. Na konferenci učitelstva v roce 1879 v Uherském Brodě zazněl referát o zavedení vlasteneckých sešitů učitele Alfonze Metznera, dodávaných knihkupectvím Jindřicha Fitzingera z Těšína do zdejších škol. Čeští vlastenci ale přesto nejvřeleji doporučovali písanky Musilovi, které, cituji, opravdu jsou vlasteneckým podnikem. Musilovy písanky byly na krajské výstavě v Jihlavě roku 1877 vyznamenány diplomem. Alfons Metzner získal zlatou medaili od ministra kultury a vyučování Karla von Stremajera. Jindřich Fetzinger vydával písanky, které se Musilovým velmi podobaly, ale na rozdíl od nich nepodávaly žádné obrázky z českých dějin. Navíc prý posílal českým učitelům na Moravě nabídku pouze v němčině. Fetzingerovy sešity měly zaplavit některé okresy na Moravě i v Čechách, přestože k obrázkům na obálkách byl připojen až nepřátelský text. Zakázalo je samo ministerstvo kvůli vyobrazením povstání haličských rolníků. Roku 1881 se učitelský sbor v Litni usnesl, že nebude nadále užívat v místě obvyklé sešity firmy Eichmann a spol. Z Hostinného, protože majitel je nepřítelem českého národa. Vida, jak důsledně naši předkové dbali na své priority. Byť výrobek byl dobrý. No a zítra staročeská moudra týkající se zářijového počasí.
0: Bejvávalo. Ten kratičký

Posloucháte Český rozhlas Vysočina, kde dospívala Lenka Filipová. Už tuto sobotu opět Přibyslav pořádá každoroční přehlídku mlékárenských produktů z Vysočiny, ale i z dalších částí Česka, aby tak podpořil místní producenty mléka a mléčných výrobků. Můžete se podívat na to, co se tady u nás vyrábí z mléka. Samozřejmě můžete spoustu věcí taky ochutnat a kromě toho se taky můžete zúčastnit i atraktivních soutěží mléčných výrobků v různých kategoriích. Takže můžete vyrazit, mlékárenský den se koná tedy v sobotu 12. září v Přibyslavi a zve vás tam Český rozhlas Vysočina.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Bardo, řekni fór.
1: To takhle novomanželé sedí u stolu po obědě a manžel říká, miláčku, to jídlo bylo dnes báječné. Opravdu, tu konzervu si ohřívala sama?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Dobré pondělní odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Chuť masa s přílohou často vylepšují nejrůznější omáčky, ať už jde o českou klasiku, jakou je rajská, koprová nebo svíčková, nebo kulinářské dobroty. Pepřová nebo holandská omáčka. Velmi dobrá je taky omáčka z čedaru.
2: Omáček je nepřeberné množství a většina z nás se opakovaně vrací k těm, které máme nejraději. Občas je ale dobré vyzkoušet i něco nového. A tak se u nás doma Michael Kubík pustil do omáčky ze známého anglického sýru, do omáčky z čedaru.
3: Na pánvi, kde jsme orestovali maso, budeme pokračovat v přípravě omáčky, to znamená v tom výpeku z masa. Do toho výpeku přidáme narovno nakrájenou cibuli, kterou zprutka orestujeme. Do ní potom přidáme 2 lžičky obyčejné hořčice. Mícháme, zlehka restujeme na pánvi všechno dohromady. Poté přidáme papriku, nejlépe uzenou papriku. Přidáme vývar a omáčka už začíná pomalu vypadat jako omáčka. V tuto chvíli, když omáčka lehce probublává, tak přichází okamžik, kdy přidáme nastrouhaný čedar. Ten dodá tu jedinečnou chuť. A potom na zjemnění přidáme do omáčky ještě smetanu. To všechno pěkně promícháme, povaříme zlehka a omáčka je hotová.
2: Pokud si vybereme, že si na pánvi nejprve orestujeme kuřecí plátky, krkovici nebo jakékoliv jiné maso, dáme ho stranou a výpek využijeme k omáčce, kterou pak není potřeba příliš solit, protože sýr cheddar je sám o sobě slaný dost. Omáčku solí pouze lehce dochutíme a přidáme i trochu pepře. Příloha k masu může být jakákoliv. U nás to byly noky a krkovice přelité cheddarovou omáčkou. Taky zkuste a dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na Žďárském náměstí Republiky jsou dočasně zavřené některé přechody pro chodce. Policisté od rána hledají mladíka z Havlíčkovy Borové, mohl by si ublížit. Vláda zatím nebude regulovat marže prodejců pohonných hmot. Zítra očekáváme slunečno s teplotami do 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Pohyb po centru Žďáru nad Sázavou je v těchto dnech pro chodce složitější. Kvůli asfaltování nové cyklostezky na náměstí Republiky dělníci přes den střídavě zavírají několik přechodů. Pěší proto na místě navigují policisté nebo pracovníci stavební firmy.
2: Zcela uzavřené budou přechody u pobočky Spořitelny a u drogerie. Přechod u podchodů zůstane průchozí. Kvůli stavebním pracem ho ale můžou stavebníci na krátkou dobu uzavřít. Bez omezení můžou chodci přicházet u Lahůdek Vesna nebo v Neumannově ulici. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
0: Policisté hledají 17-letého mladíka z Havlíčkovy Borové na Havlíčkobrodsku. Dnes kolem 7 hodiny odešel z domu. Dopoledne poslal matce e-mail, ze kterého vyplynulo, že by si mohl ublížit. Mobil má vypnutý a doposud o sobě nepodal žádnou zprávu. Pohřešovaný měří 175 cm, je štíhlé postavy a má tmavé kratší vlasy. Při odchodu měl na sobě tmavé tepláky a černé tenisky. Pokud máte o mladíkovi jakékoliv informace, volejte linku 158. Vláda teď nebude regulovat marže prodejců pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj ministerstvo financí marže sleduje a drží se nízko. Hlavní příčinu současného zdražování paliv vidí Babiš u rafinérií. Problém je podle něj globální. A to kvůli válkám na Ukrajině a v Hormuzském průlivu. Kvůli výbuchu sopky Anak Krakatova v Indonésii prodloužilo mezinárodní letiště v Jakartě u závěru pro mezinárodní i domácí lety. Provoz zastavilo ještě dalších 8 letišť v zemi. Podle tamního ministerstva dopravy má zrušené nebo opožděné lety už víc než 340 tisíc lidí. Letecký provoz v celé jihovýchodní Asii komplikuje stále se šířící sopečný popel. Sopka Anak Krakatau začala vybuchovat v pátek večer. Sloup popela přesahoval výšku 15 kilometrů.
3: Sport.
0: Z fotbalové Slávie odchází brankář Jindřich Staněk, míří na roční hostování do saudsko-arabského Al-Hazímu. Pražané to oznámili na svých sociálních sítích s tím, že se golman může v zimní přestávce do Edenu vrátit. A české basketbalistky po dvou porážkách a bez šance na postup do play-off nastoupí v závěrečném utkání základní skupiny na mistrovství světa proti Američankám. Obhájkyně titulu vyzvou v Berlíně od 20 hodin a 45 minut.
3: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra na Vysočině očekáváme slunečno a s nejvyššími teplotami od 28 do 31 stupňů. Foukat má slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 za 126. kilometrem na úrovni Meziříčka. Silničáři tam průběžně uzavírají odstavný pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Trochu toho povídání, ukázky z archivu, humor ukrytý tedy mezi komiky, které známe, znali jsme, jsou tu anebo už tu také byli. A taky úsměv, laskavost a moudrost to vstoupilo dnes do vysílání a do studia s příchodem Carmen Majerové. Zdravím, Carmen.
3: Dobrý den, děkuji, jste strašně moc milý, Patriku, a já srdečně zdravím všechny posluchače.
2: A za malou chvíli pro vás vybereme první ukázku.
1: Humoriáda.

0: můj hrad.
1: Xindl X zahájil hudebně vysílání Humoriády, teď to vezmeme slovem mluveným. Ano. Vybírá Carmen Majerová zase.
2: Ano, tak já bych s velkou radostí vybrala Naděnku Konvalinkovou.
1: Dobrá, byla kdysi hostem i s Karlem Černochem, se svým kamarádem, když to takto můžeme říct, v Bolkovinách. A vyprávili.
3: No. Mně se splnil životní sen, já jsem pracovně musela cestovat na lodi po moři. Úžasnýho něco. A teď ještě ke všemu to byla nádherná, jakoby pirátská plachetka ze dřeva, byla vyrobená v Turecku.
4: Jako pirátská loď, jako tady.
3: No, vypadala tak, víš, taková ta...
4: Říkala, že jsem strávila tak krásné prázdně, já jsem tady s pytlákama lítali po hrytala po lese s pirátama.
3: Ne, ale to tak vypadalo, že ta romantika.
5: To byl trojstěžník, vypadalo to opravdu krásně. No. A my jsme točili takový film pro nějakou cestovní kancelář a bylo tam 12 lidí, byl tam celý televizní štáb a zpěváci, zpěvačka, já a Naďa hrála průvodkyni a já jsem hrál Poseidona.
3: A Jana hrála Helenu.
5: A samozřejmě vyrazili jsme z Pátrasu a hned ten náš kamarád, který tu loď vlastnil, tak že se podíváme na moře a uvidíme Zákynthos, kam jsme pluli, že to bude nádherný zapadající slunce a Zákynthos. A ten kameraman řekl v pravou chvíli, nemohl byste, prosím vás, blíž k tomu břehu, já bych si to natočil pobřeží. A my jsme prostě udělali takový úhybný manévr a ujeli jsme, já nevím, čtvrt hodiny a se uzalo. A uvízli jsme na Mělčině. A teď normálně zmatek, tak se zkoušelo. On říkal, ten kamarád, ty máš papíry na potápění, tak pod vodu a zjistí, jak jsme hluboko, tak já se tam vlít. 45 cm v písku, ježišmarja. Tak vyjel s člunem, hodil kotu, že se vytáhneme na motor, na kotu. Samozřejmě ta kota se přetrhla. A když jsme se tam takhle lopotili chvíli, tak najednou jsme viděli, jak se od břehu blíží člun, který je, na kterém je po zuby ozbrojených asi 6 řeckých vojáků. Na předku stojí velitel, nějaký nadporučík a jedou kulomety na nás namířený normálně a teď zastavili a co tady děláte, tady je vojenský pásmo. A teď jsme zjistili, že on se ten náš kamarád blázen jeden nepodíval vůbec do mapy, protože tam nebyla žádná hloubka, protože to bylo vojenský pásmo. Takže nás nejdřív chtěli zatknout, teď ten kamarád zval na holky, holky, sundejte si to, co máte nahoře, ať je odvedeme, ať se trošku pobaví, jo, tak co bychom jim ukazovali, a tak jim dejte láhev, tak tomu nadporučíkovi se dala láhev whisky, ten se napil, ten byl za chvíli totálně ožralý, no prostě strašný zmatek, museli jsme přivolat celní loď, to vypadalo jako malej křižník, co přijelo. To nás chtělo vytáhnout z té Mělčiny, nešlo to, protože když nás uvázali, tak všechny ty lana vytrhali ty bobiky, na kterých se to přivazuje. Tak nakonec nás vytáhli za předek a za zadek, po boku, my jsme stáli jak debilové Noemova archa nahoře. Oni nás vytáhli a teď přišlo to nejhorší, protože zaplatit za to vytažení to stálo 4000 marek, ale ten polovožralej důstojník zjistil, že ta loď je v řeckých vodách, ale má tureckou vlajku. No to vypadalo opravdu, že
3: nás postřílej. Ten nechal vyrobit v Turecku a ještě tady měl vlajky.
5: Takže zbývaly jediná možnost. Ty vojáci celkem byli hodní, ale ten důstojník, ten šel teda, tak ten, že jsme ho teda ještě dovožrali teda. My jsme teda podpluli na Zákynthos, kam jsme přijeli samozřejmě ne v podvečer, nezapadalo slunce, byla temná noc, před náma hora černá, vůbec jsme nevěděli, kde je přístav. Já jsem cestou zjistil, že ten můj kamarád vůbec neuměl navigaci, takže jsem se to učil.
3: Karel bledej, když zešíval, že ten Werner vůbec neví, jak navigovat, že tou lodí vlastně neví, nemohli jak manipulovat.
5: Nemohli jsme se trefit do toho přístavu.
3: V angličtině studoval, jak navigovat s lodí. Jo.
5: No tak a nakonec to dopadlo tak, že když jsme byli u toho ostrova, byla tma, tak najednou jel kolem nějaký rychlej člun a ten začal řvát, ten Werner, tak oni k nám přijeli, mysleli, že se na co stalo a on dělal na ně takhle, jako že stopuje. A řval na ně, jak se dostaneme do Zákynthosu? A oni říkali, 3 kilometry rovně doprava jste v přístavu.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No na moři je Naděja Konvalinková jako doma, musíme říct. A Na lodi jela někdy, plula Carmen Majerová?
2: Na lodi?
1: Na moři.
2: Na moři, ano. Je to sice už hodně dlouho, ale svého času, když ještě moje maminka žila a ona svůj poslední čas, než tedy přišla k nám, dožila, žila na Ibize.
1: Ano.
2: A my jsme za ní jezdívali a já si pamatuju nádhernou cestu lodí z Barcelony, kam jsme dojeli autem s dětmi a pak lodí jsme jeli na Ibize. A já si jako nesmírný zážitek pamatuju, jak jsem stála na přídi té lodi a my jsme k ránu přijížděli k tomu ostrovu Ibiza. On je romantický, on vypadá prostě fantasticky. On má to centrum starodávné, nádherné.
1: Tu pevnost,
2: v podstatě
1: tam
2: arabské.
1: Ano, to je
2: pevnost. Ale je to prostě fascinující, tak to mám jako veliký zážitek. Miluju moře i lodě.
1: Nedělá se tam špatně. Mořská nemoc nepřichází nikdy.
2: Ne, nepoznala jsem.
1: Asi, že to máte.
2: Zas tak dlouho jsem na té lodi. Možná, kdybych tam byla déle, že by se něco dostavilo.
1: Jo. A to moře natolik, že třeba tak jako Naďa Konvalinková, byste, Carmen, se i potápěla třeba?
2: Ne, potápět. Ne, já prosím, jsem takový ten plavec. Já jsem milostivá paní lékárníková. Ano?
1: S hlavou na dlaně.
2: Ano, hlavičku hezky nahoru a pravidelná tempa a tak.
1: A nenamočit vlasy ani uši.
2: Ano, ale ne, že by mi vadilo zničit si účest. Já na to nejsem háklivá, ale já jsem se svého času jako malé dítě topila. A to mi zanechalo následky skutečně. Jednak jsem se naučila plavat až ve 20 letech. A jsem teda tím pádem takovej ten plavec, jako opravdu neskáču do vody hezky krůček po krůčku.
1: A zase a pak, vylézt. Ano, a na loď raději.
2: Ano.
1: Carmen Majerová, náš dnešní host. Vybrala vyprávění Karla Černocha Nadi Konvalinkové. Můžeme ještě pokračovat, ale co se o Nadi dozvědět? A nebo si dáme imitátory Dalimila Klapku, třeba jak imituje kolegy. To je ze Silvestra roku 1970 ukázka. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Taková jsou pravidla a k tomu tedy Karel Černoch i v písni, když už to bylo taky slovem.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: S Carmen Majerovou vysíláme dnes Humoriádu a vracíme se k prvnímu boji, souboji Naďa Konvalinková proti Dalimilu Klapkovi. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. S námi je tu dnes tedy Carmen Majerová. A kdo je na telefonu?
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdounek. Já vás oba zdravím, zvláště Carmen,
4: její
3: hlas je pohlazení.
4: Děkuji.
3: A pak bych chtěl pozdravit humorejádnici Růženu, která všechny vždycky zdraví, ale
2: ano.
3: Nikdo.
2: Dobře.
3: Zrychnovska.
2: Dobrá,
3: tak,
2: ano.
3: A Konvalinkovou.
2: Vy jste dal Ačko tedy, dobrá. Kdo další tam je?
5: Hezké odpoledne, vám přeje posluchačka Stanislava, vám. Patriku a srdečně zdravím paní Carmen, které si vážím a dovolím si vám popřát hodně zdraví a úspěchu.
4: Děkuji.
5: A i ji pozdravuji s dovolením vašeho pana manžela.
4: Ano, já to ráda vyřídím. Jste moc milá, děkuji.
5: Nemáte zač a Patriku vybírám Ačko. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Vy taky zapsáno. Ještě další hlas, už slyšíte, že telefon máme zase v éteru.
6: Dobrý odpoledne, tady Miloš Dlouhé-Cibové, já vás zdravím Patriku a i paní Majerovou.
4: Děkuji.
6: Jako hosta a chtěl bych pokračování.
2: Tak jo, máte ho mít tedy, když chcete. Ty hlasy proto rozhodli Naďa Konvalinková, Karel Černoch a Na lodi v Řecku.
7: Jestli někdo z vás byste chtěl zážitek opravdu s Naďou Konvalinkovou na moři, Naďa se totiž vůbec moře nebojí, tak vám můžu říct, že Naďa v té největší
8: bouři,
7: takzvaný severní vítr je krutý, to znamená, že svítí sluníčko a severní vítr, jsou 6-metrový vlny.
8: Všichni Naděj, byli.
7: Všichni zvratno. Všichni zvrací dáma, promiň. A Naďa stojí na tom předku, má v ruce knížku s veršema a řve k obloze. Posejdone, pojď si mě vzít, jsem tady celá pro tebe. A nikdo nepřichází.
9: Pánovi, víte, že Naďa je takzvaně na cestě. Že ona je obrovsky založená mysticky, spirituálně. To víte, Naďo?
10: No, na dálnici jsem.
9: Na jaký dálnici?
10: No, meditační.
9: Že takhle na cestě, na dálnici.
10: No.
9: Trošku v protisměru. Všichni jsou blbci. A ona je v protisměru.
10: Ne.
9: Já si neumím představit takovou duchovní cestu, že chceš dozrát, vyzrát.
10: No, dozvědět se a prostě se poučit. Letos kamarádka moje řekla, že pojede v létě meditovat. A já jsem si říkala, tak třeba nazrál čas, pojedu taky meditovat. No, ona mě přihlásila a než jsme ale vyjeli, tak asi 3 dny předtím mě volá pořadatel toho meditačního, říká se tomu zásad, byl to buddhistický zásad, že paní Konvalinková, ale vy jste neabsolvovala předtím aspoň 3denní kurz, abyste věděla, o co se jedná. Protože jako jestli nevíte, o co jde, tak vlastně ta meditace v sedě může působit skutečně bolest. To velkou, jako, jestli se na to cítíte, když nevíte, o co jde, tak já jsem jako znejistila. Mně se říkala, jako, že ale ta moje přítelkyně řekla, že to můžu absolvovat v sedě na židli, protože jinak se sedí v tureckém sedu, že se lze sedět na židli, což jsem si říkala, tak to přece zvládnu.
9: Na turecký židli?
10: Na normální židli. No, takže jsem prostě jela. Nebudu se šířit o té metodě. Dozvěděla jsem se o buddhismu, o metodě, jak meditovat, všechno. A v podstatě cílem je vyčistit mysl. A tak jsem to tak jako přednesla Květě Fialový a říkala, ale Naďo, to je přece zbytečný, ty jsi myšlenek prostá.
2: Krásně. Nás pobaví Naděja vždycky i vzpomínky na ní, i když vypráví někdo o ní. Tak nějakou meditaci takovouhle, Carmen, prožila jste? Nebo něco takové?
10: Ne, já.
2: Dokážete si představit, že by se třeba 3 dny seděla na židli a
10: nemeditovala? Ne, prosím, ne. Je mi to velmi vzdálené a tak jako jsem ochotná si o tom něco přečíst,
2: ano,
10: což tedy činím, ale teda tu odvahu, jakou má Naděnka, to...
2: Jo.
10: To
2: no
10: ne.
2: Ono svým způsobem nějak pracovat s tou meditací a s tou hlavou člověk v rámci herectví musí.
10: Ale ano, ale já tomu neříkám. Ano, no. Tak to samozřejmě.
2: Carmen, jak si natlučete ten text nějaké hry do hlavy?
10: No já většinou při práci. Jakože u toho žehlím, meju nádobí,
2: prkno,
10: drhnu podlahu.
2: Žehlička a vy si opakujete roli.
10: No, ano, já se to učím.
2: Takže
10: ano.
2: Meditace
10: nebo,
2: žehličkou.
10: Nebo svého času, když jsme měli pejska, tak na procházkách s pejskem samozřejmě. Mm-hmm. Nebo ráda chodím přírodou, parkem a prostě si o tom přemýšlím a říkám si to nahlas a... Takže těm chodcům připadám třeba malinko.
2: Vyšinutá.
10: Malinko cákla, protože vedu samomluvu.
2: Nadhazoval někdy Petr třeba nějaké repliky?
10: Ne, já to nemám ráda. Ne.
2: Ne?
10: Ne, nemusí nikdo nadhazovat.
2: Protože to jde samo i bez toho, nebo tak? Nebo,
10: ne, no
2: nebo
10: tak
2: to Petr neumí?
10: Musíte vlastně znát i ten text toho.
2: Ano. Partnera.
10: Naopak je to velmi důležité a pro mě je velmi důležité, co ten partner povídá. Takže to nemám tak jako, že si jenom zapamatuju jeho poslední větu a pak jedu svůj text.
2: Mm-hmm. No ale aby se ten dialog třeba člověk naučil, takže by třeba Petr pomohl i celými replikami, nejenom
10: ano,
2: ta poslední slova, ty šlagvorty.
10: Ne, já to nechci.
2: Ne. Každý se to učí jinak a jinde.
10: Ano.
2: Jo. Kdy naposledy jste se učila něco nového? Takhle bylo potřeba.
10: Aha, no vlastně už já to dlouho hraju.
2: Ty
10: svá představení, která mám. Takže...
2: No ale teď hrajete ve filmu svého vnuka, ne? Tak tam jste se roli musela naučit.
10: Ano, to je pravda. Ano, hraju ve filmu svého vnuka. Ano, byl to jeden velmi krásný výstup. No, takže to je vlastně v červenci jsem se učila. Máte pravdu. Ano?
2: Říká Carmen Majerová, náš dnešní host. A my si pustíme další písničku a pak Carmen vybírá další ukázku zase z našeho archivu. Poslouchejte Humoriádu dál.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Na každé vysílání Humoriády připravíme seznam několik interpretů, dvojic ukázek, aby si i ti, co jsou ve studiu dnes, tedy Carmen Majerová, mohli vybrat a vy pak rozhodujete taky, jestli dáte té ukázce přednost nebo byste udělali změnu a výhybku jinam do jiného šuplíku archivu. Tak z čeho teď vybereme?
2: Já bych prosila Ivu Janžurovou a Petra Nárožného.
1: Dobrá. I s Milanem Nedělou v ukázce ve scénce nazvané Červánky nových dnů.
3: Janíku, bude za 7:05.
4: No a co?
3: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
4: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza, já nevím, jak bych ti to řekla.
4: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečník, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Co u nás pořád chce ten Jouza? No jenom otravuje, no není to tak?
3: Ano, totiž ne.
4: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
3: Ale to on právě chce.
4: Ale prosím tě, ty, která by si ho vzala? Já když vidím ten jeho vepřový ksicht.
3: Janíku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
4: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. Pokaždý na sebe vyleje celou flašku pitralonu, prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
3: Janíku, totiž on, pan Jouza, a já...
4: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečních, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
3: V tangu.
4: No tak dobře, Janíku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
3: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
4: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
3: Ano.
4: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
4: Ale to už si říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
3: Já vím. Jenomže, Janíku, ta jeho je vdaná.
4: No výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhej platí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak krásná dvojice, zatím tedy Iva Janžurová, Petr Nárožný. Potkali jste se pracovně?
2: Pracovně bohužel ne.
1: Ani s jedním?
2: Ne. Ani

0: Jo, s Iuškou jsem točila už je to mnoho let. Televizní inscenaci. Ona hrála s Petrem, jako je, jeho ženu, já nějakou její kamarádku. Už je to moc dávno.
1: Tehdy točily ty televizní inscenace?
0: Ano. Taková ta komedie.
1: A byl čas na to zkoušení? Někde jsem slyšel, že třeba dokonce byly prostory, kde se trénovalo, jak divadelní představení, taková inscenace. A pak se to šlo na čisto natočit třeba do televizního studia. Takhle to fungovalo?
0: Zkoušelo se a pak se šlo do studia. Ano.
1: Aby si vlastně i kameramani, osvětlovači, zvukaři natrénovali ty pohyby od vás, herců.
0: To byly tyhle typicky televizní inscenace.
1: Na jakého televizního režiséra, nebo i režiséra obecně, ale pro televizi pracujícího, vzpomínáte ráda, Carmen?
0: No, ježišmarja.
1: Z takových těch velikánů, František Filip, Zdeněk Podskalský.
0: Ano, u pana režiséra Filipa jsem točila, u Podskalského taky. U toho jsem začínala, myslím, úplně čerstvě, když jsem přišla do Prahy. To byla směs hudebních písniček.
1: To on měl rád, to je pravda, pořady.
0: Ano, u něho často, u pana režiséra Kachyni. U pana režiséra, myslím, Bělky.
1: S Krejčíkem jste točila?
0: Ne, taky bohužel.
1: Bohužel ne. Možná štěstí.
0: Ne. Já myslím, že byl úžasný. Jo. Já to vím od Petra, že byl úžasný.
1: Petr to říká.
0: A jeho, jak herci vypráví, že škrtil a dusil. A toho já bych se nebála.
1: Ano, a herečka měnil zuby.
0: Ale
1: a
0: on byl, dokonce nás poctil. Pro mě to byla velká čest, protože se přišel podívat. My to do dneška s Tereskou hrajeme ve Viole představení o Betty McDonaldové a on tenkrát, hrajeme to 20 let.
1: Úžasný.
0: A on tenkrát, když jsme to hráli z čerstva, se na nás přišel podívat a pamatuju si, že to byla veliká pocta. A že tak my jsme se úplně osobně jinak předtím neznala. Takže on toho moc neřekl, jen mě objal. To bylo hrozně hezký.
1: To nejhezčí gesto, které řekne
0: všechno. To bylo nádherný. Ano, on mě tak objal.
1: Carmen Majerová je naším hostem. Vybrala Ivu Janžurovou s Petrem Nárožným. Vyberete i vy, když vám nabídnu tuhle variantu jako Ačko do dalšího souboje. A proti postavím trojici Kamila Magálová, Milan Lasica a Julius Satinský. Mohou se ocitnout v Žaláři v ukázce z pořadu Kto si je za dverami. A nebo ty Červánky nových dní jako Ačko. A nebo B, pište za slovem humor, píšete-li SMSky a odesíláte je tedy na číslo 90 011 04, nebo se s námi spojíte přímo naživo ve studiu. Je tu telefonní linka 731 800 900.

0: Pařížská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ještě se můžete přidat do řady těch, kteří hlasují a vybírají další ukázku do vysílání. Ve hře je tedy Eva Janžurová, Petr Nárožný, Milan Neděla. V ukázce, kterou jsme rozjeli, tak dokončíme ji, anebo si dáme dnes poprvé Milana Lasicu, Julia Satinského a Kamilu Magálovou. Jenom vy rozhodujete, protože voláte na telefon 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef. Zdravím paní Karmer Majerovou.
3: Dobrý
2: zdravím
3: den.
2: Zdravím i vás, Patriku.
1: Dobře, děkuji.
2: Hlavně pěkný počasí. A hlavně máme pěkné počasí. A přál bych si pokračování Ačka.
1: Dobře, děkujeme a šťastnou cestu. Mějte se pěkně. Kdo je tam dál?
4: Taky zdravím paní Karmen, jak jsem pozdravili pana Petra Kostku minulý týden, Ivan z Ostravska.
3: Ano, děkuji.
4: A jedu na jedničku. A paní Majerová, vy jste krásná. Vy jste nádherná žena.
1: Potvrzuju.
4: Mamka miluje platonicky vašeho Petra a já miluju vás platonicky.
3: A to je krásné.
1: Vy jste si to v rodině rozebrali. Vy taky, ano, naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: Mějte se, kdo dál, dobrý den.
5: Dobrý den, Braňu z Martina, pozdravím paní Majerovou a vás do studia.
1: Ano.
3: Děkujem.
5: A hlasím za Bčko.
1: Varianta B? Ano, jasně, ano. Slováci pro Slováky. Ano, dobrý, mějte se pěkně. A ještě jeden hlas přidáme, od koho a komu. Dobrý den, vítejte v Humoriádě.
6: Já mám Myslivec Vysoký, já vás zdravím, paní zdravím.
1: Ano,
6: já děkuji. Já taky chodím s pejskama.
1: A?
6: Na procházku na vysokou a dávám Ačko Patriku, nebudu to zdržovat. Ačko, tři hlasy, jo?
1: Dobře, zapsáno. Ano. I tyhle hlasy rozhodly o vítězství. Eva Jenžerová, Petr Nárožný, Milan Neděla a Červánky nový dní pokračují.
7: Jeníku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
8: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříkal s jejím manželem?
7: Proč? Co myslíš?
8: Aby nás otravoval.
7: Jeníku, takhle. Podívej, Jeníku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
8: To je nějaká básnička nebo co?
7: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne a uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
8: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
7: Janíku, dobře, když to takhle bereš, tak já bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
8: Neblbni, Maruš, prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejste žádným oddíle. Kam by si přestupovala? Ty to máš v hlavě zmatený. Navíc se podívej na kalendář, když jste na tandem oba starý. Tohle přece mohlo napadnout jenom toho blbečka, toho Jouzu.
7: No, i mě. Mně taky.
8: Podívej, já už toho mám dost. Jestli sem dneska vleze, tak mu rozbiju ten jeho ciferníky s kukačkama.
7: Jeníku, ne, ciferník, to ne. To je on. Jeníku, já tě zapřísahám. Každý máme právo na trochu té něhy. Děti nemáme.
8: Ale co to plácáš, prosím tě, div otevřít. Oni budou jezdit tandem. To je blbeček. Je takový blbec.
9: Dobrý den.
8: Počkejte, pane Jouza, než vůbec něco řeknete. Maruška mi už všechno řekla.
9: No a jaký na to máte názor?
8: Že je to blbost. Ty jste oba starý.
9: někdo začíná nový život třeba v 50.
8: A jaký nový život? Maruška mi říkala, že spolu chcete jezdit tandem, jo?
9: Tandem? Jaký tandem?
7: Ale to je nedorozumění. Tady pan Jouza přišel, že aby jaksi...
9: Přišel jsem vám říct, že miluju vaši ženu, no?
8: No, a neříkal jsem to, co jsem ti, Maruš, celou dobu říkal. Tenhle člověk dokáže jedně otravovat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak probrali jsme účinkující, jenom by mě zajímalo, jestli někdy s Petrem Kostkou jela Carmen Majerová v tandemu, na tom dvojitém kole.
3: Ne.
1: A na kole jste někdy někam jeli?
3: Na kole, tam jsem jezdívala v mládí, ale s Petrem taky ne.
1: Ne, s Petrem žádný sport.
3: Ne, my jsme takový antitalenti, sportovní, no, oba dva.
1: Jo. Mm. Nikdy takhle jste nepodnikali?
3: Ne, buď mi pěšky na procházku, anebo autem.
1: Jo.
3: Nebo vlakem, nebo autobusem, to všechno.
1: Tak jinak, šli jste někdy puťák?
3: Ne.
1: Mládí, nebo že byste spali pod širákem?
3: Ale ne, no to vůbec, no to vůbec ne.
1: Vás to úplně rozesmálo, ta představa.
3: No.
1: Já a Petr pod širákem, tak teď ne, ale
3: ani, to už ani by bylo tenkrát, když jsme tak... byli mladí.
1: Jo.
3: Ne, jedinkrát jsme, tu jsme jeli s Teringou, když byla malinká a holky už byly vdané a jeli jsme do Jugošky autem a cestou jsme přespali, takže, no a Petr měl sebou stan, já teda vůbec nechápu proč. A nakonec to dopadlo tak, že jsme spali všichni v autě, no spali. Petr a Tereska se rozložili a já jsem se stočila do klubička v koutě, protože na mě nevybylo místo, tak to je takový jediný naše dobrodružství.
1: Jo.
3: Tak jako pod širákem, jo.
1: A to na vás tak zapůsobilo, že dodnes takhle v tohle skvadře i jezdíte na dovolenou autem, třeba i do ciziny.
3: No.
1: Jo. No byli jste i letos, ne? V Itálii.
3: Ano.
1: No.
3: No to nás veze, ale už teďka Tereska.
1: Jo, jo.
3: No, my už to máme zařízený. My jsme jenom zavazadla. Terinka to všechno vymyslí, zařídí, zorganizuje.
1: Taky zdravíme.
3: A my jedeme.
1: Ano. My pojedeme taky dál za poslední ukázku a vy nám vyberete, protože vy se zapojíte do hry, milí posluchači. Dalimil Klopka zpátky do hry je vrácen a taky Milan Lasice, Julius Setinský a Kamila Magálová. Koho z nich, kterou ukázku si vyberete? Dejte nám to vědět. 731 800 900, hlasovací telefon přímo do studia, ať si s námi popovídáte. A nebo pošlete SMSku, když se vám to nepodaří, tedy provolat se do studia. 90 01 04, humor mezera A pro Dalimila Klapku, imitátorské dovednosti a nebo scénka v Žaláři s Milanem Lasicou, Julím Setinským a Kamilou Magálovou, humor mezera B, hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozenel a Carmen Majerová jako dnešní host ve studiu Humoriády. Vy na telefonu s číslem 731 800 900 vybíráte si poslední dnešní ukázku. Tak kterou?
2: Dobrý den, Patriku. Karas Bojkovi, zdravím paní Majerovou.
3: Ano, dobrý den.
2: A přál bych si jáčko.
1: Zapisuju, děkuju zároveň. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobré dopoledne, dámo a pane.
3: Dobrý den.
4: Petr Zelhoty.
1: Ano.
4: Přál bych si ukázku ze Silvestra.
1: Ze Silvestra? Dalimil Klapka, anebo Milan Lasica a Julius Satinský, když to zjednoduším.
4: Tak, pana Klapku.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A já bych se přidal k předchozím posluchačům a hlasoval tež pro pana Klapku. Díky.
1: Dobře, my taky děkujeme za to a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den, kdo vybírá teď?
5: Dobré odpoledne, Standa Zedník vás, Patriku. Zdraví paní Majero. Já bych chtěl pokračování.
1: Pokračování nemáme, teď máme buď Dalimila Klapku nebo Lasicu a Satinského.
5: Tak to první.
1: Tak to první, Dalimila Klapku. Dobře, tak jo, tak
5: děkuju,
1: můžu to říct. Imitátorské schopnosti vyhrály, Dalimil Klapka vyhrál poslední dnešní souboj. Tady je.
6: Lovecká podkrkonošská anekdota od národního umělce Stanislava Neumanna.
7: Děda pořalej už sotva chodí. A přeci mu pytlácký řemeslo nedá spát. On nehdá jde z Délškovskýho lesa a na zádech vám nese sérnku jako tele. Potká jinýho a ten mu poudá: strejdo, strejdo, co pa mi střílíte v revíru Sterny? Říkal, pane lesní, na to děda, já ji netřelil, já ji uštval.
6: Motoristická anekdota od národního umělce Jana Pivce. To vám takhle jede po silnici auťák a hrozně vám mu klape blatník. Za ním si to řídí motocyklista, kouká, slyší, klape mu blatník, já ho upozorním, tak přidá, dohání ho, už je vám u toho okýnka, křičí: haló, pane, klape vám blatník. Ten vidí, že ho dohnal, no tak honem přidá a trdá dopředu, ten ho zase dohání a zase: pane, klape vám blatník. Ten takhle kouká ven, se šroubuje v okýnko a říká: člověče, já vás neslyším, mě klape blatník. Motoristická číslo 2 od Vlasty Buriana.
8: Když vám takhle nosí mistra automobil po ulici a šíleně prudce vám svítí tyhle ty baterky vepředu. Strašný šajn od toho byl. A teď vám proti němu jde člověk, no v podstatě byl zpitej k nepotřebě. A takhle vám ho zastavuje. Ten řidič zastaví, sešroubuje v okénko, říká: co chcete, člověče? Ten se zapozdácí, ten podroušenec, a praví: prosím vás, pane řediteli automobilu, byl byste tak laskav a mohl mě pustit ty světílka tadyhle na tu zeď, já bych si hrozně rád udělal králička.
6: Vzpomínka na taneční od Ference Futuristy.
9: Teda já jsem vám chodil jako mladý kluk do Lucerny tancovat. Já jsem byl blonďák a jednou vám tam přišla taková krásná brunetka. Taky vám děkuju. Ona řekla: smím prosit? A už jsme to točili. On to byl půlhodinovej valčík, tak já v závěru povídám: slečno, já bych měl taky províst vaší paní Matinku, že ano? A ona povídá: no tamhle sedí v rohu, já pám kerál, tamhle v rohu. vám kehrála, to byla ženská, měla 1,50 m v pase. Tak já tam jdu, říkám, milostivá paní, smím prosit? A ona se vám na mě podívá takovýma uhrančivýma očima a povídá, dovolte, já s dítětem netančím. A promiňte, madam, já jsem nevěděl, že jste v jiném stavu.
1: Humoriáda. Poslední ukázka, ta dnešní za námi, Dalimil Klapka to uzavřel. Na vaše přání my moc děkujeme za pomoc a velké díky Carmen Majerové za návštěvu. No, bylo
3: ano,
1: to fajn.
3: Milý Patriku, já děkuji vám za pozvání a všem milým posluchačům za krásná slova a přeju krásné dny.
1: Já děkuji ještě dodatečně za léto i za tu zlatou lásku, kterou jste s Petrem prorázeli. Pořad, který jste tu měli.
3: Bylo nám ctí.
1: Ano, bylo to moc příjemné a budeme se těšit na návštěvu vás obou zase někdy v Humoriádě, ať se daří. Krásný zbytek léta.
3: S radostí, děkuji.
1: Mějte se moc pěkně, zítra poslouchejte taky. Nezapomeňte, že Humoriáda je tu každý všední den po 16. hodině a zítřejším hostem bude Pepa Fousek. Moc se na vás těší, stejně jako Patrik Rozehnal. A do té doby, než přijdou další zprávy, posílám ještě jednu písničku patřící do Humoriády. Víťa Vávra, právě teď.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Nová informační tabule u nemocnice v Jihlavě ukáže volná místa a pomůže s parkováním. Pardubice otevřely na dostihovém závodišti kolbiště pro prestižní závody. Teniska Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále US Open. Zítra očekáváme slunečno s teplotami do 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Počet volných míst v připravovaném parkovacím domě u Jihlavské nemocnice bude evidovat elektronická informační tabule. Pomocí kamery má řidičům ukazovat nejen neobsazená stání, ale také sbírat data o počtu aut, která do Jihlavy směrem od Pelhřimova přijedou. Vedení kraje chce, aby tabule v budoucnu informovala také o dalších parkovištích a řidiče k ním rovnou navedla. Pokračuje hejtman kraje Vysočina Martin Kukla z hnutí ANO.
3: Na té letce budeme moct informovat o mimořádných událostech, o dalších parkovištích, které se tady v Jihlavě plánují. Já si dokážu představit, že takováto cedule do budoucna by mohla být i v Havlíčkově Brodě.
2: Pardubické dostihové závodiště otevřelo nové kolbiště. Areál téměř za 51,5 milionu korun patří k největším v Česku a využívá nejmodernější technologie, včetně zavlašování pod povrchem. V budoucnu by měl sloužit i pro významné parkourové závody. Letos ho ale čeká pouze zkušební provoz, jak říká ředitel závodiště Jaroslav Miller.
4: V letošním roce děláme takové zkušební závody, za 14 dní budeme mít víkend, kde tady budou parkourové závody, v měsíci říjnu tady bude ještě jeden, je to spíš takový seznamovací meeting, abychom my jako pořadatelé si nějakým způsobem osahali tu technologii, ten ostrý provoz bude v roce 2027.
2: Indičtí záchranáři pokračují v prohledávání budovy, která se včera zřítila v Dillí. Po nehodě je nejméně 6 mrtvých. Budova na jeho západě hlavního města sloužila jako studentská ubytovna. Zatím není jisté, kolik lidí může zůstávat pod troskami. V domě bydlelo zhruba 30 studentů. Informoval o tom server Indian Express. Sousední dům evokovali kvůli obavám, že by se mohl také zřítit. Sport. Tenistka Linda Nosková postoupila na US Open do čtvrtfinále. V souboji s Ukrajinkou Kostiukovou využila wimbledonská šampionka 6. matchball a vyhrála 2-1 na sety. Po premiérovém titulu v Londýně je teď Nosková v New Yorku poprvé v kariéře v nejlepší osmičce.
5: Jo, tak je to super. Já jsem ráda, že pořád přežívám od kola do kola. Mohlo to ujít úplně na opačnou stranu, takže jsem ráda, že se mi tohle už nějakou chvíli nestalo, že jsem měla několik matchbullů a pak jsem ten zápas prohrála, takže těším se na další zápas.
2: Další utkání čeká Noskovou zítra. O postup do semifinále se utká se světovou jedničkou Sabalenkovou z Běloruska. Počasí. V noci bude polojasno až jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra očekáváme slunečno s teplotami od 28 do 31 stupňů. Foukat má slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Porouchané nákladní auto stojí na silnici 19 nedaleko Číškova na Pelhřimovsku. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Krátce po 17. hodině na Českém rozhlase Vysočina začíná pondělní den v kraji. Kolem budovy poslední zbytky po stavbařích, na chodbách krabice, ale uvnitř už malí obyvatelé. Děti z domova v Jemnici se po prázdninách nastěhovali do nově zrekonstruované budovy. Ty starší mají dokonce vlastní byty, do kterých se podíváme už za několik minut.
0: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. Do lesů na Vysočině se kvůli suchému létu vrací nebezpečný kůrovec. Líkožrouti ale tentokrát nenapadají jenom smrky, ale i stromy s hlubším kořenovým systémem. Výjimkou nejsou ani exotické dřeviny, které lesníci v regionu experimentálně vysadili. Téma detailně probereme v 17 hodin a 45 minut. V Náměšti nad Oslavou dnes začalo tradiční vojenské cvičení Ample Strike. Zapojí se do něho 26 vojenských týmů z 19 zemí. Cvičení potrvá do 17. září. Více se dozvíte chvíli před 17:30. Pohyb v centru Žďáru nad Sázavou byl dnes a stejné to bude i zítra pro pěší složitější. Kvůli asfaltování nové cyklostezky na Náměstí Republiky tam totiž dělníci střídavě zavírají několik přechodů. Chodce na místě navigují policisté nebo pracovníci stavební firmy, pokračuje redaktorka Magdalena Machová.
2: Zcela uzavřené budou přechody u pobočky spořitelny a u drogerie. Přechod u podchodů zůstane průchozí. Kvůli stavebním pracem ho ale můžou stavebníci na krátkou dobu uzavřít. Bez omezení můžou chodci přecházet u Lahůdek Vesna nebo v Neumannově ulici.
1: Se začátkem houbařské sezony policisté apelují na bezpečný pohyb v lese. Po ztracené houbařce museli konce minulého týdne pátrat u obce Knížata na Pelhřimovsku. 84-letou ženu, která se oddělila o své rodiny, se jim za pomoci psovodů a hasičů podařilo najít. Lidi, kteří se při pohybu v lese ztratí nebo zraní, v tomto období přibývá. Upozorně na to policejní mluvčí Michála Lébrová.
3: Houbaři by měli navštěvovat lesy, které dobře znají. V případě, že se vydají do jim neznámých lesů, neměli by chodit sami, popřípadě si zapamatovat alespoň orientační body, podle kterých najdou cestu zpět.
1: Bejsbolisté Třebíče porazili poslední tým nejvyšší soutěže Sabat Praha 3-0 na zápasy. Udělali tak důležitý krok k záchraně v extralize. Definitivní jistotu může týmu z Třebíče přinést už následující série s Technikou Brno. A to opět v případě vítězství 3-0 na zápasy. Domácímu publiku se hráči Nukliers představí v úvodním utkání v pátek 11. září. Tolik zpravodajský přehled dne a Jaromír Kulhánek.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Českém rozhlase Vysočina právě posloucháte Den v kraji. Děti z dětského domova v Jemnici se museli na prázdniny odstěhovat. Teď se vrací do úplně nového bydlení. V závěrečné fázi rekonstrukce domova totiž přišly na řadu interiéry, které jsou dnes k nepoznání. Vznikly i úplně nové prostory od lepšího zázemí pro personál nebo šaten až po cvičené byty, kde se ti starší připravují na samostatný život.
1: Je to všechno ve fázi stěhování, tak se omlouvám, že to nemáme všechno ještě špíglnýgl.
2: My teď s ředitelkou dětského domova v Jemnici, Jiřinou Kynilovou, vstupujeme do, no to je nová budova, nový areál.
1: Opravený, zrekonstruovaný vlastně od půdy až k posklepy.
2: Tady je vidět, že práce ledva skončily, venku ještě vidíme dokonce nápis stavba povolena, jsou tady nějaké ještě parkové úpravy, asi se dělají.
1: Parkové úpravy, seje se trávník a samozřejmě odklízí se zbytky po stavbě.
2: Nicméně děti už jsou tady?
1: Ano, ano, děti už máme
2: jediný
1: provoz, určitě. Pojďte tady. Máme tady tři rodinné skupiny.
2: Čem je to tu jiné proti té předchozí budově?
1: Tak zásadní změna je, že máme teda cvičné byty, které jsme doposud měli jenom na odloučeném pracovišti v Budkově. A naše děti trošku těm budkovským záviděli, že oni mají takovej nácvik samostatnosti. V jednom bytě je chlapec, Mario, který mu bude teďka 18. A v druhém bytě je dívka Sofie, která už je zletilá a studuje katolické gymnázium v Třebíči.
2: Dobrý den.
1: Oba ty byty se skládají z kuchyňky, společně s obýváčkem a potom z ložnicí. Jo, takže je to běžně zařízené jako v domácnosti, děti se tu učí samostatnosti, sami si perou, sami si vaří, sami si zašívají, míjí nádobí a hlídají si hlavně rozpočet, který mají na celý měsíc, takže se učí jakoby samostatnosti, aby si potom byli jisti více, když odchází do samostatného života.
2: To je pěkný byt.
3: Ano, je to krásný.
1: Já myslím, že se mu tady líbí, že?
3: No, je to tady hrozně krásný.
2: Mě tak napadá, kde ty děti byly, když se to dělalo všechno?
1: Děti byly na táborech a nebo jsme je přestěhovali na odloučené pracoviště v Budkově.
2: Tak ještě, že se to stihlo.
1: Stihlo se to, stihlo a jsem za to strašně moc ráda.
2: V Jemnickém domově aktuálně žije 24 dětí. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Letecká základna v Náměšti nad Oslavou opět hostí mezinárodní cvičení předsunutých leteckých návočích. Jak bude letošní Ample Strike vypadat, jaká technika přiletí, které země se zapojí a co to bude znamenat pro lidi žijící v okolí, na to už za chvíli odpoví řídící cvičení plukovník Aleš Cápal ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, kde právě teď vysíláme Den v kraji. Na vrtulníkové základně v náměšti nad Oslavou dnes začíná tradiční mezinárodní cvičení Ample Strike. Pravidelně se ho účastní technika a vojáci hned několika armád. V ranním vysílání jsme si o tomto cvičení povídali s řídícím plukovníkem Alešem Cápalem.
1: Cvičení Ample Strike je jedno z největších leteckých cvičení na území České republiky. Je to mezinárodní cvičení zaměřené na výcvik předsunutých leteckých návočích. My během něj cvičíme postupy a taktiku letectva při provádění blízké vzdušné podpory pozemních jednotek.
2: Jaké země se ho letos zúčastní a jaká technika přiletí?
1: Letecká technika, tak nejvíc úsilí dávají naše letouny České L-159, vrtulníky UH-1 a AH-1 a účastní se i vrtulníky MI-171. Významnou část pokryje německé letectvo z Eurofightery, Alpha Jety a Learjety, které budou lítat s německých základem. Z Dánska si přivezou bezpilotní prostředek Jump, Slovensko posílá L-39 a MiG-17, Maďaři vrtulník H-145, Slovinci letoun PC-9, Holanděni Learjet L-39, Španělé vrtulníky C-665 a Chinook. A možná jsme některé zapomněli.
2: Kdy budou muset lidé žijící v okolí počítat s hlukem?
1: Tak hluk se bude soustředit převážně do oblasti vojenských výcvikových prostorů Boletice, letiště České Budějovice, kde jsou zaparkovány 159, letiště Bechyně, kde jsou vrtulníky MiG-171, a na polním letišti v Boleticích jsou vrtulníky AH-1 a UH-1. Od nás v náměstě lítají většinou cvičné platformy a vrtulníky do prostoru Boletice. Dá se předpokládat malá hluková zátěž, jakoby standardní lítání v době od 9 do 12 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji. Jaký program nás čeká na 35. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi? Tak to nám přiblížila spoluorganizátorka, která byla hostem našeho vysílání, Jana Krejčová.
1: Tak v sobotu, kromě té mléčné akce, tak na pódiu vystoupí tři skupiny hudební. Je to Titanium, Clayton a od jedné hodiny Terasa. V 10.15 se uskuteční soutěž pití mléka. To je taková oblíbená atrakce pro děti i pro dospělé. A ve 2 hodiny na pódiu proběhne vyhlášení divácké soutěže Přibyslavský krajáč a budou se losovat mléčné ceny. V základní škole Přibyslavi je den otevřených dveří a je tam taky školní kavárna, to je taky velmi oblíbené mezi návštěvníky, protože se tam můžou posadit a dát si výborný zákusek, který upekly paní učitelky, nebo i páni učitelé, nevím, s dětmi, a suroviny na tyto výrobky nebo ty zákusky jim dodávají i naše vystavující mlékárny.
2: Teda vy jste v Přibyslavi mysleli úplně na všechno?
1: No, pak máme ještě Janáček galerii.
2: Ano.
1: Tam je výstava Petra Máši, což je místní přibyslavský sochař a teď i malíř taky, protože tam vystavuje obrazy. Na hasičském cvičišti o 2 hodin, to je velmi oblíbené, tam je odpoledne s hasiči, a to je víceméně pro děti. Je to soutěže pro děti, ukázky akční techniky, například vyprošťování z vozidla. A na tom samém hřišti se večer od 8 hodin koná taneční zábava a vstupné je zdarma. A náš ten sobotní večer zakončíme netradičně, protože jsme vždycky měli ohňostroje a ohňostroje jsou nyní zakázané, takže o 9 hodin bude bublinová show Marka Kodeše. A jinak ještě návštěvníci, kteří mají rádi historii, tak mohou v sobotu vystoupat na Přibyslavskou věž nebo navštívit štolu pod farou.
0: Už zítra vás pozveme na další akci konanou tady na Vysočině, a to konkrétně na Folkovou Lipnici, festival, který od 11. do 13. září oživí amfiteátr pod hradem v Lipnici nad Sázavou. No a co všechno vás na letošní Folkové Lipnici čeká a co vám nabídne, tak to uslyšíte v zítřejším Dobrém dopoledni a prozradí to jeden z organizátorů, Rostislav Šíma. Rozhovor začíná v našem vysílání po 11. hodině dopoledne.
3: Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Před 4 lety zasadili lesníci na Vysočině na 8 hektarech nebo na 8 desítek exotických dřevin. Chtěli zjistit, co by bylo možné pěstovat při pokračujícím oteplování. Letošní léto ale bylo příliš i na cedry nebo cypriše. Navíc se o slovo opět začíná hlásit kůrovec.
1: V Budišově jsme v roce 2022 na podzim se rozhodli pro takový výzkumný úkol, aby jsme vyzkoušeli jak naše hospodářské dřeviny, tak především dřeviny geograficky nepůvodní.
2: Lesní správce Rostislav Čech mi ukazuje školku v Budišově na Třebíčsku, kde lesníci experimentálně zasadili několik desítek druhů stromů, které by v případě postupující globální změny bylo možné pěstovat i tady na Vysočině.
1: Pěstovali jsme je na této lokalitě, která je svým, řekněme, půdním uskupením velice náročná a těžká pro zalesňování.
2: Průbířským kamenem se stalo letošní extrémně horké a suché léto.
1: A to je i pro tyhle ty dřeviny, které zkoušíme, jako jsou třeba cedry, cypřiše, břestovce, spoustu druhů cizokrajinných jedlí se zkoušelo, borovic, sekvojovec, i pro tyhle zaraví, i pro tyhle ty dřeviny jsou tyhle ty poměry půdní a vlhkostní doopravdy nepřekonatelnou překážkou.
3: Přitom tady jsou zasazené i stromy, které se běžně vyskytují v horkých, suchých oblastech.
1: Tyhle ty dřeviny nás taky zklamaly, protože nerostou, jak by měly, nepřirůstají. Je tam vysoká mortalita, u některých druhů až 80%, což je fakt jako alarmující.
2: Letošní léto ale samozřejmě nepoznamenalo jenom exotické dřeviny, ale hlavně běžné lesní porosty. Začínají se dokonce vracet škůdci, kteří v nedávných letech napáchali v českých lesích miliardové škody. Pokračuje oblastní ředitel Lesů České republiky v kraji Vysočina František Holenka.
4: Protože díky současné nebo letošní epizodě tepla a nedostatku srážek jak na Vysočině, tak všude, tak samozřejmě už se nám projevují lýkožrout smrkový a nejenom lýkožrout smrkový, ale začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt lýkožrouta modřínového a i borového nebo škůdců na borovici a na modřínu. Takže na to bych chtěl upozornit, že se nám to rozjíždí ve větším. V případě, že nepřijde dostatek srážek v příštím roce, tak si umím představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 20.
2: Pokud se situace nezlepší, mohla by podle Holenky přijít krize v roce 2028. Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Skauti ze Světlé nad Sázavou se rozhodli pečovat o skautské památníky na Vysočině. Několik jich s nimi navštívíme při 35. ročníku Orlovské šlápoty. Ta se letos navíc koná v den narozenin zakladatele českého junáka Antonína Benjamína Svojsíka.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte dobré pondělní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: S námi je ve vysílání taky meteorolog Petr Hruška. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
0: Jaké bude ještě počasí v průběhu dnešního večera a taky noci na zítřek?
2: Teraz v najbližších hodinách ještě väčšia oblačnosť, sem tam by mohlo padnúť pár dažďových kvapiek, ale ani by sa to nedalo nazvať dážď, také veľmi nepostrehnutelné. No a potom v priebehu noci oblačnosť bude ubúdať na polojasno až jasno. Najnižšie nočné teploty by mali klesať na hodnoty 13 až 10 stupňov, v údoliach lokálne ešte o niečo chladnejšie, okolo 8 stupňov Celzia a vietor v noci čakáme slabý, premenlivý alebo bude bez vetrie.
0: Dostáváme se k zítřejšímu dni, tady jste slibovali odteplování, tak jak velké horko zítra bude?
2: Ano, malo by být slnečné a velmi teplé počasí, maxima by mali dosahovat 28 až 31 stupňov Celzia, k tomu jasná alebo skoro jasná obloha a vietor zpočátku slabý, premenlivý a behom dňa potom postupně mírný južných smerov, tak do 20 km za hodinu.
0: Takové počasí předpověděl meteorolog Petr Hruška. Díky, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Příjemný den, naslyšenou.

0: Krátce před 18. hodinou posloucháte Český rozhlas Vysočina a dnešní den v kraji je u konci, ale i zítra pro vás budeme mít připravená aktuální témata z našeho kraje. Například to, že začal 37. ročník celorepublikové osvětové akce Týden duševního zdraví. Lidé si můžou promluvit s odborníky nebo nahlédnout do prostředí psychiatrických nemocnic. No a podrobněji se tomuto tématu budeme věnovat už zítra po 8. hodině ráno. Po 18. teď na Českém rozhlase Vysočina další dechovky pro Vysočinu, dnes s Lidií Jakubičkovou.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

řekl bych, snad tu schází, snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženou.

0: je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Osmnáct hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: Policisté hledají mladíka z Havlíčkovy Borové. Mohl by si ublížit. Vláda neplánuje regulovat ceny benzínu a nafty. Hokejisté Česka vstoupí do příštího šampionátu v Německu zápasem z Nory. Zítra očekáváme slunečno s teplotami do 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá klidný podvečer přeje Jaromír Kulhánek. Policisté hledají 17-letého mladíka z Havlíčkovy Borové na Havlíčkobrodsku. Dnes kolem 7 hodiny odešel z domu. Dopoledne poslal matce e-mail, ze kterého vyplynulo, že by si mohl ublížit. Mobil má vypnutý a doposud o sobě nepodal žádnou zprávu. Pohřešovaný měří 175 cm, je štíhlé postavy a má tmavé, kratší vlasy. Při odchodu měl na sobě tmavé tepláky a černé tenisky. Pokud máte o mladíkovi jakékoliv informace, volejte linku 158. Vláda zatím nebude regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Podle něj se marže tuzemských prodejců paliv drží nízko. Současné zdražování pohonných hmot způsobují podle premiéra rostoucí marže rafinerií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce proto Babiš řešit na evropské úrovni.
5: My samozřejmě to sledujeme, jakož ta marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání.
4: Poslední dny ceny pohonných hmot rostou. Litr benzínu stál v průměru 43 korun a 62 haléřů, tedy o korunu a 58 haléřů víc než před týdnem. Nafta je dražší o korunu a 45 haléřů. Za litr teď řidiči dají průměrně 47 korun a 21 haléřů.
6: Die Menschen auch in ihrer ganzen Emotionalität stärker zu erreichen.
4: Německý kancléř Friedrich Merz označil výsledek zemských voleb v Sasku-Anhaltsku za nejhorší porážku posledních desetiletí. Jeho křesťanští demokraté tam získali 17% hlasů, zatímco vítězná Alternativa pro Německo 44. Politický kurz ale vláda v Berlíně podle kancléře měnit nebude. Sport. Čeští hokejisté zahájí mistrovství světa v příštím roce zápasem proti Norsku, které na minulém turnaji získalo bronz. Mezinárodní hokejová federace zveřejnila program na svém webu. Do šampionátu stoupí Češi 14. května. Postupně národní tým vyzve Kazachstán, Spojené státy, Maďarsko, Dánsko, Slovensko a na závěr Kanadu. Všechny zápasy Češi odehrají v Düsseldorfu.
0: Počasí.
4: V noci bude polojasno až jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra očekáváme slunečno s teplotami od 28 do 31 stupňů. Foukat má slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Zpozorněte v pražském směru dálnice D1 na 99. kilometru na úrovni Slavníče. Na krajnici tam stojí porouchané osobní auto.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je Je krátce po 18. hodině a na Českém rozhlasu Vysočina začínají dechovky. Na vaše přání číslo do studia je 22 155 49 99, které můžete vytáčet v těchto chvílích v pondělí 7. září, kdy má svátek Regina. Tak přejeme jen to nejlepší a na úvod tu pro vás mám Vejvodovou kapelu s písničkou Vzpomínky. Hezký poslech.
0: Dechovky pro Vysočinu s Lídií Jakubičkovou.

0: Tak a pojďme odstartovat tedy dnešní dechovky pro Vysočinu. Já ještě zmíním, že své přání můžete poslat přes náš web vysočina.rozhlas.cz nebo SMS-kou, kterou posíláte ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04. A nebo samozřejmě můžete zavolat do studia na číslo 22 155 49 99, jako to udělal Jenda z Luk nad Jihlavou. Jendo, já ti přeji krásný dobrý pondělní podvečer.
1: Já tě taky, Duško, zdravím, zdravím Český rozhlas. Dneska mám děkovačku. Děkujeme za krásné odpoledne při posezení s kapelou Lučankou v Lukách nad Jihlavou. Za jejich pěkné vystoupení. Přijeli i z dalekého okolí, a všem se jim písničky moc líbily. Přejeme Lučance hodně úspěchu a koncertu. Moc děkujeme a těšíme se na další setkání. Dechovkáři děkujou.
0: Mějte hezký,
1: Duško, ahoj.
0: Jendo, měj se taky krásně, naslyšenou a hezký poslech samozřejmě i pro vás do Luk. Hraje Lučanka Hradišťanku.

0: když už nám hrála Lučanka, tak ještě bych mohla zmínit, že vystoupí také na minifestivalu Dechovek 20. září v Batelově společně s Dechovkou základní umělecké školy Třešť, Bohemia a Řečickou kapelou, takže jste určitě také všichni zváni 20. září do Batelova. Ale teď už další přání mají hasiči z Kališť. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Hasiči z Kališť pod Javořicí zvou všechny příznivce babouků na tuto sobotu 12. září od 19 hodin, kdy nám babouci v Kalištích kulturní domě zahrajou taneční zábavu. Jaký mají vztah babouci ke Kalištím, o tom svědčí fakt, že už v roce 1986 byl u nás založen první klub babouků v republice. V té době žádná kapela, žádný klub neměla. A v roce 1988 u vašich kolegů v Českobudějovickém rozhlase nám nahráli naši kališskou polku a vám velice děkujeme a vybíráme ji do tohoto pořadu.
0: Já děkuji za výběr a samozřejmě také za pozvání, krásně se nám to sešlo. Takže hezký poslech přejeme, tady už jsou babouci.

Tak a já teď plním také váš došlý vzkaz. Dobrý den, zahrajte prosím písničku Přátelství pro paní Marii Venhodovou z Třebíče, rodačku z Přibyslavic u Okříšek, k jejím dnešním 71. narozeninám a také k svátku. S přáním, mamko, děkujeme ti za všechno, co pro nás všechny děláš a přejeme ti jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody, radost z dětí a vnoučat a hojnost božího požehnání. To přejí manžel Pepa, 3 děti s rodinami, 5 vnoučat, 1 pravnouče, Ondra a Áďa a Pažourkovi z Rudíkova. A také Český rozhlas Vysočina a teď už vám hraje Kraj.

0: Vysočině probíhá týden duševního zdraví. Co všechno je pro vás nachystáno, řekneme zítra ráno, kdy se taky vypravíme do Pelhřimova a prozradíme, kam se přestěhuje část Muzea rekordů.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Pojďme na další písničku v našem pořadu. Já do Pelhřimova zdravím Verču. Tak povídejte, Verčo, dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer, paní Lidunko, tady Verča, já zdravím rádio Vysočina. My dneska prosíme zahrát Opožděně, ale o to srdečněji pro paní Věrku Jiřovu z Batelova k jejím narozeninám. Milá Věrko, přejeme ti k narozeninám vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí a lásky a ať se ti splní všechno, co si přeješ. A to přeje Verča a Marie Spéřimova a ještě taky písnička by patřila pro přítele Jarouška Honzovi do Brna, Jardovi do Dačic, Pepovi do Jihlavy, manželům Zeleným, s kterými jsme se tady sešli na Dožínkách a taky vám, Lidunko. A moc krát děkuji za zahrání a bude to písnička, na které jsme se domluvili.
2: Já už mám připraveno, můžeme to spustit a vy si taky písničku užijte, mějte se pěkně.
3: Děkujem a zase někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou, Vysočinka hraje písničku pro tátu.

0: Pojďme na další přáníčko, které má také posluchačka Marie Spolné. Já vás vítám a zdravím. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní redaktorko. Já bych vás chtěla poprosit, kdybyste byla tak hodná a mohla zahrát písničku. Byli jsme tady v Nové Dvory u Polné a hráli tam 4 hoši ze Záborní, Záborenská čtyřka, a hráli moc hezky. Všem se to líbilo, hodně lidí zpívalo a byli jsme spokojeni. Tak to je jedno, tu písnička patří i vám.
0: Já moc krát děkuji a samozřejmě hoši si to zaslouží, pokud odvedli skvělou muzikantskou práci.
1: No, ano.
0: Takže zdravíme
1: a
0: spoustu takových hezkých zážitků vám přeji.
1: Zážitku, ano. Ještě taková kapela existuje, ano.
0: To je dobře. To
1: tak
0: je
1: děkuji
0: dobře.
1: Vám, nashledanou.
0: Mějte se krásně, nashledanou,
1: naslyšenou.
0: A tady už je Moravěnka a Hustopická dolinečka.

Tentokrát budeme také na Českém rozhlasu Vysočina do Jihlavy paní Koutkové a také všem, kterým nikdo nedá zahrát. Písnička Šumař Bárta už je připravená a hraje Březovanka.

pojďme na další písničku v našem pořadu. Dnes se nám tu sešlo opravdu spoustu písemných přání, takže plním dál. Prosím o zahrání písničky Holuběnka pro Lídu Pechovou Spacová. Děkuji Milada Štěpánová z Pelhřimova a hraje Valaška.

Pojďme hrát dál, ať se provoz nezdržuje. Dobrý podvečer, velice bych si přála, aby po rozhlasových vlnách si poslechl Zdeneček písničku Fabričku, která se mu velice líbí a udělá mu radost. Děkuje Irma. Tady už je Jiří Syn.

0: Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
1: Ano, dneska opět parádně hrajeme. Teď budeme hrát také podle Jiřiny, která nám napsala prosím o písničku k hezkému odpolední s pěknou písničkou od kapely Muzikanti z Jižních Čech. Hráli v Brtnici moc pěkně. Děkuji. Tak samozřejmě určitě ráda splním i toto přání s tímto výběrem. Já věřím, že potěší muzikantské

je tu další přání. Dobrý den, zahrajte prosím pro Káju Urbánka pod Jabloň. Povětrné střevíčky, děkuji Simona. Samozřejmě Galánečka vám teď hraje.

Na Českém rozhlasu Vysočina přidávám také SMS-ku. Prosím, zahrajte Míle a Pavlovi Kunkovým do Býtovčic, tam nad mořem. Děkuji vám, Jarka Veselka. Ladislava Kubeše je tady.

Čas se nám zkrátil a já ještě tedy splním toto přání. Dobrý den, prosím o písničku Teče vodička od Božejáků pro Pavlíka. Děkuji, Danuš. No a já se budu těšit zase příště.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Náměš nad Oslavou hostí mezinárodní vojenské cvičení leteckých návočích. V Národním parku Šumava unikají do půdy toxické látky. Agrofert zatím nedostane některé dotace. Jejich vyplácení pozastavila Evropská komise. Zítra očekáváme slunečno s teplotami do 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. 26 vojenských týmů z 19 zemí se zapojí do cvičení přesunutých leteckých návočích Ample Strike, které dnes začalo na základně v Náměšti nad Oslavou. Cvičení potrvá do 17. září a lidé musí počítat s intenzivnějším leteckým provozem, pokračuje řídící cvičení Aleš Cápal.
2: Luk se bude soustředit převážně do oblasti vojenských výcvikových prostorů Boletice, letiště České Budějovice, kde jsou zaparkovány 159, letiště Bechyně, kde jsou vrtulníky místo 71 a na polním letišti v Boleticích jsou vrtulníky AH1 UH1. Od nás v Náměšti lítají většinou cvičné platformy a vrtulníky.
0: Ministerstvo životního prostředí chystá sanaci půdy v Národním parku Šumava. Do země tam totiž unikají toxické látky. Oznámil to šéf rezortu Igor Červený z motoristů s tím, že jde o pozůstatky po bývalé československé armádě.
3: Kde konkrétně sanace bude, Červený neřekl. Oblast je podle něj ale zabezpečená. Běžní návštěvníci parku se k ní tak nedostanou.
4: Aby se běžní lidé náhodou nemohli nakazit, případně aby se nepokusili tyto nebezpečné látky nějakým způsobem sami odvést.
3: Červený tvrdí, že látky do půdy unikají od roku 2023. V té době rezort vedl Petr Hladík z KDU-ČSL. Ten ale říká, že ví jen o případu z roku 2020. Tehdy se podle něj propadly sklepy v jednom z bývalých vojenských areálů.
5: Byla nějaká toxicita, která byla právě prostě sanována. Od té doby se nebyl nikdy informován o tom, že je tam nějaký nový nález.
3: Správa Národního parku Šumava se k případu zatím odmítla vyjádřit. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Evropská komise dočasně pozastavila proplácení části dotací firmám z holdingu Agrofert, informovala o tom mluvčí státního zemědělského a intervenčního fondu Eva Češpiva. Důvodem je pokračování prověřování možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle komise jde o dočasné opatření. Komise pozastavila vyplácení dotací ve výši zhruba 77 milionů korun. Premiér Babiš v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřeneckého fondu.
1: Sport.
0: Už bez šance postoupit čeká české basketbalistky na mistrovství světa poslední zápas v základní skupině. Ve 20 hodin a 45 minut nastoupí v Berlíně proti Spojeným státům americkým. Češky oba předchozí duely na turnaji prohrály. Američanky jsou na světových šampionátech neporažené už 32 utkání a získaly 4x za sebou zlato.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra očekáváme slunečno s teplotami od 28 do 31 stupňů. Foukat má slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Spozorněte, v pražském směru dálnice D1 na 98. kilometru na úrovni Slavníče stojí tam porouchané nákladní auto.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistro, už to u vás voní vanilkou?
2: My jsme ještě nezačali.
1: A to je nejvyšší čas. Proč mluvím o vůních našich domácností? Protože my se dnes zastavíme v kuchyni. Jestli pak jste si někdy, milí posluchači, uvědomili, kde se vzalo tohle slovo z jazykového hlediska, tedy jaký je jeho původ? No my vám to teď řekneme. Tak kuchyně nebo kuchyň taky.
2: Do češtiny přišel ten výraz z němčiny, kam se zase dostal z latiny.
1: Díkyše.
2: A je zajímavé, on přišel tehdy ze středověkého horno-německého dialektu, takže už v té němčině měl podobu kuchyna. A zajímavé na tom je, že potřeba toho pojmenování se objevila pozdě. A to souvisí s tím, že poměrně dlouho, až do středověku, u nás nebyla potřeba mít samostatnou místnost pro vaření. Takže se vařívalo buď v té místnosti, kde se bydlelo, anebo kde bylo ohniště nebo pec a podobně. A později se vařilo v předsíni. Uhum. Takže před tou místností.
1: Ale na hradech a zámcích byly kuchyně.
2: To byla první místa, kde se ty kuchyně objevily.
1: A pak se muselo sáhnout do jiného jazyka, aby v češtině jsme měli tedy pojmenování pro kuchyni.
2: Přesně tak, když se to stalo samozřejmostí a kuchyně se začaly jako samostatné místnosti užívat, tak se samozřejmě rozšířilo to pojmenování, které jsme si vypůjčili, a tvrdí se, že v lidových úslovích se to slovo kuchyně objevuje od počátku 15. století, takže patrně tehdy už tu kuchyň měl skoro každý, kdo měl ten prostor k dispozici.
1: Prvotní význam toho slova, které tedy bylo kokýna v latině, tak co to vlastně znamená kokýna?
2: V latině to bylo skutečně označení samostatné místnosti určené pouze k vaření nebo pečení.
1: Vidíte, a dnes se nám zpátky ty kuchyně pěkně propojují zase s obývacími pokojemi. Je to teď moderní mít to všechno pěkně dohromady.
2: Časem zase to bude obráceně pravděpodobně, ale snad to slovo nezapomeneme.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: O podobě státního rozpočtu jedná koaliční rada. Investiční podvod za 1,5 miliardy korun začal řešit Krajský soud v Ostravě. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda zatím nebude regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj se marže tuzemských prodejců paliv drží nízko. Současné zdražování pohonných hmot způsobují podle premiéra rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce proto Babiš řešit na evropské úrovni.
2: My samozřejmě to sledujeme, jelikož ta marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání.
0: Koaliční rada jedná o podobě rozpočtu na příští rok. Zástupci hnutí ANO, SPD a motoristů se sešli před hodinou. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO navrhuje, aby stát příští rok hospodařil se schodkem 389 miliard korun. Podle motoristů i SPD je ale takový schodek příliš vysoký. Šéf sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura má připravené dvě varianty úspor. Buď škrty ve výši 8 miliard, anebo 25 miliard. Korun. K části z nich by ale byly nutné změny zákonů, které by mohly platit až příští rok. Chce se škrtat hlavně výdaje cizincům a do zahraničí. Například poplatky mezinárodním organizacím. Motoristé navrhují snížení schodku rozpočtu o 20 miliard korun. V Ostravě dnes začal soudní proces, který odkrývá pozadí údajného investičního podvodu za 1,5 miliardy korun. Obžaloba viní Ondřeje Janatu a společnost Growingway z poškození víc než 4000 klientů. Janata vinu odmítá a tvrdí, že svému obchodnímu modelu věřil. Podle státního zástupce Alexandra Dadama se peníze nových investorů používaly mimo jiné k udržování systému vchodu.
3: Ve skutečnosti peníze byly spotřebovány v podstatě na chod samotné společnosti, na potřebu obviněných, na nákup automobilů. Spatřujeme tady takovýto klasické Ponziho schéma, že vklady pozdějších klientů byly použity na výplatu vkladů, které si vyžádali původní klienti.
0: Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou dnes začalo mezinárodní cvičení předsunutých leteckých návodčích Ample Strike. Potrvá až do 17. září. Letošního ročníku se zúčastní 26 týmů z 19 zemí, tedy zhruba 600 vojáků. Se zvýšeným letovým provozem musí lidé počítat mezi 9. a 23. hodinou.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 98. kilometru směrem do Prahy blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla porouchaný kamion. A v Praze opatrně v Dobronické ulici. Osobní auto tam havarovalo do dopravního značení. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Je naprosto...

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Dnes přijal naše pozvání muž, který stojí za jedním z nejúspěšnějších českých seriálů posledních desetiletí. Je scénáristou, producentem, režisérem i pedagogem. Podepsal se pod seriály Vyprávěj, Co jste hasiči, Všechny moje lásky, filmy Bobule, Rafťáci, Rok podvraťáků, Jak přežít svého muže nebo milion. Je autorem, který dokáže obyčejné lidské příběhy proměnit v příběhy, ve kterých se poznávají statisíce diváků. Mým dnešním hostem je televizní a filmový producent, scénarista a režisér Rudolf Merkner. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste si našel čas a dorazil do studia.
2: Já děkuji za pozvání, je to moc milý.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Rudolfe, seriál Vyprávěj se stal fenoménem. Vy jste se ale k tomu scénáři dostal až jako čtvrtý scénarista, kterého producent oslovil. Proč jste do toho šel?
2: Já hlavně děkuji za ten krásný úvod, to mě úplně teď zaskočilo. Jak jste to hezky popsal, ani jsem nevěděl takhle, že se někdo na mě kouká. No, scenáristi obvykle se těší, až budu mít práci. A já jsem čekal skoro 10 let, abych dostal nějakou šanci. A psal jsem si do šuplíku. Mm. No a když po 10 letech vám kdokoliv nabídne jakoukoliv práci, tak jste za ní vděčný. A je úplně jedno, jestli jste čtvrtý, třetí nebo druhý. Prostě máte radost, že vám někdo zaplatí za to, co děláte. Což u scenáristů na začátku, když píšete nějaké náměty, když děláte ty první koncepty, tak není prostě obvyklé. Ani dneska to není obvyklé.
1: A proč jste to vzal? Jako bylo to, to jenom, že byla nějaká práce, tak jste po ní skočil? Nebo?
2: Jo, rozumím. Ne. Tam to byla obrovská výhoda v tom, že my jsme s Tomášem Bařinou natočili film Bobule. A říkali jsme si, natočíme druhý film a měli jsme takovou touhu natočit film ze svého dětství, protože jsme milovali Amarcord, a nevím, jestli ten film ještě dneska někdo zná, od Federica Felliniho, a my jsme ho prostě milovali a tak jsme si sbírali historky z dětství. Jak mě poštípali včely, jak mě babička namazala sirupem místo toho, aby to byl krém na opalování, jak jsme udělali se skřínky králikárnu, když šel děda do hospody. A prostě jsem si sbíral tyhle ty jako krásné historky, které jsme viděli v tom Amarcordu, že fungují a že jsou prostě skvělý, se dobře natočej. I ze školy, jak jsme prostě byli takový jako divoký. No a my jsme asi rok si ty věci střádali a Tomáš Bářa najednou vlastně chytnul takovou vlnu v reklamě. On natočil třeba reklamu Bobika, jestli znáte.
1: Tak to znám, myslím, úplně každý.
2: A prostě najednou byl jako hrozně in a vlastně to pořád jako, najednou ho to tolik nezajímalo, to psaní toho našeho jako filmu. A zavolal Filip Bubinský, jestli náhodou nechce napsat seriál vzpomínkovej, jako z dětství, jako retro. No a já jsem měl vlastně hrozně moc nabito, takže pro mě to vlastně byla jako radost, pro mě to bylo jenom jako pokračování v té jako práci. Sice ne filmem, seriálem, ale vlastně bylo to úžasný.
1: A do jaký míry je seriál inspirovaný vaším osobním příběhem a příběhem vaší rodiny?
2: Tak já si myslím, bych se nebál říct, že skoro jedna ku jedný. Protože diváci to vědí, protože my se o tom dost často bavíme na sociálních sítích, oni se mi na to dost často ptají. A tak třeba moje teta Magda, což je Slovenka, má 2 sestry. Eva Kerestešová ve Vyprávě je Slovenka, má 2 sestry, všechny 3 jsou blondýnky, teta a její segry taky byly všechny blondýnky, můj táta dělá v Metroprojektu, Karel dělá v Metroprojektu a já jsem vlastně, víte, ono, když píšete seriál, který má nějaký vývoj, ne, když je to takový ten redundantní seriál, jako jsou třeba kriminálky, kde vždycky jako začínáte zase z nuly a je to jenom jedna kauza, vlastně ty postavy se nikam nevyvíjejí. Ale když se vám ty postavy vyvíjejí, tak vlastně vy to držíte třeba na 10 dílů. Jo, jakoby, co dělá Oscar, co dělá, nevím, Martin, co dělá Pepa. A když tam těch postav máte 20 a má to být třeba za 20 let, tak tam těch kombinací je hrozně moc. A já jsem vlastně si říkal, abych to jako uhrál těch 40 let, tak musím nějaký klíč. Tak jsem zvolil naši rodinu a v podstatě jsem jako obsal ty osudy té naší rodiny skoro jedna ku jedný. Samozřejmě jsou různě promíchané ty postavy, ale držel jsem se toho, kdy se co stalo, abych se v tom zorientoval.
1: Psalo se to takzvaně samo?
2: No, co to je samo? Psaní je, nemyslím teď jako básnička nebo nějaká krátká povídka, ale když píšete jako delší text, tak je to vždycky řehole. Jo. To jako samo nejde, to musíte prostě sedět od rána, od česti.
3: Musíte to vysedět.
2: Musíte vlastně to vysedět, no.
3: Ale já se spíš ptám na to, jestli právě tím, že jste nemusel nic nového jakoby vymýšlet, nebo...
2: Jo, takhle, to se mi psalo samo. To jo, to jako takhle,
3: tak to, myslím,
2: to nadšení tam bylo, to nadšení tam
3: tak,
2: bylo.
3: Tak, ano.
2: To, ta radost toho tam byla a taky hrozná nervozita, protože my jsme vlastně byli nějaký nízkorozpočtový seriál na pátek jako rodinný. Měli jsme malý rozpočet a museli jsme vlastně si hrozně vymýšlet a vypomáhat, aby jsme to vůbec natočili, některé ty situace. A naproti nám třeba běžela Zdivočelá země. Jo. A já vždycky říkám, tak Zdivočelá země tam má 20 tanků, jak prostě, nebo 10 tanků, jak jedou prostě někde na hranicích a tam Martin Dejdar přijede na koni a vy nám tady nechcete dát ani tank v srpnu, aby byl stál jako někde na ulici. Jo, tak jsme potom si vymodlili jeden tank, ale ten nepoměr byl jako obrovský, jako v těch rozpočtech. A takže já jsem si jako byl nadšený, ale vlastně jsem se hrozně bál, jestli to ty diváci jako vůbec přijmou, jestli to vůbec bude bavit. Protože to byl vlastně skok do takového jako vody, kde jsem nevěděl, jestli to ty lidi bude bavit, se dívat skrz rodinu na tu velkou historii.
3: No, diváky to bavilo nesmírně, neustále ještě baví. A vaši rodinu to taky bavilo?
2: Nebyli
3: naštvaní, že se v těch postavách poznávali?
2: Ne, ty jsme zrovna včera mluvili s tetou, tou Slovenkou, tetou Magdou, zdravím jí, která je vlastně předlohou té Evy a ani dneska vlastně už jí to i ty kamarádi vždycky říkají. My jsme se viděli vyprávěj, ona tam, ta Eva udělala tohle, to si fakt jako udělala a musí to někde jako vysvětlovat, ale ne. Já jsem jim to všem řekl, že to budu psát a vlastně potom jsem mi používal i takovou studnici nápadu, že jsem se každýho ptal na různý detaily. Příklad. Byl tam díl o DDR, tak jsem prostě si svolal rodinu a museli mi vyprávět všechny zážitky z DDR, co tam dělali.
3: Jste si je posadila, tak
2: no, vyprávějte. No a jo. Opravdu jsem si nahrával jako normálně na záznamník a pak jsem to přepisoval, protože to jsou detaily a proto si myslím, že to ty lidi mají rádi, který nevymyslíte, že prostě tam jedna herečka řekne, že tady ty Němci to mají skvělý, oni mají ty malý brambůrky kulatý, jo, který v té době prostě byly jako in. A to si máma vzpomněla, tak jsem to tam hned dal, protože my jsme tady neznali žádný jiný než ty velký rozvařený brambory. To jsou takové jako blbosti, ale když jich tam máte prostě 10, tak je to zábavný a když jich tam máte 100, tak ty lidi to potom začnou milovat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Seriál Vyprávěj měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládli jako dyslektik?
2: Strašně.
1: To pro vás muselo být nesmírně jako energicky náročný.
2: Já jsem to všem napsal na začátku, že jsem jako dyslektik.
1: Ano.
2: A v každém díle jsem vždycky, že tam já ty chyby mám. Já se na to přiznám, já když jsem unaven a i teď bychom si třeba psali SMSku, tak by napsal třeba my jsme šli do rozhlasu s někým i. Protože mi to nějak ten mozek nesepne potom, jo. A pak bych si říkal, a já jsem zároveň vystudoval český jazyk
1: literaturu
2: na peďáku.
1: Ano.
2: To znamená, že vlastně já to jako umím. A ten mozek mi to prostě nedává v té první chvíli. Ale jak to děláte, tak se vlastně zvyknete, že musíte, že jde o ten příběh, že jde o to téma, o ty charaktery. A máte nějaké jako kontrolní mechanismy, které jsem vždycky dělal, to jsem zapomněl. Jsem napsal díl a pak jsem se dal třeba hodinu a ty jsem se podíval třeba. Takže projedeme si CTRLF OVI, všechny OVI, jako já nevím, Novákovi, Františkovi, a když jsem si kontroloval, jestli to je jako někým i pak SZ, jestli to je s někým nebo z něčeho, pak LI na konci vždycky. A tak vlastně jsem to takhle jako mimo technický pomůcky jsem si potom dělal, abych to celý jako fakt ještě jako zkontroloval, abych nebyl úplně za úplnýho hlupáka. Takže z hlediska dyslexie to bylo fakt trápení.
1: Já se nemůžu nezeptat na Rafťáky, který formovali celou moji generaci, a byl to ten film, jeden z prvních filmů, kde já jsem vůbec třeba zaregistroval nějakou jako teenage, jak to říct, jako erotiku, nebo vlastně podle mě to spoustu kluků mojí generace opravdu jako formovalo a bylo to šokující v té době. Jak napsat takhle kultovní film, kultovní jako teenage komedii?
2: Tady musím říct, že já jsem tam byl přizván.
1: Jste přizván.
2: Já jsem byl přizván k Karlosem, teda Karlem Janákem, že my jsme spolu dělat snowboardňáky, ty nám nějak nevyšly, to je taková legrační historka, ale on umí ty puberťácký komedie a on napsal asi třeba 300 stránek Rafťáků a teď říkal, hele, Ruďochu, já to potřebuji nějak jako přepsat, ještě mi tam chybí nějaký jako linky, tak mi to začni prostě jako psát. A současně se to nějak začalo jako natáčet, jo. Takže já si myslím, že jako my chytám takových třeba, troufnu si říct, třeba 40%.
1: Tak to je ale velký kus.
2: Jasně, samozřejmě, ale jako si říct, jako, že ten duch jsem vzal toho Karla, protože Karel opravdu, on je starší než já, je to jaderní fyzik, Karle, zdravím tě, ale on je pořád puberťák. On je pořád, jako to je stejně, jako to bylo před těmi vlastně 20 lety. A ty teenage sexy, no já jsem tam taky některý psal, některý jsme společně vymýšleli a myslím si, že tam bylo jako obrovský štěstí v tom, že zaprvé ten Karel jakoby žil jakoby těma teenage jako blbostma, jako byly prcičky a tak. A současně se mu tam povedl jako geniální cast těch dvou kluků. Versus ty holky, protože když se na ty holky podíváte, tak to jsou vlastně dneska všechno většinou nějaký top herečky.
1: Ano.
2: Runka Kubařová, Eliška Křenková, Andrejka Kerestešová. A ty oni všechny byli mladí. My jsme tam všichni, já jsem tam jezdil na to natáčení samozřejmě, jsme všichni na těch lodích a bylo to něco jako neuvěřitelného. Jako bylo to vlastně, ale my jsme to tak jako v té době nevnímali, my jsme prostě jenom jako blbli a bavilo nás jako blbnout a udělat prostě sex na Vseníku, nebo v té dodávce, že jo, tam takový ty srandičky a tak. Takže my jsme to brali jako nějakou v tu chvíli jako přirozenost, která nás jako bavila, jo, nebo kterou jsme jako žili, nebo chtěli jsme, aby jsme se na to jako dívali, no.
1: No vy jste se stal součástí toho, jak vy říkáte, cirkusu. Vy jste pracoval dlouhý rok jako scénárista, ale teď jste se postavil konečně i za kameru jako režisér. Jaký to byl pocit na jednu mít na starosti celý štáb herce? Mít to takhle všechno jako na ramenou?
2: Já jsem vždycky chtěl být režisér, jo? Protože člověk vlastně ani neví, co to je ten scenárista a dramaturg už neví vůbec nikdo, co to je. A takže já jsem chtěl být ten režisér, jo? V té 7. třídě, no, v 6. třídě. A vlastně pořád jsem točil filmy. A pak až ta paní profesorka a tím, že jsem se asi 6krát nebo 7krát dostal na FAMU, jsem začal studovat tu literaturu, abych nešel na vojnu. Tam jsem najednou jakoby zjistil, ty příběhy jsou vlastně ještě lepší, větší, silnější, je to ta nejdůležitější na tom celém jako v tom systému. A pak vlastně mi vlastně oslovil Tomáš Bařina, pak že Karel Janák a tak další. Takže vlastně jsem se najednou stal scenáristou díky tomu, že vlastně někdo jako chtěl využít ty mý služby a vlastně pak mě to vlastně bavilo a neměl jsem nějak potřebu, když jsem třeba na vyprávění některý díly točil nebo na jiných seriálech, ale vlastně nikdy jsem neměl jako potřebu vyprávět, jako být na tom place, protože mě to vlastně jako zdržovalo od psaní těch příběhů. Teď jsem si to konečně jako splnil, ale vlastně ta doba už vlastně zase jsem zjistil jako dál, že ty filmy už jako nejsou, jak jsem říkal, tím etalonem nebo tím, proč já jsem se stal tím scenáristou a režisérem. A ta doba se jako zásadně mění, takže zase vlastně teď jsem třeba napsal knížku, zase jsem se jako vrátil k tomu příběhu, k tomu, co vlastně je to na tom to nejdůležitější a nejzábavnější, když jste v tom příběhu.
1: Když píšete scénář, představujete si už konkrétní herce do těch rolí, nebo to přijde až posléze?
2: Až posléze. Já to mám jako hodně oddělený. Jo, jak jste říkal o tom Jirkovi Bartoškovi, ty tři scénář, tak pak se ještě říká, jeden film napíšete, druhý film natočíte a třetí film sestřiháte. A to jsou tři různé věci. Jo, opravdu to tak je. A já miluji jako tu fázi, když jste v tom příběhu jako ten scenárista, že to je vlastně váš svět a vlastně to musím říct, že mě úplně nejvíc jako baví, když žijete s těma figurama a vlastně teď oni vás nějak jako si ubližujou nebo se zabíjejí nebo si jsou nevěrní nebo tak dále. A vlastně mě by tam jakoby ty herci jako rušili. Jo, protože to znáte, když chodíte na castingy, jak často je to zvláštní mix, než se jako usadí výběr nějakého
1: stylu. Ta chemie zafunguje i mezi těma.
2: A já kdybych se třeba upnul v uvozovkách na vás a pak jste řekl třeba, že nemáte čas a teď by to hrál, já nevím, teď mi napadá váš kolega ten...
1: Honza Nedbal.
2: Honza. Hrál by to Honza, tak já bych prostě byl úplně z toho zničený, že tam pořád jako vidím Oscara a ne... A přitom to hraje Honza. Takže až když se jakoby ta postava najde ten toho svého herce, tak potom to jako přijmu, ale nikdy dopředu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Vy a vaše bývalá manželka, herečka Jana Bernášková, vy jste, jestli můžu takhle zabrouzdat do osobního tématu, jste se rozešli, ale dodnes o sobě mluvíte s obrovským respektem a našli jste model společné péče. To mě zaujalo, protože to je v dnešní době poměrně neobvyklé. Co vám pomohlo k tomu, abyste ten rozchod takhle zvládli? A jak ta střídavá péče vypadá?
2: Co mi k tomu pomohlo? Já si myslím, že jako pokora, že je člověk jako věřící a že si říká, že je jenom jednou, jo. A nemá si cenu dělat ještě jako víc špatných věcí, než jako v tom životě.

0: jakoby jejich svět, že oni vlastně bydlí v jednom bytě a my se tam s Janou střídáme.
1: Mm. To mně přijde obdivuhodný a přijde mi to jako skvělý nápad.
0: Já jsem mluvil s nějakýma právníkama, který nastavovali tu střídavou péči. Před třeba 5 lety jsme nějakým večírku. A oni právě vysvětlovali, že takhle oni to zamýšleli.
1: Původně, to je ta původní idea.
0: To byla ta původní idea, že vlastně právě, aby jako ty děti byly jako chráněný, že se tam ty rodiče budou střídat. A oni to potom dělali naši dva, jakoby nějaký naši známí, podobně. A my jsme to nejdřív jako s Janou říkali, ještě jsme byli spolu, to je jako divný, že se tam jako střídají. Ale pak jsme vlastně viděli, že jakoby tím dětskám to jako prospívá. Ono se to potom samozřejmě časem změní třeba. Ale na tom, jako v tom začátku si myslím, že je to dobrý, protože ty lidi, ty děcka jsou, se cítí doma. Takhle já se stěhuju každý týden. Takže jsem pořád už 2 roky, mám jako kufr. A jako, já nevím, kde ty věci mám. A teď jako jsem dospělej. A teď, když musí to dělat ty děti, to by mě fakt jako, oni vlastně nemají domov, oni vlastně nevidí, jako podle mýho nemají. A teď se mi mluví vystudovaný pedagog, že taky učím, že oni nemají vlastně jako takový ty, to první zkušenost s životem je, že nemají domov. Jo? Vždycky ta první zkušenost životní vás nějak formuje dál. To, co vidíte poprvé, vám připadá normální. Takže vlastně pro ně to bude jako, pro tyhle ty děti z těch rozvedených rodin, to je jako normální a myslím si, že to mají v tom těžší. No.
1: Tady tu náročnou situaci přemýšlel jste někdy, že byste jí třeba vtisknul do scénáře nebo do nějakého příběhu?
0: Jo, určitě bude, no.
1: Bude tam, jo? Jo.
0: Už je zapsaná. Včetně
1: scény
0: rozchodu. Jani, zdravím tě.
1: V listopadu byla premiéra filmu Milion. Mě zajímá, kde jste přišel na ten nápad, že za první narozené dítě dostane rodič milion. Mně přijde jako dost vtipný, teda musím říct.
0: Myslím, že to byl Tomáš Bařina, že jednou přišel do hospody už před lety a říkal, hele, můj strýc se zbláznil, on chce prodat horu. Já, horu, a kdo by chtěl horu? No, jako náštěrk na dálnici. A vyhlásil takovou soutěž u nás v rodině, že chce dalšího vnoučka a tomu dá ten jako milion za ty...
1: Takže to je zase jako z reálného prostě příběhu, to vás jako nenapadlo někde ve snu, ale prostě opravdu vám to někdo jako zase takhle předvěděl, jste řekl, jo, skvělý nápad, tak to dám do filmu.
0: Já jsem jako kubisti, kteří říkají, já nehledám, nebo my nehledáme, my nacházíme ty artefakty, jo. Takový koncept umělecký. To znamená, že já jenom chodím a vlastně ty věci snažím se vědomě nacházet a uchovávat si je. Ale to je spousta historie, které jsou neuvěřitelné, ale jsou prostě, píšu se takový deníček, kde si píšu ty poznámky a už i v Rafťácích to tak bylo, tam je spousta. Třeba taková scéna se sekerkou, jestli jste to pamatujete, tu scénu, jak tam také obtesává takový opilej hasič.
1: Jo, ano. No, to je ten, u toho bálu, že?
0: No. To je moje historka, kdy jsem byl se svýma synovcema v cirkusu a mě si fakt vyhlí takovýhle opilej jako cirkusák a začal mě obtesávat nožema, že jo? A já jsem byl úplně z toho vyřízený, včetně těch forků, ještě neodcházejí, teď mi zavaž oči a tak. Jo. A nebo zase, jak tam máte tu scénu v Rafťácích, jak oni vlezou po ten stůl, jak se tam potkají.
1: No tak, to je taky z reálného předobrazu.
0: To není z reálného předobrazu, ale to je, jestli jste viděl Někdo to rád horké, což je nejslavnější komedie,
1: ano,
0: černobílá.
1: Ano.
0: Nemůžete se pamatovat, ale tam ta scéna je. A my jsme ji prostě jenom vzali. Já jsem říkal, hele, já to chci jednou zažít, si to natočit, jak se tam oni schovávají pod tím stolem.
1: Říkám, Mádl se tam schová, ano.
0: No. Takže vždycky to někde vidíte a vlastně to nějakým způsobem použijete.
1: Mě by ještě zajímalo, když jste psal vyprávy, tak jste v jednom rozhovoru říkal, že jste během toho psaní vyhořel. Jak takový vyhoření probíhá? Nebo jak byste to popsal? Ten pocit.
0: Šílený.
1: Co se během toho děje? Co během toho cítíte?
0: Nic. Já nevím, nepřeju vám to, nikdy by vás to potkalo, ale vlastně tak moc pracujete, že se jednou neprobudíte a sedíte na posteli a nemůžete se zvednout. A pak vám žena řekne, ty máš jít do práce. Jo? Já řeknu, jo. Teď si nějak vyčistím zuby, dojedu do té kanceláře, kterou tam si zase sednete a koukáte. Pak otevřete takhle ten notebook, vidíte tam ten kurzor toho Wordu, je vám tak špatně, že jdete na záchod, kde se prostě vyzvracíte. Pak se tady karimatku a si jeden spíte, no. Tak takhle to probíhá. Takže vás někdo mluví, tak jenom tak jako civíte, jo, čekaj, jo. Jo, jo. Takový zvláštní stav úplný.

0: jako úplného, jako totálního odpojení se od těla, od fyzična. No, trval to rok.
1: A jak nahodíte zpátky řemen v takové situaci?
0: Já jsem, ono dneska se tomu říká jako to vyhoření, ten burnout, a jsou na to různě jako metody, jo. Ale já jsem vlastně zjistil, že nesmím nic dělat, no, že musím prostě, já jsem byl, ještě odbočím, já jsem byl kolem 20 nemocný s rukama, já jsem hrál rugby a měl jsem tady v ruce třikrát trombózu. A to vždycky se, když vám to jako ta ruka oteče, to je takové jako žilní uzávěr. Jestli, no. A vlastně, když vám ta ruka oteče, tak máte vlastně vždycky tři řešení. Buď vám ji uříznou, přežijete to, nebo jste mrtvej. A pro mě to vždycky byly tak, jako poprvé jsem říkal, OK, říkám, doktor, si děláte prdel, jste bych chtěl uříznout tu ruku. On říkal, jo, jo, jsme tím malém uřízli. Po druhé už víte, do čeho jdete. A po třetí už je to fakt jako... To už je konečná, to už prostě vám ten mozek pracuje, co se všechno stane, že ty představy, že se bojíte toho, že v lese se vždycky bojíte toho, co by tam mohlo být. Kdybyste nevěděli nic, tak se nebojíte ničeho. Že? Takže já jsem, to bylo šílený. A já jsem tam měl podobný jako úzkosti, jako v tom vyhoření. A viděl jsem, že jediný, co musím, jako setrvat v nějakým jako vnitřním takovým jako tom standby módu a že to přejde. Jo? Takže vlastně já jsem si jakoby modelově to, jsem na to vzpomněl, co se mi stalo v těch 25. A prostě jsem to držel a viděl jsem, že to přijde. Měl jsem docela dost peněz jako z toho, tak jsem to nějak přežil. No.
1: To si vůbec nedokážu představit, že člověk opravdu rok jako...
0: Samozřejmě tam děláte nějaké věci, ale je to takový to, já nevím, jestli to znáte, jste jako mimo. Jo, že prostě nejste ve svý, znáte to, že jste někdy probudíte, nejste ve svý kůži.
1: Takzvaně off.
0: Off, no, no ale jakože musíte to udělat, ale vlastně, jo, tak já tam sedím, Rudo, jo, jo, dobrý, dobrý, jo. A ty se nám nebavíš. Ne, já se bavím, jo, dobrý. A vlastně pořád jako tak jenom, no, hele, kdyby dneska věděl, že může nějakýho psychoterapeutovi, nebo, ale říkám to všem teda, nebo že na to, že dneska se s tím dá pracovat, kdybych to v té době jako věděl, tak to okamžitě udělám, ale ono to v té době nebylo jako tak jako popsaný, ani to nebylo tak jako definovaný, že to opravdu takhle závažná věc. Já jsem nějaký pocit, jsem prostě jenom unavený, jsem to prostě přetáhl, no. A když to bylo dlouho, tak jsem říkal, tak to nějak prostě musíš vydržet, no.
1: Co vás v současné době vytěžuje? Vy připíšete knížku?
0: Já jsem napsal knížku, teď v říjnu vyjde.
1: Už jste ji napsala, už vyjde v říjnu. Mm-hmm.
0: Teď právě jsme dofinalizovali, teď jsme dodělali obálku, je to detektivka. A já jsem teď dlouhou dobu přednášel na univerzitě detektivní příběhy, abych se to naučil, abych jako si to osvojil. A měl jsem hroznou touhu to vždycky napsat. A tak jsem napsal svůj první díl takového detektiva, který je v roce 45 na barikádách, bojuje vlastně jako povstalec a současně Němci, když utíkají, tak se za ním staví jeho kamarád Němec a přidá mu složku, že asi někomu přeskočilo, že na těch barikádách se nacházejí rozsekaný kusy těl ženských a že to chce, že by to chtělo vyšetřit, že on už musí jako zmizet do té Plzně. No, takže on jako vlastně na barikádách a přitom vlastně vyšetřuje takového nějakého masového, respektive sériového vraha.
1: A jak se kniha jmenuje?
0: Případ pražské bestie.
1: Případ pražské bestie.
0: A všem to doporučuje, to napínavý.
1: Rodolfe, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil jsem do studia. Já vám popřeju krásný zbytek dne a díky ještě jednou, že jste přišel.
0: Já děkuju za pozvání a přeju krásný den.
1: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl scénárista, producent a režisér Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Evropská komise dočasně zablokovala 77 milionů korun firmám z Agrofertu. Do českých lesů se vrací kůrovec. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Jde o zhruba 77 milionů korun. Informoval o tom Státní zemědělský intervenční fond. Komise to podle něj odůvodnila tím, že stále prověřuje možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten v únoru vložil akcie koncernu do svěřenského fondu RSVP Trust. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský řekl Českému rozhlasu, že se o rozhodnutí dozvěděli z médií.
2: I nadále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem a dotačním pravidly a tak budeme postupovat i nadále.
0: Premiér Babiš dlouhodobě tvrdí, že vložením akcí do svěřenského fondu svůj střet zájmů vyřešil. Kvůli horkému a suchému létu se do lesů v Česku začíná vracet ve větší míře kůrovec. Porosty jsou z nedostatku vláhy oslabené. Líkožrouti tentokrát nenapadají jenom smrky, ale taky stromy s hlubším kořenovým systémem, vysvětluje krajský ředitel lesů České republiky na Vysočině František Holenka.
3: Začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt líkožrouta modřínového a i borového nebo škůdců na borovici a na modřínu. V případě, že nepřijde dostatek srážek příštím roce, tak si umím představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 20.
0: Pardubické dostihové závodiště otevřelo nové kolbiště. Areál za téměř 51,5 milionu korun patří k největším v Česku a využívá nejmodernější technologie, včetně zavlažování pod povrchem. V budoucnu by měl sloužit i pro významné parkurové závody. Letos ho ale čeká pouze zkušební provoz, potvrzuje ředitel závodiště Jaroslav Miller.
4: V letošním roce děláme takové zkušební závody. Za 14 dní budeme mít víkend, kde tady budou parkurové závody. V měsíci říjnu tady bude ještě jeden. Je to spíš takový seznamovací meeting, abychom my jako pořadatelé si nějakým způsobem osahali tu technologii. Ten ostrý provoz bude v roce 2027. Sport.
0: Fotbalisté Zlína mají nového trenéra. Vedení klubu odvolala Bronislava Červenku, který s týmem v úvodních 7 kolech šance ligy ani jednou nebodoval. Zlín je proto v tabulce poslední. Červenku nahradí na pozici kouče současný sportovní manažer Pavel Hovtych.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy zvyšte pozornost u Nového Strašecí. Na kilometru 31,5 pojedete kolem odstaveného kamionu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na odstavená vozidla. Za Větrným Jeníkovem na 98. kilometru stojí kamion v pruhu pro pomalá auta. Vybočuje se tam v zatáčce. Větší komplikace na D1 do Prahy způsobuje další kamion za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 55. kilometru dostal defekt a částečně blokuje i pravý pruh. Vybočuje se a tvoří se kratší kolona. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Becherovka. Původní český likér vyráběný podle přísně tajného receptu. Jméno Becher údajně pochází z německého slova pechr, tedy smolař. Ovšem rodina karlovarských Becherů žádný pech rozhodně neměla. Z původních mlynářů na říčce Teplé, kteří zde zapustili kořeny v 16. století, vzešla pokolení krejčích, obchodníků, mistrů puškařského řemesla, ale také nejstarších karlovarských lékárníků a uznávaných lázeňských lékařů.
1: Co se vám vybaví, když vám řeknu Becherovka?
2: Večer, pátek, kamarádi.
3: Becherovka, bylinný nápoj.
4: Mám ji ráda.
5: Becherovka, no to je alkohol.
6: Dobrý zdraví. Pití.
7: Likér z Karlových Varů.
8: Nejznámější exportní likér.
9: Raní bolehlav.
1: A z kolika bylin se vyrábí, typnete si?
10: 13.
11: Hodně, samý dobrý určitě jsou.
12: Z 23.
13: 27.
14: Bych řekla z takových 12, možná víc.
1: A jak dlouho tato značka na našem trhu existuje, dokážete říct?
14: Strašně dlouho.
15: Asi 200 let.
5: Já myslím, že už v tom 19. století. Už.
14: 150 let.
16: Hodně dlouho.
0: Rodina Becherů hrála v Karlových Varech po staletí významnou roli. Byla známá i za hranicemi naší země. Zakladatel rodu Georg Becher přišel do Karlových Varů už ve druhé polovině 16. století. Jeho syn se tu pak stal městským mlynářem. Jeho potomci získali v polovině 17. století karlovarskou lékárnu a její provoz udrželi ve svém vlastnictví skoro 250 let. Becherové se stali nejbohatší a nejváženější rodinou v lázeňském městě. Zastávali významné funkce, byli městskými radními i purkmistry. Právě tato rodina dala ve městě postavit například takzvaný Český sál, který se později stal základem slavného Grand Hotelu Pup. Jedním z nejznámějších členů rodiny Becherů byl doktor David Becher. Žil v 18. století, byl to slovutný lázeňský lékař a nejen to. Určil také základní chemické složky karlovarských pramenů a zdůraznil význam kysličníku uhličitého v minerálních vodách. Zasloužil se o vznik karlovarských lázeňských pavilonů a kolonád, které se od té doby staly pro město tak typickými. Právě on totiž doporučil pacientům a lázeňským hostům pít léčivé vody přímo u pramenů. Na poznatcích doktora Davida Bechera, přezdívaného Hippokrates Karlových Varů, staví balneologie dodnes. Mužem, který na začátku 19. století proslavil Karlovy Vary a rodové jméno po celém světě, byl Davidův synovec Josef Vitus Becher. To on je pravým otcem Becherovky.
17: Tady jsou typické láhve, do kterých se Becherovka plní, ale každá má úplně jiný obsah.
18: Tady jsme v první místnosti výrobního závodu, kde jsme představili výstavku jednotlivých ingrediencí a polotovarů, jak se Becherovka vyrábí.
1: Za ředitelem Tomášem Bryzgalem do Karlových Varů Bohatic vyrazila kolegyně Světlana Lavičková.
17: Voda, to je jasné. Směs bylin a koření, to mi určitě neřeknete, jaká to je.
18: Určitě vám neřekneme konkrétně, ale můžeme prozradit, že se míchá zhruba 20 různých druhů bylin a koření. Byliny jsou především z České republiky, z střední Evropy, ale samozřejmě koření jsou spíše z exotických zemí, Asie, Afrika a tak dále.
17: Víte, o vás se říká, že vždycky to složení těch bylinek ví jenom dva lidé a když odchází, tak jsou vázáni těžkým slibem mlčenlivosti.
18: Je to pravda, zrovna já i můj kolega tady Bohuslav Pich, tak jsme ti dva, kteří recepturu známe a není to jenom slibem mlčenlivosti, ale v současné době i smlouvou o mlčenlivosti.
17: Takže kdybyste to porušili, tak vás čeká čtvrcení, lámání v kole a podobně.
18: A věřím, že ještě je něco horšího.
17: Také jsem se dočetla, že třeba objednáváte i úplně jiné byliny, abyste zmátli stopy.
18: Samozřejmě tak neprozrazujeme úplně všechno a využíváme více dodavatelů bylin, od kterých objednáme různé byliny i různé množství, aby samozřejmě žádný z dodavatelů nevěděl, jaké konkrétní množství potřebujeme na rok a jaké konkrétní typy bylin. Takže i to je součástí tajemství, že není možné poslat někomu kompletně recepturu a pošlete nám vzorky bylinek o tomto množství.
17: Pak líh, vinný destilát, to je vínovice?
18: předestilované víno. Má to zhruba okolo 75% alkoholu a je to vlastně základ brandy a všech možných vinných lihovin.
17: Pak je tady pomerančová silice, ta už má takovou světle zlatavě medovou barvu, cukr. Co to je digerát? Tmavá tekutina. Hodně možná tmavozelená, já to nevidím proti světlu, možná do hněda.
18: Digerát to je vlastně první polotovar, který vychází ze smíchání bylinek, které dáme do speciálních pytlů z filtrační látky. Vytvoříme jakýsi čajový sáček. Čajový sáček s bylinkami dáme do speciálních extraktorů, zalejeme ho právě lihem. Líh používáme čistě české provenience z cukrové řepy. Vytvoříme něco jakoby alkoholový čaj. A právě po dobu extrakce, kterou specificky tady nazýváme v našem procesu digerace, takže zhruba po jednom týdnu digerace právě získáme první polotovar digerát, což je vlastně čistý bylinný extrakt v lihu. Má to zhruba asi 95% alkoholu a je to silně bylinný roztok srdce becherovky.
17: Pak je toho tedy koncentrát, začeřený polotovar, přefiltrovaný polotovar a pak už ta becherovka.
18: Přesně tak. Celkově asi bych zmínil, že třeba v té fázi toho koncentrátu, tak becherovka zraje zhruba 2 měsíce a zároveň v rámci toho výrobního procesu, tak to je taky typické a moc se to o becherovce neví, ale v současné době je standardní, že probíhá 3stupňová filtrace a jedna filtrace probíhá na odstranění nějakých základních bylinných kalů, druhá na odstranění takzvaných chladových zákalů a třetí, aby se byli 100% jisti, že becherovka bude jiskrná bez jakýchkoliv stop bylinných kalů nebo jakýchkoliv jiných částeček. A když už je becherovka jiskrná z tohoto prostoru, vlastně kde se teďka nacházíme, výroba polotovaru, putuje potrubím, není to vodovod, ale becherovkovod, putuje na plnící linku, kde ji stáčíme právě do lahví.
17: Teď jsme si to pěkně řekli tady teoreticky, no a pustíme se do té výroby, tedy jestli mě tam pustíte.
18: Určitě něco vám podhalíme, ale určitě ne všechno.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Josef Vitus Becher byl obchodník s koloniálním zbožím, ale zajímal se také o chemii, experimentoval s léčivy, v 25 letech si zařídil vlastní vinopalnu a začal s výrobou likérů. A pak se přihodila ta zvláštní náhoda. V létě roku 1805 se v jeho domě u tří skřivanů na tržišti ubytoval jistý významný říšský hrabě, který byl ve Varech na léčení. Jmenoval se Maximilian Friedrich von Plettenberg-Wittem zu Mietingen. Jeho jméno už dávno zapadlo v hlubinách zapomnění, ale nebýt toho, že tento pán do Karlových Varů přivedl svého osobního lékaře z Anglie, doktora Christiana Frobriga, a nebýt toho, že se ti dva ubytovali právě u tří skřivanů, kde měl v přízemí svůj krámek s kořením Josef Becher, nejspíš by ani nebylo slavného likéru. Seběhlo se to takto. Josef Vitus Becher si s doktorem Frobrigem padli do noty a spřátelili se. Oba byli velcí nadšenci do žaludečních likérů. Celé hodiny spolu po večerech rozmlouvali o síle bylin. Když pak Frobrig odjížděl směr kanál La Manche, věnoval Becherovi lístek se zázračnou recepturou, s elixírem života. Namíchal ho z 20 bylin, které v okolí Karlových Varů nazbíral, a přičinil poznámku: s tímto jsem byl docela spokojen. Josef celé 2 roky elixír vylepšoval a recept piloval, než tu dobrotu začal prodávat jako kapky na žaludek. Měli podporovat dobré trávení. V lázeňském městě, kde se v té době léčili zejména neduhy zažívacího traktu, to byl naprosto ideální nápad. V květnu roku 1807 započal historicky první prodej léčivých kapek v krámku v domě u tří skřivanů. Josef Vitus je nazval English Bitter, či Karlsbader English Bitter, na památku svého přítele, Angličana doktora Frobriga. Později svůj výtvor přejmenoval na originál Karlsbader Becher Bitter, no prostě původní karlovarská hořká. Josef Vitus Becher šel ve stopách svých předků. I z něj se stal karlovarský městský radní a purkmistr. 2x se oženil, první žena mu zemřela na zápal plic a zplodil celkem 16 dětí. Ale jen 5 dcer a 2 synové ho přežili. Tajemství výroby lahodné tekutiny svěřil pouze svému synovi Johanovi, který po něm převzal firmu a vedl ji přes 3 desetiletí.
2: Tady si připadá možná i trochu jako ve vinařství. Jsou tu ocelové tanky a v nich je už becherovka.
3: Ne, v těchto tancích není becherovka, v těchto tancích právě připravujeme ten digera, to je ten bylinný výluh.
4: Prozrazuje výrobní manažer Bohuslav Pich.
3: Do těchto tanků dáme ty sáčky s těma bylinama a přidáme k tomu alkohol, kde to potom necháme přibližně 1 týden macerovat, nebo takzvaně digerovat, a získáváme ten digerát. To je vlastně ta složka, která tvoří jak chuť, tak barvu, tak i vůni becherovky.
2: V té době, kdy ty gerát tady v těch tancích, řeknu neodborně, zraje, kontroluje ho někdo, očichává, ochutnává?
3: V té době, pokud je to v tancích, tak se neochutnává, pouze se kontroluje teplota, která tam má probíhat, a čas, který je na to vyčleněn. Můžeme říct, že ta teplota se pohybuje mezi nějakým 20 až 50 stupni. Gerát přečerpáme do vedlejší místnosti, do dalších nádrží, kde z něj připravíme koncentrát.
2: Jdeme kolem dveří, které jste mi zahradili, že tam nemohu. Tam se skrývá to největší tajemství.
3: Dneska se tam provádí míchání nebo příprava té bylinné směsi. Dříve ve starém závodu byla dokonce stejné dveře, kde byl název Drogikammer. Ne, že by se tam dělali drogy, ale protože se tam zpracovávaly drogy jako bylinné, kde se připravovala ta samá směs. Když si vlastně vezmeme srovnání staré výroby a nové výroby, tak nevidíme rozdíl, co se týká technologického postupu jako takového, nevidíme rozdíl v používání složek. Jediný rozdíl, který je, že používáme modernější zařízení, které je daleko výkonnější než to původní.
2: Když teď tady ten digerát zraje nebo se vytváří v těch ocelových tancích, tak v minulosti to bylo?
3: V minulosti to bylo tak, že byl nejdřív měděný ta nádrž a potom byly ty ocelové, protože dokonce tyto 4 ocelové tanky, které tady vidíte, jsme si přenesli ze spodního původního závodu.
2: Ty zakázané dveře minem, jdeme tedy tam, kde vzniká koncentrát. Tady už jsou dřevěné obrovské tanky, další ocelové, ale mně tady pořád chybí takový ten výrobní šrumec, tady nepobíhá spousta zaměstnanců.
3: Nepobíhá spousta zaměstnanců, protože tím, jak jsme se přestěhovali do nového moderního závodu, celou tady tuto výrobu dělají pouze 3 lidé, kteří mají na starosti od přímo základních surovin přes zpracování na různé polotovary až po vlastní expedici do stáčecí linky.
2: Ve 3 lidech vyrábíte tady Becherovku?
3: Ano, ve 3 lidech. Další lidi samozřejmě máme potom na stáčivně, další lidi jsou ve skladech a tak dále, ale tady přímo jsou jenom 3 lidé. V těchto 2 předních dřevěných tancích vytváříme ten koncentrát. To znamená, že tam načerpáme ten digerát, který jsme připravili, přidáme k tomu cukerný roztok, vodu, přidáme k tomu ten vinný destilát, tu pomerančovou silici, zamícháme, no a máme připravený koncentrát. Koncentrát leží po určitou dobu v tom dřevěném tanku, potom se přečerpá.
2: Po určitou dobu, co to je?
3: Určitá doba je cirka 14 dnů. Po ukončení těch 14 dnů se to přečerpá do dalších nerezových tanků, kde Becherovka zraje dalších 4 až 6 týdnů. No a potom už jdeme vždycky jenom část toho koncentrátu, přečerpáme do některé z těch předních nerezových tanků, kde doplníme vodou, lihem, cukerným roztokem a máme hotovou Becherovku.
1: Roku 1838 převzal Johann otcův koloniální obchod i výrobu likérů v rodném domě u Tří Skřivanů. Právě on je považován za zakladatele firmy v pravém slova smyslu. Rozvíjel výrobu Becherovky téměř 40 let a rodinné firmě zajistil budoucnost v podobě 3 dědiců, synů, s celkem 3 manželství. Janův podpis jako stvrzenku tradiční kvality a chuti najdeme i dnes na každé lahvi Becherovky. Rostoucí poptávka ho přiměla postavit novou, větší továrnu a když už inovoval, vzal to od podlahy. Továrnu vybavil moderním zařízením a požádal svého švagra Karla Laubeho, zda by nenavrhl na originální likér originální láhev. Tak vznikly dnes již typické ploché lahve s vlastními vinětami. Pro novou továrnu si vybral zdánlivě naprosto nevhodné místo – na Steinberkách. Nejen jeho švagr Karel Laube veřejně pochyboval o smysluplnosti tohoto kroku. Oblast se zdála být stranou městského dění. Všechny pochyby ale ukončilo zahoukání prvního vlaku na novém karlovarském nádraží, které vzniklo krátce na to. Karlovy Vary, Steinberky i Becherova likérka se rázem ocitly v přímém spojení s vyhlášenými lázněmi a železnice jim otevřela cestu do světa.

0: Pánové sundali bundy, berete si krásné bílé fráčky. Moment, já se budu taky oblíkat.
1: Ano, vy si vezmete také, protože přece jsme v potravinářském provozu a tady už se Becherovka plní do lahví, ze kterých se následně konzumuje, takže se musí dodržovat jistá pravidla hygieny a potravinářské výroby. Mimo slušivého pláště budete mít i krásnou slušivou čepičku a samozřejmě špunty do uší, abyste nás neslyšela.
0: Jsme oblečeni, jsme v předsálí.
1: Přímo za stěnou jsou tři nádrže, kam ústí Becherovod. Každá z nádrží má 5000 litrů. Přímo z těchto nádrží putuje dalším menším potrubím do Plníče, kde už se plní Becherovka do láhvy.
0: To všichni známe, takové ty ploché zelené láhve, od snad litrová je největší, až k těm maličkým kapesním. Ten tvar těch lahví se měnil v historii.
1: Největší láhev je 3-litrová dokonce. I díky velikosti se musí vyrábět ručně a není možné je dělat na strojích. Oválná láhev je pro Becherovku typická od začátku výroby Becherovky, no minimálně od poloviny 19. století. A zelená barva se přidala zhruba v druhé polovině 19. století. Zelená barva více ochrání ten bylinný roztok a samozřejmě nedochází k žádným negativním vlivům, které by mohly být, když by lahev čirá a slunce ji mohlo negativně ovlivňovat. Ale tvar lahve jako takový je charakteristický pro Becherovku a myslím si, že i kdyby člověk viděl jenom stín té lahve, takže pozná, že to je Becherovka.
0: Je to zvláštní, ale ta Becherovka mi tady vůbec nezavoněla.
1: Z pohledu nějakého řízení rizik, tak je nejlepší, když Becherovka není cítit ve výrobě. Protože když Becherovka je cítit, tak to znamená, že někde musí unikat a to zvyšuje riziko nějakých možných požárů, či nedej bože explozí.
0: A kde to z toho Becherovodu teče do těch lahví?
1: Ze skladu dostáváme prázdné lahve na paletách přímo ze sklárny a tamhle na stěně můžeme vidět cestu Becherovodu, který jde do nádrží, které jsou zde. Na prvním stroji sundáváme palety automatickým strojem depaletizátorem z palet na dopravník, po kterém putují do toho hlavního stroje, kde se dělá plnění, uzavírání, lepení etikety.
0: A mám radost, že už tady člověk potká i nějaké ty živáčky.
1: Tady je to mnohem živější. Plnící linku obhospodařuje, řekněme, 8 lidí, včetně mistra a jeho zástupce, je to 10 lidí.
0: Tady už běží ty láhve. Na ty láhve se také lepí etikety. Proměnil se vzhled té etikety v průběhu těch desítek let?
2: Základní tvar těch etiket je neustále stejný. Měnila se trošku barva, měnily se na tom různé ornamenty, měnily se nápisy, státní podnik, potom národní podnik, že jo, dneska je to společnost nadnárodní a tak dále. Ale jinak se snažíme, jako se udržel tvar lahve, tak na to se samozřejmě musí udržet ten tvar té etikety.
3: V té době už ovšem vedení firmy přechází do rukou další generace. Johanův nejstarší syn Gustav pojmenoval firmu po svém otci, Johann Becher, a nechal u obchodní komory v Chebu zaregistrovat ochrannou známku. Byl to šikovný obchodník. Přišel třeba na nápad zvyšovat poptávku jednoduchým psychologickým trikem, formou umělého nedostatku. Svým zákazníkům totiž neprodal víc než 5 litrů Becherovky měsíčně a začal vyrábět také známé bílé porcelánové kalíšky.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Světová výstava v Paříži 1900. Největší vyznamenání Grand Prix. Becherovka Karlovarská, anglická hořká, již po 90 let známý oblíbený zdravotní likér.
2: Gustav úspěšně vedl firmu 30 let a pak ji prodal svým nevlastním bratrům. Co ho k tomu vedlo? I tady platí staré známé cherche la femme, za vším hledej ženu. Patrně za to mohla krásná Crescencia Doyle, dcera bohatého obchodníka. Ačkoliv mezi nimi byl obrovský věkový rozdíl, Gustavovi bylo 64 a mladé krásce pouhých 24 slavila se svatba. V roce 1904 v italském Bolzánu. Gustav prodal svůj rodný dům u tří skřivanů na tržišti, dnes na tom místě najdete Palác Atlantik, a z utržených peněz postavil rodinnou vilu v nově se rozrůstající vilové čtvrti. Možná doufal, že obrovský honosný dům časem zaplní klubko potomků, ale nestalo se tak. Crescencie děti neměla a manželé v novém paláci strávili jen pár let. Gustav zemřel v roce 1921 a vilu získal Spolek pro chemickou a hutní výrobu. Za války tu bylo krajské velitelství SS, pak ji potkalo znárodnění, sloužila jako dům pionýrů a mládeže, v 90. letech se z ní stala hudební škola. Už měla skoro na mále. Opakované vykrádání, vandalské ničení cenných částí dochovaného mobiliáře, devastující přestavba, chátrání. Nakonec ale naštěstí neskončila v rozvalinách. Dnes, po rekonstrukci, v ní sídlí Galerie umění Karlovy Vary. A ze sídla bývalé továrny je Jan Becher Muzeum.
3: Přinesu si domů láhev Becherovky, chci si ji večer otevřít, mám ji dát do ledničky nebo ne?
4: Celkově je doporučovaná spíše jí pít chladnou, ale řekl bych kolem té 0 stupňů, ale někdo ji může pít vymraženou, to má skladový mrazák, u někdo v lednici a někdo naopak nedá dopustit na teplou Becherovku, když takových asi moc není. Určitě doporučujeme spíše chladnější, ale tu konkrétní teplotu, jestli mrazák nebo lednice, tak tu by si měl každý spotřebitel najít sám, aby mu to co nejlépe vyhovovalo.
3: Co je podstatnější, když popijím Becherovku? Ta chuť anebo ta vůně?
5: No tak já si myslím, že se musí doplňovat, protože nejdřív ucítíte vůni, při které se podíváte na tu barvu, podíváte se na tu čirost a jiskrnost a to vás vybídne k tomu, abyste ochutnala. A když potom ochutnáte, tak si kontrolujete, jestli ta chuť je opravdu taková, jako jste čekala podle té vůně a podle toho vzhledu.
3: Hodí se Becherovka i do různých míchaných nápojů?
4: Já bych řekl, že to je jedna z největších předností Becherovky, protože nejenom v Čechách, ale můžu říct po celém světě, ve velkých významných barech Becherovka má vždycky své místo. Protože Becherovka tím, jak je hořká, zároveň sladká, má svoji typickou chuť a vůni, tak ve velkém množství koktejlů

0: dokáže přinést to, co ty barmani potřebují. To znamená, barmanská komunita jako taková má Becherovku velice ráda a velice ráda z ní experimentuje a vytváří i nové koktejly mimo nějakých tradičních, jako je třeba Beton, který už byl vytvořený v roce 1967 při příležitosti Expo v Montrealu. Teďka je to, dá se říct, číslo jedna koktejl z Becherovky. Dá se přidat k tomu cokoliv dalšího. Může to být bezový sirup, může to být bílé víno, červené víno. Na stejném základu funguje dobře Becherovka koktejlu i s plzeňským pivem. Ale musím říct i z osobní zkušenosti, že vždy je dobré, když to připraví profesionál, protože když to člověk připravuje sám doma, z vlastní zkušenosti vím, že kolikrát nedosáhne stejné chuti.
1: Úspěšně zavedená firma se dědila z otce na syna a spolu s ní zázračná receptura. Poptávka po výrobku se stále zvyšovala a od poloviny 19. století se jeho sláva začala šířit za hranice monarchie. To už měla typická placatá zelená láhev také novou etiketu v modré a žluté, kterou známe dodnes. Prodej likéru pomohlo i to, že zachutnal stařičkému mocnáři Františku Josefu I. Díky tomu se na lahvi mohlo objevit C&K dvorní dodavatel. K císařskému dvoru putovalo z Varů na 50 litrů likéru měsíčně. V době svého založení měla Becherovka už 12 000 pravidelných odběratelů a několik filiálek. Proslulá námořní dopravní firma Lloyd začala Becherovku prodávat na všech svých lodích. Osvědčila se prý jako pomocník pro zmírnění obtíží zažívacího traktu, pálení žáhy, nevolnost, žaludeční křeče a mořskou nemoc. Mezi významnými gratulanty ke století Becherovky byla jeho královská výsost, velkovévoda Ferdinand Karl. Za první světové války se likér vozil i vojákům na frontu. Becherovka se dostala do Španělska, Itálie, Turecka a Egypta. Spojené státy americké však dobyla až v roce 1934 po zrušení prohibice a Anglii dokonce ještě o 4 roky později. Bylo to po neuvěřitelných 133 letech od jejího zrodu. Tou dobou už se přitom běžně vyvážela do 5 zemí světa. Zásluhu na tom měl Lord Walter Runciman, který byl reprezentantem Anglie a Francie při vyjednávání s nacistickým Německem o sudetoněmecké otázce. Část jednání se vedla přímo ve sklepních prostorách firmy, ve sladké komůrce, dnes nazývané Kristýnka. Posledním členem, respektive členkou rodiny, která stála v čele továrny a která znala tajemství unikátní receptury, byla Heda Becherová. Ta vedla továrnu po celou druhou světovou válku. Než byla po válce za zvláštních okolností odsunuta, byla donucena vydat rodinný poklad k režimu. Původní kurentem psanou recepturu na Becherovku z pera doktora Christiana Frobriga. Tak se receptura dostala do rukou úřadů a podnik byl znárodněn. Becherovka byla jedním z vůbec nejúspěšnějších vývozních artiklů socialistického Československa. V roce 2001 byla dokončena privatizace společnosti.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Minimální mzda bude v příštím roce 24 900 korun. Vláda schválila její výpočet. Lesníci na Brněnsku kvůli suchu mění postupy v sázení stromů. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Příští rok stoupne minimální mzda na 24 900 korun. Vychází to z koeficientu, který dnes schválila vláda. Oproti letošku tak částka vzroste o 2,5 tisíce korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. V roce 2028 pak minimální mzda stoupne nejspíš o další 2 tisíce na 26 900 korun. Podle Juchelky je cílem vlády, aby byla minimální mzda do budoucna na úrovni 47% průměrné mzdy, jak stanovuje zákoník práce.
2: V roce 2027, ten příští rok, by to měl být ten poměr minimální k té průměrné mzdě ve výši 44,6%, o rok později by měl být 45,8%.
0: Za minimální mzdu pracuje v Česku zhruba 5% zaměstnanců. Správci lesů města Brna po zkušenosti s letošním suchem změní postupy při sázení stromů. Hlavní období výsadby přesunou na podzim. Doteď to dělali víc na jaře. Letos ale kvůli suchu desítky procent jarních sazenic nepřežily. Vysvětluje vedoucí lesních školek lesů města Brna Jiří Bezdíček.
3: Dřív to fungovalo tak, že jsme dělali 70% výsadeb na jaře a nějakých 25% na podzim. Od příštího roku necháme na jaře tak 10% a veškerou sadbu, která půjde, tak přesuneme na podzim, kdy to ještě nějakým způsobem nějaké srážky přes tu zimu chytne ten stromek.
0: Odborná porota soutěže Stavba roku navštívila 150 přihlášených objektů napříč Českem a 50 z nich nominovala. Je mezi nimi třeba Dvorecký most v Praze, rekonstruovaný kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích, obřadní síň ve Vysokém Mýtě nebo nábřeží řeky Svratky v Brně, kde vznikla nová protipovodňová opatření. Hlavní trofej, stejně jako cenu veřejnosti a další ocenění, si vítězové odnesou z gala večera, který bude 16. listopadu v pražském Rudolfi.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa v příštím roce zápasem proti Norsku, které na minulém turnaji získalo bronz. Mezinárodní hokejová federace zveřejnila program světového šampionátu v Německu na svém webu. Úvodní duel čeká Čechy den po oficiálním zahájení, tedy 14. května. Postupně národní tým vyzve v Düsseldorfu taky Kazachstán, Spojené státy americké, Maďarsko, Dánsko, Slovensko a na závěr skupiny Kanadu.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 207. kilometru ve směru do Brna stojí na krajnici porouchaný kamion. Na dálnici D5 je mezi 7. a 8. kilometrem ve směru do Plzně kvůli práci silničářů uzavřený levý jízdní pruh. A na nehodu dejte pozor na silnici 58 u Lichnova na Novojičínsku. Havarovalo tam osobní auto, které zůstalo převrácené a na místě teď probíhají vyprošťovací práce. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní Divadlo pro vaše uši otevřu jednou oblíbenou letitou hereckou historkou. To prý vám jednou přišel doajen českých herců pan Rudolf Dale starší do divadla ABC. Ještě se ani nehrálo, tak si otevřel program, kde byl seznam všech herců v angažmá a čte Homola Hemala, Nidrle Hebrle, Pik, Beck, Bejvl Bulejko. A Rudolf Dale prý jen zakroutil hlavou s poznámkou, no to je mi teda divadlo, na nic nečekal a odešel rovnou domů. My se ale naopak za některými zmiňovanými pány dnes vypravíme. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se o někom dnes řekne, to je teda pěkný lustvisihák, znamená to, že to je neuvěřitelný byrokrat. A přitom to jméno samo za to ani nemůže. Ta první scénka Bedřicha Zelenky o lustvisihákovi, napsaná pro Lubomíra Lipského a Miloslava Homolu, totiž neměla, jak sami uslyšíte, za lustvisiháka nepříjemného vrátného, ale bylo to právě nezvyklé jméno jednoho z příchozích do vrátnice na úřad.
2: Halo, moment, kapak, zpátky.
3: No nahoru.
2: No co nahoru, máte návštěvní lístek?
3: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ona už tu není?
2: Ne, ona tady těsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
3: K soudru Vejmelkovi.
2: Jak?
3: Soudru Vejmelka.
2: Tady žádný Vejmelka není.
3: K soudru Vejmelka z technického oddělení.
2: Jo, moment, Vejmelka, jo?
3: Ano.
2: Z technického.
3: Ano.
2: A jo, Vejmelka, aha, tak ty jsou tu vlastně tři, Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpitel. Ke kterému z nich jdete?
3: K Vejmelkovi.
2: A ne k Půlpitlemu.
3: A ne k Vejmelkovi.
2: A protože kdybyste šel k Půlpitlemu, to byste nešel k Vejmelkovi, víte?
3: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
2: No a máte návštěvní lístek?
3: No vždyť právě tady na něj čeká.
2: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
3: No to vím.
2: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
3: No ovšem.
2: No až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzat do ruky.
3: Ano, to vím.
2: Tak... Do Vejmelku ne, rozumíte, do... Ten lístek, rozumíte.
3: Ten lístek, ano.
2: A napřed ten Vejmelka musíte podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
3: Ano, to všechno vím.
2: No.
3: Už jsem byl na úřadu.
2: No tak, no.
3: Ale abych ten lístek tady mohl odezdat,
2: no,
3: tak ho nejdřív musím mít.
2: No to je pravda.
3: Vy mě musíte vyplnit.
2: No, vy jste
3: tak nějaký... začněte.
2: Vy jste nějaký netrpělivý.
3: Ne, nejsem netrpělivý, jenom bych já, kdybyste ten lístek už začal psát.
2: Jste netrpělivý, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
3: No prosím.
2: Tak já vám to vyplním teď.
3: Buďte tak laskav.
2: Máte tušku?
3: Nemám.
2: Co?
3: Nemám.
2: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stejné jméno?
3: Lustvisihák.
2: Ježiši, co to bylo?
3: Lustvisihák.
2: Jsi prchaných Čechyš?
3: Už vám to povídám česky, svoje jméno, Lustvisihák.
2: Co, hustý?
3: Ale ne hustý. Hlu, lustvis, lus, lus.
2: Hlu, hlu, jo?
3: Ne hlu, hlu, jenom jednou. Luství.
2: Hlu?
3: Luství.
2: Svi?
3: Luství.
2: Ježiši, člověče, s takovým jménem, choďte hned ráno, dokud má člověk...

0: se přijďte zítra v 8:30.
1: Ale kde to? Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
0: Tak to zkuste.
1: No. H jako Heine.
0: H, jo?
1: Jo.
0: Jako Heine, jo?
1: Heine.
0: Heine, ale s velkým H.
1: Právě.
0: Dál.
1: L jako Leon Cavallo.
0: Jako co?
1: Leon Cavallo.
0: Hláskujte to.
1: Není moje jméno.
0: No tak proč řeknete svoje jméno? Kdyby to tak šlo. A halejte se, přijďte zítra v 7:30.
1: Ukažte, já vám to napíšu sám.
0: Vy byste to dokázal?
1: Ještě.
0: Tak to zkuste na té. A to ne, to je úřední listina.
1: A kam?
0: Tadyhle na stůl.
1: To není úřední?
0: Ale já to potom nechám ohoblovat.
1: Plus dvě si hák. No a je to.
0: A už je to hotový?
1: Ano.
0: To je vaše jméno tohle?
1: Ano.
0: Takhle mrňavý? Nějaký divný jméno, cizí, víte?
1: Ne, to je moje.
0: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takovým jménem přišel?
1: Zdědil jsem je po otci.
0: A to je rána, co?
1: Ne, to je jméno.
0: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
1: No, buďte tak laskav zpěchat.
0: Moment, nepřenesu.
1: Proč ne?
0: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl 30 minut říct nadarmo, ne?
1: No prosím.
0: Ke komu to jdete? Pulpitel, jo?
1: Ne. Vejmelkovi.
0: Jo, Vejmelka. Který je to? To je technický oddělení.
1: Technický.
0: Nevíte tam číslo?
1: Nevím.
0: Ale já ho vím. To je totiž úřední tajemství. Je to 1:40. Haló? Tady vrátnice, u telefonu ucho. Jindřich Ucho, vrátný. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpusťte, to je omyl. To byla kotelna. Haló, to je zase kotelna? Tak odpusťte soudru náměstku. Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
1: Aha.
0: Haló? Je to technický? Jo. Haló, tady vrátnice. Je tady návštěva pro vedoucího? Nějakej? Co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
1: Luství si hák.
0: Ha? To je křesní tohleto.
1: Luství si hák.
0: Jak to bylo?
1: Luství si hák.
0: Luství si hák. A žádnej švihák. Prostě, já to budu hláskovat.
1: No, hláskovat.
0: H, jako hlávkový salát. L jako ledvinky. U jako undatra. No undatra. Ano, to je jako ondatra, jenomže má na začátku U. Jo. S jako slanina.
1: Nechte to, mě už pálí žás.
0: Tak si vemte sodu. Jo, s jako soda. On zas nerozumí soda. S jako soda, O jako oda. Hojte se, přijďte zítra v 17:30.
1: Tak se já budu hláskovat sám.
0: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
1: To nejde?
0: To nejde, jde pak. přijďte zítra k ušetřím.
1: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
0: Ježiš, já vám dám sám 50.
1: Láskujte.
0: 50, pl jako pišišvoj.
1: Láskujte moje jméno.
0: Moment, haló, jste tam ještě, jo? Je tam.
1: Ještě je tam.
0: Jo, tak ještě jednou jeho jméno. H, jako hlustný slihák?
1: No, teď to bylo správně.
0: No, teď to bylo správně.
1: No.
0: No, jo, jo, v pořádku, já ho vyřídím. Jo, jo, malý moment, už ho tam posílám. No, tak vidíte, že to jde, když se chce.
1: Tak mou náru.
0: Moment, napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
1: No, dobrá.
0: Tak. Jaké je vaše stěné jméno?
1: Hlustvy si hák.
0: Jo, to seš ty. Tak víš co? Soudruhu, jdi tam bez lístku.
1: No, to jsem rád. Už jsem myslel, že tady budu stát do rána. Tak teď letím k soudruhu Vejmelkovi. Doufám, že tam to bude rychleji.
0: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
1: Proč?
0: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
1: Já!

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Josef Beck, to byl další z té skvělé party tehdejšího divadla ABC s panem ředitelem a režisérem Ottou Ornestem v čele. Ornestinum se jim tehdy taky přezdívalo. Josef Beck se dnes představí pod postelí, a to doslova. Totiž v adaptaci jedné z povídek Fjodora Michajloviče Dostojevského o tom, jak žárlivý manžel v hotelovém pokoji najde úplně jinou cizí ženu. No a když slyší, že se vrací její právoplatný zákonný manžel, honem pod postel. Ale světe div se, není tam sám.
2: Kdo? Kdo je to? Kdo jste?
3: To víte, že vám zrovna budu povídat, kdo jsem. Ležte a mlčte, když už jsme se do té brindy dostali.
2: Ale stejně.
3: Ticho.
2: Nectě, pane. No tak se na mě nemačkejte, nebo budu křičet.
3: Jen to zkuste.
2: Zapomínáte se, ctěný pane? Nevíte, s kým mluvíte?
3: S pánem, který leží pod postelí.
2: Ale mě sem přivedlo překvapení. Omyl, když to vás, nemýlím-li se nemorálnost.
3: Ctěný pane, uvědomte si, že tady jsme na tom stejně. Vyprošuji si, abyste mi nezahal na obličej.
2: Ctěný pane, jestliže se nešoupnete na ní mě mrtvic, budete zodpovídat za mou smrt. Ujišťuji vás, já jsem vážený člověk, otec rodiny, já přece v takovém postavení zůstat.
3: Sám jste se do něho vecpal. No tak se pošoupněte. Udělám vám kousek místa. Já už nemohu.
2: Děkuji. Šlechetný, mladý muži, ctěný pane, vidím, že jsem se ve vás nesklamal. Chápu, v jak stísněném jste postavení, ale jaká pomoc. Vidím, že o mě smýšlíte špatně. Dovolte mi, abych pozdvihl svou reputaci ve vašich očích. Dovolte, abych vám řekl, kdo jsem. Přišel jsem sem proti své vůli, ujišťuji vás. Ne kvůli tomu, co si myslíte. Já mám příšerný strach.
3: To budete už stila. Chápete, že bude zle, jestli nás uslyší.
4: Drahoušku, tady jakoby předlí kočky, ne?
5: Jaké kočky? Co vás to napadlo, já nic neslyším.
4: Opravdu předou, drahoušku.
5: Ale ne, to asi bude něco nad námi.
3: Cože? Nad nimi? K čertu? A já myslel, že je to poslední patro. Opravdu jsme v prvním.
2: Mladý muži, co to povídat? Proč vás to pro Bůh zajímá? Já jsem taky myslel, že je to poslední patro. No, no, bože můj, se čím to trestáš?
3: Zase mluví.
4: Tak ti potkám fešandičku.
5: Jakou fešandičku?
4: Ale přece už jsem povídal, že jsem potkal na schodech fešnou dámu. Pěkná šelmička. Takováhle kukadla v modrém kloboučku.
2: To je ona. Ona má modrý klobouček, bože můj.
3: Ona, jaká ona?
4: Taková šelmička. Chodí sem k nějakým známým a po každém hází očkem. A k těm známým chodí zase jiní známí.
5: No dovolte, oč se to zajímáte?
3: No. Kdy pak jí to potkal? Možná, že na mne teď čeká. Rozhodně odsud vylezu.
2: O kom to mluvíte, mladý muži? Myslíte, že tam nad námi čeká? Kdo čeká?
3: Nač pak potřebujete vědět, kdo? Sakra! Padni, co padni, já lezu ven.
4: Co je to? Jako bych zas slyšel nad námi nějaké šukání. Opravdu, drahoušku, hluk? A to vykraval? Neměli bychom někoho poslat, aby se pozeptal?
5: No, bože můj, kdybyste už šel raději spát.
4: Lízo, ty mě vůbec nemáš ráda.
5: Ale mám, ach, prosím vás, nechte to. Probůh, já jsem tak unavená.
4: Tak už jdu.
3: Dává dobrou noc, odejte a my hned po něm slyšíte, radujte se přece.
2: Bože, mě se chce kýchnout.
3: Upovažte.
2: No, co si mám počít? Tady to tak páchne myšinou a já se nemohu. Vytáhněte mi z kapsy kapesní probůh, já se nemohu ani hnout.
3: Tak, tady ho máte.
2: No, děkuji. Bože, zač mě tak trestáš?
3: Já vám hned povím zač. Jste žárlivý manžel. Kdo ví, z jakého důvodu se ženete jako splašený, násilím vniknete do cizího bytu, uděláte výtržnost.
2: Znatý muži, výtržnost jsem neudělal. To na vás lpí pečet nemorálnosti, mladý muži.
3: Zas s tou nemorálností. Jak pak můžete vědět, proč tu vůbec jsem? Jsem tu omylem. Spletl jsem si patro. A čert ví, proč mě sem pustili. Asi opravdu někoho čekala.
2: Co?
3: Schoval jsem se pod postel, když jsem slyšel vaše hloupé kroky a když jsem viděl, že se dáma lekla. K tomu bylo šero. Aha. Jste směšný, žárlivý dědek, pane.
2: No dovolte.
3: A víte, proč nevylezám?
2: Ne.
3: Jen ze soucitu k vám. O koho se tu beze mne opřete? Hm? Vždyť před nimi budete stát jako pařez. Nebudete si vědět rady.
2: Ale proč pak jako pařez? Proč jste si vybral zrovna tento předmět? Což jste mě nemohlo přirovnat k něčemu jinému, mladý muži? A proč si nebudu vědět rady? Já si budu vědět.
3: Pozor! On je teď na druhé straně postele. Já lezu. Sbohem!
5: Co? Kdo je to? Co? Pomoc!
3: Poroučím se, madam, poroučím se.
4: Tady je ještě jeden. Tady je něčí bota.
5: Vrazi, vrazi, pomoc!
4: Tak ven, ven, vylezte. No pak je to? Povězte, kdo jste. Bože, takový divný člověk.
5: Lupiči, lupiči.
2: Probůh, vaše excelence, nevolejte služebnictvo, vaše excelence, nevolejte jej. Hned vám vysvětlím, vaše excelence, to všechno žena. Já tak, to byl můj přítel, kamarád z dětství.
4: Jaký pak kamarád z dětství? Jste zloděj, chtěl jste nás okrást. A žádný kamarád z dětství.
2: Vaše excelence, já nejsem takový. Mýlíte se. Říkám, že je to krutá mělka, vaše excelence. Pohlejte na mě. Podívejte se. A z jistých znaků a příznaků poznáte, že nemohu být zloděj. To všechno žena. Já jsem nešťastný člověk. Pijí kalich.
4: Ale prosím vás, co je mě do toho, že pijete kalich? Ptám se vás, jak jste se sem dostal?
2: Všechno vám povím, vaše excelence, upřímně povím jako vlastnímu otci. No. Nebo jste v takovém věku, že vás mohu pokládat za otce, že ano?
4: V jakém věku?
2: Snad jsem vás neurazil, vaše excelence, opravdu taková mladá dáma. A váš věk, je to krásný pohled, opravdu krásný pohled na takové manželství. V květu let, podal bych vám ruku, ale já se neosměluji. Nebyl jsem sám, jsem strýček, totiž chci říci, že mě nemůžete pokládat za milence. Já...
5: Bože můj, co? Jak směšný člověk.
4: Ano. Směšný. Ano. A takový umazaný. Drahoušku, to nemůže být zloděj.
2: Ne.
4: Ale jak se sem dostal?
2: Tedy opravdu podivně, vaše excelence. Je to skoro jako román. Jak? Za temné noci. V hlavním městě. A člověk pod postelí. Směšné, podivné. Rinaldo Rinaldini jistým způsobem. To nic, to vůbec nic nedělá. Vaše excelence, co? Ano.
5: Bože můj, já snad dostanu záchvat.
2: Ne.
4: No ano. Směšný ano. A takový umazaný.
2: Ne, vaše excelence, tak já teď jsem zcela šťastný. Já se cítím, že jsem byl poblouzen, ale teď se mi otvírají oči, prosím, a věřím, že má žena je čistá, je nevinná. Neprávem se mi podezříval, neprávem.
4: Drahoušku, víš, kdo to je?
5: Ne, kdo? No,
4: to je ta fešanda, co hází očkem, ta s tím hezounem. To je ona. Sázím se, že je to ona.
2: Ne, vaše excelence, já jsem si jist, že to není ona. Já jsem si docela jist.
5: Ale bože můj, vždyť maříte čas. Utíkejte nahoru, možná, že je zastihnete. Ano. A běžte. Ne. Až půjdete zpátky, přečte mi to povědět.
2: Ne, s bohem, vaše excelence, s bohem, já určitě přijdu. Přijdu, velmi mě těší, že jsme se seznámili. Já přijdu, ona je nevinná. Určitě je nevinná.

0: Milan Chladil mi teď pomohl melodií z muzikálu My Fair Lady, právě proto, že ji vedle něj čas od času zpívali taky dnes už zmíněný Josef Beck, anebo Josef Bavel, ten, který dostane slovo právě teď, společně s Milanem Nedělou. Ve skeči, který se v rozhlase jmenoval původně Zlý sen a v televizním zpracování se později proslavil jako Půlnoční zkouška.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co je?
1: Vás budím.
2: Kdo jste, co chcete, člověč? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
2: Mě vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu

0: mě člověka obtěžovat. Ve 3 hodiny ráno já vás budu muset zamordovat. Já vás zamorduji a bude se spát.
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
0: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu předčítat.
0: Nať potřebujete přičtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
0: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
0: Ježiši Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
0: Ne, jakou?
1: Taťána.
0: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
0: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodna Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
0: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, co víte? To samej feudál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný. Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova.
0: Jeho parta.
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
0: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
0: Poslyšte, příteliče.
1: Ano.
0: Ten revolver je nabitý.
1: Na Ostro.
0: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
0: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo?
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, Malý Pepíček Šternberg, Velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
0: To je nějaký holidu. Tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
0: Ježiši Krist.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
0: tak,
1: z děje.
0: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první. Odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
0: Smrkový háj.
1: Bez háje.
0: Co to? Jděte.
1: Kam?
0: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, 6 voků z Rožmberka, 3 Talafusové a Malý Pepíček.
0: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Ana, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.

0: Nožičky.
1: Citečky. Pepíček. Mámo, já chci žábu. Citečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
0: Co jsem komu udělal?
1: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
0: Já se nedivím, já tak...
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
0: No, Krista, prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držení.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
0: Starou Belu by chytil takovýmu parchantovi, protivnímu.
1: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
0: Že ne?
1: Až na konci 8. jednání.
0: Tak přeci.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
0: To se nedivím.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
0: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
0: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
0: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
0: To budou návaly!
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že? 2000.
0: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
0: Ale mějte rozum, podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
0: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už je vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
0: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
0: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli, já
0: no,
1: bych...
0: No nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
0: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
0: Tak to radši střelte, člověk.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pick-back Bulejko, herecká trojice. A ono to zní trochu jako při zápase na hokej. Pick-back Bulejko, gól! Hned ten první. Jiří Pick bývá často mylně zaměňován za spisovatele a satirika J.R. Picka. A přitom taky. Zajímavý herecký typ na jevišti nebo za mikrofonem. Tam jsme ho mohli poznat třeba jako Sir Henry Baskervilla v rozhlasové adaptaci Doylova psa Baskervilského. A tak za nás tady ve studiu už jenom poděkování, že si čas od času na divadlo pro vaše uši uděláte čas. Naslyšenou se s vámi těší autor pořadu Robert Tamchina, za technickým pultem v režii kolega Tomáš Lipan. Ale slovo má už teď na závěr vypravěč slavného Doylova příběhu doktor Watson.
2: Ve stanovenou hodinu jsme stoupali s Holmesem po schodišti hotelu Northumberland. Když jsme zabočili do chodby prvého patra, málem jsme se srazili se Sirem Henrym Baskervillem. Byl hněvem rudý ve tváři a v jedné ruce držel starou zaprášenou botu. Když nás spatřil, rozčileně vzkřikl.
3: Usta hromu, vypadá to, jako by si tu v tomhle hotelu chtěli ze mne dělat blázny, ale já jim ty opičárny zatrhnu a nedají-li si pozor, budou litovat. Usta hromu, nenajde-li ten poskok mou ztracenou botu, udělám jim tady z toho kůlničku na dříví. Já rozumím legraci, pane Holmes, já mám smysl pro humor, ale dneska to kapku přehnali.
4: Pořád ještě hledáte tu botu?
3: Tak jest, a spolehněte na to, že ji najdu.
4: Ale říkal jste přece, že to byla nová hnědá bota.
3: To také byla, a teď je to stará a černá.
4: Nechcete tím snad říci, že...
3: Přesně to chci říct. Vlastnil jsem všeho všudy na světě 3 páry bot. Nové hnědé, staré černé a tyto lakýrky, jež mám na nohou. Včera večer mi ukradli jednu z toho hnědého páru a dnes mi vyfoukli jednu černou. Hej, číšníku! Tak co, našel jste ji? No tak mluvte, člověče, a necivte na mě.
5: Ne, pane, ptal jsem se po celém hotelu, ale není po ní nejmenší stopy.
3: Dobrá. Buď se ta bota zde objeví před slunka západem, nebo půjdu za ředitelem a řeknu mu, že se odsud okamžitě vystěhuju a povídám vám, že je to poslední věc, o kterou jsem přišel v tomto zlodějském pelechu. Nehněvejte se, pane Holmesi, že vás obtěžují takovou hloupostí.
4: Nejsem si tak jist, že to je maličkost.
3: Opravdu?
4: Vidím, že se tváříte velmi vážně. Máte vy sám nějaké vysvětlení?
3: Nemám. Je to nejbláznivější a nejpodivnější věc, jaká se mi kdy stala.
4: Nejpodivnější? To snad.
3: A jak si to vykládáte vy?
4: Popravdě řečeno, ještě tomu nerozumím. Váš případ, Sir Henry, je velmi spletitý. Máme k dispozici několik stop. Je možné, že promarníme čas sledováním stopy nesprávné, ale dříve či později se musíme dostat na tu správnou. No, a jaké máte plány pro nejbližší budoucnost, Sir Henry?
3: Pojedu na zámek Baskerville.
4: A kdy?
3: Koncem týdne.
4: Celkem za to myslím, že vaše rozhodnutí je moudré. Mám četné důkazy, že jste v Londýně špehován a je obtížné najít mezi mnoha miliony obyvatel tohoto velkoměsta, kdo vás pozoruje a proč. Jsou-li úmysly těchto lidí nepřátelské, mohli by vám ublížit, aniž bychom měli možnost tomu zabránit. Věděl jste, doktore Mortimere, že jste byli dnes dopoledne na cestě z Baker Streetu sledování?
3: Sledování? Kým?
4: To právě vám bohužel nemohu říci. Nože, Sir Henry, plně s vámi souhlasím, chcete-li bez zbytečných průtahů odjet do Devonshire. Mám však jednu výhradu. Za žádných okolností nesmíte jet sám.
3: Doktor Mortimer se vrací se mnou.
4: Doktor Mortimer však má praxi, které si musí hledět. A jeho dům je na míle vzdálen od vašeho bydliště. Přes nejlepší vůli by vám nemohl přispět ku pomoci. Nikoliv, Sir Henry. Musíte vzít někoho sebou. Důvěryhodného muže, jenž by byl neustále po vašem boku.
3: A koho byste mi doporučil?
4: Kdyby se tady můj přítel, doktor Watson, podjal tohoto úkolu lepšího druha pro chvíle tísně, byste na celém světě nenašel. A nikdo to nemůže lépe posoudit, než já.
3: Výborně, jste skutečně nadmíru laskav, doktore Watson.
2: Bude mi potěšením doprovodit vás, Sir Henry.
4: Tak tedy dojednáno. Doktore Watson, budete mi podávat velmi zevrubné zprávy.
2: Ano.
4: Až dojde ke krizi, jsem si jist, že se tak stane. Dostanete pokyny, jak jednat. Předpokládám, pánové, že do soboty budete všichni 3 připraveni k odjezdu.
6: Hodilo by se vám to, doktore Watsone?
2: Naprosto.
6: Tak tedy, pokud vám nedáme vědět něco jiného, setkáme se v sobotu na Paddingtonském nádraží u vlaku, který odjíždí v 10.30.
7: A ještě něco, Sir Henry? Co pak to čouhá spod tamhle té skřínky?
5: Usta hromu, Holmesi. To má pohřešovaná bota.
8: To je divné. Prohledal jsem pokoj velmi důkladně ještě před obědem.
5: I já jsem tak učinil. Prohledal jsem každý coul.
8: A určitě tam žádná bota nebyla.
7: Ovšem, je to ta nová bota. Doufám, že se najde i ta stará. Kéž všechny naše nesnáze minou tak snadno.
2: Sir Henry Baskerville a doktor Mortimer byli ve stanovenou dobu připraveni a vydali jsme se, jak bylo dohodnuto, na cestu do Devonského hrabství. Sherlock Holmes jel se mnou na nádraží a dával mi poslední instrukce a rady.
4: Jde mi, Watsone, o všechno, co může jakýmkoliv způsobem, třeba sebenepřímnějším, souviset s naším případem. Obzvláště mám na mysli vztahy mladého Baskervilla k jeho sousedům a případné nové podrobnosti týkající se smrti sra Charlese. Sám jsem za posledních dnů trochu pátral, ale výsledky jsou žel negativní. Jenom jedno se zdá být jisté. Nejbližší dědic ze zákona Jakub Desmond, farář, je starý pán velmi laskavé letory, takže opravdu nepřichází v úvahu jako původce nepříjemností, které potkali sra Henryho. Zbývají tedy lidé, kterými mladý Baskerville bude obklopen na blatech. Nože, čiňte se.
2: Přičiním se, seč budu, Holmesi.
4: Jste, doufám, ozbrojen.
2: Ano, myslel jsem si, že to neuškodí.
4: Naopak, Watsone, mějte revolver při sobě dnem i nocí a nikdy v ostražitosti nepolevujte.
2: Cesta ubíhala rychle a příjemně. Krátil jsem si ji tím, že jsem se blíže seznamoval se svými dvěma společníky a tím, že jsem si hrál s kokršpanělem doktora Mortimera. Vlak zastavil na venkovském nádražíčku a všichni jsme vystoupili. Venku za nízkým bílým plotem čekal malý otevřený dostavník s párem nevelkých, ale silných koní. Náš příjezd byl zřejmě velikou událostí, neboť železničáři v čele s přednostou se kolem nás zhlukli a ujali se za vazadel. Kočí, zakaboněný šlachovitý pořízek, pozdravil sra Henryho Baskervilla a za několik minut jsme již uháněli s větrem o závod po široké bílé silnici. Vlevo i vpravo od nás stoupaly v mírných vlnách kopečky, jejichž stráně sloužily za pastviny. Tu a tam vykoukl z husté zeleně vikýř starobylého domu, ale za pokojnou slunou krajinou zvedal se, kam oko zabloudilo do večerního nebe, melancholický obrys blat, z něhož strmněly rozsochaté zlověstné kopce. Najednou zvolal doktor Mortimer.
8: Hola, co pak to tamhle je?
2: Před námi strměl vysoký sráz, vřesem porostlý výběžek blat. Na hřebenu hory rýsovala se tvrdě a jasně, jako jezdecká socha na obrovském podstavci, silueta vojáka na koni. Temná a příšerná postava měla na ruce pušku připravenou k palbě. Voják střežil silnici, po které jsme jeli.
8: Co to, Perkinsi?
9: Z Princetownu utekl trestanec, pane. Už je 3 dny venku a dozorci a vojáci hlídají všechny cesty a všechna nádraží, ale ještě ho okem nespatřili.
2: Chladný vítr zavál od blat a všechny nás roztřásl. Pojednou se našim zrakům objevila jakási rozlehlá prohlubeň pohárovitého tvaru, nestejnoměrně posázená duby a borovicemi. Kmeny byly zprohýbané a deformované lety zuřivých vichřic. 2 vysoké štíhlé věže vyčnívaly nad stromy. Kočí ukázal bičem a řekl: zámek Baskerville. Sir Henry Baskerville se zachvěl, když pohleděl do dlouhého temného stromořadí, na jehož druhém konci se jako nějaká vidina myhl zámek.
6: Stalo se to zde?
8: Ne, Tisová, ale je na druhé straně.
7: Vůbec se nedivím, že strýc měl v takovém prostředí neblahé předtuchy. Zde by měl nahnáno každý. Do půl roku zde budu mít špalír elektrických lamp a nepoznáte to tady.
10: Vjezdová alej vyústila na obrovské travnaté prostranství a zámek ležel před našimi zraky. Ze stínu podjezdu vyšel urostlý muž, přistoupil ke kočáru, otevřel dvířka a řekl:
11: Vítejte, Sir Henry. Vítejte na zámku Baskerville.
10: V žlutavém světle haly se rýsovala silueta ženy. I ona vyšla a pomáhala kočímu při vykládání našich zavazadel.
8: Nebudete mi, doufám, zazlívat, Sir Henry, že pojedu rovnou domů. Žena mě očekává.
7: Ale zdržíte se přece chvíli, doktore Mortimere, a povečeříte s námi, ne?
8: Nikoliv, musím jet dál. Rád bych zůstal a provedl vás po zámku, ale tady Barrymore bude jistě lepší průvodce než já. Zbohem tedy, a neváhejte pro mne poslat ve dne nebo v noci, jestli vám budu moci něčím posloužit.
10: Rachot kol zanikal v aleji, když jsme Sir Henry a já vcházeli do haly. Těžké dveře zámku se za námi dunivě zavřely. Byla to krásná místnost, v níž jsme se ockli. Ve velkém starosvětském krbu za vysokými železnými mřížemi praskala a sršela ohromná hořící polena. Sir Henry i já jsme si šli ohřát k ohni ruce, neboť jsme byli dlouhou cestou prokřehlí. Pak jsme se začali rozhlížet. Všechno bylo nejasné a temné v tlumeném světle lampy, jež hořela uprostřed haly.
7: Je to tu zrovna takové, jak jsem si představoval. Na mou čest, doktore Watsone, není to tu zrovna veselé. Člověk by si na to jistě zvykl, ale zatím si tu připadám jako ryba na suchu. Vůbec se nedivím, že to strýci šlo trochu na mozek, když v takovémhle domě žil stále sám a sám. Tak či onak, jestli nemáte nic proti tomu, mohli bychom jít dnes brzy spát a možná, že ráno bude všechno vypadat veseleji. And now

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, pondělně úterní, právě otevírá, 23. hodina odbíjí, no a krásný pozdní večer je před námi. Každopádně všechny vás zdraví Jitka Lukešová, všechny, kteří ještě nespíte, moc se na vás budu těšit. A dvě hodinky jsou před námi, společného setkávání se, společného povídání. No a také pro vás máme, jako vždycky, připravenou spoustu muziky pro vaší večerní pohodu a takový ten relaxační odpočinek. No a o čem to dnes bude? Dobrý přítel člověka. Kniha. Čtete rádi? Čtete hodně? Jací jsou vaši oblíbení autoři a jaké jsou vaše oblíbené žánry? A vydržíte číst třeba klidně i celou noc, pokud vás knížka uchvátí? No a co pěkného jste četli v poslední době? Doporučte i nám ostatním. A vracíte se k nějaké knize třeba už po několikáté? Myslím, že každý z nás v životě určitě alespoň pár knížek přečetl minimálně povinnou četbu ve škole, co říkáte? Ale určitě jste mnozí náruživými čtenáři a dobrou knížku si obohacujete svůj život a třeba si i rozšiřujete obzory. Ne nadarmo se říká, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, jaký jsi. Telefon k nám na téma Dobrý přítel člověka, kniha. Telefon k nám na toto téma, tedy 731 800 900. Pak máme také náš web a tam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka a samozřejmě i pro dnešní pozdní večer a noc platí i tradiční e-mailová adresa nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pohodový pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod Václav Neckář, který si vypůjčil slavný hit od skupiny Bee Gees se stejným názvem Mad Sad Juices. Jinak 4 minutky po 23. hodině, to je čas, kdy pozdravíme prvního hosta, kterým je Zdeněk z Prahy. Krásný pozdní večer, Zdenku.
1: Dobrý den, dobrý večer. Tady je třeba Zdeněk z Prahy. Je třeba plno titulů, který by mě zajímaly jako osobnosti sci-fi nebo osobnosti přírodovědy vědný nebo tak, ale vzhledem k tomu, že jako mám problémy jako se zrakem, jako ne, že bych byl nevědomý, ale prostě jako to jako míň vidím, nebo prostě to hodně těch vydavatelů jak bych to řekl, zapomíná na to, že existují taky audioknihy.
0: Počkejte, a co nám teďka chcete sdělit? Chcete nám sdělit to, že vám chybí právě knížky v těch audioverzích, nebo co mi chcete sdělit?
1: Že mě chybí knihy taky v audioverzích, ano.
0: Dobře. Dobře, a povíte mi něco o třeba té nějaké vaší oblíbené knížce právě třeba v té audioverzi? Našel jste něco v poslední době, co vás zaujalo?
1: Stefan King třeba vůbec jako prostě různý ty jeho tituly, nebo Terry Pratchett, nebo takovýhle jako různý tituly.
0: Pánečku.
1: No a pak jsou třeba různý přírodopisní nebo různý podobní knihy a to teď jako si nespomenu přesně. Jako,
0: tak to všechno vás zajímá a baví tedy, jo?
1: Jo.
0: Čím je pro vás knížka, když říkáte, že vlastně máte Zdenku vlastně zrakový problém, tak čím pro vás v životě ta knížka je, ať už tedy v té zvukové verzi nebo v té tištěné klasické, když třeba by vám někdo četl nebo tak?
1: Jako i zábavou, i ponaučením. No a chtěl bych říct naštěstí, že existuje, je to slepecká knihovna pro nevědomí a jako tam mají hodně jako titulů jako na audio, audio, je to bezplatný, jako, že si tam může člověk učovat jako prostě
0: tak, to je krása.
1: Nějakým postižením knihy, ano. No a je to knihovna ve
0: Smečkách
1: na Praze 1 a je to bezplatný.
0: Takže ostatním, kteří by takhle potřebovali, tak doporučujete tuhle tu knihovnu, pokud rádi čtou a mají třeba podobný handicap trochu jako vy, jo?
1: A stačí jenom přinést od lékaře potvrzení, že jako člověk má jako výzvěpný, že prostě je slabozraký a že si tam člověk půjčovat jako hodně audio knih.
0: Rozumím.
1: A nebo i jako v rovém písmu, no, ale jo. Jako převážně tam mají ty audio knihy.
0: Mm-hmm. A co je pro vás příjemnější? Ten zvuk a nebo to speciální písmo pro vás, abyste se zkrátka zorientovali?
1: No to speciální písmo já neumím, nebo to jako tak nějak jsem schopen jako si i přečíst knihu v normálním jako provedení, ale to jako je pro mě dost
0: namáhavý.
1: No, spíš ty, převážně ty audio knihy, no.
0: Co byste tak doporučili ještě těm, kteří mají před sebou dovolenou, zabali do kufru? Co vás zaujalo teď třeba v poslední dny, týdny?
1: No, bylo něco? Nedokážu přesně říct. Jak říkám, já jsem převážně na tu sci-fi.
0: Na tu sci-fi, no. jasně.
1: Jak říkám, třeba ten Terry Pratchett, nebo ten Stephen King, nebo tak podobně, no a to, no, takže jako...
0: Dobře.
1: Jsou různý další, samozřejmě různý další tituly, který...
0: Prostě jako si vyberete prostě... v té vaší knihovně, třeba, jak jsme zmiňovali, v té speciální knihovně, která se nachází v Praze ve Smečkách, to můžeme sdělit pro všechny ty, kteří by náhodou nevěděli, ale já myslím, že to je ve všeobecném povědomí, tahle ta známá knihovna s těmi audioknihama. No.
1: Taky jsem se setkal s pár nevědomýma, který jako... O tom nevěděli.
0: Tak určitě já myslím, že i třeba jejich přátelé, nebo zkrátka i třeba ošetřující lékař poradí. Dobře, Zdenku, moc vám děkuju, ať se vám daří a přeju vám hezké dny a děkuju moc krát, jo?
1: Naschledanou, děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jitka Zelenková, máme si co říct a já doufám, že si budeme mít co říci i s naším dalším hostem, kterým je Pavel ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Taky přeju krásný pozdní večer všem posluchačům a i vám, paní Jitko.
0: Děkuju mnohokrát za všechny. Tak co vy a knihy a vůbec čtení jako takové?
1: Tak protože taky patřím mezi ty zrakově slabší.
0: Ano.
1: Tak ne, že bych jako přečetl nějak mnoho knih, ale přečetl jsem samozřejmě nějaké knížky. Jsem chtěl říct jenom, že si pamatuju, že nám vždycky před spaním četli vychovatelky na internátě knížky.
0: Aha.
1: Když jsme se na tom těšili, jako tam jsme slyšeli třeba od Říhy o Letadelku Kánětí, jo, nám četla paní Jarošová.
0: Jasně.
1: A třeba Bubáci a Hasrmaní a podobné tituly, tak jsme se na to vždycky těšili, to bylo takový pěkný. Mm-hmm. Pak se zase a hajdy spát.
0: Jo, jo.
1: To bylo takový pěkný. No samozřejmě, že jsem taky využíval audioknihovnu toho Karla Emanuela Macana, což bylo na Krakovské ulici, já nevím, jestli je to v těch Smečkách, nebo jestli to před...
0: To bude ještě možná něco jiného, no.
1: No, aha. Tak tohle bylo, to si pamatuju, že bylo, myslím, v Krakovské ulici, Karla Emanuela Macena, tak takový, potom, že jsem se hodně zabýval divadlem, tak jsme hodně jezdili, a i tady ze Židlochovic vlastně soubor náš, tak se hodně jezdilo do Celetné, tam byla Dilia, která byla divadelní a literární agentura,
0: ano,
1: která
0: ano.
1: Vlastně půjčovala texty divadelní a to jsme taky pročítali samozřejmě, když jsme potřebovali se naučit nějakou tu hru.
0: Jo.
1: Já jsem se dostal pak ke knižce od Marka Twaina, to se jmenovalo Dopisy z planety Země, což bylo velmi působivé, kde psal vlastně archanděl Satan, který se dostal vlastně jakoby na zem a psal archandělovi Gabrielovi a Michaelovi a tak psal prostě poznatky o tom, jak se žije tady na zemi a jak lidi mají představu, jak to vypadá v nebi. Mm-hmm. A druhá část byla vlastně výpisy z deníku Adama a Evy.
0: Ano, ano.
1: A bylo to opravdu velmi, velmi takové pěkné, to jsem četl. A já jsem z toho pak vlastně udělal takový výcud, takový texty, udělal jsem z toho vlastně divadelní hru. Mm-hmm. Tak jsme se taky tak pokoušeli hrát. No a velmi se mi líbila knížka o Neználek, ať už na Měsíci nebo Slunečním městě. A jinak jsem hodně prohlížel hlavně obrázky, jo, jako, jo, než text, kolikrát jako malej prostě obrázky, ohníček jsem rád, tam barbánka, nebo já nevím, takový ty kreslený věci.
0: Ano.
1: Detektiva Štíku a takový ty věci. A pak jsem se dostal později, mě hodně zajímá literatura faktů.
0: Ano.
1: Taková ta historie, hlavně naše.
0: Ano.
1: Tak jsem se dostal ke knižce o Albrechtovi z Valdštejna, který vlastně byl první držitelem titulu generalissimo. A tam jsem se dověděl, jako, že to byl opravdu pěkný pásek.
0: Jo.
1: To byl takový. No a teďka nedávno v balíčku mě došlo od kamarádky, od Janči, že jo, z Noční linky,
0: ano.
1: Tak mě poslala krásnou knížku. Je to teda velmi těžká, velká bichle, taková od Ludmily Vaňkové, Král železný, král zlatý, což je vlastně o Přemyslovi, že jo.
0: Takže tak máte co dělat teďka v blízké budoucnosti, jo?
1: Takže bych měl co dělat. Ještě jsem se teda do toho nezačetl,
0: rozumím.
1: Ale se pustím, tak mě to zase nepustí, to se vsadím, no.
0: Jo.
1: A tak jako no, tak to je tak asi, co se týče knížek. Ještě jsem u nějaké, my jsme říkali všem tady těm známým od rodičů, teta a strýc, že jo, tak u tety Brzo bohaté si pamatuju, že jsem narazil na knížku od J.M. Matrosky Kapitán Nemo, on to vlastně jako udělal překlad, tak to bylo taky jako zajímavý čtení, jako hodně. No.
0: Rozumím. Dobře, Pavle, no tak já myslím, že ten záběr je velmi široký, každopádně literatura faktu, něco málo trošku i fantazy a tak dále a všecko, co je poutavé, tak vás určitě jak si zajímá a rád se do toho pustíte, tak ať se daří, ať se vám líbí i tahle ta poslední kniha, co máte teď připravenou. No a jinak přeju hezký večer a hezké dny a děkuju moc krát.
1: Já taky přeju hezké dny, ještě jestli můžu, bych pozval paní Inku a pana Bohumila. To je tak všechno.
0: Dobře.
1: Samozřejmě Janču taky.
0: Dobře, ráda vyřizuju a zase příště se budu těšit. Mějte se hezky.
1: A to máme krásně, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci. A svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí Ventinol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly. Ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu, když při mě stál. Sako mám od popílku na krevatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je poliká.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit ocikánky, a dříve, než mě přijme svatý

při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a

0: když při mě stál. On při mě stál.
1: Tak tolik Jaromír Nohavica a písnička Mám je z Vunartu. A během písničky se k nám dovolala paní Miroslava z Plzně. Tak paní Miroslavo, hezký pozdní večer přeju i vám.
2: Dobrý večer. Tak. Nemajíc jiný technický zařízení, nemám internet, takže čtu přes 80 let. Nepočetla bych, kolik knížek jsem přečetla.
1: Rozumím.
2: Začínala jsem v 6 letech a všechny pohádky Boženy Němcové, Nerudu a postupně, bylo nás pět, moje srdcová záležitost.
1: Jasně.
2: A pak od 18 let jsem byla v klubu čtenářů.
1: Aha.
2: Takže dokud nezanik klub čtenářů, tak všechny knížky Iga, Balzaka, Steindala, všechno možno. A postupně mě vždycky mi zajímaly dějiny a cestopisy, takže dějiny, hlavně dějiny. Mm-hmm. Habsburkové, Normandie, Anglie, velká moje láska, všichni krále. Ale mám ráda i detektivky. A děti a vnučky mě zásobují na Vánoce, když už jsem stará a už mi čtení dělá potíže, tak už říkám, nekupujte mi nic, ale přece jenom zase jsem dostala povídky Marka Erbena a moje předposlední knížka byla Bohemia Avion, nádherná knížka taky o Anglii, doporučuji ti. Mám ráda Vondrušku, to snad jsem přečetla všechno, co kde vyšlo.
1: No tak vy jste velký všechno. Čtenář, to vám řeknu.
2: Velký čtenář jsem, ano. A bohužel, no, už mi to nechodí, takže chodila jsem ještě před covidem do knihovny pravidelně každý měsíc, vždycky na celý měsíc knížky tady v Plzni u nás, no. Bohužel věk a chození už mi nejde,
1: jo. Takže
2: si občas otáhnu z knihovny, si vytáhnu nějakou knížku, mám ráda Ságu Rogu Forsythů, různě to bych jmenovala hodně dlouho. Víte, dělám, že jdu si, mám rozsáhlou knihovnu a dělám, že si jdu uklidit a vytřít prach z knihovny, no.
1: Jo.
2: A vytáhnu si knížku a je po uklízení.
1: A čtete. Kdy nejradši čtete? Čtete kdykoliv přes den nebo pozdě večer?
2: Kdykoliv, protože bohužel už jsem stará nechodící, takže mám akorát knížky, křížovky a televizi.
1: Jasně.
2: Nic jiného mi nezbývá, takže si tak akorát uvařím. No a každý volný čas věnuju čtení. Kupuju si časopisy, kupuju si Téma, Reflex, Reple, no dějiny, to mě děti mi předplatili, když si mi vnuk předplatil. Historii a prostě teď už hodně časopisy, no.
1: A dokázala byste odhadnout?
2: Jenom mýmu tatínkovi, že mě naučil, tatínek byl velmi sečtelej.
1: Ano.
2: A že vlastně od prvních Leporel a obrázkových knížek jsem přešla k pohádkám a no a všechno prostě.
1: Všechno zkrátka, postupně, ano, přesně tak. Dokážete odhadnout, kolik třeba knížek máte ve své vlastní knihovně?
2: Ježiš, to no, takových 300 určitě.
1: To je hodně.
2: A to už jsem, no, je mi to líto někam dát pryč, protože to už je dneska, ty knize už bych nemohla číst, nebo některé věci, teď ještě tu mám pohádky Erbena a už se to, ale jsou nádherně ilustrované,
1: tak si je chcete nechat.
2: Nedám to pryč, ale číst už se to nedá. No a jsem ráda, že to poděděl můj syn, jo. Takhle ten čte, velmi čte.
1: Že si z toho vybere taky něco pro sebe a použije samozřejmě.
2: No on má ještě rozsáhlejší knihovnu, že já je publicista, nebudu říkat jeho jméno.
1: Ano, rozumím.
2: Jsem ráda, že to, no to víte, čtou všichni v rodině, no ale vnuci a pravnuci, ty už mají jenom mobil. A
1: mají to trochu jinak, tak oni se k tomu určitě
2: to
1: taky dostanou
2: jinak,
1: obloukem.
2: No, ale já už nechci tyhle ty možnosti. To už, já jsem technicky taky nezdatná, ale říkám, knížka, to je můj životní úděl.
1: Tak to je dobře, to je
2: a
1: dobře.
2: A dokud na to jakž takž vidím, no tak čtu.
1: Tak si to užíváte. Tak paní Miroslavo, moc vám děkuju, samozřejmě ať vám slouží zdraví, přeju krásné dny a ostrý zrak na ty knížky.
2: Děkuji, no to víte, brýle už mám dávno, to už
1: jo.
2: Mám ještě ze zaměstnání, když jsem dělala.
1: No je, to máme mnozí,
2: ale,
1: ano.
2: No, ale přece jenom ještě něco, ještě. Nesmím už ty nejmenší písmena někdy, když už tím křížovky, tak už na to moc nevidím.
1: Jo,
2: ale,
1: je potřeba. Tu správnou pořád. Velikost. Dobře. Tak děkuji moc a hezké dny a mějte se moc pěkně.
2: Děkuji vám, děkuji.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Naschledanou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková a písnička jménem Růže. No a přesně v 11:30 se k nám dovolal Olin z Kopřivnice. Krásný večer, Oline.
1: Já vás všechny zdravím.
0: Děkuju.
1: Jak ve studiu, tak i posluchače.
0: Děkuju za všechny. Tak odkud to vememe, no. Oline?
1: Od malička.
0: Od malička, dobře. Může být.
1: Takové ty tvrdé skladací, jenom obrázky, co tam byly a tak dále, Letadel kokáně povinné samozřejmě s Kociánkem, Neználkovy příhody, trilogie Vinetou, Olče Trend a Poklad na středem jezere, to jsem dostal kdysi, jako, nevím, kolik mě bylo na Vánoce. Ale je taková poznámka k tomu byla, nebo je, že jsem to měl přečtené ještě dřív, než byly ty Vánoce, protože jsem
0: našel jste,
1: Kříž, kde to bylo, a tak jsem si to prostě přečetl. Mm-hmm. Fascinuje mě, nebo mám, to je snad moje nejoblíbenější, Karel Poláček byl nás pět.
0: Jo, to už tady padlo to taky mám, jednou, to, já vím, oblíbená
1: to,
0: knížka.
1: To mám podmaněné tím, že pan Filipovský to krásně namluvil do rádia a to, jak já jsem slyšel vždycky večer, někdy jsem to ulovil, třeba takový to pajda za námi utíkal, už mu plandali a on se smál a to je prostě, to jsou... On to tak nádherně prostě četl, že to se nedalo jinak. Mm-hmm. Bylo to skvělé. No a další potom, jak už člověk jsem přibýval na těch letech, tak zajímaly mě špionážní knížky od Borovička, to napsal, vlastně ten měl několik těch špionážních knížek, potom o ponorkách jsem rád četl, o letadlech, o taky, prostě
0: taky. Takže taky fantazii trošku, aby to bylo.
1: Ano. Gerneovky samozřejmě tam museli, určitě do toho taky patřili a potom jsem se dostal do takového, nevím, jaký zvláštní období, kdy jsem propadl takovému, neříkám, lamaistickému podvědomí, o těch nižších jsem četl, obsal Grampa Jeskyně předků, protože tam jsou takové fantastické věci, které údajně, jestli to je pravda, že existuje na světě tři místa,

0: dětí a tak dále, tak jsem si pomocí těch čísliček v té mřížce zjišťoval, jestli to na ně sledí třeba ty charakteristiky, jestli jsou nervózní nebo jsou klidní, čemu propadnou, co se stane jejich takovým tím jakoby budoucím posláním a podobně, protože ta numerologie má opravdu, je to zvláštní, protože jsou takové věci, které člověk se nad tím zamyslí, řekne si, jak je to možné, že pár čísel ho může odhalit dopředu a tak dále, a tak dále. Takže ono, je tady toho strašně moc. Taková knížička třeba, to bylo nějaké téma, taky myslím u vás, jestli věříte na náhody nebo nevěříte, tak já říkám, žádná setkání nejsou náhodná. Jak jsem vysvětloval kdysi, že potkáte nějakého kamaráda třikrát na ulici a nevíte proč, tak se zastavte s ním, on vám to vysvětlí, nebo vám přinese nějakou informaci o tom, co vyhledáte a tak dále. Takže bez toho, ani by se lidi kolem sebe všímali, tak měli by tomu trošičku jakoby podlehnout, ale to je samozřejmě názor každého. Jak jednotlivce, já nikomu nic nemnucuji.
1: Ano, ano.
0: Já vždycky říkám, nabízím nějakou radu nebo nějakou informaci, když chceš, nechceš. Jako včelař, víte, že jsem včelař, takže produkty včely jsou propolis, vosk, med hlavně. A takže když mám toho medu, nebo mám, když mám med, zeptám se někoho, chceš med, je takový, nabízím, nenutím, protože letos jsem toho měl hodně, teda dost
1: dobře,
0: málo.
1: Tak pojďme trošku zpátky k těm knížkám, prosím.
0: Knížky, hodně jsem těch knížek měl opravdu o tom včelství, protože...
1: Rozumím, potřebujete to znát taky, to
0: jsem
1: fakta.
0: Říkal, jsem čtvrt 25 roku vedl vlastně včelský kroužek.
1: Takže odborné knížky, ano.
0: Proti děcka jsem to sháněl. A když jsem sehnal nějakou krásnou knihu, ilustrovanou fotografii a podobně, a když jsem to teď ke konci, jak už ten takový ty Google nás doběhly, tak jsem se snažil těm dětskám nutit, nějak je přesvědčit, aby ty knížky zkusili otevřít a zjistit, že opravdu v té knížce se dá něco najít.
1: Ano.
0: Narazil jsem prostě na to. A proč, když to vygooglíme, no tak... To mě to jako tento fenomén mě trošičku jakoby nedělá dobře, nebo nedělá.
1: Tak oni si na to taky postupem času přijdou, no.
0: Takže jsem nad tím mávnu rukou a nechal jsem to tak, no.
1: Ano. Každopádně ale knížky vás baví, ať už ty odborné, nebo ty pro zábavu. Jsou to vaši kamarádi. Dobře, Oline, děkuju moc krát taky. Přeju krásný večer, ať už s knížkou, nebo bez ní.
0: Já děkuji také za prostor. Zdravím své kamarády, kteří oni vědí, které myslím a
1: dobře.
0: Ať vám to dopadne dneska krásně.
1: Děkuju moc krát.
0: Ať vás nerozčílí.
1: Budu se těšit.
0: Třeba řekne, já nečtu.
1: No to se taky může stát, no.
0: Samozřejmě. Mějte se moc hezky.
1: Taky. Nashledanou, naslyšenou, krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Činasky a písnička jménem Kapradí. A během písničky se k nám z jižních Čech dovolal Martin. Krásný večer, Martine.
1: Dobrý večer vám, posluchačům.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak povězte, jaký jste čtenář, jste nebo nejste, prozraďte na sebe něco.
1: No, momentálně moc velký ne, protože čas a povinnosti prostě nedovolej.
0: Jo.
1: Ale určitě svoje začátky, kdy jsem začínal číst čtyřlístky, ty byly nádherný od těch prvních dílů. Teďkon teda už teda zahlínul jsem novodobý čtyřlístky a už to není vončo. Už ten příběh tam postrádá nějaký vývoj. Potom určitě první knížka, kterou jsem si nějak tak pamatuju, co jsem už četl potom sám, tak byla od Gostříneho Sempého Mikulášovi Patálie.
0: Ano, ano.
1: Nádherná knížka. Ta mě strašně moc bavila. Určitě bych potom pokračoval Harry Potter, jo, od Rowlingový, tak to jako čtená kniha oproti filmům.
0: Radši knížku než film, říkáte, jo.
1: Určitě knížku, ano.
0: Je pravda, jo, že ty knížky mají samozřejmě širší záběr, protože to všechno se tam nemůže vyjít, že z časových důvodů a tak. Takže možná mnozí, když pak vidíme film i knížku, jsme si přečetli, tak možná pak radši volíme tu knížku, no, kvůli dlouhému příběhu.
1: Ano, určitě. Tam jsou určitě rozepsané jejich pocity a různý prostě situace více rozvedený. Jo, takže knížka rozhodně jako lepší. No a potom bych pokračoval třeba Bratří Čapku, různé knihy, Krakatec, Továrna na absolutno, úžasný knížky, RUR, potom poslední dobou teda už moc nečtu, jak jsem říkal, ale jsem strašně rád, že existují audioknihy. Já jsem řidič, když na cestách si najdu nějakou
0: audioknihu. Takže si berete na cestu sebou, jo?
1: Ano, ano, ano, rozhodně. A jednu z posledních třeba Bílá nemoc, jo, a našel jsem nějakého nového autora, Charlie Greenberg,
0: jo.
1: Jo, je to český autor, ten čte vlastně svoji tvorbu do těch audioknih, taky jako nádherný příběhy a různý sci-fi knihy, který napsal, tak rozhodně doporučuji.
0: No tak máte přehled v konec konců, co se kde natáčí a tak. Takže na tu cestu, jaký žánr? Má to být hodně odpočinkové, anebo třeba i nějaké drama, když teda při tom řídíte a musíte se soustředit?
1: Spíš to drama, který mě trošku víc drží při smyslech. Určitě jako nějaký úkolé bavky by byly horší. Něco nezajímavého a taky hlavně je důležitá věc u těch audioknih, kdo to čte. Musí vám být příjemný
0: ten hlas.
1: Ten jeho hlas.
0: Rozumím. Poznáte třeba herce, kteří načetli tu knihu, kterou jste si vybral? Aniž byste si to tam přečetl, teda na tom obalu.
1: jestli si dobře pamatuju, to byla, myslím, Bílá smrt. A tu určitě byla načtená snad od pana Hrušínskýho. Staršího.
0: Jo.
1: Nebo jestli už to byla předělávka do nějaké rádiové hry, to nevím teďkon, paměť už tady na to nemám, na ty konkrétní informace. Jo, takže pan Hrušínský určitě jako krásná jako přednes, jo, tak si dba.
0: A co když je nějaká ta dovolená prázdniny, zkrátka tam, kde víte, že třeba nebudete chtít každý večer být někde, nevím, ve společnosti a budete si chtít třeba i sednout s knížkou nebo na večer pod strom někam do chládku. Co byste si tak vzal sebou?
1: Já se přiznám, že dovolený moc nepěstuju. A když jsme s dovolenou, tak většinou s přítelkyní trávíme na zahrádce a občas nějaký vejlet po českých radech nebo zoologická a tak. Ale těším se, jestli se dotkám důchodu.
0: No.
1: A strašně rád bych si přečetl určitě nějaký knížky. A doufám teda, že se toho dočkám.
0: Určitě. Držím vám palce, přeju samozřejmě hlavně hodně zdraví, radosti, spokojenosti i dobrých knížek. A jinak děkuji moc za návštěvu, Martine, a šťastné cesty tam i zpátky. Mějte se pěkně.
1: Vám moc krát děkuji a jestli mi dovolíte, chtěl bych pozdravit svoji babičku, jestli můžete.
0: Určitě můžete, ano.
1: Tak, hele, moji milou babičku Helenku Bojinovskou z Teplic.
0: Dobře.
1: Ona poslouchá, tak
0: to je fajn.
1: Chtěl moc krát pozdravovat. Děkuji moc krát.
0: Není vůbec zač. Já taky a zase příště u nás. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vašo Patejdl, mal som rád býtníkov, tolik písnička a teď pozdravíme Boženku do Hradce Králové. Hezký večer, Boženko.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A chcete, mám ráda knížky už od té doby, co jsem se naučila číst, a to bylo ještě než jsem šla do školy ve 42. roce. A dostala jsem první knížky takový ty dětský, Kubíček, kluk ze samoty, Hanička, její družky a prostě tyhle ty dívčí romány. Pak mánky, že pak jsem měla ráda Broučky od Karafiáta, ty jsem četla několikrát. No později, jako když jsem už si sama mohla koupit knížky, protože to bylo ve válce, že jo, a to těch knížek tolik nebylo, tak jsem prohlížela ty starý zemědělský kalendáře, tak z roku 1926 tam byly prostě i takový ty příběhy a to všechno, co jako se dělo. A začala jsem knížky jsem měla ráda, jak ty romány, měla ráda jsem četla od Světlí a od Němcovi Divou Báru, pak jsem měla ráda i Jindřicha Bára, i Hanči Bárovou, takový ty od Křenka, a mám knížku ještě, která byla napsaná roku 1882. A nedávno jsem četla od Františka Dědiče, to byly taky taková sága rodiny, a to bylo okolo Mladý Boleslavy, jak jezdili do Prahy ještě s vozama pro vápno a přešlo se to přes válku 1866 a to jako jsem četla už asi po třetí, moc se mi to líbilo. No a z těch novějších tak jsem četla tu Šikmou věž a od Křenka Vesnicopis a nedávno jsem taky přečetla knížku ve slovenčině. Kde si se vydala, tam si mléko pítaj. To je taky prostě takovej román z toho z období války až do těch jako těch 50. 60. let. No, knížek mám hodně a co jsem co ráda čtu, knížku na Vánoce vždycky od Gibralsona, to je Věčně zpívají lesy,
0: tako,
1: trilogie. No, není jiné cesty a prostě takhle, a to je norský román, to no, o životě na takové farmě a prostě to se mně strašně líbilo.
0: To takže věku, doporučujete, ale jo, kdyby to někoho zajímalo, no, to téma.
1: A u nás ve vesnici rušili knihovnu a knížky dovezli do školy, do sklepa. No já to nemohla přenést, v té době moje mamka zaskakovala ze školníka a já jsem chodila u přestávkách a ty knížky jsem z toho sklepa nosila. Takže já mám spoustu těch románů ještě z minulého století a takže ještě čtu, už mě bude příští měsíc 90.
0: Pánečku.
1: A pořád ještě byla jsem na operaci s očima, tak zase vidím, no tak strašně ráda čtu a vydržela jsem až do 2-3 hodin do rána. No takže já jsem velký milovník knih, akorát začínám mít obavu, co s nima bude, až tady nebudu.
0: Jo. No každopádně, Boženko, taky vám přeju ostrý zrak, ať vám oči slouží. A dobře se vám čte, děkuju. Ať už večer nebo za dne, ať máte pořád z čeho vybírat a líbí se vám to. Jo, a moc děkuju za návštěvu.
1: A všem přeju dobrou noc.
0: Mějte se hezky, děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to lásko, vážně, relí poslední.
1: Věra Martinová a s ní také Jan Kaniza. Poslední relí, tolik písnička, blížíme se k půlnoci a pojďme se před půlnocí také těsně podívat na chvíli do pošty, jinak za všechny odkazy, ať už e-mailové nebo na našem webu, děkuju moc. A paní Inka k tématu píše: Dobrý večer, Jitko. Já jsem naprostý knihomol a mám své oblíbené autory jako Hanna Marie Kornerová, Markéta Harasimová, Klára Janečková, Joy Fieldingová, Sandra Brown, Nora Roberts, G. Day, Rob, Julia Garwood, Daniel Steele, Michaela Klevisová, Jeffrey Deaver, Lars Kepler, David Capps alias Alexander Stainford, Lucie Kunešová, Tess Gerritsen, Mary Higgins, Clark, Barbara Erskine a tak bych mohla pokračovat. Čtu stále, když mám volnou chvilku a všude. U lékaře, ve vlaku, v MHD, no a nejvíce doma a mám obavy, že nestačím všechny zakoupené knížky přečíst, protože ještě navíc chodím do knihovny. Mám ráda také thrillery, psychologické, lékařské, historické i humorné romány a bez čtení si nedokážu představit svůj život. Jinak moc zdravím všechny, Inka z Hradce Králové. Tak paní Inko, ať se vám dobře čte, ať vás stále baví to, co vám tam čeká na stolku nočním nebo na jakémkoliv pracovním třeba ve frontě, tak ať na to dojde také řada. No a budu se těšit samozřejmě zase na vaše další tipy, po čem třeba sáhnout a co se vám moc a moc líbilo, co by se mohlo líbit i nám ostatním. No a teď se s písničkou od mistra Roye Orbisona přehoupneme do nového dne, kterým bude úterý.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Roje Orbisna jsme se přehoupli do nového dne, kterým je úterý s datem už 8. září. No a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den úterní vydařený, aby nám šla práce dobře od ruky, aby nám ty povinnosti všechny, které máme třeba před sebou, tak se zkrátka všechny podařilo vyřešit a odpracovat zdárně s radostí a úsměvem. A pokud vás čeká den volný, tak si jej užijte také přesně podle svých představ a také s těmi, které máte rádi. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme a můžeme povídat na téma Dobrý přítel člověka, tedy kniha. Čtete rádi, čtete hodně, jaký jsou vaši oblíbení autoři a jaké jsou vaše oblíbené žánry. A vydržíte číst třeba klidně i celou noc, a pokud vás knížka uchvátí. No a co pěkného jste četli třeba v poslední době a vracíte se někdy k nějaké knize už po několikáté. Každý z nás v životě určitě alespoň pár knížek přečetl, minimálně třeba povinnou četbu ve škole, co říkáte, ale věřím tomu, že jste mnozí náruživými čtenáři a že si dobrou knížkou obohacujete svůj život a také třeba možná i rozšiřujete obzory. Ne nadarmo se přeci říká, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, jaký jsi. Takže na toto téma i teď po půlnoci. Telefon k nám 731 800 900. Máme i web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak krásnou noc, pěkný nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, starý dobrý Olympik a písnička Okno mé lásky, to vše krátce po půlnoci na Prahu stále nového dne, kterým je úterý s datem 8. září, ale ne každý už má den úterní, protože teď se spojíme přímo s paní Nikolou, která se dovolala z Chicaga. Krásné odpoledne nebo podvečer u vás.
1: Děkujeme, také vám přejeme krásný večer.
0: Krásné popůlnočí, ano, nebo popůlnocí.
1: Krásné popůlnočí, ano.
0: Každopádně vás slyším, jako kdybyste seděla se mnou ve studiu. Nádherné spojení máme, to neuvěřitelná věc. Co vás tak zaujalo na těch knížkách, Nikolo, prozraďte.
1: To mě zaujalo. Mě zaujalo to, že my rádi čteme a mám malou dceru a čteme pořád. Čteme každý den.
0: Pánečku, klobouk dolů, jste příklada. Příkladem pro všechny ostatní, kteří nečtou a koukají na televizi a podobně jenom třeba. Tak co rádi, co tak si vybíráte? Jo, ze školy už. Co si vybíráte ráda pro sebe a co pro vaši malou dceru?
1: Tak pro moji malou dceru vybíráme nejradši příběhy, které jsou tak pro děti okolo 5 až 6 let. Teďka momentálně má nejoblíbenější knížku Justinka a asistenční jednorožec, která je o fantazii dětí. A potom máme rádi od Patrika Hartla Andulku Andulu, která je vtipná.
0: Jo.
1: Tak to je naše velmi oblíbená knížka a jinak já sama pro sebe mám ráda autobiografie.
0: Aha.
1: Teď jsem momentálně přečetla o paní, která založila vlastní značku Bot, takže celá její cesta od začátku až po vlastně jako úspěšný konec, kdy ty boty se stále prodávají. Ještě, co jsem teďka četla, ještě to byla teďka poslední knížka.
0: Takže v Americe jste si četla o americkém snu, jak se říká, jo, vysloveně. Od nuly
1: o americkém snu, jo,
0: úspěchu.
1: Ano.
0: Jo, ale to se hezky čte, protože to dobře končí většinou, tak to je fajn tohleto.
1: Ano, ano, ale nevěděla jsem, jak to skončí. A vlastně ještě jedna knížka, která mě zaujala, tak byla česká knížka Josefíně, jmenuje se, teď nevím, jestli to řeknu správně, a myslím si, že je to knížka, která se jmenuje Josefíně všichni lžou. A teď nevím, jaký na Karolína a nepamatuju si příjmení.
0: Jo, tak to já jsem neslyšela autorka. Tenhle ten titul, ale určitě půjde dohledat. No a s vaší dcerou čtete dvojjazyčně, česky i anglicky, nebo jak to řešíte?
1: Zatím čteme česky, ona má 5 let, nechtěla nic anglického, ale teďka momentálně začala chodit vlastně do takové té, v Čechách je to předškola, jak kdyby ten povinný rok před školou, před první třídou a už chce číst anglicky, takže teďka už čteme.
0: Tak to je dobře, to je dobře, ano, že takhle odmá. A pro vás je příjemnější co, čeština nebo angličtina, když jste tam?
1: Pro mě už teďka se přiznám, že angličtina.
0: Radši angličtina je vám bližší v tuhle tu chvíli, rozumím.
1: Teďka už tu všecko anglicky, ale ráda si přečtu českou knížku, takže když mi tady někdo daruje nebo nabídne k přečtení českou knížku, tak si moc ráda přečtu.
0: Jo, a čím je pro vás knížka? Pro mladou ženu v
1: Mar... Knížka relaxem.
0: Relaxem?
1: Relaxem, absolutním relaxem.
0: Dobře.
1: A vydržím číst dlouho.
0: Dobře. Tak já vám moc děkuju za příspěvek do noční linky z vašeho odpoledního času teď. Tam. Jinak vám přeju samozřejmě hezké dny, mnoho příjemného načtení, ať najdete, ať už v angličtině nebo v češtině. A budu se těšit, že se zase někdy uslyšíme. Třeba takhle v tomto čase našem tady.
1: Děkujeme.
0: Jo, děkuji moc krát. Mějte se hezky.
1: Ano, jsme moc tady rádi, že jsme se dovolali. Taky.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

is that?

0: Marie Rotrová a Pavel Bobek a jejich duet Náš mě nejlíp. No a během písničky se k nám dovolal z Valašska Josef. Josefe, krásnou noc vám přeju.
1: Taky všem, co nemůžou spát, nebo se probudili a poslouchají naši linku.
0: Dobře.
1: A téma ten náš přítel kniha, jo? No. To pěkný, to, o tom se dá mnoho a mnoho mluvit.
0: To máte pravdu.
1: A já mám takový příběh, nebo příběh k tomuto tématu vyprávění knize, která mě potěšila, která mě vede do dlouhým životem. Mm-hmm. No a ta se jmenuje od Františka Rachlíka Pozdrav pánbu pane Randák. Mm-hmm. A jestli jste to nečetli někdo, nevím, naposledy to vyšlo v nějakých 70. letech. Mm-hmm. A jsou tam kapitoly ze života, no prostě co kapitola, to příběh životní Františka, který prožívá svoje dětství až po mojí smrt. Takže zkuste si to najít, už to dlouho asi nevyšlo, a kdyby to vyšlo, kupuju znova.
0: Jo, takže doporučujete, ano.
1: Doporučuju. Slavný trumpetistou proti své vůli, to je nejpěknější kapitola, která pojednává. No a aby jsme nezapsali o jedné knihy.
0: No je.
1: Samozřejmě mám přečtený více, takový ty tenké, které tady vzpomínali Šikmý kostel a potom třeba Egyptian Sinuhet, anebo ještě co tam, Vovádis a takový ty světové, co ještě jsem měl hrozně rád a mám rád, Alchymistu. Jo, takže to jsou knihy, které se čtou jedním dechem, takzvaně.
0: Jasně, jasně.
1: No, a jenom mě mrzí, že už ti naši vnuci už moc k té knize nesahají, což si myslím, že je velká chyba. No,
0: a myslíte si, že si k té knížce cestu nenajdou v budoucnosti, až třeba zkrátka léta poposkočí trochu?
1: Možná sami, ale když rodiče k tomu moc nejsou, takže nevím, jak to k tomu. Je spíše ten počítač, jak to víme všetci, že u toho dokážu sedět celé hodiny a nic jim to nedá, kolikrát přijdu za mojima vnukama a řeknu, prosím vás, co sledujete a tak dále, to znáte, ho?
0: Jo.
1: No a je to samé, honí tam po obrazovce nějakou postavičku. A
0: jo, takže hrajou hry spíš, jako by dalo by se říct.
1: Já bych to může bavit, to opravdu nepochopím, no a knížku si samozřejmě nevezmou, potom to její čtení taky vypadá.
0: Tak zatím je nepochválíte, říkáte, jo?
1: Nemůžu, rád bych.
0: Rozumím.
1: No, protože jak se říká kniha Dobrý přítel člověka.
0: Říká, ano, ano.
1: No, tak je to, nepřichází Bůh, aby zatím chválil, no. Nejsou všetci sice možná stejní, jako mám dceru nebo děcka, který jako rádi čtou, ale zase jsou někteří, kteří si nevezmu knížku celý život. Takže tak asi je to.
0: Dobře.
1: O těch našich knížkách.
0: Chodíte do knihovny taky, Josefe, někdy, nebo spíš si koupíte knížku, nebo máte doma zásobu?
1: Já si spíše kupuju a mám tolik knížek, že kolikrát šáhnu do knihovny a řeknu, tak tu jsem ještě nečto.
0: No, ale vidíte.
1: Člověk třeba i dostane od kamaráda a podívá se, nebo přečti si to. Pokud zaujme to, potom uteče ten den jak voda.
0: To je pravda, když se člověk začte, tak najednou nevnímá čas a je to všechno zase jinak. No dobře, tak vám taky moc děkuju za váš literární příspěvek.
1: Aby děcka více čtli, nevím, jak ji donutit, no ale tak to musí ho na to přijatit sami.
0: To je pravda, protože nějaké donucování, vynucování, to asi moc nefunguje, to víme asi mnozí, že to spíš možná často vede k opaku.
1: Ano, vždycky si vzpomenu na mládí, že naši nás spíše hnali na pole nebo prostě dělat něco, než aby jsem si sedl a čistil.
0: Jo, taky proto neměli pochopení zase jinak, ano.
1: No a to jsem asi tenkrát pochopil, že knížka je dobrý přítel člověka.
0: Ano. Dobře, Josefe, tak děkuju moc krát a hezkou noc.
1: Taky a všechny zdravím.
0: Ať se vám pěkně čte, zase něco nového, příjemného a zase se někdy stavte na kus řeči. Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 60. léta a Petr Spálený a po písničce pozdravíme do Brna paní Jindru. Krásnou noc, Jindro.
1: Já vás srdečně zdravím.
0: Děkuju.
1: A mám velkou radost, že tohle téma zrovna teď je, protože já jsem dřív čítávala týdně tak tři knížky.
0: No panečku, to jste velká čtenářka. No.
1: Do městské knihovny jsem chodila. A zrovna, když teď chci o tom mluvit, tak mě syn zařídil ještě starou průkazku, která mě platí v té městské knihovně. A zařídil mě, že budu, vyzvedl mě tři knížky a říká mě, mamko, budeš poslouchat. Takže jsem poloslepá, takže nic nemůžu absolutně. Mám trochu vidění, ale na čtení to není.
0: Na knížku to není. Takže zvukové zkrátka nahrávky. Ano.
1: Ano, ale nemám to ještě tady. Zrovna zítra říkal, že přijede, že mě to přiveze, že si to vyzkouším. A má i seznam knížek, který by třeba měla chuť. Tak jsem se musela teď pochlubit, že budu mít taky jako možnost číst, protože to je prostě jako něco, když čtete tak se v jiném světě, ocitne člověk úplně někde jinde a zapomene na všecko možný dokola. Tak to jsem jenom chtěla říct, to moji radost z toho, že budu moct číst. A tu paní, která volává slepá chudina. Možná, že by se jí to shodilo taky. To není nic tak náročného, zdraví, teda drahýho, jako ty knížky, když poslouchá. Přeci jenom by si jako ulevila do toho, od toho všeho. No, já vám děkuji mnohokrát.
0: Já taky, paní Jindřiško, ještě mi prozraďte třeba, na jakou knížku se těšíte.
1: No.
0: Co máte vyhlídnutýho teď?
1: On mě neřekl, co mě přinese. Řekl mě, že mě vybral tři knížky, nějaký ženský román.
0: A jaký žánr vy máte sama ráda, aniž byste si teda zatím ještě mu řekla, aby přivezl, jsem posehnal? Co máte ráda? Historii nebo právě ty ženské romány? Co vás baví?
1: Ty ženské romány a co tady prostě zrovna jako mám knížku, to má několik dílů, 4 díly.
0: Aha.
1: Tak to jsem měla a je to Taylor Bradfordová a je to zámužná žena. A to má 4 díly.
0: Jo.
1: A to jsem četla dvakrát za sebou, protože se mě to prostě muselo vlez tak jako pod kůži. Aby to, jako.
0: Jo.
1: Takže to jsem ráda jako četla. No a teď čekám, co mě ten syn přiveze.
0: Tak
1: jako,
0: to bude překvapení teďka, no jo.
1: No, budu jako ráda, že mě to konečně přiveze. A jsem ráda, že můžu jako sdělit, že konečně si taky budu přečíst, protože je to hrozný pro člověka, který čeště.
0: Já to vím, pak to chybí, to je jasná věc samozřejmě, když přijde zrakový handicap.
1: Ano, a teď mě to bylo, ale já tu dlouhou dobu, co nečtu, nemám, protože já jsem přestala vidět tak po novém roce. Takže já jsem v loni ještě z jara
0: sama si četla normálně, to klasicky.
1: A teď to prostě spustilo po novém roce a já jsem prostě úplně zůstala, proto jako to trvalo, než to syn vyřídil, než si člověk uvědomil, že jsem úplně někde jinde.
0: Rozumím.
1: No, takže jako prostě teď už jako děkuji vám za prostor.
0: Já děkuji moc za návštěvu, paní Jindřiško, ať se vám ty knížky, co vám přinese syn, přiveze, tak ať se vám líbí moc a jinak přeju hodně zdraví. Jo.
1: A děkuji moc a všechny zdravím. Všechny
0: ráda vyřizuju. Mějte se krásně, zase někdy naslyšenou.
1: Tak děkuji pěkně, dobrou
0: noc.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Halo Habera, kým pri mne spíš? No a krátce po půl jedné pozdravíme Janu, která volá z Prahy. Janu, krásnou noc.
1: Já vám všem přeju hezkou noc, hezké časné ráno. A to téma je úžasné. Mm-hmm. To lahodí, tedy to je nádhera. Já tedy knihy mám ráda od jak živá.
0: Ano.
1: Jako malá. Mám ještě dokonce 3 dětské knížky.
0: Jo, jo.
1: Eva Kluka Pes, Oblázek z Petřínské stráně a Údolí zpívajícího ticha. No to si jako mám poklady. A ten pan, jak volal z toho Valaška,
0: ano.
1: Pozdrav pánbu, pane Randák, tak tu knihu vlastně
0: taky,
1: dostala jsem ji od babičky, od dědečka.
0: Aha.
1: To je od nich. No tak jo, ale tak teď knihám.
0: Uh-huh.
1: To je moje velká radost. Mám ráda samozřejmě hudbu, obrazy. A vlastně kniha může vyprávět i o obrazech, i o hudbě. Ta může nám povídat o všem. A už tady bylo mnoho titulů řečeno. Takže se nebudu opakovat. Ale kniha vlastně vás také poučuje a tříbí vám ducha. A někdy i když jste na nějaký mrzutý náladě, tak vám pomůže vyřešit vaše problémy.
0: To je pravda, že pomáhají knížky.
1: Stalo, ano, to potěší a to se mi stalo nedávno. Řešila jsem takové... No, ono se říká někdy, když člověk některý vás vysává, říká se tomu, že máte vysavač, jako, já nevím, rozumíte mi za to. Tak jsem si přečetla všechny možný, asi 6 knih byly a tam jsem se dozvěděla, že člověk musí takový lidi okamžitě se snažit s nima přestat komunikovat. Ale to jsem odbočila, to jsem ani nechtěla. Ale kolik mám knih doma v knihovně, já vám nevím. Já si to musím někdy spočítat, ale knihy, no knihy, to je rozsáhlý. Mám strašně ráda poezii. A teď jsem dostala od kamarádky 2 knihy, z těch jsem měla obrovskou radost.
0: Mm-hmm.
1: Od Františka Novotného, Jak se hladí duše. No, úžasný. Mm-hmm. Já jsem si tu knihu, už jsem ji asi před 4 roky darovala jednomu kamarádově, pak jsem si řekla, že bych ji taky chtěla. A ona mi udělala ta kamarádka radost. Ještě jsem od ní dostala od Ivanky 9. Na vše připravila a tu jsem právě teď dočetla před chvilkou.
0: Aha.
1: Ač mám hodně práce, protože ve středu jedu na dovolenou našemu na jich, no ale tak dočetla jsem do konce. Na poslední stránce je usměvavá Ivanka 9. a říká: Svět jsem viděla vždy z té lepší stránky. Tak to se mi taky líbilo. To je takový obohacující. No a mnoho autorů, nebudu to tady vyjmenovávat,
0: ano, ano.
1: Ale třeba Karel Čapek, tak toho vzpomenu, to byl všestranný člověk. To je, ten měl ve všech sférách. Si věděl, že on i přebásnil francouzské básníky a to tady úžasné, dokonce i Kainar básník přebásnil francouzské básníky.
0: Mm-hmm.
1: No a jeden pan doktor z Moravy, to byl učitel na gymnáziu, ten dokonce v té francouzštině ta báseň je. A vedle toho jeho překlad. No to bylo

0: To je úžasné.
1: Tak si to užíváte vysloveně tyhle poklady,
0: no,
1: ano.
0: Ano. A někteří básníci, to bylo teď zrovna tady v rádiu Pohoda, tak Jiří Kasal, Český Bujovic, mluvil a dával k lepšímu třeba Kainarovi básně, jak je Karel Plíhal a no, úžasný. Přehled těch písniček.
1: Ano, ano.
0: No, tak knihy, to je prostě něco, co člověka potěší.
1: Tak to jsem moc ráda,
0: že to době
1: zdůrazňujete i pro ostatní, aby třeba kdyby se náhodou měli potřebu nudit, tak aby sahli po nějaké pěkné knížce, že jo?
0: Určitě a obohacuje to
1: ano.
0: Slovní zásobu, to je bezesporu. No je to, kniha je doopravdy, jak bylo řečeno, tím panem z toho Moravy, z toho Valašska, kniha je Přítel člověka, ano, a je to tak.
1: Ano, tak paní Jano, taky vám moc děkuju, jinak přeju hezkou noc, ať máte stále něco pěkného, co vás zaujíme ke čtení.
0: Hodně radosti v života hlavně.
1: Ano, ano, děkuju moc krát a nápodobně, mějte se hezky.
0: Mějte se všichni dobře a vy zvlášť.
1: Děkuju moc krát, dobrou noc, naslyšenou.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Kolář, navzdory hříchům. No a máme na telefonu z Prahy opět paní Helenu. Krásnou noc, Heleno.
1: Krásnou noc. A já chci říct, že zdravím teda všechny.
0: Děkuju.
1: Na noční linice a já taky strašně ráda čtu. A můj tatínek měl, já jsem měla teda starší rodiče a můj tatínek měl rád Zane Greje a Dima. Mm-hmm. A jako rád mi z toho předčítal, když jsem byla třeba hlavně, když jsem byla nemocná a já jsem opravdu od malička měla ráda cokoliv, jo. I to, co jsem neměla číst, tak jsem tajně četla, nebo to mi vždycky maminka musela prostě jako ty knížky úplně jako brát, jo, protože já pořád s knížkou, třeba jsem přečetla 3 knížky za týden a mám ráda třeba i antickou literaturu, básně, prostě všeho chuť, jo, třeba i western, jako kovbojky a indiánky a já hlavně, kdy jsou všichni jako takový ty hrdinové a opravdu, když mi je nejhůř, tak sahám po knížce moudrosti starých Římanů. Tam jsou jako zajímavý takový postřehy ze života, že co je vlastně teďka, to je věčný, to jako to už bylo i tenkrát, jo. Takže to se stále opakuje, no lidi prostě jsou jako v jádru pořád stejný. Jako člověk se dočte a vlastně takhle si myslím, že i ta fantazie, jako kdo čte, tak má jako nějakou větší fantazii než lidi, kteří nečtou, si myslím.
0: Jo, tak určitě knížka v tomhle tom pomáhá velmi, aby se to zkrátka nějak tak vylepšilo a člověka přivedli k určité představivosti a tak, že jo?
1: Já bych třeba strašně ráda poslední, jako, no, už jako díl teda, knížky Marlo Morganový Poselství od protinožců, jestli jste to někdo čet, to je skvělá kniha, jako o těch původních obyvatelích v Austrálii a doporučuji, anebo od Roberta Fulgiuma. To opravdu to jako, to, jsou to krátké takové příběhy ze života a kolikrát opravdu humorní a je to třeba opravdu na 2 stránky a člověka to pobaví a rozveselí a to člověk někdy potřebuje. Nemyslím si, že jako hodně lidi říkají, že teďka je jako hrozná doba. Ne,
0: jo.
1: Ještě horší, jo. Já měla opravdu ty starší rodiče, oni zažili válku a to byla hrozná doba. Teďka myslím, že se máme moc dobře. A že lidi to svádějí prostě na dobu, ale to je o lidech, jo.
0: Tak všechno je o lidech, samozřejmě, to víte, že...
1: Aby prostě lidi byli k sobě hezky, jako, aby se k sobě hezky chovali, aby prostě byli slušní, tolerantní, aby na sebe nebyli zlí. Já vím, že to je opravdu uspěchaná doba. To je určitě uspěchaná doba. Já jsem to taky zažila ke konci svý jako pracovního procesu, jo, kdy jsem opravdu, když jsem pomalejší člověk, tak jsem byla nucená se naučit rychle pracovat. A to jsem byla někdy v takovým stresu, že ještě chápu někdy ty lidi, že jsou vystresovaní.
0: Jasně. A to už teďka odbočujeme přeci jenom, paní Heleno. Prostě knížky vás baví a určitě jsou důležité pro život, shodněme se na tom, ano? Tak já musím poděkovat, protože čas začíná být neúprostný. Každopádně vám přeju také krásnou knížku do ruky, ať se vám dostane nějaká, která vás potěší. A hezkou noc a děkuju za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Mějte se pěkně, všechny zdravím.
0: Děkuji moc krát. Tak to byla paní Helena z Prahy. No a my popojedeme, teď už je nachystána s písničkou, jestli se dobře koukám, Iveta Bartošová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Iveta Bartošová a písnička Nápis. No a jsme ve finále pondělně úterní noční linky. Pojďme se podívat do pošty. Sváťa z Brna třeba k tématu dodává: dobrý večer vám, Jitko, i všem linkařům, čtenářům. Kniha mne provází od doby, kdy jsem se naučil číst. Chodil jsem do místní knihovny v Kácově a měl jsem na starosti i školní knihovnu. Na JSŠ Ledeč nad Sázavou jsem byl nejlepším čtenářem počas studia. Mám mnoho knih různého charakteru a neustále se k ním vracím. No a teď tu známý Dekameron od Bogačia a ohromně se bavím. Doporučuji všem však se podívat na Stručné dějiny lidstva a Stručné dějiny zítřka. Autor je Yuval Noah Harari a doporučuji moc. Pac a pusu, dobrou noc, váš Sváťa. Sváťo, tak moc děkujeme samozřejmě za doporučení a jinak přeju také, ať se k vám dostávají samé pěkné knížky, které vás potěší a udělají vám radost a zaujmou vás. Ano, a to samozřejmě přeju také nám všem, protože jak jsme se tady dnes večer v noční lince shodli, dobrá knížka potěší, pomůže i od starostí, od nějakých třeba i smutků a zkrátka třeba i hodně poučí. No a patří se poděkovat, protože jsme na konci, za společnost, za pozornost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju krásnou noc. Jdete-li spát, nádherné sny, budete-li bdít, máme pro vás spousty nočních pořadů. No a já se zase budu těšit někdy velmi brzy naslyšenou, ať už v noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc a děkuju moc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer. Spisovatel, kterému bude patřit to dnešní divadlo, jednou řekl moc pěkně: já chci ve svých pohádkách povědět, že člověk nemá nikdy žádnou situaci pokládat za neřešitelnou. Proto bych chtěl, aby se lidé pohádkou posilovali pro ten obyčejný nepohádkový život. Tak nám to i po letech vzkazuje Václav Čtvrtek.

0: Ještě jednou dobrý večer. Já vím, že pohádky spisovatele Václava Čtvrtka patří všem, kteří si listují v jeho knížkách, ale sám pan spisovatel možná trochu víc patří nám tady v rozhlase, protože tu 10 let pracoval a tady se taky v různých rozhlasových hrách objevily jeho pohádkové postavy ještě dřív, než jsme je poznali z knížek. A propos knížky, víte, které měl Václav Čtvrtek sám v dětství nejraději?
1: Tenkrát vycházelo sešitové vydání pohádek z celého světa. To byly špatně tištěné svazečky s takovou barevnou obálkou. V každém byla jedna pohádka. O čem už byly ty pohádky, to vím, že to bylo o princích, princeznách, králích. Víc už bych o tom říct taky nedovedl. A myslím si, že ty pohádky byly asi velmi špatné, když to teď člověk tak dovede odhadnout, když si ten svazeček představí. A ty jsem měl taky velmi rád a to už jsem chodil do první třídy a ke konci roku jsem si dovedl zkrátka něco z toho přečíst. Potom, když jsem byl už takovým trošku vyspělejším čtenářem, tak jsem měl velmi rád pohádky. A měl jsem rád hlavně Erbenovy pohádky. Ty na mě vždycky působily takovým zvláštním kouzlem, docela jiným než ostatní pohádky, než třeba pohádky ostatních našich klasiků nebo než ostatní soubory, řekněme, národních nebo lidových pohádek. Ten Erben, ten pro mě měl takovou zvláštní vůni. Do té pohádky jsem nějak dovedl dobře vstoupit. To, co jsem čet, jsem si uměl představit krásně, barevně a mluvilo to, hrálo to. Bylo to takové plné a pěkné. No a toho Erbena, ten patří k mým nejmilejším autorům dodnes.
0: Divadlo pro vaše uši. Jakmile hrdinové pohádek Václava Čtvrtka zdomácněli na gramofonových deskách, kazetách, ale hlavně na televizní obrazovce, tak už asi nikdo nespočítá, které příběhy z Pařezové chaloupky nebo Lesa Řáholce vyšly dřív na stránkách dětských knížek, než jsme je mohli vidět později jako večerníček v televizi. Ale přinejmenším jeden z těch příběhů, těch dvou Křemílka a Vochomůrky, zůstal asi jen v rozhlase. Příběh o tom, jak měli trápení s vírem.

0: Jednou ráno si Křemílek s Vochomůrkou vyšli z pařezové chaloupky. Chodili po lese a sbírali borůvky. Vochomůrka už jich měl plnou čepičku, když Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, já něco slyším. Ale teď asi zase bzunká v uchu, Křemílku. Asi. Ono mi asi zase bzunká v uchu, Vochomůrko. Počkej, Křemílku, já taky něco slyším.
0: A tak se ti dva kmotři rozběhli v tu stranu lesa, odkud se ozývalo smutné volání. Ona tam na větvi sedí datlička, datlí maminka. Červenou čepičku má k jednomu oušku a náprsenku s peří proplakanou.
1: Prosím tě, proč tak naříkáš? Já jsem kvůli tomu div nerozházel borůvky. Tak už nám to řekni, datlička.
2: Ale měla jsem synka, takového malého datlíka. Ještě včera seděl tamhle na větvi. Ráno už tam nebyl. A ať hledám, jak hledám.
1: Zkrátka je pryč, že jo? To je moc vážné, Vochomůrko.
2: Ještě včera tam seděl a ráno...
1: Počkej, datličko, to už víme. A jo, to už víme. Musí se na to něco vymyslet. To jo, vymyslet. Jenže co?
0: Tak tam ti dva kmotři stáli pod stromem, ujídali z čepičky borůvky a vymýšleli, jak najít ztraceného datlíka. Potom šli lesem od stromu ke stromu a dívali se, jestli tam datlík nesedí někde na větvi.
1: Křemílku, já něco vidím. Ty pořád něco vidíš. Já vidím víra. Toho já taky slyším. Jenže vedle něho sedí ztracený datlík. Sedí. Počkej. Na to se musí něco vymyslet. Co by se vymýšlela? Podívej. Víre, slyšíš?
3: Kdo? Já?
1: No, ty?
3: Kdo je to tam dole?
1: No my, Křemílek a Vochomůrka.
3: To víte, ve dne jsem jako slepý.
1: A za to v noci vidíš moc dobře, ty. A kradeš. Hned nám vrať pro datličku jejího datlíka.
3: A to zas ne. To teda ne.
1: Takhle s ním, Vochomůrko, nic nesvedeš. Na to se musí něco vymyslet. Jenže co? Třeba jdi tamhle kousek dál do křoví a zapískej tam jako myš. Jako myš.
0: Sotva Vochomůrka zapískal po myším, vír rovnou ke křoví, protože každý vír myši tuze rád. Křemílek zatím zavolal na datlíka a než se vír s prázdným zobákem ve zlosti znova vrátil na strom, vedli už Křemílek s Vochomůrkou datlíka k jeho mamince datličce. Datlička řekla, že na oplátku jim taky ráda pomůže, kdyby něco někdy potřebovali. Potom šli Křemílek s Vochomůrkou domů do pařezové chaloupky. Jenže zrovna před prahem Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, někdo je v chaloupce.
4: Ale ty pořád něco máš.
3: Já jsem tu.
4: Fuj, až mi leknutím vyskákaly všechny borůvky z čepice.
3: A budu tu. Pořád tu budu. Už nikdy se nehnu z vaší chaloupky.
4: A je to.
3: To máte zadatlíka vy, dva chytráci.
4: A je to.
3: Teď si můžete zapískat po myším. Už ať jste pryč od mé chaloupky. Tuhle mám zobák a tuhle drápy.
5: Křemílek s Vochomůrkou bez rady postáli u pařezové chaloupky. Potom šli pomalu lesem, aby aspoň trochu vyšli ze smutku.
0: A v tom na ně někdo zavolal.

0: батькам пак від вас смутній.
1: Але аси до свята.
0: А проч пак то?
1: Але в халупці нам сидів вір. Його там од рогу к рогу.
0: То он оплаткав за датліка. А я то так не нехам.
1: Где пак, датлічко, проти вірови ніц не зможеш. Где пак?
0: Všechno se ještě uvidí. Jen vy dva k motřičci jděte zpátky k chaloupce. A až vám řeknu, zavolejte do okna. A datlička Křemílkovi s Vochomůrkou něco tajně pošeptala do ucha. Sama potom lítala po celém lese, co tam bylo datlů, každého navštívila. Křemílek s Vochomůrkou zatím došli k pařezové chaloupce.
2: Už jste tu zas, vy dva?
1: V lese je to pro každého.
2: Jenže tahle chaloupka je teď má.
1: Všechno se ještě uvidí.
2: A mám vás dost, vy dva. Jestli v tu vteřinku nezmizíte v borůvčí, posekám vás zobákem jako šavlí.
1: A je to. Vochomůrko, je to asi naše poslední chvilička. A asi je.
0: Křemílku, Vochomůrko, a teď křikněte do okna, jak jsem vám řekla.
1: Myslivci jdou a je jich zrovna 7 a 17 a 70 a střílejí po vírech, co kradou ptáčky. Všichni víři si to pěkně odnesou.
2: To já, abych radši, no zkrátka, radši, abych snad šel.
0: A vír vyletěl z chaloupky a rovnou pryč a navždycky. Potom tam přiletěla datlička a všichni datlové, co ťukali, až to střílelo, jako 70 myslivců. Křemílek s Vochomůrkou jim pěkně poděkovali, pak se nastěhovali zpátky do pařezové chaloupky a spokojeně tam bydlí dál.

0: Jakoby nás tahle melodie známá z televizních večerníčků rázem přenesla do lesa Řáholce, někde u Jičína, kde kolem jezdí povozem forman Šejtroček, u rybníka sedí vodník Česílko nebo Volšoveček a všemu v lese vévodí rodinka loupežníka Runcajse. Ale než si poslechneme rozhlasovou dramatizovanou pohádku s Runcajsem, jak ho kníže pán chytal na hrušky, přidávám ještě předtím pár dětských otázek pro spisovatele Václava Čtvrtka.
1: Mě by zajímalo, jestli budou dneska vysílat v televizi Runcajse.
2: To tě nemusí zajímat, můžeš si ho klidně dát hned.
3: Já být tebou, tak bych se spíš zeptala spisovatele Václava Čtvrtka, jestli je Runcajs jeho kamarád.
4: No, Runcajs je můj nejlepší kamarád, ačkoliv taky někdy hrozně zlobí. To si nemyslete, že s takovým loupežníkem je vždycky dobré pořízení, že? Někdy je takový, vyvádí věci, které mám nerad. Třeba, že ho někdy až moc začne se vyskytovat na různých hrnečkách a Runcajs se jmenuje, já nevím co, kde co, a to není dobré. I salát jeden, jak jsem se doslech, se jmenuje Runcajs. No to je trošičku silné už koření a já vždycky budu stát a snažit se o to, abych toho Runcajse dochoval jako literární postavu, jako takového loupežníka, rozhodného, spravedlivého, aby ho zkrátka mohli mít lidi rádi a ne, aby na ně koukal ze všech rohů a nakonec se na mou duši i strašil snad, nebo já nevím co. Přesto přeze všecko je opravdu dobrý kamarád. Je s ním dobré popovídání. Když k němu přijdu do lesa Řáholce na návštěvu, vždycky mě tam uvítá s tou mankou, s cipískem, dají mi tam napít dobré vody, k tomu přidají nějaký žalud nebo bukvici, no tak to skovám do kapsy, přirozeně to dělám jako, jen abych neurazil, zkrátka. No a já tam rád zajíždím do Jičína, rád zajíždím. Tam se narodila moje maminka, jsem tam začal chodit do školy a mám zkrátka Jičín opravdu rád.

0: Kníže pán, co bydlel v jičínském zámku, nikdy neměl Rumcajse rád. A když se mu doneslo, že Rumcajs má synka Cipíska, kníže pán se náramně rozlobil.
1: Fidonk, jako by mi nestačil pro zlost jeden. K loupežníkovi přibyl ještě loupežníček. Hned by sem zavolejte richtáře.
2: Dal prý jste mě zavolat, pane kníže.
1: Musíš mi tu dupat jako v šatlavě? Jsem s tebou, richtáři, moc nespokojený. Moc! Víš ty vůbec, že se nám po lese Řáholci prohánějí už dva loupežníci?
2: Ale vždyť ten druhý je ještě docela maličký, pane kníže.
1: Maličký. Co je dnes maličký, zítra vyroste. A ty si myslíš, že se mi chce čekat, až Rumcajs vychová z Cipíska velkého loupežníka?
2: No, pan kníže má sice pravdu, jenže co proti tomu dělat?
1: Já to vymyslel.
2: Ale to snad ne.
1: Já to vymyslel. Půjdeme na to jako na medvěda.
2: Aha, ale jak?
1: A jak? Když se chytají medvědi, lapí se nejdřív starý a mládě to už se přibere. Chytíme Rumcajse a Cipíska k němu přibereme.
2: Aha, no jo, jenže to bychom nejdřív museli chytit toho Rumcajse.
1: Jsi ty vůbec richtář nebo Rumcajsův advokát? Nech mě aspoň domluvit do konce.
2: No, jak si pan kníže přeje. No.
1: Vymyslel jsem to moc chytře. Nastrojíme Rumcajsovi pas.
2: Aha.
1: Já se přestrojím za zloděje.
2: Zač, prosím?
1: Za zloděje. A zajdu za Rumcajsem a pozvu ho, aby se mnou šel krást hrušky. A víš kam?
2: Do aleje?
1: Ne. Do knížecí zahrady. Ty už tam někde budeš schovaný. Až Rumcajs vyleze na strom a větve se začnou třást, pěkně přiběhneš
2: a lapnu ho.
1: Rovna tak.
0: Potom kníže pán zavolal sloužící a ti ho převlíkli za zloděje. Dali mu roztrhané šaty a obuli ho do děravých střevíců. Jen punčochy si kníže pán nechal hedvábné, protože vlněné ho dřeli do lítek. I trochu klít kníže pána naučili, aby prý se jemnou řečí před Rumcajsem nepodřekl. Když to všechno bylo hotové, vypravil se kníže pán za Rumcajsem do lesa Řáholce.
3: Stoj!
1: Pfuj, mordí je sapristý, co na mě křičíš?
3: Takový otrhanec a mluví málem po francouzsku. Co jsi vlastně zač?
1: Zloděj. A co ty jsi zač?
3: Já jsem Rumcajs.
1: Já zloděj, ty loupežník.
3: Tak s tímhle pomalu.
1: Ty loupežník a já zloděj. Půjdeme spolu krást.
3: Nějak moc se do toho hrneš. Měl bys být opatrnější. Víš co? Pojď se mnou do jeskyně. Tam to spolu projednáme.
4: Stoj!
1: Fidonk! Každý si tu na člověka křikne jako na honáka. A co ty jsi vůbec za kloučka?
4: Já nejsem klouček, já jsem Cipísek.
1: A vida.
3: Je ještě maličký, ale jeskyni už ohlídá. Tak se posaď tamhle za stůl, pane zloděj, a budeme se spolu radit. A ty, Cipísku, vklouzni pod stůl a dávej na všecko dobrý pozor. Tak, pane zloději, kam pak se spolu vypravíme na ten lup?
1: Do knížecí zahrady.
3: Aha, a co tam?
1: Budeme tam krást hrušky.
3: Hrušky?
1: Rád bych kníže pána pořádně dopálil. Pardie, vím o stromě, na který kníže pánovi nikdo nesmí ani sáhnout.
4: Runcaj si, nevěř tomu odrbovi ani slovo. Střevice má nad ranc, ale punčochy z hedvábí.
1: Co pak to máš pořád pod tím stolem, Runcaj si?
3: Ale mám tam malého pejska a chce pořád drbat mezi oušky. Jestli má cipísku hedvábné punčochy, tak je to sám kníže pán. Tak, a jdeme na ty hrušky do knížecí zahrady, pane zloději.
1: Co tak najednou?
3: Já se vždycky rozhoduju po Runcajsím. Najednou.
0: A Runcajs pošeptal pod stůl cipískovi ještě několik slov, posadil si na hlavu borový klobouk a řekl odrbanci, aby ho tedy vedl do knížecí zahrady. Cipísek tajně běžel před nimi. Než tam odrbanec a Runcajs došli, cipísek už si nazbíral do kapes 3 spadané hrušky a schoval se do rybízu. Ale to nevěděl ani cipísek, že na druhé straně zahrady už dávno číhá rychtář.
1: Tak jsme tu, Runcajsi. Tohle je kníže pánova nejmilejší hruška.
3: Tak, pěkná. A co dál?
1: Teď ty vylezeš na strom a pořádně zatřeseš. Já budu dole sbírat.
3: A proč bych tam lezl?
1: No sakra blí, kdo chce hrušky, musí přece zatřást, ne?
3: A co když nemusí?
1: Jak to?
3: Já si na hrušku zavolám a ona sama se skočí dolů.
1: To bych tedy rád viděl.
3: Tak dávej pozor. Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole první hruška.
1: Spadla. Ale snad to byla jen náhoda.
3: Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole druhá hruška.
1: Lala, vletěla mi málem na nos. No to je div, to je zázrak. Jak to Runcaj si děláš?
0: Jak by to Runcaj sdělal? Vždycky na zavolání sáhl cipísek schovaný v rybízu do kapsy a hodil po knížeti hruškou.
1: A třeba i po druhé to byla náhoda.
3: Do třetice nic nemůže být náhoda. A já si zavolám na hrušku po třetí.
1: Ty, počkej s tím. Počkej s tím. Já bych moc rád viděl, co dělají ty hrušky, když na ně zavoláš.
3: No jo, ale to bys musel nahoru na strom.
1: No jo, jenže já to neumím.
3: Ty jsi mi ale extra zloděj. Tak počkej.
1: Co?
3: Vysadím tě. No tak les. Les, povídám.
1: Já se chytím.
3: Člověče, v tobě je šikovnosti jako v pytli otrup.
1: Vždyť už jsem tady.
3: Až nahoře?
1: Až skoro nahoře.
3: A hrušky tam vidíš?
1: Vidím. Tak už zavolej.
3: To víš, že zavolám. Rychtáři! Rychtáři! Máš Runcajse na hruškách!
1: Co? Na hruškách? No, ty knížecí hrušky ti přijdou draho. Runcajsi! Hned se zdolu, hned! Rychtář, to si rychtář, hlupák si. Co pak nepoznáš, že na hručce sedí tvůj kníže pán?
5: Na toho kníže pána já se podívám. Mně se, Runcajsi, nevymluvíš.
1: Rychtáři!
5: Setřesu tě jako hrušku!
1: Rychtáři! Rychtáři! Mordi, je, Firok, když já si narazím. Rychtáři,
5: No asi dole.
1: Rychtáři.
5: A ty kníže, rychtáři. Kníže.
1: Rychtáři.
5: Fuj, takový otránec. Do šatlavy.
1: Rychtáři.
5: Do šatlavy jsem řekl.
0: A rychtář popadl jičínského kníže pána, co tak dobře vymyslel past na Runcajse a přestrojil se za zloděje, popadl ho a rovnou s ním do šatlavy. Kníže pán si v šatlavě moc neposeděl, ale chytat Rumcajse s cipískem na hrušky, to se mu už nikdy nechtělo.

Václav Čtvrtek si pro nás stvořil svůj vlastní moderní pohádkový svět a zabydlel ho tolika postavičkami, za kterými se tak rádi občas vracíme i po letech. Ale jako správný pohádkář to uměl i jinak. Třeba v knížce Císařská vojna se sultánem. Tu napsal na motivy lidových písniček. Tak teď třeba o tom, jak to smutně začalo, ale konce byly veselé.

0: O Jandejskovi se říkalo, že nosí trakař na zádech, aby se u něho neokutálelo kolo. Měl kamenné stavení, 3 lány polí a kus louky a ženu Alžbětku. Jednou Alžbětce povídá:
1: vezmi srp a nůši a nažni trochu trávy, sekej ale radši na mezi, aby nám z louky neubilo.
0: Alžbětka hodila srp do nůše a nůši na záda a jde. Bylo ráno, tou dobou se zrovna budily vlaštovky a Alžbětku z toho všeho najednou napadla písnička.

0: že jsem nenažala, kravičkám nedala zelené travičky.
1: Když Alžbětka dospívala, měla ještě klouce daleko, jenže už z té dálky vidí, že na louce někdo divně hospodařil.
0: Pro pánička, to mě Jandejsek požehná čertem.
1: Alžbětka se tam hned rozběhla a opravdu. Louka byla zdupaná, ne jako od zvěře, spíš jako by se tam válil sud. Alžbětka zkusila podetnout srpem aspoň hrst stébel, ale tráva byla ulehlá na mlad.
2: Ráda bych věděla, kdo nám tohle nadělil.
1: Pomyslela si. A v tom jí za zády někdo mírně povídá.
3: Já, Alžbětko.
1: Alžbětka se otočila jako větrnička a za ní stojí Hejkal. Mechem je porostlý jako starý došek a odpad až po hlavu se po něm honí mravenci. Hubu širokou jako vrata si zakrývá dlaní, aby mu z ní nevílo zahejkání a Alžbětku to k umření nevylo.

0: Lekalo.
1: To já, Alžbětko, já musel.
0: A dál Alžbětce pověděl, že ho mravenci tak tuze soužili v mechovém kožichu, že se musel odrbat o zelenou louku. Inu, co teď udělat? Jen když se ti ulevilo, povzdychla Alžbětka a v prázdné nůši přinesla domů jen srp. Jan Dejsek hned na ní, proč nenese trávu? Alžbětka nechtěla Hejkalovi k trápení s mravenci nadělit ještě nové soužení s Jandejskem a proto povídá:
2: táhla krajem nepohoda a kroupy nám zdupaly louku.
0: Jandejsek měl louku na stéblo spočítanou a málem by se byl z té ztráty roztonal. Povytahoval trávu, list po listu a v hlavě se mu líhla myšlenka.
3: To je mi ale divná věc, že potlouklo jen na mém díle louky. Sousedovi přece nelehlo ani stéblo.
0: Druhý den mu slepice zanesly na čtvrt kopy vajec. Jandejsek je musel hledat po půdách a na louku pozapomněl. Až zas na podzim se stala jiná věc, co Jandejskovi spěnila krev. Toho dne poslal Alžbětku do kůlny pro motyku a pro kožik.
3: Dojdi pod les nakopat trochu brambor. Menší sníme a větší uložíme na pozítří.
0: A bylo to zas jako tenkrát s loukou. Už na dálku Alžbětka viděla, že záhon je přerytý. Ne jako od zvěře, ale jako by pod keříky hospodařili neohrabané ruce. Hejkal ani nečekal, až Alžbětka obejde řádek. Vystoupil z šípkového keře a povídá:
1: to zas já, Alžbětko. Odnosil jsem si brambory do lesního sklípku, abych měl co loutat, až padne sníh.
0: Ať ti chutná, Hejkale, povzdychla si jen Alžbětka. Nabrala do koše trochu zbylých brambor a nese to domů. Jandejsek už zlostí převrhl košík.
3: Víc jich na poli nebylo?
2: Nebylo. V noci vyšla z lesa černá zvěř na bramborové hody.
0: Jenže Jandejsek si řekl, že teď se na to podívá líp. Vzal v komoře pušku a vypravil se pod les. Chodil z hora dolů po bramborovém záhonu, pušku nesl opatrně, aby netřeskla, ale očima střílel na všechny strany. Hejkal tiše seděl za šípkovým keřem. K hubě si tiskl kus drnu, aby mu neujelo zahejkání. Ale to už Jandejsek věděl své. Na každého půl druhého lidského kroku byla na poli hejkalí tlápa a hemžila se mravenci. Jandejsek natáhl u pušky kohoutek a křikl:
3: když si neměl strach zválet mi louku a napást se na mých bramborách, tak se ukaž.
0: Hejkal za keřem ani muk. Myslí si, že by hejkalí kůže bylo škoda pro lakomce Jandejska. A tak Jandejsek nakonec sklapl kohoutek a šel domů. Doma se na Alžbětku mračil jako z komína. Když usnula, zamkl světnici na klíč, vzal skvelbu hrneček a rovnou s ním do stodoly. Ten hrníček byl plný medu. Jandejsek ho položil na mlad, otevřel vrata, aby průvan táhl přes hrneček k lesu, připravil si koňskou ohlávku a oprať a schoval se s tím za vráteň. Tou dobou už Hejkal spal. Mravenci mu pokojně obcházeli v mechovém kožichu. Mravenci to jsou hejkalí hodinky. Až půjdou 9 minut před půlnocí nejhustší řadou, vystrnadí to Hejkala z pelechu a musí do služby. Tu noc, když mravenci měli jít nejhustší řadou, se stala divná věc. Navětřili medovou vůni a už se sypou Hejkalovi z kožichu a míří z lesa rovnou k Jandejskově stodole. Hejkal vyskočil z pelechu jako na péru. Rozběhl se za mravenci, sbíral je po hrstech a sypal si je zpátky do kožichu, jenže ti vpředu už vběhli do Jandejskovy stodoly.
4: Zastavte, za vteřinku mi začne služba.
3: Už ti začala.
0: A Jandejsek hodil Hejkalovi na krk ohlávku a zapřáhl ho na obrať. Svobodný hejkal má sílu dobře za dva jeleny, ale pod ohlávkou a na oprati v něm není víc síly než v králíkovi. A aby bylo hůř, pro zmeškanou službu už jen chraptěl jako překřiklá trumpetka. Jandejsek ho uvázal ke sloupu a povídá:
3: tu ohlávku a oprať budeš nosit tak dlouho, dokud mi nenahradíš louku trávy a záhon brambor.
0: Doma ve světnici podtrhl Jandejsek Alžbětce polštář pod uchem a rozkřikl se na ni:
3: mám ho uvázaného ve stodole na oprati. Protože si mi dvakrát zalhala, povedeš ho na té oprati o pouti na teátrum. Já půjdu s kloboukem kolem a budu vybírat krejcary.
0: Sedl si ke stolu a při svíčce počítal, kolik klobouků peněz musí hejkal odsloužit, aby to vydalo zaslehlou trávu a vyhrabané brambory.
2: Jandejsek spí dubovým spánkem. Skloň hlavu. Já ti schodím ohlávku a vysmeknu tě z oprati.
0: Hejkal nejdřív jen něco ukazoval mechovýma rukama, pak v sobě zhledal trochu hlasu a zasípěl:
4: Jandejsek by tě vyhnal z domu. Mně stačí, když mu nevyzradíš, že teď nemám víc hlasu, než překřiklá trumpetka.
0: I když nevěděla, k čemu by to mohlo být dobré, Alžbětka slíbila. Vyšla ze stodoly a vrátila se do stavení. Ráno vstal Jandejsek ještě před prvním kohoutem. Tak byl nedočkavý, až se mu posypou do klobouku krejcary. Když Alžbětka vyšla ze stavení, stál už s hejkalem na dvoře. Držel ho na oprati.
3: A ty mu nepovol.
0: Poručil Alžbětce a strčil jí oprať do ruky. Pak jí ukázal po cestě, kudy má vést hejkala na pouť. Když došli do městečka, farář se díval z okna. Jandejsek se mu uklání.
3: Bude to nobl představení i pro pana faráře.
0: O kousek dál stál richtář a Jandejsek znova.
3: Bude to nobl představení i pro pana richtáře.
0: Ještě o kousek dál se špacíroval starosta a Jandejsek zas tak.
3: Bude to nobl představení i pro pana starostu.
0: Hejkal klopítal na mechových nohách po tvrdé dlažbě a Alžbětka se před celou poutí styděla, že ho vede na oprati. Uprostřed rinku bylo dřevěné teátrum. První si tam vylezl Jandejsek a za ním musela Alžbětka s hejkalem. Hned pod teátrum stojí farář, richtář a starosta. Kolem nich lidí až dozadu k podloubí. Hejkal z toho byl vyjevený, podrbával se, jak mu mravenci přecházeli v kožichu a víc nevěděl.
3: Velevážené publikum, na teátrum tu stojí se mnou pravý hejkal z lesa. Já tomu hejkalovi poručím a on strašně křikne. Bude to křik tak neslýchaný a silný a vzácný, že to každému bude stát nejmíň za krejcar.
0: A Jandejsek maličko nadlehčil hejkalovi ohlávku, aby mu tolik netiskla krk. A silně mu naporučil.
3: Ela, hej, hej, hej!
0: Jenže hejkal stojí jako trouchnivý a bez hlasu. Jandejsek znovu hejkalovi naporučil. A zase nic.
3: Tak sebou hejni! Aspoň nějak pohejkal jim ty kůže jednalíná mechová.
0: Hejkal se otřásl a mravenci se z něho vysypali. Pan farář jich nakoupil přehršel, richtář dvě a starosta ten tři. Všecko podle hodnosti. Na ostatní pouť už nezbylo. Ti tři se drbali drbárům, protože mravenci na nich pracovali jako kleštičkami. Pak křikl farář pro kostelníka. Ten přiběhl s kropáčem, odkropil s farářem mravence a začal světit Jandejska. Richtář si houkl pro dráby. Vytřásli z něho mravence a pak začali klackem vyhánět Jandejskovi nerozum z hlavy. Starosta si pískl pro písaře, aby mu pomohli od mravenců a brčkem napsali vyhazov pro Jandejska. Alžbětka, co tam stála na kraji teátru, povídá hejkalovi.
2: Sehni hlavu.
0: A schodila mu z krku ohlávku a odpásala oprať. V Hejkalovi zas bylo síly jako ve dvou jelenech. Alžbětka ho vedla za mechovou tlapu do lesa. Radoval se Hejkal, že zas našel hlas. On totiž Hejkalí trest nikdy netrvá přes dvě půlnoci. Za to Jan Dejsek kulhal z pouti až poslední a mířil rovnou na tu svou ulehlou louku, aby si tam v trávě ochladil rychtářskou nadílku.

Skoro se mi teď chce říct, milé děti, to byla pohádka o lakomém Jandejskovi, hodné Alžbětce a popleteném Hejkalovi. Ale teď už dobrou noc a někdy brzy zase v divadle pro vaše uši naslyšenou.

рассвет, а знаешь и свет, сто проблемů dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.